0: Do pořadu Až na dřeň dnes přišel herec Bohumil Klepl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Musím se posluchačům přiznat, že teprve dnes díky vám jsem zjistila, že Bohumil je Amadeus v překladu. Takže vy jste vlastně Amadeus.
1: Ano. Přišel na to můj vnuk šestiletý a říkal mi, dědo, já se taky jmenuju Bohumil, ty jsi Bohumil a Amadeus Mozart je taky Bohumil. My jsme všichni tři Amadeové.
0: Já se toho chytím, té spojitosti s Amadeem Mozartem. Máte v sobě nějaké hudební buňky?
1: Mám, protože moje arménská maminka říkala vždycky, že děti musí mít hudební základ, tak já jsem chodil 6 let na klavír a pak jsem hrál, a to se nechci vytahovat, hrál jsem virtuózně do svých 18 let na klasickou kytaru jako vážnou hudbu.
0: Aha.
1: Já u táboráku nic neumím, ale když se má zahrát Bach nebo něco jako kytarově, tak jsem to hrál velmi zdatně a byl jsem nejlepší ve východočeském kraji v roce 80.
0: A hrajete dodnes třeba jako relax?
1: Právě už bohužel nehraju. Všechny ty nástroje bude dědit můj vnuk. A já už nevím, čím to je, nehraju. Mám tam 7 kytar podkroví.
0: 7 kytar?
1: No, některý jsou elektrický, některý jsou koncertní. Takže tam mám těch kytar hodně a chtěl jsem to dokonce i prodat, ale můj syn mi říkal, more, my si říkáme more, my jsme bydleli dlouho na Smíchově, more, to neprodávej, to je škoda. Vnuk na to bude hrát, no tak to nechávám.
0: To musíte schovat, to je
1: jasné. Poslouchám moreho. Já mám takový malý rodinný domek, tak tam v podkroví mám Big Beatovou místnost, kde začínal Vojta Dyk, Kuba Prachas. A já tam mám všechny tyhle ty nástroje, basové kytary, bicí, a můj vnuk vždycky vyběhne nahoru, zeptá se mě, proč to tady, dědo, máš, a začne mlátit do bicích, což je teda rachot, a pak začne brouchat do těch kytar.
0: Počkejte, Big Beatová místnost, to si máme představit jako opravdu profesionální studio? Nebo je to takový kutloch, kam se chodí hrát? Co to je?
1: Je to spíš kutloch. Kde ženy většinou pod vlivem nejlíp ovládaly basové kytary. To jim šlo nejlíp a my jako hudebníci s Vojtou Dykem jsme, Vojta teda zpíval kdysi dávno a já jsem doprovázel kytarou nebo klávesama. To bylo období, kdy ta vesnice, kde bydlím, nespala.
0: Vy jste je bavili do dlouhých nočních hodin.
1: Ano, a pak jsem to dělal tak, že jsem z té vesnice vždycky všechny pozval. To bylo nejlepší, že u mě bude dneska koncert a všichni přišli. Takže v těch 90. letech u mě byly takový jakoby koncertíky na zahradě a pak jsem neměl ty stížnosti od sousedů.
0: Nechybí vám to hraní?
1: Hraní mi nechybí, protože já si občas zahraju sám, jako sám inkognito, jako nepotřebuju k tomu žádný diváky, jo, ale už nejsem tak zdatný, jak jsem býval.
0: Kde vás teď všude můžeme vidět? Ve Studiu 2, to je jasné, tam už jste x-tou sezónu.
1: Tak kde já jsem jenom ve Studiu 2. Teď už jsem ve Studiu 2, hraju v 7 hrách a začínám mít problémy s pamětí. Proto mě štve, že někteří starší kolegové, jako je pan Kostka nebo Petr Štěpánek, jsou starší třeba o 10 let a mají paměť lepší. Já to vůbec nechápu. Takže já mám, to se vám prozradím, já mám systém, že když mám výpadek paměti na jevišti před lidma, tak nervózním. A normálně držím figuru, jo, postavu, a v té postavě říkám, třeba jsme teď hráli nedávno Revizora od Gogola, já hraju hejtmana, já jsem zapomněl, a Krištof Hádek hraje Chlestakova, a já jsem nevěděl, tak jsem k němu kleknul a řekl jsem mu, vaše excelence, já vůbec nevím, co teď mám říct dál. A on se takhle rozesmál jako vy a řekl, já na to kašlu, s tím Kleplem se nedá hrát, a odešel. A já jsem říkal, chlapče, musíš držet figuru. A ne, že říct, já s tím Kleplem nemůžu hrát. Tohle mi udělal na jevišti.
0: Takže hrát s vámi je škola improvizace.
1: No to jo, ano. To jo, no teď. Já už teda nepanikuju na jevišti, protože už jsem tam 40 let, ale když nevím, tak nedělám před lidma, že nevím. Jo? Normálně pokračuju. Tady s Honzou Krausem hrajeme v Šíleně smutný princezně ve Studiu 2. Teď jsme hráli předevčírem nebo kde, a taky jsem nevěděl. A tam zase Kraus teda miluje mě jako v tom dusit, jo? Takže tam začal něco vyprávět, ale já jsem se nedal. Já jsem s ním mluvil dál a vůbec jsme se nedostali k tomu základu, abychom odešli ze scény. Tak on pak říkal, tak radši odtud půjdem, ne? A já jsem říkal, to by bylo dobře, mistře. No a šli jsme.

0: Řešili jsme spolu, kde všude nebo ve kterých hrách hrajete, tak to jsme teď už něco z toho nastínili, ale vy už nějakou dobu, nevím vlastně, jestli cíleně, se vyhýbáte těm kamerám. Ostřihl jste seriály.
1: Ano.
0: Proč nechcete před tu kameru, nebo nevím, jestli nechcete? Zkrátka před ní nejste.
1: Ne, no tak teď Aha. už mě nikdo nevolá, ale dřív jsem to odmítal a říkával jsem veřejně, mm-hmm. že už mě ty seriály nebavějí. Ty seriály jsou pro lidi, mladý herce s hypotékama, to já chápu, mm-hmm. a musí se to vyrábět, je to takový spotřební zboží a mě ty rychlovky vlastně nebavějí. A kdybych to potřeboval, jako jsem točil ve všech seriálech kdysi, a teď to nepotřebuju, takže to odmítám, být v 5 ráno někde ve studiu a předstírat, že jsem v pohodě nebo tohle. A film, teď se mě nikdo nevozývá, ale ozvali se mě párkrát a záleží na tom, co to je. I když nejsem žádný jako privilegovaný herec, tak dřív jsem bral všechno a teď se snažím vědět, co to je, nebo já dokonce teď čtu i ty scénáře mm-hmm. před natáčením, což jsem mm-hmm. dřív nedělal, hlavně, že jsem točil, hlavně, že jsem byl na obrazovkách a teď už to nemám, mě to přestalo úplně to.
0: Co ten scénář musí mít, nebo naopak nesmí mít, abyste na něj teď třeba hypoteticky kývnul, na tu nabídku?
1: Musí tam být nějaká zajímavá Aha. zápletka a dějová linka a nějaký herecký, nepříliš civilní projev, protože civilní projev je teď všude, jako Aha. v těch seriálech. Jsou všichni civilní, což vyžaduje ta doba, jo. Ale já vám teď řeknu kacířskou větu. Aha. Já si myslím, že v televizi ty seriály žít budou, ale že film jako takovej v rámci umělé inteligence to skončí. Mm-hmm. Já si myslím, že film skončí.
0: Že si necháme ty filmy jenom generovat někým,
1: no,
0: něčím?
1: No a hlavně mládež, já sleduju Aha. už i toho 7letého vnuka a ty mladí lidi už vůbec nekoukají ani na televizi, ani do kina nechodějí. Mm. Takže já si myslím, že se vytváří už jenom taková jejich virtuální realita někde na těch mobilech a že za 10-15 let to bude, to je můj názor, bude konečná. Takže budeme sedět my tady a povídat si budeme. To bude fungovat.
0: Myslíte si, že to bude
1: no,
0: fungovat?
1: No to bude, to se nedá uměle. Nebo jestli ta inteligence, že udělá, že i Klepl bude umělej tady povídat, tak nevím.
0: Kde jste vlastně zahořel pro to divadlo? Kdy jste se rozhodl, že budete hercem?
1: Tak moje arménská maminka, která mluvila s tímhle přizvukem, mě nutila hrát ten nástroj, klavír. Mm-hmm. Pak tu kytaru vážnou. A tam někde v rámci gymnázia, když jsem na gymnáziu dělal ze sebe třídního šaška, my jsme měli 28 holek uh-huh. a 4 kluky. Uh-huh. A já jsem tam šaškoval, protože jsem byl malinký a takovej nevýrazný, tak abych na sebe upozornil, to bylo tenhle, tak jsem začal šaškovat a pak jsem s jedním klukem dělal přijímačky na damu, ale já mu jenom jako přihrával, já jsem se tam byl jenom podívat. Jako ještě, on potřeboval partnera, tak mm-hmm. jsem jel s ním. No a pak mě napadlo, že bych se přihlásil, ale nebyl jsem přijat, byl jsem přijat až na odvolání. No a pak jsem studoval a to mě bavilo, byl jsem nervní. Hrozně jsme prochlastali taky po těch kavárnách a tohle, ale měl jsem velmi přísného pedagoga, to byl Miloš Nedbal, herec Národního divadla, Jarmila Krulišová a Jirka Klem. A tak jsem prostě vystudoval herectví a pak jsem si myslel, že půjdu rovnou do Národního a šel jsem do Chebského, Západočeského divadla v Chebu. No a bylo.
0: Co tomu říkali rodiče, že jste se dal na hereckou dráhu?
1: Táta to nebral.
0: Ne?
1: Táta byl strojní inženýr mm-hmm. a on to neměl rád. On, víte, kdy se poprvé tak jako pobavil a řekl mi, Bohuši, teď jsem spokojený, když jsme měli premiéru filmu Účastníci zájezdu.
0: Ten se mu líbil.
1: Ten se mu líbil Aha. a tam se usmál a v kině byl pozvaný na premiéru Aha. a řekl, jo Bohuši, takhle. To je dobrý, tohle to je dobrý.
0: To vzal na milost.
1: To vzal na milost,
0: ano. A měl nějaké konkrétní představy, co by z vás chtěl mít?
1: Strojního inženýra.
0: Abyste šel v jeho šlépě.
1: Ano.
0: Tak, ano.

0: Vy už jste několikrát zmínil arménskou maminku. Jak moc ten váš původ, váš život ovlivnil a ovlivňuje?
1: Já jsem se narodil právě v té Moskvě, což je můj nějaký úděl, protože mý rodiče oba dva studovali vysokou školu, tenkrát v Moskvě, moje arménská maminka přijela, ale z Gruzie, z Tbilisi do Moskvy a tatínek byl vybraný jako asi svazák a tohle byl vybraný z průmyslovky na vysokou školu a tam sovětský ženy napadaly ty chlapce jakoby ze západu, aby se dostali do Evropy a moje máma má slavnou historku, protože já, když jsem hrál ještě s divadlem na Zábradlí, teď nedávno, asi před 20 lety, teda v Moskvě, ve státním divadle MCHAT, tak přišla jedna paní stařička, že byla pedagoškou mý mámy a říkala mi, že moje máma vždycky omdlívala na chodbách v tom institutu a když šel nějaký Rus nebo něco, tak mu řekla, uchadí, uchadí, uchadí. A čekala, až přijde Bohouš Klepl. A Bohouš Klepl pak skončil, že se jí narodil malej Bohouš, to jsem já. No a pak odjeli do Československa a bydleli jsme v Pardubicích.
0: Připadal jste si během toho dětství třeba trošku vykořeněný nebo jiný, když vás takhle převáželi a přece jenom jste tam měl ten štempl, tu Moskvu?
1: Ne, já jsem považoval Pardubice jako za rodné místo a byl jsem tam jako spokojený. Tam jsem prožil vlastně celý mládí. Jenom jsem měl pak problémy, ta Moskva mě pronásleduje, když za nic nemůžu vlastně, že mě pronásleduje, když byl ten srpen, tak co tady ta normalizace a všichni si tak nějak mysleli, že z toho něco budu mít nebo těžím nebo něco, takže se na mě dívali tak skrz prsty a pak po revoluci vlastně taky říkali, já si pamatuju vždycky občas někdo řekl, to je ten Rusák, jo a já jsem to těžce nesl a tak vím, že s tím jsem se potýkal vždycky nepříjemně a vždycky jsem si říkal, proč já jsem se musel narodit v té Moskvě. Ale vlastně z nadhledu je to úplně zbytečný, protože co jako Martin Dejdar se narodil v letadle někde nad Singapurem, to vím. No, takže...
0: Pojďme zpátky k tomu vašemu herectví, k těm začátkům. Jaké jste měl touhy představit, co budete hrát, jak se ta kariéra vaše bude vyvíjet, když jste začínal?
1: Myslel jsem si, že budu hrát ty velký figury, a jenže jsem byl mrňavej a komický, takže ty tragické a velký figury u mě vypadaly jako spíš ironický nebo legrační. Aha. Ale prožíval jsem se, měl jsem ten východní pocit a tu školu Stanislavského.
0: Východní pocit?
1: No, takový se prožívat. To mají ty východňáři. Jako vůbec, Češi jsou studenější. Jako. Víc se prožívat a všechno ukazovat, jako když breče, tak jak nadřeň. Než jsem pak po 15 letech herectví pochopil, že herectví je trošku i o něčem jiným, že je to taky nějaký zkus techniky, ale ten vnitřek tam musíte mít. Takže s tím jsem bojoval a chtěl jsem vždycky hrát velký divadlo a podařilo se mi to až v pozdějších letech, když jsem byl přijatý do divadla na Zábradlí, tam byl rozvrat, ta celá parta Bartoška, Hermánek, Zedniček odešli a my jsme tam šli s tím Petrem Léblem, který byl vynikající režisér, tak jsem tam právě od něj získal velký role, čechovovský, a tam jsem poprvé si myslím, teď to bude znít nadneseně. Tam jsem poprvé začal něco hrát jako pořádně a ty figury byly podle mě jako dobře zahraný.
0: Která z těch rolí byla pro vás třeba taková opravdu zásadní?
1: Anton Pavlovič Čechov, jeho hra Ivanov. To je Ivanov, chlap se chce zabít, jo, a nechce žít, žena ho podvádí, tohle. A ještě jsem hrál s Leošem Suchařípou, což pro mě byla velká škola a tam mě Leoš i naučil, že se vracím, když Čech zapomene text, tak já si pamatuju.
0: To máte od něj.
1: Ano, já jsem tam měl vážný monolog stránkovej o tom, že nechci žít a tohle a Leoš měl odpovídat asi 20 taky půlstránkovým monologem. A on najednou stál a řekl, život je prd. A odešel. A já jsem tam zůstal sám. To bylo pro mě...
0: Co jste dělal vy?
1: Já, lidi se začali smát. Já jsem byl hrozně naštvaný na Leoše, že mi zkazil jako celý tady výstup.
0: Tak jako teď ten Krištof Hádek.
1: Ano, ano. A jako on mi řekl, Leoš, dal si dvojku, nebo panáka si dal, Leoš dost. A pak říkal, no a co, jako měl si dávat pozor, teď já jsem to řekl v textu, jako pocitově správně, co bych tam říkal, tak 20 vět. Tak to jsem si s Leoškem užil. A pak v Revizorovi jsem na zábradlí taky, já hrál Chlestakova a on hrál mýho sluhu Osipa, to teď nesnáší Krištof Hádek, protože já hraju hejtmana a když on má ten monolog, jako Chlestakov, ano, ano, tak mu napovídám a on
0: si vždycky... to pořád pamatujete.
1: No já říkám, louky, lesy, potučky, ale to víte, Petěrburg to není. A on se na mě vždycky otočí a říká, prosím vás, můžete být hejtmane tiše? A říkám, nemůžu, mě to tak bere. On je hotovej z toho. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: jak vás tak poslouchám, tak z toho úplně čiší to, jak vás to v tom divadle baví, na tom jevišti, jak je to pro vás opravdu ten život tam být. Jaké to potom bylo, když jste sebe vyměnil za loutky? Vy jste měl takové období, že jste měl loutkové divadlo a to je něco úplně jiného.
1: To bylo tím, že jsem se oženil s maďarskou občankou, která studovala u nás loutkařinu a moje máma, arménská, která uměla, tak vyštrachala od někoho v Jičíně starý loutkový divadlo, Alšovo divadlo se 120 loutkama. A tak to viselo u nás v bytě na zdech a tohle. A pak vlastně otec Vojty Kotka, Václav Kotek, vymyslel ještě s panem Kratochvílem, to byl v televizi redaktor, vymysleli divadelní pouť na Střeleckém ostrově v roce 84-85. To byl takový ostrov svobody a mě tenkrát řekli, ať si něco připravím. A já jsem s ženou vymyslel, že bychom tam měli normálně kleplovo-loutkové rodinné divadlo a začali jsme hrát loutkový divadlo, klasický. Aby mě to bavilo, tak jsem bral i klasický témata, třeba takový neotřelý, jako Garcia Márqueze, Kronika ohlášený smrti a hrál jsem to s Alšovýma loutkama, nebo jsem hrál všelijaký ujetiny a začalo mě to bavit a protože jsem tam hrál s klukama Formanovejma, Petrem a Matějem a tenkrát po revoluci bylo takový období Havel a tohle a Miloš mohl přijet Forman, tak najednou se nám podařilo jet i za moře, teda ne díky mě, ale asi díky klukům a já jsem mohl hrát i v Central Parku tohleto, dělal jsem to tam a za mnou přišel nějaký ruský emigrant, který tam stepoval a začal mě nadávat, že mu kazím kšefty. A já jsem mu říkal, neboj se, já za ní dělu jedu. A pak jsme byli v Mexiku a bylo to v období moje největší drzosti, protože s touhletou pakárnou desetiminutovou jsem pak objel celý Mexiko. I prezident mexický byl. My jsme byli hodně slavní díky tomu, že pan prezident Havel, to bylo populární, tak se o nás vědělo a tenkrát si pamatuju, velvyslanec Mexiku, český, když jsem to zahrál v tom Národním divadle, v tom obrovitánském jejich mexickým a trvalo to 10 minut, tak on nějak byl úplně nepříčetný a řekl, vy jste tady byl naposled, ale mexický prezident tehdejší přišel se svojí maminkou a říkal, že mi děkuje, že to bylo krátký, že v tom vedru by se díl sedět nedalo a babička plakala, jeho matka, no tak to jsme měli zážitky. Všude možně.
0: Kromě toho, že z toho období máte spoustu zážitků, co vám to dalo osobnostně i třeba do té další práce potom herecké, protože vy jste potom loutky pověsil zase někam na nějaký hřebíček, možná ano. Je tam pořád ještě máte, začal jste zase hrát sám.
1: No, ty loutky byla jako znouze cnost, protože nebylo pro mě jako co, neměl jsem žádný někde angažma, takže jsem se tím živil. A pak, když přišly ty nabídky, vlastně to bylo to zábradlí, pak bezzábradlí, pak všelijaký možný, až jsem se dostal do studia 2, kde jsem asi 12 nebo 13 let, tak v podstatě já jsem rád, že to takhle všechno proběhlo a já už to divadlo nemám jenom kvůli penězům nebo něco. Já prostě jako důchodce, je mi 68, tak já rád chodím mezi lidi. Já jsem pak vymyslel, že bych mohl být uvaděčka v divadle.
0: Abych tam byl.
1: Abych tam byl, protože o to hraní mi už tak nejde. Já si pokecám v šatně, zkritizuju tam ty všechny mladý herce, dávám ty moudra, co dělají ty starý herci, dávám ty moudra a pak jdu šťastně domů, že jsem jako něco dělal. Takže mě to dělá, to hraní teď mi pomáhá psychicky dobře, jakože dělá mi to dobře.
0: A

0: Měl jste někdy období, kdy to bylo naopak, kdy to hraní vás třeba úplně vysávalo, kdy jste, jak se dnes říká, vyhořel, už jste nechtěl?
1: Ano, bylo období, kdy jsem točil 3 seriály najednou, hrál v divadle, začal jsem chlastat, bylo to v tom divadle Na zábradlí, tenkrát i v tom extra, ale hrál jsem hodně a ten alkohol už přerostl míru, fakt to začalo být už...
0: A ten přišel proč? Protože toho bylo hodně a bylo potřeba se nějak uvolnit? Nebo
1: no uvolnit a protože jsem se cítil jakoby tenkrát v uvozovkách slavnej a že konečně naplněný a odskákala to vlastně moje žena i ten můj syn Tomáš, že jsem tak furt jako někde se flákal a chlastal s jinýma kolegama, ne že sám. A furt to nějak prolejzalo až ve studiu 2, si představte. Náš šéf Michal Hrubý mi řekl krásnou větu tenkrát, Bobe, jestli ještě budeš klastat, tak tě vyhodím. Já tě nemůžu tady mít, protože to je održku. A tak jsem si našel protialkoholní tam v Bohnicích, tam jsem byl 2 dny. Tam jsem ležel s takovýma typama, že jsem to nevydržel. Mm-hmm. Normálně jsem utek a tomu šéfovi Nešporovi řekl, že odcházím a on řekl, jak si musíte najít něco jiného. A našel jsem si zařízení soukromí, kde platíte, ale jste v daleko příjemnějším prostředí, je to ve vile v Podolí a zjistil jsem, že tam to stojí asi 160 tisíc, jo, ten pobyt, 3 neděle. Říká se tomu u nás v divadle Maledivy, jo, takže se mě kolegové v divadle ptají, Bobe, myslíš, že už jsem zralý na Maledivy, jo, a nikdo nic neví a my víme, že už...
0: Krycí název. Teď jsme to prozradili, tak už musíte zvolit.
1: To ne, to poslouchají někdo, to oni nebudou. Takže tam jsem začal jakoby léčit a jak mě vysvětlili, tak já jsem abstinující alkoholik, to se vyléčit nedá. Prostě nesmíte mít to bažení a pít a z začátku to bylo těžký, po 3 letech jsem se někde opil zase na dovolený a teď už je to 6. rok a nepiju a už teď to bažení nemám, ale nesmím jako dělat, když mi někdo říká, tohle si trošku můžeš dát, tak to nedělám.
0: A dělají vám to, že by za vámi
1: dělají to, to vám nic neudělá, když si tady lízne, Bobe, trošku si tady lízni. Ale já to už nemám ani to, ale taky říkají kolegové, s Kleplem byla větší sranda, teď už je nudnej. No jo, protože oni všichni jsou už o level vejš. Ano, no tak...
0: Prošel jste si takovým tím obdobím, kdy okolí vědělo, ale vy jste si to nepřipouštěl?
1: Ano, to právě bylo to...
0: Kdyby ten šéf váš ten nepřišel, šéf, no, vy byste do té léčebny sám nešel?
1: Ne, nešel. Ne. Já jsem myslel furt, že to má... Oni to alkoholici mají
0: mám
1: pocit,
0: to pod kontrolou.
1: Pod kontrolou, nemá. Nemá. To je prostě, jak si dáte ráno tajně a když se pije tajně, ještě když pijou lidi společensky, tak to jde. Ale já jsem si tajně dával třeba decku tvrdýho alkoholu, abych byl v pohodě, na zkouškách, všude, aby to nebylo.
0: Jako pořád jste měl někde u sebe nějakou
1: ano,
0: lahvičku.
1: A to se pak zvyšovalo, takže večer už jsem byl vlastně nalitej, jako po představení ještě se sedělo a už to vyžadovalo ten doping, prostě každý ráno si dát... Něco, ještě mě Leoš Suchařík pan naučil, že je dobrý jíst petržel zelenou, že to z vás nejde, netáhne. Tak já jsem od Leoše měl teda, musím říct, tyhle ty instrukce, tak se jsem žvejkal petržel zelenou, že to ze mě nešlo jakoby. Mm. Ale ono ten alkohol, já jsem na to citlivý, já to cítím, když někde s někým hraju a cítím ten aceton, cítím to. Ale nemoralizuju, to já vůbec se nedělám, to jenom ty kolegové kolem mě i Bobe. To je první. A já říkám, Ježíš mě...
0: Oni vám to chodí hlásit.
1: No, oni mi to chodí hlásit, jakože jsem morální kontrolor alkoholismu v divadle. A já se říkám, prosím vás, nechte mě na pokoji. Se klidně oživíte, mě to je jedno. Nebo je to první. Pak má třetí a říká, tak dneska výjimečně. Takže mě to baví, že oni se takhle ke mně dívají jako na pedagoga alkoholismu.
0: Jaké to pro vás bylo být na těch Maledivách? Prožije si tam člověk takové to v uvozovkách prozření, že si řekne, aha, tak já jsem teda opravdu alkoholik, jsem tady.
1: Ano, je to sebepoznání a ty terapeutky a terapeuti. Já mám dokonce teď osobního terapeuta, mám číslo na člověka, že když něco, tak můžu zavolat kdykoliv, kdekoliv, jo, zatím jsem to nepotřeboval. Aha. No, furt vás nechají nahlížet, pitvají vás úplně, to je furt, to jsem jako byl rozpitvaný a zjistil jsem, jaký jsem člověk, i když ve výsledku mi děvčata terapeutky, teda děvčata, oni jsou to paní doktorky a tohle, řekli, že v podstatě jsem sáhl až na dřeň a dokonce si představte, že zvali na besedy se mnou i děti, moje děti dospělí, tak tam seděli, ona se s nima bavila, ta terapeutka sama pak mě pozvali a to byl hrozný pocit, když najednou od dětí dospělí, teda už slyšíte, co všechno jsem vlastně vyváděl a říkal. A oni to říkají tam ty třetí osobě. To mě bylo hodně zle. Hmm. Ale vlastně jsem se nezlobil na ně, ale že jsem si to neuvědomoval. A oni tam dostali ten plac, ne přede mnou, s něma, ale já jsem se na to mohl dívat. A to byla velká rána a velký poučení. Pak tam pozvali i moje partnerky, i ženy, i současnou ženu a všechno. A musím říct, že to byl největší takový šok pro mě, jak mě ty lidi v rámci toho alkoholismu vidějí. A to mi nejvíc dávalo tu sílu s tím fakt skoncovat.

0: Dokázal jste sám sobě odpustit to, co jste sobě a třeba i jim prováděl?
1: Nedokázal jsem si odpustit. Myslím, že jsem narušil a pokazil několik vztahů a vazeb právě díky tomu, jak jsem se choval. A nedokázal jsem odpustit, protože jedna z mých partnerek za ten celý život, kterou jsem taky tak nějak jako vyhodil, nebo to tak, je mi to strašně líto a ona udělala ještě příkaz, že se mnou vůbec nebaví, jako kdybych neexistoval, což mě teda úplně bere, ale respektuju to a je to můj největší teď bolest, jako, že bych si s ní třeba rád popovídal, něco vyřešil, ale odpuštění nepřichází, takže to mám v sobě furt.
0: Vy už jste říkal před chvílí, že ten alkohol vám pomáhal určité věci třeba zvládat, bylo to uvolnění a tak dále. Co máte teď místo toho alkoholu? Co vám pomáhá odrelaxovat? Chodíte na procházky, pijete bylinkový čaj?
1: Ne, sedět tady s váma a vykecávat se. To mi dělá dobře a komunikovat s lidma. To mi dělá dobře. Nesedět, já mám tu tendenci, jak teď bydlím sám v tom domečku, že jsem tam v podstatě sám, když tam nemám třeba vnuka nebo někoho, protože já s partnerkou nežijem, my žijem každý zvlášť, tak prostě jsem rád ve společnosti, no musím něco dělat. Mám strach, že nic nedělám. Takže jsem rád, že třeba mám s váma rozhovor, to je výplň krásná mýho životního, pak se vrátím a nemám dneska co dělat. Venku je zima, tak ani nemůžu dělat na zahradě.
0: Kdysi dávno jste studoval režii, celý život hrajete, tak nechcete třeba ta prázdná místa vyplnit nějakou tvůrčí prací, psát? Vím, že jste někdy i maloval.
1: Maloval jsem, to bylo to nejtěžší alkoholické období, to mi řekl můj syn, ne abys to prodával, to jsou velký plátna, obrovský olejový plátna, ale to nebylo malování. To byly pocity a cákance a rozmazávání barev, ale má to nějaký smysl. Aha. Jeden obraz, který je 2 metry na 2 metry, visí u nás v chodbě, jmenuje se Ego. A tam uprostřed je fotka z mý bobčanky a kolem jsou takové šílenosti. Tak tam podle toho člověk pozná, že Klepl procházel alkoholickým obdobím. A pak mám, protože jsem cestoval, tak mám boleje třeba Kuba nebo Mexiko, tak jsem maloval, ale neumím malovat. Mě bavilo s těma barvama pracovat.
0: A teď nemalujete už?
1: Teď nemaluju, ne. Teď mi nadávají všichni, že nemaluju, nemaluju.
0: Nemáte žádné pnutí?
1: Nemám žádný pnutí, abych rozmazával barvy a jenom mi řekli děti, hlavně to neprodávaj, more, protože my si to pak prodáme sami. Až budeš.
0: No dobře, a co to psaní? Tak třeba nějakou divadelní hru, scénář, knihu?
1: Já teda...
0: Vy byste dal dohromady Paměti jedna báseň.
1: To už mi někteří kolegové říkají, ale já bych to nedokázal, to by se musel... Myslím, že můj syn nebo moje dcera začali něco tam, jsem zjistil, že píšou Paměti mý mámy, protože moje máma a stála hodně za to, ty její průpovídky a pak, že by to přešlo ke mně, ale já si nemůžu stěžovat, to je teď jenom období, protože já budu zkoušet v dalších 2 hrách, hraju v 6 hrách, to já jako práci budu mít, ale teď je to v období nějak povánoční, není nic, no, ale jinak já práci mám a já chodím každý 3. den nebo 2. den do divadla a budu zkoušet, je teda fakt, že jsem teď vrátil roli z takových psychických důvodů, že se Zlatou Adamovskou a s Petrem Štěpánkem jsme zkoušeli 1 hru a já jsem po 3 dnech to vzdal, protože jsem zjistil, že se to nejsem schopen už naučit. Mm-hmm. Bylo toho hodně. Ale teď mám slíbený od Patrika Hartla, který mi píše hry na tělo, jako byl Vysavač a tohle. Říkal, Kleplovi napíšeme hru, kde bude mít 1 větu, ale bude titulní postava. Tak jsem říkal, děkuju. Tak snad to bude.
0: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Bohumil Klepl, že jste přišel.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohunky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkanej, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolinu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Kam odcházíš, světe, starý dobrý světe, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete.

tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smeteš.

Nevím, co z nového alba Žalmanova spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

denice do všech stran, o nesnázích se bez milosti ptám. Proč před bouří jde ticho po lukách, probouzí jen ty, co mají strach. Za času pro lásku třeba kluk umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času

lásku třeba pomřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porad Něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových 80. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domů.

světlo, hřeje prázdno v těle, prodlouží den a třeba někde u vína. Pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky domovů,

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Začínají zálety, posloucháte Český rozhlas. Od mikrofonu zdraví Alena Zárybnická. Rád vařím, rád se podívám na dobrý film anebo seriál a rád chvíli jen tak odpočívám, ale hlavně rád se bavím. Podle toho krátkého citátu, který jsem teď použila z webových stránek mého dnešního hosta, asi těžko soudit, kdo sedí teď v rozhlasovém studiu přede mnou. Tak možná přidám. Jsem bývalý profesionální sportovec, cyklista. Kariéru jsem ukončil v roce 2017. Dál rád jezdím na kole, sportuju a starám se o své tělo. Snažím se k tomu motivovat i ostatní. Zkrátka, sport je stále můj život. Jiří Ježek. Těžko říct, jakým způsobem a kterým směrem se bude ubírat náš dnešní záletový rozhovor. Před sebou mám papír, abych si podle odpovědí Jiřího Ježka mohla dělat poznámky a na něco důležitého, co mě napadne, nezapomněla. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

inzerát, najmu muže, raději několik, s vlastním krumpáčem, značka

0: 6 zlatých paralympijských medailí, 2x Sydney 2000, stíhací závod na 4 km a 1 km, 1x Athény rok 2004, časovka jednotlivců, silniční závod, 2x Peking 2008, to byl stíhací závod na 4 km a časovka jednotlivců a 1x Londýn 2012, časovka jednotlivců. Tak jenom letmo jsem zabloudila do sportovních úspěchů mého dnešního hosta. A říkám si, možná bude i pro tebe, Jiří, důležité, když zmíníme oficiální účast v časovce na Tour de France v roce 2013. A těch témat, o kterých bych dnes ráda mluvila, bude mnohem víc. 6 titulů mistra světa, 4 celková vítězství ve světovém poháru a nepočítaně titulů mistra Evropy a mistra České republiky. Přede mnou stojí kluk, který sportu dal život a rozdává úsměv, a to mi přijde nejcennější. Jiří, vítej v Záletech a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
0: Které z těch témat tě jakoby nejvíc štíplo? A teď myslím v tom pravém slova smyslu jako dobrém, ne špatném.
1: No, podle mě asi nejvíc, a doufám, že to tak je, mě charakterizují dvě věci. Ten sport, ta sportovní minulost i ta současnost, ta láska k pohybu. A pak ten úsměv, protože já fakt, možná díky tomu, že jsem v životě už dvakrát poznal, jak ten život dokáže být křehkej, tak jsem pochopil, jak je důležitý ty dny, kdy můžeme, tak se z toho života radovat. A snažím se nejenom radovat sám, ale rozdávat tu radost i kolem sebe.
0: Ten první zlom byl, když ti bylo 10-11 na Letenské pláni při autonehodě, a ten druhý?
1: No, ten druhý vlastně mě, ten druhý úraz ukončil tu úspěšnou kariéru. Jak ten první úraz mě vlastně do toho světa paralympijského sportu vlastně uvedl, tak ten druhý úraz mě tu kariéru ukončil, ale já vždycky říkám, že ani k tomu druhému úrazu, kdy jsem měl vážný těžký pád při mistrovství světa ve Spojených státech, kde jsem fakt jako málem zemřel, měl jsem opravdu možná daleko těžší následky ještě než po tom prvním úraze, kdy jsem jenom přišel o nohu. Tentokrát to bylo ty následky a bojuju s nima doteďka, už je to 11 let, tak ten úraz byl těžší. Ale já ani vlastně k tomu druhému úrazu nemám blbou emoci nebo špatnou emoci, protože mě to vlastně umožnilo z toho sportu odejít. Já bych jednou skončit musel a já tu cyklistiku miloval a miluji doteďka tak, že bych asi špatně hledal ten správný moment, kdy se rozhodnout, že to všechno končí. Takhle to za mě ukončil ten úraz a aspoň za tomu děkuju.
0: A to byl rok 2014?
1: 14, ano.
0: Ale pak jsi se přeci jenom ještě dokázal vrátit.
1: Vrátil jsem se aspoň na 3 roky, na 3 sezóny se tak jako rozloučit s tím sportem, protože já jsem nechtěl končit v té kaluži krve v té Americe. A v momentě, kdy mi to manželka dovolila, kdy nejdřív sama říkala, jako ještě se do toho sportu vrátíš, a já tenkrát ještě jsem ani nemohl mluvit a měl jsem rozsekaný obličej a ležel jsem na té jipce v té Americe, tak jsem jenom kroutil očima, že ne, že jsem šťastný, že mě zachránili život a že už to pokoušet nebudu. Ale pak samozřejmě mě, jak se to tělo začalo uzdravovat, tak jsem ještě zatoužil se do toho sportu vrátit. Už vlastně s tím vědomím, že v životě nevyhraju závod, protože já jsem přišel o část plíce, přišel jsem o málem o ruku, ještě k tomu všemu, co už mi chybí takhle. Tak ten úraz byl opravdu hodně vážný, ale i s tím vědomím, že už v tom pelotonu budu hrát spíš druhý housle, tak jsem chtěl být jenom součástí toho sportu, který miluju. A tak postupně se s tím sportem rozloučit, a to se mi podařilo. Já jsem během těch 3 let ještě se vrátil dokonce do závodu jako profesionálu zdravých závodníků, takže ta forma nebyla tak úplně špatná, ale už to nebylo na to, abych byl tím šampionem, co předtím. Takže to bylo takový postupný loučení a jsem za to hrozně vděčný, že to nebylo náhlý, že jsem se mohl rozloučit po celém světě se všemi těmi organizátory a vlastně si užít tu rozlučkovou roadshow.
0: Viděl jsi někdy v přenosu kamer, co se vlastně v tom roce 2014 stalo?
1: No, neviděl jsem to na videu, protože já mám pocit, že všechny ty videa, které ať dělali třeba diváci nebo týmy, a nebo to oficiální video, tak nějak záhadně zmizelo, protože ona ta celá nehoda byla trošku nešťastná i co se týče organizátora těch závodů, a oni, aby nemuseli přiznávat, že udělali chybu v tom zabezpečení té tratě, tak podle mě všechny ty videa zmizely záhadně.
0: Takže ani nebylo o čem diskutovat.
1: Ani nebylo moc o čem diskutovat. Mě samozřejmě tím, že se to stalo v Americe a známe americký právníky, tak mě okamžitě kontaktovalo asi 10 právnických.
0: Že by vás chtěli, nebo že by tě chtěli zastupovat.
1: Že by mě chtěli zastupovat a že by jsme vysoudili jako neuvěřitelný miliony na té Mezinárodní cyklistické unii, ale já jsem to nechtěl. A vlastně, když mě naložili do sanitky a já jsem slyšel v anglické jako konverzaci toho sanitáka s tou nemocnicí, že už mě stejně asi nedovezou, tak to bylo jako pro mě spíš taková dobrá motivace. Já jsem se zařekl sám sobě,
0: že tomu pánovi že to dám, ukáže, že se to
1: zvládnu, že to zvládnu. A když jsem se pak po třech dnech probudil z toho umělého spánku, nebo když oni mě probudili, tak jsem si řekl, jo, tak i tohle to jsem zvládnul a člověk fakt dokáže strašné věci, jako neuvěřitelné věci překonat.

0: Mým hostem v záletech je Jiří Ježek. Co dělá Jiří Ježek, když se vysílá v televizi Tour de France? Poslouchá Českou televizi a Tomáše Jílka a jeho další spolukomentátory?
1: Většinou jo. Samozřejmě až zpětně ze záznamu dneska je to tak komfortní, že člověk může přes den fungovat se svými aktivitami. Většinou Tour de France samozřejmě v polovině léta, takže já si jedu na kole, jedu s nějakou třeba partou nebo s lidmi, kteří si mě pozvou, abych se s nima projel na kole, tak věnuju se cyklistice nebo jinému sportu, hodně teďko běhám, takže třeba jsem na nějakých běžeckých závodech, pak se vrátím večer domů a po dobrý večeři, když třeba manželka jde spát, tak si zkouknu ty 4 hodiny toho záznamu, té etapy, hezky se u toho bavím, občas třeba si Tomáš Jílek pozve mě do té televize, takže občas tam jdu já. A nebo, což je v posledních letech, do té Francie osobně jedu a tam na místě se starám třeba o hosty různých firm, který na té Tour de France jsou a já je třeba v autě jim vysvětluju, co se právě v tom pelotonu děje.
0: Pro mě už jsou ale ty výkony úplně mimo meze toho, co by mělo a mohlo dokázat lidské tělo.
1: Je to realita doby, která tady byla před nějakými 20 lety, zvlášť potom, co samozřejmě ty dopingové problémy v tomhletom obrovsky náročném sportu se provalily na veřejnost. Ale ta kultura je v tom sportu úplně jiná. Že naopak dneska se strašně moc dbá na to, aby ten sport byl čistý, aby šel podle těch pravidel, které jsou daný tou antidopingovou chartou. A to, co se dělo dřív, že se nad tím tak jako mouřilo oko a ty týmy si jeli svoje dopingové programy, tak dneska naopak všichni se snaží maximálně využívat moderní poznatky vědy. A ta věda je dneska, když se bavíme s těmi specialistami, tak ta věda je silnější než ten doping. Proto ty závodníci jsou schopní ty kopce vyjíždět třeba ještě rychleji, než ti závodníci, kteří přiznali, že tenkrát dopovali. A je to právě proto, že to lidské tělo je tak zázračný, že pokud v něm dokážeme pořád hledat rezervy, pořád mu nějakým způsobem zvyšovat a precizovat tu dávku toho tréninku, ale i té regenerace, na kterou se tenkrát moc nedbalo, tak dneska ti závodníci tu Tour de France zvládnou ještě rychleji a vlastně s úsměvem, protože třeba tady Pogačar, ten největší fenomén na té Tour de France, tak on je ještě známý tím, že těch 21 dnů udrží vlastně i tu energii věnovat se těm fanouškům, rozdávat ještě Karel tu energii. No je to přesně tak, je to přesně tak. Samozřejmě, že třeba loni v loňském roce už ty poslední 3 etapy už byl unavený, už na něm bylo vidět, že na těch stupních vítězů, že se teda usměje, ale že už co nejrychleji chce do toho hotelu, aby nastartoval tu regeneraci na ten další den. Je to fakt na hranici lidských možností, s tím naprosto souhlasím. Ale chci říct, že dneska díky těm technologiím, díky té vědě, která je do toho opravdu naprosto ponořená, tak nechci dávat za nikoho falešně ruku do ohně, ale myslím si, že ta cyklistika je naprosto čistá.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Jiří Ježek a pojďme teď do vzduchu vyhodit téma kilometry. Kilometry Jiřího Ježka, tak se jmenuje pořad, který můžete poslouchat třeba i v aplikaci Můj rozhlas. Když se řekne Jiří kilometr, pro mě je to třeba výška základny oblečnosti. Kolik je kilometr pro Jiřího Ježka?
2: No, buď je to zhruba 4,5 minuty mého běhu, anebo skoro minuta a něco na kole. Samozřejmě, že ty výkony dneska já už neměřím ani časem, ani hodinami strávenými na tom kole, ale spíš tou radostí. Mm. Ale samozřejmě ty kilometry ze setrvačnosti každý z nás sportovců, ať kteří se tomu sportu věnovali profesionálně nebo celý život jezdí jenom pro radost, tak si počítáme. A jsou to jak běžci, tak cyklisté si prostě počítají, kolik těch kilometrů najedou za měsíc, za rok, kolik toho naběhají, jakým tempem. Máme ty technologie, všichni máme ty hodinky, které nám to měří, ukládáme si to na různé servery, kde si nějakým způsobem poměřujeme to, co kdo odjel za trénink, kolik toho dneska natrénoval, ať při práci, nebo pokud je to profesionál, tak se k tomu spíš tak jako upínáme, že Tadej Pogačar dneska v Monaku ve svém sídle najel 180 kilometrů a my tady v zasněžené Praze máme možnost sedět půl hodiny na trenažéru nebo si jít běhat do sněhu. Takže tohle to je spíš taková radost a já když jsem dostal šanci mít svůj pořad na Radiožurnálu Sport a v té instituci Českého rozhlasu, co tobě budu povídat, jak je to příjemné, no, jaká jasný. To je čest. Tak my jsme právě zvolili tenhle ten název, protože je to právě pořad o cyklistice a o běhání, protože se teďko věnuju obom sportům a ten kilometr tam hraje tu roli.
1: Který rok jsi měl, a vracím se k tématu kilometr, rekordní v množství najetých kilometrů?
2: No já v momentě, kdy jsem jako první paralympionik na světě se tomu mohl věnovat profesionálně někdy v roce 2004, tak od té doby jsem si řekl, že budu se chovat tak, abych byl schopen z toho těla dostat maximum. Když vlastně celý ten můj život se bude točit jenom kolem sportu, takže za začátku jsem okamžitě skočil o třeba 5-7 tisíc kilometrů výš a z nějakých 15 jsem začal jezdit 20-22 tisíc kilometrů ročně. Ale v momentě, kdy jsem potkal v roce 2006 svého trenéra, pozdějšího úspěšného trenéra Viktora Zapletala, tak on mě při první schůzce nad kafem, kdy jsme si řekli, jak teda začneme trénovat, tak se mě ptal, kolik trénuju. Já jsem říkal, hele, nejvíc ze všech těch paralympioniků trénuju o 7-8 tisíc kilometrů víc než moji soupeři. Víc už nemůžu, jsem na hraně lidských možností, 22 tisíce maximum. A on se na mě tak podíval a říkal, já si myslím, že bys mohl trénovat víc. Tak jsem říkal, tak si se zbláznil, jako co jsem si to vybral za trenéra. Říkal, no tak kolik myslíš, jako 24, to nejde, to už nezvednu o tolik. A on říkal, já si myslím, že bys měl jezdit 30 tisíc, protože to jezdí profesionálové, co vyhrávají Tour de France a já nevidím důvod, i když nemáš nohu, proč bys to nemohl najet. Tak jsme se nejdřív hádali, pak jsem řekl, že mu to teda najedu a od toho roku 2006 až do konce té kariéry, do konce toho roku 2017 jsem každý rok najel přes 30 tisíc a nejvíc to bylo v roce 2013, kdy mě to, já nevím, nějak bavilo asi víc než ty roky předtím, tak jsem najel 38 tisíc kilometrů za rok.

0: V Záletech je dnes mým hostem cyklista a dnes i běžec a ten, který dokáže o sportu s radostí a s úsměvem na tváři mluvit, Jiří Ježek. Mluvili jsme spolu o Tour de France a mě v poslední době, jestli něco dostalo, nejen komentátorské výkony a pohotovost a bystrost mého kolegy Tomáše Jílka, ale i neuvěřitelný sportovní výkon za mě Daniela Polmana.
1: Tohle jsou akce, které vlastně kolem toho slavného závodu Tour de France každý rok nabalují. Vždycky se najde někdo, kdo ten závod jako využije k tomu, aby pomohl dobré věci. To znamená, že Daniel Polman prostě sedl na kolo a ujel všechno to, co ujeli ti závodníci při těch 21 etapách, ale ujel i ty transfery. To znamená, když etapa končí v jednom městě a druhý den se začíná o 140 kilometrů v jiném regionu, tak on to celé projel prostě celou tu trať, takže to bylo nějak, já nevím, jestli se nepletu, samotná Tour de France pro závodníky má nějakých 3000, asi 500 kilometrů a jestli on najel 5000 a ujel to vlastně pár dnů před tím pelotonem, to znamená, že už tam byla ta atmosféra, už tam byly připravené v některých městech ty kulisy, tak tomu pomáhalo, samozřejmě musel jet dnem i nocí, protože to jel sám bez doprovodu, ale jel to prostě pro dobrou věc, vybíral peníze na charitativní projekt a to je samozřejmě obrovský klobouk dolů, jde to vlastně trošku jiným směrem, než jde ten samotný sportovní výkon těch sportovců, ale samozřejmě sportovní výkon je to obrovský. A já jsem v Paříži loni v cíli potkal ještě jednu anglickou cyklistku Amy, která to jela taky, která vůbec nevěděla o Danielu Polmanovi, nebo potkávali se na té trase, ale Amy to jela taky a jela to sama holka. A řekla vlastně, že jí k tomu přivedla jenom radost z jízdy na kole. A řekla si, že taky vybírala samozřejmě na nějaký charitativní projekt. A vlastně dva sportovci z Evropy se takhle rozhodli vlastně dát svůj čas a svoji energii pro nějaký dobročinný projekty. Tak to je něco kouzelného. A právě tohle to zbuzuje ta Tour de France v těch lidech. Každý rok se tam něco podobného objeví a já z toho mám radost, protože to není jenom o tom sportu, ale je to i o té společenské stránce.
0: Je, Jiří, nějaký jiný sport, kterého by si se chtěl v životě dotknout? Nemyslím teď na cyklistiku, na běhání, o kterém víš, že by ti v životě ještě udělal radost?
1: No vím, že už ho v životě nezvládnu na té úrovni, na které bych chtěl, ale já strašně miluju tenis. Miluju tenis, možná to bylo tím, že samozřejmě, když jsem byl malý, tak tady byly ty éry Davis Cupu a těch úspěšných zápasů, jak reprezentace, tak potom po změně režimu, když jsme konečně mohli vidět i ty Grand Slamové turnaje, Wimbledony, Australian Open, tak já tohleto miluju, to soupeření těch dvou tenistů proti sobě, ať jsou to ženy, nebo jsou to chlapy. A tím, že jsem trávil 14 let každou zimu v Austrálii a několikrát jsme měli možnost s manželkou se na Australian Open podívat, tak to je atmosféra, kterou miluju úplně stejně, jako být na kopci na Tour de France.
0: Když připomeneme ten nejdůležitější moment, který i tobě cyklistika dává, je to ta lidská pospolitost, ta práce jednotlivce pro tým a týmu pro jednotlivce?
1: To bylo asi nejdůležitější, co jsem si odnes po té kariéře, co mě ta cyklistika nejvíc naučila. Pokora těch největších hvězd, kdy jsem zjistil, že čím je ten závodník v té hierarchii toho sportu výš, tak tím je pokornější, tím víc se stará o ten svůj tým, který pro něj pracuje. Když posloucháte hvězdy na Tour de France nebo při mistrovstvích světa, tak první, co po vítězném závodě zmínějí v rozhovoru, že děkují svýmu týmu. Jo, že děkuje těm borcům, který mu pomohli se na té silnici tak zorientovat, že prostě on ten závod mohl vyhrát, že děkuje svým sportovním manažerům, kteří mu pomáhali z toho auta přes vysílačku být v bezpečí, být nějakým způsobem orientovaný v tom závodě. A co já jsem se snažil učit ty mladý závodníky i k obrovský pokoře, k těm pozicím v tom týmu, které nejsou tolik vidět, ať jsou to mechanici, ať jsou to kuchaři, ať jsou to řidiči těch aut, protože bez nich by to taky nešlo.
0: Jiří Ježek, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Jiří Ježek, můj dnešní host v Záletech. Celou dobu mi na pozadí v tom druhém plánu běží otázka, proč je třeba v Itálii silniční cyklistika tak populární?
2: No já si myslím, že za prvé to je počasím.
1: Ano, děkuji za tu odpověď.
2: Protože samozřejmě jak to podnebí, tak i to počasí v těch jednotlivých měsících je vždycky asi lepší než u nás. Ale je to i obrovskou tradicí. Tyhle ty země, Francie, Španělsko, Itálie, tam ta tradice těch profesionálních závodů je obrovská. U nás to bylo trošku přetržený tou dobou poválečnou, kdy samozřejmě cyklistika tady měla taky obrovský boom, ale na té amatérské úrovni. A kdo chtěl k profesionálům, tak se tam nemohl dostat, nebo se tam dostal a už se nemohl vrátit. A bylo to trošku smutný. Ale přesto musím říct, že zase díky třeba cyklistickým novinářům nebo sportovním novinářům, tak i ta cyklistika v tom tehdejším Československu a potom v České republice má pořád jako obrovský zvuk, protože máme skvělý závodníky, kteří nám na těch mistrovstvích světa nebo důležitých závodech dělali radost, ať to byl cyklokros, ať to byl třeba závod míru kdysi.
1: A nebo i kolová.
2: Nebo i kolová, samozřejmě cokoliv spojeného s cyklistikou, dráhová cyklistika, měli jsme mistry světa v dráhové cyklistice. Jo. A pak druhá věc je, máme tady spoustu trenérů po republice, kteří se věnují dětem, kteří se věnují těm mládežnickým kategoriím, celkem bez ohledu na to, jestli za to něco mají nebo nemají, prostě je to jejich láska. Organizátoři závodu, zase to je takový specifická skupina u nás, kteří to dělají zadarmo při své práci, se schání celý rok peníze a schání lidi na to, aby mohli jednou za rok uspořádat ten závod v tom jejich městě, protože je tam 60-letá tradice a nechtějí se na to vykašlat. A vědí, že oni, kdyby ho neuspořádali, tak už ho nikdo neuspořádá. A jsou to většinou lidi už v seniorním věku. A já mám k těmhle lidem obrovskou úctu, proto se snažím po těch závodech občas jezdit, mluvit o nich v médiích, protože i ta cyklistika, která není tak pozlátková, jako je Tour de France a ty slavné závody, tak pořád má smysl, protože minimálně pro ty děti je to obrovská škola do života, ten sport.
1: Vzpomínám například na Marka Pantaniho, který měl tuším přezdívku, která souvisela jako s tím, že byl v uvozovkách pirát. Jaká přezdívka cyklisty se ti vybaví, když o tom mluvím, a říkali i tobě nějak?
2: No, mě většinou...
1: Pokládám, že promiň, třeba pro novináře vyslovovat Ž, když to bylo někde v zahraničí, nebylo úplně nejjednodušší. Ještě, že nemáš ve jméně Ž, ale ono to Ž není moc daleko.
2: Ž nebylo jednoduchý a Jiří vlastně tam mám to, že tam mám taky. Takže jako podle mě ve Francii jsem měl všechny možné varianty jmén. V Asii úplně, tam to bylo úplně zajímavý. Ale vždycky si našli nějakou schudnou variantu. Já jsem je neopravoval. Ale co bylo spíš s těma přezdívkama, tak bylo tady v momentě, kdy jsem začal hodně jezdit s těma zdravýma profíkama tady v Čechách, tak buď mi říkali pirát, protože jako kvůli té noze.
1: Ale to mělo podle mého i Pantane, tomu
2: říkali. No ano, ale tomu říkali pirát, protože měl takový šátek.
1: No.
2: Ještě v době, kdy se nevozili helmy a on vozil takový ten specifický šátek, kterých se prodalo potom miliony po světě. Tak mě říkali pirát většinou kvůli té noze, ale bylo to tak jako s obdivem. Říkali mi Terminátor, zdraví závodníci, když jsem s nima ten závod dokázal vydržet až do konce, ale většinou to nějak sklouzlo spíš k tomu jménu, takže mi říkali Ježo a říkali mi hodně, že jsem frajer a v takovým tom dobrým slova smyslu a vlastně z toho důvodu já jsem nazval tu svoji knížku, tu svoji autobiografii Frajer, protože to bylo asi to nejčastější, co jsem vždycky slyšel v cíli od těch zdravých závodníků.

0: Mým hostem dnes v Záletech je bývalý český profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Tak zvolna si tančíme na vlnách Českého rozhlasu. Když zmíním v souvislosti s Jiřím Ježkem tanec, nemůžeme vynechat Stardance a tvoji taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou, která se s tebou protančila těmi ostrými tréninky nebo drsnými tréninky. Je sportovní bolest po cyklistickém nebo běžeckém výkonu shodná s bolestí, kterou prožívá tanečník ve Stardance?
1: No, tam to nebylo tolik o bolesti, jako spíš o únavě, protože ta bolest je asi přímo úměrná při té Stardance tomu, kolik člověk má té fyzické kondice, než do té soutěže jde. Takže většinou bolestí tam trpí herci, kteří třeba tu fyzičku neměli tak dobře vybudovanou, protože samozřejmě na to nemají čas. A tam pak jako hrozí různý úrazy nebo takový ty úrazy z přetížení. Tam je to hodně o bolesti a tam jsem viděl, jak trpí a bylo mi jich líto. U mě to byla spíš naprostá únava, daná spíš tou psychickou únavou.
0: A rytmem.
1: Mě samozřejmě jako člověk je ve stresu z toho, že nechce to kazit té taneční partnerce, nechce vlastně, aby vypadal, že to prostě nezvládá, to znamená, každý má svoje nějaký ego, který mu nedovolí jakkoliv v té soutěži, jak v tréninku, tak potom při těch tancích to nějakým způsobem flákat nebo dát tomu prostě méně než 100%. Takže my jsme jeli pořád na 100% a musím přiznat, že co si pamatuju z těch 4 měsíců tréninku, tak byla ta obrovská únava. Já vždycky, když jsem po těch 4 hodinách přijel domů, tak já jsem musel třeba, i když to bylo ráno, tak jsem musel na 2 hodiny spát, aby mi ta hlava vůbec se vyčistila. A pak samozřejmě i ta únava toho fyzického těla, protože přesto, že jsem, já nevím, celý život sportoval, tak tohle jsou jiné svaly, jiné pohyby a člověk je z toho unavený i fyzicky. Takže ta kombinace té psychiky a učení se něčeho nového mě táhlo na 50. Mě vlastně během té soutěže jsem oslavil 50. Takže jako učit se v 50 úplně jako něco novou profesi, jako bylo strašně těžký. Ale díky tomu, že jsem zjistil, že když člověk má fakt super učitele, super parťáka, tak i v těch 50 letech se může naučit i něco novýho, co v životě nedělal. Tak to vlastně bylo i pro mě osvobozující do budoucna, že jsem si říkal, že třeba ještě si můžu vyzkoušet nějaký nový věci, protože nikdy není pozdě začít.
0: Ještě jeden takový moment, když jedu s cyklistou silničářem, jde mu obvykle o sportovní výkon. Když jezdu s cyklistou bikerem, jde mu o pana Romata, která uvidí. Ten sportovní výkon je tam trošku potlačen. Silniční cyklista nevozí batůžek. A když se náhodou silniční cyklista dostane do hor, tak obvykle trpí zimou a půjčuje si něco z mého batušku. Směješ se, znamená to, že naprosto souhlasíš?
1: Naprosto souhlasím. A ta silniční cyklistika je taková ta jako elegantní, má se provozovat za sluníčka v hezkém prostředí, nejlépe jet po té silnici směrem po větru, aby ten vítr foukal dozad, jo. Zastavit si někde v kavárně, dát si espresso, dát si něco dobrého a pokračovat dál. Samozřejmě i v těch horách to jde, ale jenom do té úrovně, kde je sluníčko a kde je krásná modrá obloha a vidíme ty panoramata kolem sebe. Ale já se snažím poslední dobou tohleto klišé trošku bourat a ty skupinky, se kterýma třeba jezdím, ať je to od nějakých obchodů, kde se domluví parta, že prostě vyráží každý týden, nebo že se domluvíme třeba s nějakou firmou, že chtějí trošku tu cyklistiku podpořit mezi zaměstnanci, tak s těma lidma jezdím, tak se snažím ukazovat, že ta cyklistika právě nemá být o těch výkonech, o tom poměřování se v tom kopci, ale že je to právě o té pospolitosti a že je to o té radosti užít si to, že samozřejmě dneska to oblečení dovolí ani ten baťůžek třeba nevozit, protože většinou to oblečení je tak univerzální, že člověk na té 3-hodinové výšce vydrží i v dešti.
0: Na závěr otázka od umělé inteligence. Ve svižné variantě se Jiřího Ježka ptá takto. Kdybyste, Jiří, měl vypsat paralympiádu běžného života, v čem byste byl favorit?
1: Ježišmarja. Já doufám v optimismu.
0: No.
1: Doufám, že v optimismu, protože já fakt věřím, že ten optimismus je to nejhezčí koření lidstva a života.
0: Je mi ctí, že jsem mohla ve studiu Českého rozhlasu mluvit s člověkem, který rozdává radost. Mně se to tu tedy, pardon, stává v celku běžně, ale dnes to bylo násobeno ještě mnoha sportovními úspěchy a taky snahou pomáhat druhým, čehož si nesmírně cením. Tak jsem ráda, že jsme se viděli jinde než třeba v knihkupectví, jinde než třeba při křtech nějakých knih, že jsme se zkrátka potkali pro nás, pro oba, v trochu hostovském, ale zároveň domácím prostředí Českého rozhlasu.
1: Já děkuji za pozvání a za strašně příjemný rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy od září zajistit asistenta pedagoga. Městský soud v Praze projedná odvolání vládního hnutí SPD proti peněžitému trestu 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, na horách místy přehánky, teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Dnes začíná školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
0: Do prvních tříd letos zamíří asi 115 tisíc dětí. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3-milionovou peněžitou pokutu za předvolební plakáty, dnes projedná Městský soud v Praze. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Státní zástupce David Jachnický v červnu před soudem sice mluvil o svobodě projevu, ta ale podle něj není absolutní. Není možné čekat, až se nenávist projeví konkrétním činem.
3: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
0: Podle právního zástupce SPD Adama Batuny šlo o vyjádření politického názoru s tím, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně. Sám Okamura už v červnu řekl, že s rozsudkem nesouhlasí a že se hnutí odvolá. Silnice 1/4 u středočeského Jíloviště je ode dneška průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru místo dvou. Dělníci tam staví nový most nad silnicí. Podle organizátora veřejné dopravy v Praze a okolí společnosti Ropit hrozí projíždějícím autobusovým linkám, zejména v ranní špičce, zpoždění přesahující 30 minut. Omezení potrvá do pátku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu.

0: iRozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Dnes by mělo být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
2: Čerstvé varování z dálnice D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Loket. Informujete tam o překážce na vozovce, pozor na náhle brzdící a vyhýbající se vozidla. Na silnici 50 Uherského Brodu na Slovensko je překážka ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kivadlový provoz je řízen semaforem, ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. A v Praze byl obnoven provoz ve Strahovském tunelu z Dejvic na Smíchov. Po noční údržbě a kontrole technologií se už tunel projíždí bez omezení. Přeji vám šťastnou cestu a teď už vaše ráno na dvojce a Jakub Kaloč.
3: A já pochopitelně pozdravím, jak to dělám obligátně, Denisu Žižkovou. Dobré ráno, Deni.
2: Dobré ráno.
3: Ty táhneš asi docela šňůru směn, viď?
2: Ne, měla jsem teďka 3 dny volno.
3: Měla si volno, tak zaplať pánbu, protože jinak je to včelka pilná, pracovitá, podobně, ale jako my, stejně jako Lukáš Kamen, kterého vítám, který sedí za režijním pultem. Dobré ráno, no a samozřejmě v neposlední řadě vás, milí posluchači, je 5. hodina, přesně 5. minutka, úterý 1.9. Takže pro pedagogy, studenty a pochopitelně jejich rodiče den školou povinný, tak držíme palce, celá parta, celá dvojka, možná celý rozhlas. Ať vám vše šlape, jak po másle, no a pomalu promazat soukolí si můžete i vy dobrou snídaní. No a my vám občas něco řekneme, takhle zahrajeme a já se ještě škole budu věnovat za chvíli po písničce, až dospívá Lucka Bílá svou skladbu Žádný party nebo party? Party asi, že jo? To skladbu moc neznám, omlouvám se. Prostě ten nástup do školy samozřejmě pro někoho může být trošku stresující, tak jsem si říkal, že bychom to mohli pojmout nějak s humorem. Tak tu mám pár takových humorných příhod přímo ze školních lavic. Myslím, že se máte na co těšit. Hezké ráno.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

Pět hodin, skoro 9 minutek je úterý 1. září, no a všem pedagogům, studentům, ale i žáčkům samozřejmě, kteří mají s nástupem do škol dnes premiéru, tak přeji samozřejmě příjemný nástup. No a protože s humorem se jistě ranní přípravy a odchod do školy lépe zvládají, tak mám pro vás pár takových vtipných situací z lavic, ale i zpoza katedry. Začnu chemikářem, který říká, etanol je takový oblíbený alkohol, tedy ani ne tak mezi prostým lidem, jako mezi námi vědci, tak to asi třídu pobavil. Pak pokračovat budu dotazem studentky při pozorování částečného zatmění slunce a ptá se studentka profesora, a už se, pane profesore, ví, co to tam stíní? No tak myslím, že omdlel pan profesor. Následuje maturita z literatury. No a znáš tedy, ptá se učitel, studenta, znáš nějakou utopickou literaturu od Čapka konkrétně? Ticho. Víš, co znamená utopická? Jo, to něco jako sci-fi. Já už vím, třeba Dášeňka. A v čem je ta utopie teda, Nováková? No ona, ta Dášeňka, přece mluví. Si myslím, že další, asi to s učitelem fláklo. A teď fyzikář. Co teď počítáš, Novák? No takový ty dvě lžíce proti sobě. Jo, ty myslíš omegu. No a tohle je co? No to je to, co jsou takový ty dvě nožičky s tím překladem na vrchu. Tak fyzikář už rezignovaně, jo, já ti rozumím, asi myslíš pí, že? A lambdu tam máš proč? Počkejte, myslíte ten stan, pane profesore? Ne stan, Novák, to je lambda. A tu tam máš proč? No ten stan tam je proto, aby na ostatní znaky nepršelo. Pak tu máme studentku, která čte referát z dějepisu o inkvizici a kacířích. Ve středověku, pane učiteli, upalovali kacíře na hranicích, bohužel se mi ale nikde nepodařilo dohledat, mezi jakými státy to bylo. No, pak je studentka zkoušená Josefa Kajetána Tyla. Moc toho neřekne, ale když se jí kantor zeptá na fidlovačku, tak zázračně se rozpovídá a říká, ano, autor hudby, to vím, to je František Škraloup. Říká, no, tak dobře, to je Škroup. A ano, a píseň Kde domov můj. A studentka pak pokračuje, no a vystupuje tam také houslista Mareš. A když pak oslepl, tak musel hrát už jen hymnu, protože tu jedinou uměl nazpaměť. Tak přátelé, já doufám, že žáčkové, studentíci na tom budou mnohem lépe a že těm profesorům svými znalostmi malinko uleví. Krásné ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Když se budu dívat na tu aktuální situaci, tak na většině území, kromě severozápadu, tam ještě více oblačnosti a také jihozápad, tak je většinou jasno nebo polojasno a teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia. Ovšem, ty teploty budou malinko vyšší, bude přes den polojasno až skoro jasno, přechodně se může zatáhnout, zejména pak na horách se mohou ojediněle objevit přehánky. A ty dnešní teploty 20 až 25 stupňů, jih Moravy opět malinko teplejší k 27 stupňům Celsia. Na horách v 1000 metrech pak kolem 16. Ten zítřek, středu, očekávají meteorologové spíše polojasnou, přechodně místy i zataženo, na severu, jinde jen ojediněle s přehánkami, ale drobnými, a teploty podobné dnešním 20 až 26 stupňů, jih Moravy malinko teplejší k 28 a hory stejně jako dnes, to znamená kolem 16 stupňů Celsia, a to v 1000 metrech. Ten teplotní vrchol, alespoň co jsem zjišťoval, by měl přijít v pátek, to na jihu Moravy naměříte až ke 30 stupňům Celsia, jinak kolem 28 nebo 27, a víkend by měl zůstat spíš slunečný a teploty mezi 23 až 28 stupňů. Já si myslím, že to je krásný. No, já nevím, ono to hezké počasí těm žáčkům, když budou sedět ve třídě, bude asi vadit, jo. Ale musí myslet i na nás. Mně je třeba takové počasí prostě příjemné. Hezké ráno.

0: Tak dalo by se říct, pozor, zákrutá, ale to byla Verona, hey boy, a my už se budeme věnovat událostem, které se datují k 1. září. Před 102 lety v roce 1924 bylo otevřeno rozhlasové studio v Brně jako pobočka pražského radiojournálu. Zkušební provoz odstartoval v květnu, a to bez studia přímo z budovy vysílače, a to první brněnské studio na střeše Zemského domu v Brně bylo otevřeno až 1. září roku 1924, vždy ve čtvrtek, a v neděli se odsud pak vysílal hodinový program. Ten pravidelný, každodenní mezi 19. a 21. hodinou, byl zahájen 1. března následujícího roku. A teď dámy odpustí, ale dáme si trochu fotbalu na začátek s Ondrou Vetchým z filmu Okresní Přebor.
1: Jsem chtěl trénovat, jsem přesně ten typ jako na trenéra. Zeně Ruška, vole! Pojď sem, kam jdeš, vole? Kam to chceš?
0: No tak já myslím, že dostal Ondra si žlutou minimálně od své ženy, ale prostě k fotbalu bez pochyby patří nejrůznější kličky, jesličky, parádičky. Jenže vše hlídá arbitr, který může hráče nejprve třeba jen slovně pokárat, poté potrestat známe žlutou nebo červenou kartou. A za to vše vděčíme muži jistému Kenu Astonovi. Byl to britský fotbalový rozhodčí a vynálezce červené a žluté karty, který se narodil před 105 lety. A před 76 lety poprvé vyšla také novela Stařec a moře amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. O knihu, kterou autor napsal na Kubě a která vypráví příběh o kubánském rybáři Santiagovi, byl obrovský zájem. Prodalo se, přátelé, už tehdy na 5 milionů výtisků. A je tomu 41 let, kdy byl na dně Atlantského oceánu objeven vrak Titaniku. Ta luxusní loď, to všichni víme, měla být nepotopitelná, ovšem v roce 1912 ve 2 hodiny a 20 minut v noci klesla ke dnu. Objeven byl před 73 lety.

0: Hudebnická setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Jaké to je prosadit se v hudebním světě s nástrojem, který si lidé často spojují spíš s tradičními žánry? Co jí zlepšovalo náladu během onkologické léčby? A pomohlo jí nějak, když si nenechala líbit ostré zhodnocení svého outfitu od módního kritika? Saxofonistka Kateřina Janečková neboli KJ Sax bude naším hostem.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubude, přesto by jich nadále mělo být víc než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt. V některých školách přivítají děti kromě učitelů jako každý rok i politici. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu ke konci srpna. Na konci července byl schodek státního rozpočtu 176,6 miliardy korun. V předchozích třech letech srpen přinesl zmírnění deficitu. České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku Lenku Hamplovou. Na postu střídá Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po čtyřech letech skončil. Hamplová doteď působila na ministerstvu dopravy jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce. Dozorčí rada ji do vedení dráh jmenovala bez výběrového řízení. Nejvyšší soud Spojených států v pondělí povolil prezidentu Donaldu Trumpovi pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě, než justice rozhodne o žalobě proti stavbě. Informovali o tom agentury Reuters a AP. Žalobu nyní budou řešit soudy nižší instance. Podle stavebních dokumentů by však budova mohla stát během několika měsíců, což je krátká doba na obvyklou délku soudních řízení, napsala agentura AP. Trump rozhodnutí soudu uvítal. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 a nezopakují tak ani osmé místo z roku 2023.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Doprava.
2: Na silnici 43 na výjezdu z Brna směrem na Svitavy pozorněte za globusem. Policie tam vydala varování o chodci na rychlostní komunikaci. 43 ještě jednou mezi Svitavami a Brnem. Pozor u Bořitova. Silničáři tam pracují na opravě vozovky, projíždí se obou směrně v jízdních pásech ve směru na Svitavy. A na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sackou mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. Ta by měla brzy ale končit, přesto dbejte zvýšené pozornosti. Na vozovce se pohybují pracovníci údržby. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Jakubovi Kaločovi.
3: A já děkuji Denise Žižkové, je 5:33, 1. září, je úterý, no a všem, kteří jsou školou povinní a obecně musí prostě do školy, to jsou pedagogové, nebo rodiče tam vedou své ratolesti, tak držím moc palce, pevné nervy, přátelé. Já si vzpomínám, když jsem nastupoval do první třídy, nebo než jsem nastoupil do první třídy, tehdy jsme se učili, a to bylo honosné, na gymnáziu Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Knižnou, tak mě tam rodiče šli ukázat, do čeho jdu a představit mě učitelům. Učitelé se představovali nám a já si vzpomínám, vynikající paní učitelka, paní Matyášková, moc hodná, milá paní, tak se mě ptala, těšíš se do školy a tak dále, takové ty obecné otázky. Já jsem říkal, že se moc těším. A co dělá tatínek? Říkám, tatínek hodně pracuje, žehlí, pere a vaří. No a maminka? Maminka leží a lakuje si nechty. No tak maminka to vzala samozřejmě sportovně a ono to tak samozřejmě vůbec nebylo. Maminka je velmi pracovitá, ale vím, že jsem se takto uvedl. Ty si pamatuješ, Denny, když jsi nastupovala do školy? první třídy.
2: Já si pamatuju spíš takovej ten zápis do první třídy.
3: No.
2: Tu první den v první třídě se nepamatuju, ale zápis jsem byla taková ta strašně snaživá s culíčkama, hezky jsem odrecitovala, hezky jsem namalovala, byli ze mě nadšený, no. To si pamatuju, že jsem se paní učitelce moc líbila.
3: A to ti zůstalo, Anna.
2: No, jo, děkuju.
3: No tak blahopřejeme, premiantka třídy.
2: To pak už nebylo, ale ten tak... úvod takovejhle jako...
3: A vy jste měli tehdy ještě, to bylo známkování, já jsem měl velkou jedničku.
2: Velkou jedničku v pololetí, no, to jsem to samozřejmě jsou... měla. Jedničku v první třídě, jo, ale pak už to trošku...
3: Vím, pak už tam byla jiná číslo. U mě taky, až k pětce. Tak krásné ráno, přátelé.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Připravena je, obrazně řečeno, cesta do Irska, protože z Prahy až do Irska poputuje jeden z nejznámějších českých náboženských symbolů. Kopii pražského jezulátka posílá totiž Česko jako dar irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Soška dostala pro tuto příležitost taky speciální šaty, no a před cestou ji požehnal i pražský arcibiskup. Za chvíli už vám řekneme víc, respektive redaktor Ondřej Mikušek.
1: Pane náš Bože, požehnej prosíme tuto sošku pražského jezulátka.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zrovna požehnal novou sošku pražského jezulátka speciálně vyrobenou pro Irsko.
3: To jezulátko je vosková soška, která se stala naprostým světovým symbolem úcty k jádru křesťanské víry, a to je Kristus, který je vlastně zobrazen jako dítě, které ovšem se má postoj dospělého člověka a žehná.
2: Jezulátko podle něj má být znamením naděje, pokoje a boží lásky pro všechny, kteří se s ním setkají.
3: Různé věci se žehnají, ale to požehnání je vždycky skrze nějaký předmět lidem. Žehnáme lidem. Už od začátku křesťanství se říká, když vidíš nějaký obraz, tak se neklaníš tomu obrazu, ale tomu, koho zobrazuje.
2: Speciálně navržený zelený oděv této konkrétní sošky má odkazovat jak na Irsko, tak na Česko. Vysvětluje místopředsedkyně představenstva společnosti Praxity Tourism Jana Adamcová.
4: Irské symboly reprezentuje smaragdově zelená barva sametu, oděvu jezulátka a rovněž technika, kterou byl vytvořen plášť jezulátka. Je to takzvaný smoking a je to tradiční ostrovní technika.
2: Na výrobě sošky se podíleli různí čeští tvůrci. Například skláři z Jablonce nad Nisou pro ní ručně vyrobili korunu a královské jablko.
4: Na límečku je lipový list jako český národní symbol. Ornament vinné révy poukazuje nejen na křesťanskou tradici a vztah Krista k věřícím, ale odkazuje i na tisícileté pražské vinice spojené se svatým Václavem. Křišťálové srdce je připomínkou symbolu, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel.
2: Irové jezulátko znají pod názvem Child of Prague, tedy dítě Prahy. Podle českého velvyslance v Irsku Pavla Vošalíka se tam soška stala součástí lidové tradice.
5: Soška jezulátka hraje mimořádnou roli při každém svatebním obřadu, při svatebním dni, protože se věří, že když se soška jezulátka v den svatby vynese před dům, takže zajistí, že nebude pršet.
2: Praha sošku daruje Irsku v rámci jeho předsednictví v Radě Evropské unie. Získá ji diecéze v hrabství Kerry. Kam přesně ji tamní biskup umístí, zatím není jasné.
5: Pan biskup v první fázi řekl, že bude jezulátko v katedrále, v Killerny, tedy v sídle biskupa, s tím, že se uvažuje i o to, že by mu byl svěřen některý z kostelů, kterých je tam hojně.
2: K oficiálnímu předání dojde 8. září, kdy bude diecéze v Kerry pořádat tradiční pouť na pobřeží Atlantského oceánu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ano, kdo neslyšel předpověď počasí ve 4:45, má tu možnost právě teď. Je úterý 1. září, 5:50. Já vás ještě vítám, také přeji všem žáčkům, pedagogům a rodičům pevné nervy. Dnes vás čeká návrat do škol, anebo nástup. Má být přes 100 tisíc, kolem 115 tisíc prvňáčků, tak držím palce a hladím za rodiče. Když se podívám na tu aktuální situaci, teploty mezi nejčastěji 14 až 16 stupňů Celsia, výjimku tvoří jih Moravy, tam naměříte už teď kolem 18 stupňů. Severozápad, jihozápad ještě s oblačnou oblohou, jinak by mělo být jasno nebo polojasno, a tak tomu bude i přes den, bude polojasno až skoro jasno. Přechodně se může místy zatáhnout a pokud se objeví přehánky, tak spíš drobnějšího charakteru a ve vyšších polohách na horách. Teploty příjemné, 20 až 25 stupňů Celsia, jih Moravy opět teplejší k 27 stupňům a na horách v 1000 metrech pak kolem 16. Ten zítřek teplotně podobný, 20 až 25 stupňů, jich Moravy k 28, na horách stejně jako dnes kolem 16 stupňů a to v 1000 metrech, a očekávají meteorologové, že zítra bude polojasno až oblačno, přechodně, zvláště pak na severu se mohou objevit místy drobnější přehánky. A s dovolením vám řeknu, jak bude směrem k víkendu. Ten teplotní vrchol by měl nastat v pátek, to naměříme do 30 stupňů Celsia, bude se to týkat zejména jihu Moravy, ale i víkend bude hezký, teplý, 23 až 28 stupňů. Na to, že je září, si myslím, že to jsou docela příjemné teploty. Krásné ráno, přátelé.

Freddie Mercury, zrozen pro lásku, no a my jsme zrozeni proto, abychom vás provázeli dále vysíláním ranní dvojky, obecně vysíláním dvojky. Těšte se na Reginu Květoňovou, Dalibora Gondíka. Hezké ráno.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se známých osobností ptají ti...
2: Zcela upřímný odpovědi.
3: Dobře.
4: Ty jste se naposled spletl cukr a sůl.
5: Nikdy.
1: Kteří svět vnímají trochu jinak.
6: Jaký citrus je váš oblíbený?
2: Pomalo.
6: Můj taky.
2: Jo, no.
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
7: Já jsem Leoš, můžeme si tykat.
8: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.
9: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Šest hodin.
11: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají úřady práce, podle obcí to ale celý proces prodlouží. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Dnes má být polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření. Jde zejména o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou například zjišťovat, jestli lidé skutečně splňují podmínky bytové nouze, například na základě příjmu. Dosud to měli na starosti obce, těm zůstávají kontaktní místa, kde můžou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Rychteckého ze Svazu měst a obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet.
12: V řadě obcí s rozšířenou působností ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
10: Ministerstvo práce to odmítá, podle něj jsou úřady organizačně připravené a zaměstnanci pro školení. Začal nový školní rok. Některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
13: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
10: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili. V Kyjevě po náletu ruských balistických raket zemřeli 3 lidé. Dalších 5 je zraněných. Podle serveru Kyiv Independent byly ve městě během 15 minut slyšet desítky explozí. Zraněných je také 8 lidí v sousední kyjevské oblasti. Ukrajinské dronové útoky pak v Rusku poškodili přístav Ust-Luga na severozápadě země asi 30 kilometrů od hranic s Estonskem. Zároveň podle agentury Interfax krátce přerušili provoz letiště v Petrohradu a Soči. Tenistky Linda Nosková, Karolína Muchová a Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Dohrála nasazená 28. Sára Bejlek. Dále jde i Dalibor Svrčina a Jakub Menšík. A pětice českých tenistek uzavře dnes program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Darju Vidmanovou, Lucí Havlíčkovou a Gabrielu Knudsen. Po druhé se ve Flushing Meadow představí Tereza Valentová, která se pokusí navázat na loňské druhé kolo.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: Počasí.
10: Bude polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno a zataženo, zejména na horách, přehaňky, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
11: Doprava.
10: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Tasov na 155. kilometru nepřehledněte stojící osobní auto v odstavném pruhu, zatím je označené jen trojuhelníkem. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti se na 192. zpomaluje, na 193. kilometru stojí v odstavném pruhu 3 nabouraná osobní auta s policií. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za Břeclaví na 51. kilometru je po srážce nákladního auta dodávky zabraný odstavný pruh. Kužely tam kolem zasahují ale do pravého pruhu a tak většina vozidel vybočuje do levého. A v Turnově na průjezdu městem Soboteckou a Hlubokou v kruhovém objezdu u Bati čekejte omezený průjezd, srazilo se tam auto s motorkou. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už je připraven Dalibor, Regina a Jakub, začíná ranní dvojka.
3: Hezké dobré ráno, 6 hodin 5 minut a dnes je úterý 1. za září.
5: Skoro to vyšlo. Skoro to vyšlo.
8: Dobré ráno.
3: Tak je tam původně tedy 3. září, no ale to nevadí, ne?
5: To se za pár let bude.
3: Je dobré začít s písní Nartu. Jakub, tady něco, srovnáváš si prostě desky.
8: Ano, ano, připravuji se, ano, na vysílání velmi pečlivě.
5: Srovnat pomůcky.
3: Já no, jsem ti udělal snídaní a ty si dal na stranu.
8: No, protože mě vadil ten talíř tady, abych si mohl posunout lampičku, abych viděl lépe, protože mám, musel jsem si vzít staré brýle, včera jsem nové ztratil. Někde jsem je nechal.
3: Jak můžeš ztratit brýle?
8: No, protože když si chci přečíst něco v telefonu, tak je musím odložit, nebo ano. Odložit, sundat z nosu a pravděpodobně jsem je položil na nějaký pult, předpokládám, že v potravinách a asi jsem je tam nechal. Že v kavárně, kam jsem volal, kde jsem byl na laté, tak mi říkala paní, že jsem odcházel a měl jsem je na nose.
5: Jo. Jestli jsi byl trochu nalité spíš, než na laté, nebo ne?
8: Pak jsem si dal turka, to se snad nebude rýmovat s ničím.
5: Promiň.
8: Ne, to, ale mě to není pravda. Zaspálený vlasty,

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Dnes 1. září jsme oslavili písní Bílá velryba, včerejší narozeniny Michala Hrůzy. No, a ještě nám tady připomněli Jirka Mištera, zvukový mistr, děkujeme. No a teď Jakub Kaloč připravil pro nás malé překvapení, kterému tady říkáme ranní špek.
2: Já doufám, že to nebude žádná hrůza pro vás. Tak pojďme na to. Můj paradox, ten každý dobře zná. Čím delší jsem já, tím méně se toho udělá. Můj původ hledej v latině. Tam začínám svou pouť zcela nevinně. Mám body a přesto nejsem hra. Někdy jsem dlouhá, jindy akorát. V politice veřejná, někdy skrytá bývám. A kdo mě vlastní, ten svůj záměr mívá. Jsem soupis toho, co vykonat se žádá, jen skutečnost se s plánem někdy velmi hádá. Tak napovím už skoro bez ostychu, jsem program, plán i seznam úkolů v jednom špeku. Určuji, o čem se bude jednat, co vyřešit, odložit či sehnat.
1: Jseš jednací řád poslanecké sněmovny?
2: Jsem jedno slovo.
1: Aha.
2: Jednací. Takže můj paradox ten každý dobře zná. Čím delší jsem já, tím méně se toho udělá.
1: A počkej. Čím delší jsem já, tím méně se toho udělá.
2: No, to je takový paradox, ano. Že člověk toho na sebe může naklást příliš, nebo lidé, a pak se zaleknou a... Není to debata, říkám. Můj původ hledej v latině. Tam začínám svou pouť zcela nevinně. Mám body a přesto nejsem hra. Někdy jsem dlouhá, jindy akorát. V politice veřejná, někdy ale skrytá bývám. A kdo mě vlastní, ten svůj záměr mívá. Jsem soupis toho, co vykonat se žádá. Jen skutečnost se s plánem někdy velmi hádá. A tak napovím už skoro bez ostychu, jsem program, plán i seznam úkolů v jednom špeku. Určuji, o čem se bude jednat, co vyřešit, odložit či sehnat.
3: No jo, to já jsem taky pořád někde v tom předvolebním...
2: Není to itinerář.
3: Plánu, programu.
2: Tak dobře, tak já vám ještě řeknu jednu nápovědu, jo? Od Agere můj dávný původ vede, tedy konat, činit, kdo to svede?
1: To od čeho to vede?
2: Od agere.
3: To je latinské sloveso.
1: Lauda,
2: někdo říká agere, ale...
3: To bude nějaký Ital.
2: Hele, už to tady lítá, takže se nekoukejte prosím do e-mailů. Mm-hmm. Není to pauza, Danuš.
1: Já jsem taky myslel na pauzu.
2: Ale už to tam lítá, tak...
3: Čím delší jsem, tím méně se to udělá, to
1: no,
3: dobrý.
1: No pauza, no hned, pauza. No, napadlo právě hned.
2: Ale můj původ hledej v latině, tam začínám svou. Mám body, přesto nejsem hra, někdy jsem dlouhá, jindy akorát. V politice veřejná, někdy skrytá bývám, a kdo mě vlastní, ten svůj záměr mívá.
1: Počkej, ty to strašně na nás hrneš, řekni ty body, jak to tam je?
2: Mám body, ano. A přesto nejsem hra.
1: Mám body a přesto nejsem hra. Body.
2: Vladimíre, záměr vlastně se mě také týká určitě, ale není to záměr.
1: Jeden čas se nosilo body, viď? Že to bylo populární.
3: Je to pravda, aby se nevytahovalo tričko.
1: Ano, a to už se teď nenosí.
3: No moc ne, spíš se to nosí jako prádlo.
2: To se zapínalo tady dole takhle?
3: Tam dole.
2: Tam dole, jo. Tak v politice veřejná někdy skrytá bývám a kdo mě vlastní, ten svůj záměr mívá. Určuji, o čem se bude jednat, co vyřešit, odložit či sehnat. To mi je důležité. Od agere můj dávný původ vede, tedy konat, činit. Kdo to svede?
3: A ty jsi taky nosil body?
2: Já, no samozřejmě, z tenisu rozhodně.
1: My jsme nosili body, nebo respektive ta košile ve Stardance, jak máš ten taneční frak.
3: No
1: tak ta košile se dole se zacvakává.
2: Miroslav, dobře. No. No jak jste na tom vy?
3: Já špatně.
1: Ale mě to vůbec nějak,
2: Hanko, není to agitka. Není to agitace.
3: A jsme teda v nějakém tématu, jako veřejné služby politické?
2: To jsem říkal, ano, v politice veřejná, ale někdy skrytá bývá. Jako můžeš mít i domácí, to je taková amatérská, ale většinou...
1: My teď jako Český rozhlas počínaje dneškem, máme speciální režim, my nesmíme mluvit o volbách.
2: Ten si určitě také bere, teda vede, ten špek Český rozhlas. Od agere můj dávný původ vede, tedy konat, činit, kdo to svede, určuji, o čem se bude jednat, jo? Takže už tam máme body, určuji, co se bude řešit, co se má odložit naopak. No, není to schůze, Jano.
1: Seš René Zavoral? Počkej, co to je teda vůbec?
3: A používáme to často, to slovo?
2: No, my asi ne. My si spíš řekneme, že si se píšeme nějaký seznam. Nikoliv, že vedeme špek.
1: No, právě.
2: Že si vedeme špek. Je to opravdu, ano, je to soupis úkolů, určitě. No, přesně tak. Mohou tam být plánované vyhlídky, body, které máme splnit. Od agere bych neutíkal úplně.
1: No, ty říkáš latinské sloveso, ale tak bys to měla...
2: Ale pomáhá lidem, no. Tak zaplať pámbu.
3: Nevím, já jsem pořád v nějakém programu, ale...
1: Seš okres na severu?
2: Asi už mě to nepřipomínej. Tak co ještě?
1: Soupeč, seznam, plán?
3: No, asi...
2: Ta latina si myslím, že tam převládá.
3: No ale to já už jsem měla, to už je 25 let. Já už si to nic nepamatuju.
1: Tak já
2: vám ještě poradím, já vím, to je fonetický. Jsi... z denda.
1: Je zvláštní slovo. Dvojka zavináč rozhlas.cz, kdybyste nás chtěli s Reginou potěšit, budeme moc rádi.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Ano, 6 hodin 20 minut, hledáme nějaké velmi zvláštní slovo. Regina ví?
2: No já možná tuším, nebo jedno si takové myslím a myslím si, že Jakub to tady pěkně vede.
1: A je to slovo, je to, pak jsme se tady shodli, protože já tuším, že vím, že vlastně to slovo, kdybych já měl ten Špek zadávat, tak já vlastně nevím, co to znamená. Jakub mě podpořil v tom, že si to taky musel
3: najít. No je určitě
1: nějaký soupis.
3: No dokonce, prosím vás, já to tady musím ještě, aby to,
1: je to
3: příruční liturgická kniha. Začalo to opravdu v církvi se používat toto slovo. Je to vlastně ženského rodu.
1: Ano.
3: Jo. No, takže ale jinak pak se rozšířilo mezi běžné činnosti.
1: Nebo není to, že něco jako statistika? Hele, že si vedeš.
3: Člověče, hele, pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání. Hmm. Jo, tak máme Regi, na programu.
1: Tak Regi, co to je?
2: Já si myslím, že agenda.
3: Hmm.
1: A já taky agenda.
3: No, tak to je dobře.
1: Je to agenda.
2: Tak je to
3: je dobře.
2: Tak si to myslíme dobře.
3: Když dám dohromady Agere a Zdenka vychází mi agenda. Tady píše Hanka. To je hezký, no. No, to, jako nevěděl jsem si s tím jinak rady, proto jsem si vymyslel rýmovačku.
2: No, ale krásný.
3: Takže, no.
1: Ale pravda je ta, že si říká, že si vedou agendu.
2: No, to je jediné spojení, v kterém to znám.
3: No,
2: vedeme si k tomu agendu.
3: Ano, nebo, no, ale je to takový
2: nadívný.
3: Tady
2: teda
3: nepoužívaný asi.
2: Napsala Dita, správný ročník 68. Krásné dobré ráno, zdravím z archivu. Není to itinerář? Jestli ne, tak nevadí, i tak super den. Jsou slova.
1: Itinerář je to je taky
3: plánování taky cesty plán, a nějaké, no, většinou v souvislosti s dovolenou, ne? Itinerář.
1: No, nebo v rally je takzvaný itík.
3: A nebo itík.
1: Závody. No je to plán, no taky plán.
2: Tak taky soupis, ne? Tak třeba itinerář na nábytku taky je, ne? No dál.
3: Dobře, jdeme dál.
1: Itinerář nábytku.
2: Každá správná legenda ví, co je to Špek. Jsem tedy agenda, chválím krásné zadání, avšak těžké, těžká písemná práce. Já jsem s tím měl problém. Prosím, omluvte chyby, diktuji z auta. Martin, 1990.
3: Hele, napsala Irena. Já mám ráda EU, která asi to slovo do našich životů přinesla. Připadá mi ale nehezké. Jedině snad s výslovností agenda.
1: Agenda. Napsala Dana Krušnohorka, ročník 1968. Pěkně blbé slovo.
3: Jo.
1: Nejvíc pomohla latina, kterou jsem na škole neměla ráda, ale provázela mě celých 6 školních let a teď celým profesním životem. Ale slovo agenda vůbec nepoužívám.
3: Hmm.
1: Někdo z nás, obyčejných lidí, ano? Nebo jsem úplně mimo? Lehce mrzutý ročník 68. No Dano, nikdo to z nás asi nepoužívá. Já si taky nevedu agendu. Agendu? Já si pořád říkám, že to je, když si vedeš agendu, tak jsou to nějaké informace o někom. Mně to přijde takhle slyšet.
3: Protože to, asi si to spojuje s agentem, ne? Trošku.
1: Nevím. Já vlastně nevím. Já tady souhlasím s Danou, že to slovo není úplně.
3: Není, no.
1: No.
2: Ale všichni chválí, Jakube, tvoje zadání. Stejně tak Hanka. Je krásně poetické, ale strašně těžké. Napadá mě jen strategie, ale ta to asi nebude.
3: No proto.
1: A tady Alena napsala, není to nějaká šablona? To je taky hezké.
3: Šablona. My jsme říkali šavlona. No, vrychno, šavlona, no. Musíš si vzít šavlonu.
1: My jsme říkali šavlona, když jsme šli ve 3 ráno z baru.
3: Moji milí, to mě těší, mám našlápnuto na zlatý Špek, hurá, a teď honem pospíchám do auta, ať vás můžu poslouchat cestou do práce. Děkujeme, Mirko, z Chotěboře.
1: Všem školákům a jejich pedagogům přeji příjemný školní rok a tím přinese radost. Anka, dobrý ročník 1961, to je dobrý ročník. Napadl mě program, potom debata, nic jiného mě nenapadá, ale je to moc hezké, že jste vzpomněla nejenom na školáky, ale na pedagogy.
2: Těm to taky začíná na ostro dneska, je to tak. Napsala Lenka, já si tu lámu hlavu a manžel vstane, chvíli poslouchá a vypadne z něj agenda. Tak krásný den.
1: My tady
3: manželi.
1: Dobrý manžel, no. Že by dnešní Špek bylo jednání, napsal Pavel z Duchcova. Taky jsme měli, viď, schůze, debata, pokec, plán.
2: Dnes je na programu Agenda pro 007 agenta, napsal Michal.
3: A já už se bála, že zůstanu natvrdlá. Uf, to se mi ulevilo. Jsem manželka agenta, tedy agenda?
1: No, tak už to dostává úplně jiné kontury, to slovo, ten význam. No paráda. Tak jo, 6 hodin 25 minut, za chvíličku jsou tady připraveny zprávy.
0: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, skořicím.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Silnice 1/4 u středočeského Jíloviště je ode dneška průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru místo dvou. Dělníci tam staví nový most nad silnicí. Podle organizátora veřejné dopravy v Praze a okolí společnosti Ropit hrozí projíždějícím autobusovým linkám, zejména v ranní špičce, zpoždění přesahující 30 minut. Omezení potrvá do pátku. Ve Svitavách dnes investoři představí plán na stavbu větrného parku. 4 elektrárny vysoké 200 metrů chtějí umístit u obce Kamenná Horka. Její vedení se stavbou nesouhlasí a chystá místní referendum. Veřejné projednání začíná ve Svitavském kulturním centru Fabrika v 15 hodin. Estonská armáda zrušila letecké varování kvůli dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vletěly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Krátce předtím platilo varování před drony také na severovýchodě Lotyšska. Vzlétly proto stíhačky Severoatlantické aliance. Podle estonského ministra zahraničí NATO zareagovalo rychle a přesně podle plánu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát pozici lídra Vuelty, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s dvoudenním odstupem kvůli otřesu mozku, který při karambolu také utrpěl. Jaká bude rekonvalescence, zatím není jasné.
0: Počasí.
2: Dnes má být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, až zataženo zejména na horách, ojediněle přeháňky, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov opatrně za sjezdem k výstavišti, řeší tam poškození několika aut. Odstavný pruh je zabraný na kilometru 193, 194 a 194,5. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy už se tvoří kolona před nájezdem na D1 od Olympie z kilometru 2,5. Obezřetně dojíždějte, už je to skoro na 10 minut. A na pražském okruhu z letiště na D1 pozorně za nájezdem z karlovarské dálnice na kilometru 25. A půl za zatáčkou stojí na konci připojovacího pruhu porouchané auto. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.

0: Hezké dobré ráno, dnes je úterý 1. září a mně se tady trošičku něco stalo s e-mailem, já se to musím nastavit, tak prosím, jestli mě zachráníte vy, milí moji spolupracovníci.
1: Zdravím, no že by to bylo jednání, asi jsem vedle jak ta jedle, hezký den Tereska, ale teď už Tereska ví, že je to agenda.
0: Že jsme hledali velmi zvláštní slovo agenda.
2: A prosím pěkně, hlásí se Helena, která s tím má denodenní zkušenost. Milá dvojtrojko, dnešní špek by mohl být agenda. Nedá mi to, ale musím doplnit, že agendu používám na každý meeting 5x denně. Vidíte to?
1: Aha, na meeting.
0: Tak perfektně, děkujem. Tom 60 napsal agere ageret jeden špekoune v ženském rodu agenda. Možná body nenosí, ale má je.
2: Má je.
1: Hele, Bára mě pobavila, řečtina, latina, úplný jazykový koutek a tak dále. Napsala Bára svůj ročník.
2: Bára je svá.
0: A Dan z Českého Těšína, ročník 1976, napsal, že to je osnova.
1: No.
0: To je taky... Osnova je... No, všechno to souvisí s nějakým řádem, ne?
1: I ten itinerář.
2: Taky. A taky napsal Mirek, napadlo mě to hned, protože slovo agenda používám často, když mluvím s turistama v hospodě. Agenda ve smyslu jídelní lístek.
1: Podejte mi agendu.
2: To je asi taky... No já taky ne, ale víš, dokážu si to představit, je to souhrn, soupis té nabídky, ne? Je to taková jejich restaurační agenda.
1: Jo, takový itinerář jídel.
0: Napsal ještě Luboš 1969, je to agenda, buď potěším Kubu, nebo ty dva nešťastníky.
1: No.
0: Tak to jsme, to je výborný, jste nás potěšil.
1: Ahoj, tak Anaconda jsem dnes neuhodl, ale rád bych poděkoval Daliborovi za páteční špek.
0: To je hezký. Anaconda, to je dobrý. Děkuju, že si ještě pamatujete páteční špek. Tak jo, jdeme dál.

0: Ještě z hodin 39 minut my jsme hledali slovo agenda. Mezitím nám přišlo poměrně dost odpovědí, které jsou fakt některé velmi tedy vtipné, že to slovo třeba vůbec nepoužíváte, třeba píšete, nebo Jana Karenová napsala, když latina, tak je to agenda. Ta latina asi hodně pomohla s těmi nápovědami, to agere, agere, agere. Regina řekla, no to je latinské sloveso, ale tím to skončilo.
1: Já teda přesně už si nepamatuju, co znamená. Co to znamená, Kuby, agere?
2: No, vlastně úkol, seznam, nějaké plánování.
1: Aha.
2: No
1: a napsala Míša, mám v gesci agendu. Mm-hmm. Ještě bych uvedla slovo gesce, se podle mého pojí se slovem agenda. Nejčastěji ve státní správě jsem dennodenně pověřena vedením určité agendy. Míša z Prahy, to je pravda.
0: Co děláte, Míšo? Ale to v gesci, to se taky používá, viď?
1: No,
0: jenom v politice.
2: I kromě teda, pardon, ještě definice činit, dělat, hnát, vést, úkolovat, to je agere.
0: Ještě se taky používá napříč politickým spektrem.
2: Ježíš, to úplně ne.
0: No, je to agenda, jestli je to pravda, to si poslechněte. Tak jsem uhodl svůj první špek. Petr Schleyer. Petře.
1: To jste teda borec.
0: Fanfára, paráda. Výborný. Zrovna takhle složitý, věď.
1: Právě, i já při pondělku jsem drobátko natvrdlá. A ono je úterý, Ivetko. A to nevadí.
0: Jo, tak...
1: Ovšem, poslední nápověda mě nakopla, nebo ne? Je to dneska agenda? Tak vám opět díky za krásné ráno s vámi. Iveta, skvělý ročník 64 od Čáslavy.
0: To jsi nemusela. Jitka z Adamova napsala. Dobré ráno, je to agenda, říká Víťa. V závorce manžel. Já jsem dnes mimoň. Tak pozdravujte Víťu.
2: No, napsala i Věrka s Toníkem, napsali diskuze, debata, plánování. Já bych vám to plánování uznal.
0: Tak je to asi plánování, no.
1: A napsala taky Helena. Třídní agendu nyní nazývám matrika, od které se další úkony odvíjí.
2: No, ale je na matrice složitý. Se agenda vede vlastně.
1: To je pravda.
2: Tyjo, Iva, ale docela brzo napsala, zkouším slovo agenda. Dobrý, Ivo.
1: Syllabus už musí mít, tak nevím, Renata 66.
0: 6 hodin 41 minuta, dnes je úterý 1. září. Přejeme vám krásné dobré ráno. Teď bude zpívat Petr Novák, já budu chodit po špičkách a my pomalu po špičkách přivedeme dalšího hosta do našeho vysílání.

0: Je 6 hodin skoro 44 minuty a nad hrnkem s horkým čajem náš posluchač uvažoval, jak rychle má smysl foukat, aby čas, aby čaj co nejrychleji ochladl. Čím rychleji foukám, tím rychleji se čas ochlazuje. Já už asi na to nemám čas to číst. Existuje ale rychlost foukání, na kterou by rychlost ochlazování čaje již nerostla? Děkuji, Ahmed Earl Grey. Tak dobrý den, pane profesore.
1: No, Ahmed, vám na ten blbý dotaz odpovím. O té optimální rychlosti foukání do čaje, přátelé, a dalších metodách mimochodem už jsem psal a popsal jsem tuto metodu v nové knize Když ti fičí do hrnku. A v knize píši, teď budu citovat sebe, zatímco běžný člověk fouká na hladinu čaje a čeká, až bude pitelný, já jsem začal přemýšlet, zda náhodou nefoukám málo. Prvně jsem tedy zkoušel foukat normálně jako běžný občan naší vlasti, pak trochu víc, potom maximálně nejvíc. Pak mi foukal do plic nějaký lékař, oživoval mě, ale když jsem se probral, tak jsem vlastně pochopil, že ten princip je poměrně jednoduchý. Proudící vzduch odvádí teplo z povrchu čaje. To známe z fyziky, z druhého stupně. A čím rychleji vzduch proudí, tím účinnější může být chlazení. Proto třeba ventilátor, průvan nebo obyčejné lidské foukání čaj opravdu ochladí rychleji než stojatý vzduch. To je další z mých nových objevů. A pochopitelně se naskytla další zcela logická otázka. Co když budu foukat opravdu hodně moc hodně? Vyzkoušel jsem proto fukar na listí. A výsledek byl pozoruhodný. Čaj skutečně rychle chladl, současně ale opustil hrnek a hrnek pak opustil i stůl. Přístroj jsem tedy označil za velmi účinný, avšak nevhodný. Další metoda, ta mě napadla při pohledu na kýbl, nalil jsem čaj do kýbliku, chvíli počkal a potom jsem ho přelil zpátky do hrnku. Tím jsem výrazně samozřejmě zvětšil plochu, přes kterou mohl čaj předávat teplo okolnímu vzduchu. No a když budete, přátelé, přelévat čaj, já to dělám teď pravidelně z kýble do kýble, nazývá se tato metoda škopkování čaje, takzvané, tak ochladíte ho do minuty na pitelnou teplotu. To znamená třikrát přelít, máte hotovo. Ovšem, pokud budete přelívat vícekrát, tak si myslím, že bude dobré pak ten čaj znova ohřát, protože vychladne až příliš. Další experiment jsem provedl s větrákem a už se dostáváme, bych řekl, k optimálnímu řešení. Ten se ukázal jako velmi rozumný kompromis, čaj se ochlazuje, hrnek zůstává na stole, nemusíte uklízet pak. No a právě zde jsem nalezl odpověď na tu původní Ahmedovu otázku. Neexistuje totiž jedna univerzální rychlost foukání, při které by se to ochlazování náhle zastavilo, prosím vás. Ochlazuje i okolní vzduch stojící, ten čaj, ale pomalu, pochopitelně. No a ta rychlost proudění je pouze jedním z faktorů, protože záleží na teplotě čaje, teplotě okolí. Vám bude chladnout na Sahaře třeba, když je 70 stupňů. Asi pomalej ten čaj, že?
0: Asi, jo.
1: Než na Antarktidě. To mě teď taky napadlo.
0: No, takže... Vím, jak máte, vy máte jiskru v oku.
1: Mám. Záleží na velikosti hrnku, na tvaru hrnku, na množství hmoty toho hrnku, pokud to je opravdu zelák, třeba já si dost často dělám do zeláku čaj, abych ho měl více na celý den, no tak ten čaj chladne pomaleji, protože se prohřeje ta masa.
0: Regina Ketoňová pije každé ráno, to je kýbl, to není hrneček.
1: Ano, já si myslím, že tento čaj budete prý ještě ve 2 hodiny odpoledne, pokud tedy nebudete foukat nebo používat větrák. Takže ten přenos tepla se navíc řídí rozdílem teplot mezi čajem a okolím. Jinými slovy, na začátku, kdy je čaj opravdu horký, má foukání velký smysl. Jakmile se čaj začne přibližovat pokojové teplotě, účinek foukání samozřejmě slábne. No a tak jsem po dlouhém výzkumu stanovil takzvaný Doudlebův zákon čajového proudění. Foukej tak rychle, aby čaj chladl, ale ne tak rychle, aby zmrznul. To byl takový štípek nakonec.
2: Vy jste ležertéř, pane profesore.
1: Jsem rád, že se smějete.
0: Trošku zmrznul úsměv na rukou.

0: Otevřeli jsme Hospodářské noviny dnes v úterý 1. září a na trhu práce je tento titulek. Jak si zvýšit šanci na novou práci? Na inzerát odpovídat hned.
1: Výzkumníci z Kalifornské univerzity vycházeli v rámci studie z dlouhodobých dat, která propojuje firmy a freelancery. Z nich vypozorovali, že čím dříve se lidé firmě na volnou pozici přihlásili, tím spíše práci dostali. Každá hodina, kdy oddalovali odpověď, přitom snížila pravděpodobnost, že pozici dostanou o 46%. Zpoždění o den tak šanci snížilo o 90%.
0: Lidé automaticky předpokládají, že když budete dělat nedostupné, bude to pro vás lepší. Jo, takhle, když si jako zahrajete na... Prostě budete hrát nedostupnost.
1: Tak.
0: Zjistili jsme ale, že opak je pravdou. A ačkoliv to zní trochu zvrhle, nakonec firma vezme toho, kdo zní trochu zoufale, říká odborník na management a jeden z autorů studie On Amir.
1: Vědci výsledky doplnili sérií experimentů a rozhovorů s více než 8000 lidmi. V nich převážel názor, že kandidáti, kteří odpovědí rychle, dělají celkově lepší dojem. Působí totiž vřeleji a kompetentněji. Je to něco, co můžete jednoduše ovlivnit a dá vám to výhodu. Lidé vnímají rychlé reakce jako znamení, že budete takto dobře reagovat i v budoucnu, až pro ně budete pracovat.
0: V některých případech zároveň první kandidáti stanovují pomyslnou laťku pro ty, kteří se přihlásí později. Když přijdete dřív, můžete tak být v některých případech posuzování méně přísně, protože personalista na začátku ještě nemusí mít tak jasnou představu, koho hledá, jaké typické dovednosti má mít ideální kandidát, nebo jakou bude mít představu o platu, říká analytik pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl.
1: Rozdíl v rychlosti odpovědi nicméně podle něj v praxi hraje roli spíše v řádu dnů, nikoli minut či hodin. Ve větší míře je to pak z jeho zkušenosti u nižších a středních pozic, naopak u těch vyšších a lépe placených si náboráři s výběrem spíše počkají.
0: Vůbec bych neřekl, že to, co se píše v tom článku, je pravda. Já to taky jsem to vnímal vždycky úplně naopak.
1: No, nemusíš hned.
0: Znova připomínám, co tady píše pan On Amir. Ačkoliv to zní trochu zvrhle, nakonec firma vezme toho, kdo zní trochu zoufale. Prosím vás, takže se ničeho nebojte. Jo?
1: Buďte zoufalí a ono to vyjde.
0: Ono to klopne.

0: Setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Jaké to je prosadit se v hudebním světě s nástrojem, který si lidé často spojují spíš s tradičními žánry? Co jí zlepšovalo náladu během onkologické léčby? A pomohlo jí nějak, když si nenechala líbit ostré zhodnocení svého outfitu od módního kritika? Saxofonistka Kateřina Janečková neboli KJ Sax bude naším hostem.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Rozvoj hlavního města se ode dneška řídí novým metropolitním plánem. Dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno, teploty maximálně 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Po dvouměsíčních prázdninách se vrací žáci do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Mezi nimi budou i některé děti, které by dřív zůstaly ještě rok ve školce. Ode dneška ale platí přísnější pravidla pro odklady a nezralost už jako důvod pro odložení školní docházky nestačí. Nárok na podporu při hledání bydlení pro lidi v nouzi nově posuzují úřady práce. Ode dneška totiž platí novela zákona o podpoře bydlení, která povinnost přesouvá z obcí na úřady. Podle ministerstva práce má změna proces zjednodušit, protože úřady práce už s lidmi v nouzi řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. V Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně, i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument také umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů.
2: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany a v lokalitě Nové Bubny. Dokument povoluje taky stavbu až 100-metrových budov, například v Libni a Vršovicích. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Po nočních ruských útocích zemřeli na Ukrajině nejméně 4 lidé, zraněných je přes 10. Drony v noci vyslali také Ukrajina na Rusko. Ukrajinské bezpilotní letouny v Leningradské oblasti zasáhly přístav Ust-Luga, ten leží asi 30 kilometrů od hranic s Estonskem a po útoku tam podle úřadů začalo hořet kvůli vzdušným útokům mezi Ruskem a Ukrajinou v noci vyhlásili letecké varování v Lotyšsku i Estonsku. Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud práce. Přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Odpůrci projektu tvrdili, že americký prezident Donald Trump nemá na stavbu bez souhlasu kongresu právo. Soud ale těsnou většinou rozhodl, že neměli dostatečný právní důvod stavbu napadnout.
3: Proti rozhodnutí se postavil předseda soudu John Roberts spolu se třemi liberálními soudkyněmi. Podle nich rozhodnutí dává prezidentovi ještě větší pravomoci a stavba samotná je pravděpodobně nezákonná. Trump kvůli tanečnímu sálu, který má být větší než dosavadní Bílý dům, nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Rozhodnutí označil za vítězství i za jednu z nejvelkolepějších staveb, jaké kdy ve Washingtonu vznikly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
1: Doprava.
0: Na příjezdech do Brna se tvoří kolony, na D1 směrem z Vyškova se brzdí do zastavení tradičně kolem exitu 210 Holubice na pár minut. Na D2 směrem z Bratislavy je fronta u Olympie ze 3. kilometru 10 minut k D1. Na tahu 48 z hranic na Frýdek Místek pozorně za exitem 21 Nový Jičín, kousek před Orlenem je nehoda a začíná tam vznikat kolona. A v Praze už se také tvoří kolony, mimo jiné na okruhu z D1 na letiště za tunely do omezení za nájezdem od Barandova a také na východním okruhu směr Lanový most nebo v Liberecké do centra. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
5: No a my pozveme do našeho vysílání našeho spolupracovníka Josefa Klugeho a budeme vzpomínat na takovou událost, která se stala v Brně.
6: No tak to se vždycky hodí.

0: připomenout, zvlášť když v Brně byl.
1: Byl tam byl? No. A jednou s měkkým a jednou s tvrdým.
0: Právě, to je ten chyták.
1: Těším se moc.

0: Titula Katy Perry a my se přesuneme do veliké historie, kdy Katy Perry, možná ještě ani její prarodiče nebyli na světě. Brno a střední Evropa zažili před 120 lety možná první světovou show, která strhla davy. Do moravské metropole tehdy dorazil... Regi?
1: Buffalo. Byl. Jsme to vždycky tak říkali, ne?
0: Říkali jsme to tak vždycky. Detaily zná Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
0: Pro Brno to tehdy asi byla velká senzace.
2: Ano, to určitě byla. Postral se o to právě legendární jezdec Pony Expressu, lovec bizonů, dobrodruh a jedna z nejslavnějších postav divokého západu, tedy plukovník William F. Cody, známý jako, no a teď řeknu, Buffalo Bill, ale je pravda, že dřív jsme říkali, jako myslím, jako děti, Buffalo Bill, ale asi se to správně, nebo spíš určitě vyslovuje Buffalo. V jeho Wild West show tehdy vystupovalo 800 účinkujících, a to včetně indiánů, a zhruba 500 koní. A jen pro přesun tak obrovského týmu potřeboval Buffalo Bill hned 3 vlaky. On přivezl Evropanům v té době ochutnat nejen divoký západ s jeho kovboji a indiány se scénami, díky kterým se stávali svědky šarvátek v tom drsném americkém pohraničí, ale měl i do detailů propracovaný marketing této show. To všechno tady byla v té době naprostá novinka.
0: No a jak to, že nebyl v Praze a byl v Brně?
2: Ano, on navštívil pouze Moravu a Slezsko tedy, konkrétně tehdy Brno, Přerov, Ostravu, Český Těšín, Opavu a Jihlavu a Čechy úplně vynechal. Prahu prý sice měl v plánu, ale kvůli tamním úředníkům a jejich údajně přehnaným požadavkům tuto část cesty zrušil. Mimo jiné prý trvali na tom, že sedadla pro návštěvníky musí být pevně ukotvená. Kapacita jedné takové show byla neuvěřitelných 12 000 diváků. No a když už jsem zmínil marketing jako reklama na představení, šel tehdy ulicemi před 120 lety, myslím ulicemi Brna, pěšky nekonečný průvod, který mířil z nádraží na budoucí místo show. Ta se odehrávala v prostoru dnešního koupaliště Dobrák v Králově Poli. V čele průvodu prý tehdy jeli na koních mladé kovbojky a za nimi vlajkonoši a zástup uzjovírali stovky jezdců. Ulice byly tehdy prý zaplněné lidmi. Z celého vystoupení v Brně se ale podle historiků a brněnských muzejníků nedochovala jediná dobová fotografie. Známý je pouze plakát na tuto show.
0: Jak je to daleko, mimochodem, Regino, se zeptám tebe, z nádraží do Krpole?
1: Teda. No, docela daleko,
0: to je docela daleko, jo. No, dlouhý průvod. No a jak se stalo, Josefe, že z legendy divokého západu se stal cirkusák?
2: Buffalo Bill, vlastním jménem, jak jsem říkal, William Frederick Cody, už ve svých 15 letech vstoupil do služeb Pony Expressu. Když začala občanská válka, tak sloužil v armádě Unie jako průzkumník nebo zvěd. No a po válce spekuloval z pozemky a v roce 1867 se nechal najmout jako zásobovatel a za 500 dolarů měsíčně dodával bizonní maso pro dělníky, kteří stavěli kansaskou pacifickou dráhu. Díky této práci získal přezdívku, tedy tu svou přezdívku, a stal se jedním ze symbolů vybíjení bizonů, ale třeba říct na jeho obhajobu, že se prý nepodílel na lovu pro zábavu v době, kdy byl bizon ve volné přírodě v Americe vyhuben, tak přispělo jeho soukromé stádo bizonů, které měl dokonce prý k záchraně tohoto druhu. Následně se stal hrdinou několika set brakových románů a tím se stal velmi známým a slavným a začal provozovat tuhle taky slavnou Wild West Show, do které přizval i indiány a se kterou přijel, jak se o tom dnes bavíme, právě do Brna.
0: No a jak se indiánům v Brně líbilo?
2: I o tom máme od historiků zprávy. Jedna z historiek vypráví o tom, že dámy byly tak fascinované bronzovou kůží indiánů, že se snažili dostat do jejich tábora a dotknout se jich, proto prý museli být v okolí posíleny hlídky četníků. Skutečně doložené je to, že právě při této příležitosti, při této akci vyjela poprvé do brněnských ulic jízdní policie. A indiáni do Brna tehdy přijeli Siouxové, Poniové, Arapahové, Vrány i Čejeni, prý chodili na pivo ke kulturnímu domu Semilaso a prý si ho moc pochvalovali. Náčelník Siouxů, sedící bík, sice kdysi taky jezdil po světě se show Buffalo Billa, v roce 1906 už byl ale 16 let po smrti. Místo něj můžu jmenovat jinou indiánskou celebritu, která v Brně byla. Do moravské metropole tehdy přijel Codyho blízký přítel, náčelník Siouxů Iron Tail, tedy česky železný ohon. No a v Brně se na tohle vzpomíná, jak říkám, i po 120 letech.
0: Tak děkujeme za tuhle úplně nádhernou připomínku. Teď už budeme vědět, že to je Buffalo Bill.
2: Buffalo Bill.
0: To byl Josef Kluge, děkujem.
2: Ráda se stalo, hezké ráno.
0: My tady pořád přemýšlíme nad tou písničkou a nemůžeme na to přijít.
1: Kdo to zpíval?
0: Mně se to totiž plete tam blízko, Little Big Hornu je indiánská zem.
1: To si myslím,
0: že... Castr se svým praporem, to jsou Greenhorni starý. Ale to nevadí, pustíme si Mandraže a přijdeme na to.

0: Je 7 hodin 17 minut, dnes je úterý 1. září, tak jsme na to nepřišli. Zjistili jsme, ta písnička je poměrně známá, že Karel Kryl naspíval písničku Buffalo Bill. Mm-hmm. Často rýmuje. Ale u těch zelenáčů to je blízko Little Bighornu, to je vlastně o někde, to je generál Custer. A pak se našla jedna, ale ta není bohužel publikovatelná, ta písnička, kde se objevuje tedy Buffalo Bill, ale zbytek toho textu je nepublikovatelný.
1: Nejde přečíst ani jedno, možná ta poslední sloka, kterou kdybychom to zaspívali celé nebo jenom část, tak ji můžeme zpívat taky. Už si jdeme pro výpověď. To můžeš dospívat?
0: No, Buffalo Bill, to je vrána.
1: No jo, tam to nejde.
0: Vrána, ono... vráně. No ne, to třeba jde vrána, vráně, pučí sáně, Buffalo Bill.
1: Teď to nejde. Taky nejde.
0: A pak je byl zase, no. No. Potom, anebo třeba dvě cihly se vzduchem myhly, Buffalo Bill.
2: Já k tomu nemám moc co říct. Snad jenom, že jako v bojové přišli do Spojených států někdy na přelomu 18. 19. století, ale původně pocházejí kovbojové z Mexika a tehdy jezdili na kravách. A to už v 16. století.

0: 7 hodin 22 minuty a já vám řeknu, co bude dnes, nebo co je v retrokousku. Dnes je svatý Jiljí, kromě jiného. Své počasí pevně drží třeba, nebo o svatém Jiljí jdou jeleni kříži. A určitě si vybavíte takový krátký film Svatební cesta do Jiljí. Vybavíte si ten film?
1: No, jasně.
0: Nádherný, si myslím, velmi vtipně napsaný film. A já jsem se tímto můstkem chtěl dostat ke svatební cestě. Protože mám pocit, že to už je...
1: Já to můžu jít taky.
0: Počkej, že to je vlastně retro. Ne, nebo jsou svatební cesty, nebo co to vlastně je svatební cesta?
1: No já jsem na žádné nebyla, takže nevím, ale znám to z filmu, to se po svatbě jede někam k moři, ne?
2: Původně to byl první měsíc, tady čtu, období prvního měsíce manželství a rituálů. Pila se medovina, už v 5. století.
1: Měsíc celý?
2: Pak se nepoznali, že neviděl, koho si vzal, ale plodnost a štěstí. Tento nápoj měl přinést štěstí, lásku a zajistit, že nevěsta brzy otěhotní a porodí dědice. Takže odpadly zábrany, že asi...
0: Ale celý ten film, ta svatební cesta do Jiljí, to je vlastně před svatební cesta,
1: jo,
0: že?
1: Tam je jako, si zkoušeli, jestli si ji má vzít, si to obstojí.
0: Pak tam ještě... Vím, že i ona si připravila pro mě úkoly.
2: Pak tam ještě, přátelé, ale to je docela vtipný. Existuje teorie únosu. To byla temnější historická teorie, už někdy v 16. století, manželství únosem, kdy se ženich s ukradenou nevěstou skrýval před její rozlobenou rodinou tak dlouho, dokud neuplynul měsíc, nebo dokud nezapočali potomka.
1: Aha.
2: Tak někdy to mohlo trvat i déle.
1: Takže na měsíc zmizeli někam, aby je nenašli. Že si ji vzal? Že se jako zlobili, že si ji vzal? Nebo proč byla ta rodina naštvaná?
2: Že ji unesl, no protože tam zůstala sama a ti hlavní aktéři tam nebyli. Asi byla rozlobená. A jali se je hledat.
1: Ty on utekl bez nevěsty?
2: S nevěstou, ale rodině.
1: Jo, tak.
2: Rodina byla naštvaná.
1: Jo, tak. Ne. Že si jel někam užívat.
2: A teď utíká bez nevěsty, ne? Ne,
1: nevěstu kradou.
0: No, ta se ukradne, ne? Nevěsta.
1: To je únos nevěsty.
2: Ale dříve zdrhali oba.

0: se rozejdou a pak se sejdou na tom nádraží, vy. Hned celý od toho bahna, protože spadne no, do nějaký tý tůně přece. A on říká...
1: No, on říká, že tohle je kratší cesta, ne?
0: Ne,
1: lepší.
0: On říká, byl nepřesná mapa. No, ne, proč jsi se nezeptal? Zásadně neptal.
1: Já bych šla tudy.
0: Nepřesná mapa. Tam zahučel dvakrát to samý kolo, pak zahučel do tý, do toho hnoje. Tam do
2: měl to chudák složitý. Zmije no. Odháněl, huš.
0: Huš. Zmije nemám rád.
2: No ale pak potkali krchňáka, ne? Nebo on byl krchňák?
0: Já bez krchňáka. Zásadně neptám.
2: Na láčku nabíhají ti žíly. Jak se drží v té loďce.
0: Dozadu! Kontroluj dozadu!

0: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Přeji dobré ráno. Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavice. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. V čele Českých drah je poprvé od vzniku Československa žena. Novou generální ředitelkou je ode dneška Lenka Hamplová, bývalou vrchní ředitelku ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy, jmenovala dozorčí rada na návrh ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Hamplová ve funkci střídá Michala Krapince, ten po 4 letech po domluvě skončil. Vláda včera nejednala o nové státní kulturní politice. Novinářům to pojednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Návrh dokumentu ministra kultury o ty klempíře za motoristy v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Kulturní a kreativní federace vyzvala vládu, aby návrh na státní kulturní politiku vlády České republiky na období 2026 až 2029 odmítla. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj Spojených států k Falklandským ostrovům. Napsala to agentura AFP. Falklandy neboli Malvíny jsou souostrovím v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí si na něj nárok také Argentina. Jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na Instagramu.
2: Počasí.
1: Dnes má být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, zejména na horách, místy přehánky, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
2: Doprava.
1: Před Brnem počítejte s kolonami na dálnicích. Na D1 z Vyškova se u exitu 210 Holubice brzdí do zastavení, pomalu se jede 10 minut k Rohlance. Na D1 směrem z Prahy je fronta od exitu 194 Vídeňská 10 minut do omezení u D2. Na D2 směrem z Bratislavy je kolona od exitu 3 u Olympie, kde jednice už skoro na čtvrt hodiny. Na dálnici D8 za Prahou směr Ústí pozor za zdiby na 3. kilometru a má policie hlášené kusy prasklé pneumatiky. A na příjezdech do Prahy z D8 je kolona v Liberecké od nájezdu od Letňan 3/4 hodiny dolů k Blance v Troji do tunelu. Výrazně tam regulují vjezd kvůli nehodě před výjezdem na Letnou. V levém pruhu se srazila 4 auta. Popojíždí se i z Libně 30 minut k Blance. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a teď už opět Dalibor, Regina a Jakub.
3: Ano, jsme tady pro vás, milí posluchači, dnes v úterý 1. září. Regina se mě ptala, protože jsme mluvili o svatební cestě do Jilí, že dneska je svatý Jilí, jestli známe nějakého Jilího.
4: Já teda jenom toho svatého. A jinak neznám nikoho, kdo by byl nositel toho jména. Jilí.
5: Já jsem chtěl, moc jsem chtěl se jmenovat Jilí Kaloč.
4: A proč to neřekl mamince?
5: Řekla, ona mi nerozuměla.
4: Jo, takhle.
5: Byl jsem asi příliš malý.
4: To nevadí, to jsi určitě zvládl krásně říct. Tak to můžeš ještě napravit teď.
5: Asi ne.
3: Já jsem ještě chtěl, já vám potom řeknu, kdo je Jilí, já to najdu, mám jednu ukázku vymyšlenou v hlavě, ale možná si vzpomenete ještě, ta svatební cesta do Jilí je opravdu velmi milý snímek, plný vtipu a humoru, plný vnitřních monologů, ale začíná to tím, že on přijede domů přece k těm rodičům, to je myslím Blažena Holišová a Josef Větrovec, a oni mu pořád do něj hůčej, že nemůže být sám a jako, že tohle, kdo ti bude zašívat knoflíky, a pak je po velké pauze se ozve Josef Abraham.
6: Budu se ženit.
3: To přeskočilo. No nic, tak pustíme si jednu francouzskou skladbu, abychom tím uvedli francouzské okénko.

0: Ano, máme tady francouzské okénko, možná jste to poznali podle znělky. A je na čase, abychom ho tedy otevřeli. A mám tu žádost od našeho spolupracovníka Jana Šmída. Zahrajte prosím...
1: Hier encore.
0: Od...
1: Charlesa Aznavoura.
0: No, na to bychom možná mohli, nebo to bychom možná mohli vysvětlit, nebo chtít vysvětlení právě od Honzy. No, a pak se dostaneme k tomu dnešnímu tématu, protože si budeme povídat o nádherném zámku Baronky.
1: Jo, počkej, já to nevidím.
0: To nevidí.
1: Já jsem měla řádek, ty jsi zvětšil písmena, já to nevidím. Nádherném zámku Baronky Frusy de Rothschild.
0: No, a dobře, a budeme říkat jenom tedy Beatrice?
1: Ano.
0: Tak jo, a jak říkal Jan Šmíd v písničce, když to přečtete tak, jak jsem to napsal, tak se v tom ztratíte a to se právě stalo. Honzo, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak nám to trošičku rozpleť, tu motanici.
2: Tak já jsem chtěl dnes mluvit o zámku Beatrice, který je naprosto impozantní, ten příběh je nádherný. Vlastně jsem dospěl také, nebo přemýšlel jsem o tom, jak ho přiblížit. A říkal jsem si, že třeba můj slovník není tak květnatý, není tak bohatý, mnozím bude chybět představivost. A tak samozřejmě hlavně z toho důvodu točím taková krátká videa a dávám je na ten Instagram. No. Ale ten zámek tam opravdu je, jenže je až asi osmý v pořadí, protože mezi tím přišla další videa. A tak jsem si říkal jsem si, no tak kdo se jako na to bude dívat, tak narazí hned na to druhé, které je vyloženě aktuální. A to je, že je tam prostě městečko, které se jmenuje Montfort-l'Amaury. A my jsme tam hráli fotbalový přípravný zápas. Tady začíná také sezona, tak jsme tam hráli. A já jsem si říkal, že tam natočím na hřbitově hrobku Charlese Aznavoura. Protože já jsem s ním točil několik let před smrtí a on naprosto optimisticky mluvil, plánoval koncert, jak to bude, když mu bude 100 let. Ten jeho optimismus byl naprosto nakažlivý. On bohužel zemřel před tím, než dovršil tu stovku. No a je pohřben právě tady na tomto místě. No ale když jsem tam byl, jsem si říkal, no já přece nemůžu točit na hřbitově. Znáte to? To je takový vlastně, jak Indiáni říkají, že se neradi fotí, protože jim někdo krade duši. Tak nevím, v tomto případě to asi tak 100% neplatí na tom hřbitově, ale měl jsem takovou úctu k těm mrtvým, že jsem si říkal, tak já nemůžu točit prostě tady. Takže jsem šel do toho městečka a natočil jsem krátké video z toho městečka, které samozřejmě je nádherné, to takové středověké městečko, takových 30 vteřin nebo 35 vteřin. No a dal jsem pod to tady tu hudbu Charlese Aznavoura. Tak to je ten důvod, protože ta písnička je nádherná. Možná si můžeme pustit na konci a Hier encore. Ale to je ten důvod, proč vlastně, když jsem vám chtěl přiblížit ten zámek Beatrice, tak jsem si říkal, no tak nejdřív vlastně narazíte tady na to video. Takže z tohoto důvodu. No a kdo se chce podívat, jak ten zámek vypadá, tak musí trošičku dolů. Je to asi osmé video a ten zámek je naprosto fantastický. A říká se, že je to vlastně jeden z nejkrásnějších zámků na Azorovém pobřeží.
0: No jsou tam prý krásné zahrady. My už to video, Regina už mi to tady všechno hledá. Doufám, že i naši posluchači či si to potom najdou, ale ten, kdo si to třeba najít nemůže, má buď starý tlačítkový telefon, nebo naopak nový tlačítkový telefon, tak nám to zkus popsat třeba dostatečně barvitě.
2: No tak já začnu těmi zahradami, protože neexistuje, já si myslím, že neexistuje na světě místo, kde by bylo 9 zahrad. 9 rozdílných zahrad. Začíná to tou francouzskou zahradou a to samozřejmě francouzská zahrada je známá, je to taková souměrná zahrada, geometricky přesná, a dominuje jí vodní zrcadlo. Tam jsou různé fontány vodní a podobně a občas vlastně, když je všechno v plném proudu a je dostatek vody, tak se také používají k tomu koncerty klasické hudby. Takže to je vlastně francouzská fontána, kterou známe. Ale o kousek dál je španělská. Tam jsou kamenné pergoly, vlastně ty teplé odstíny zdi připomínají Andaluzii a takhle chodíme kolem dokola a vlastně přecházíme z jedné zahrady do další. Třeba do těch, které by se tam nečekali, protože tam japonská zahrada, tak to je samozřejmě takové jezírko z kapry, bambusy, dřevěnými můstky a podobně. A dostaneme se třeba do exotické zahrady, do růžové zahrady, provencálské, to je taková, to si dovedeme představit, levandule, rozmarín, olivovníky. No a samozřejmě anglická zahrada, která působí takovým dojmem, řekněme, nejpřirozenějším, je nejméně upravovaná, jsou to takové nepravidelné cesty. Takže opravdu je to místo, kde se můžete procházet a kde vlastně jste úplně nadšený z té přírody kolem vás. A říkáte si, jak to tady asi celé vzniklo. No vzniklo to úplně tak, že baronka prostě měla sen, narazila na tuto část Francie, to místo bylo kamenité, vlastně nic tam vůbec nebylo a ona měla takový sen a řekla si, tak já si tady, přesně tady si postavím nádhernou vilu. A jak si ji mohla postavit? Jak si mohla postavit? Napadlo mě, co kdysi prohlásil Simon Le Bon ze skupiny Duran Duran, když se ho, tuším novináři z časopisu Rolling Stone ptali, proč si rockové hvězdy berou supermodelky. A on odpověděl, because they can, protože mohou. Protože mohou. A ta baronka si to postavila proto, protože prostě mohla. Byla bohatá, měla ten sen a řekla si, tak tady bude nádherná vila a také ta nádherná růžová vila tam je.
0: No a kde to tedy přesně je v případě, že by někdo měl možnost vyrazit?
2: Je to přesně, je to na jihu Francie, vlastně když pojedete vláčkem z Nice a vláček je ta nejlepší možná cesta, jak to pobřeží prozkoumat, tak dojedete do Villefranche-sur-Mer a kousek dál je Beaulieu a přesně tam je ta byla. A kdybyste pokračovali dál, tak dojedete do Monaka a je to všechno blízko sebe, je to 10 minut od sebe, takže je to Beaulieu-sur-Mer a když vlastně dojdete do té vily, to vlastně z nádraží, tam dojdete za několik minut, tak si možná celý ten příběh můžete představit, protože když Beatrice stavěla, tak ona to samozřejmě nestavěla, ale ty architekti různě měnili plány, ten přístup byl velmi těžký, tak tam museli nahoru putovat povozy s kameny, mramorem, zlatými dřevinami. Když se podíváte dovnitř, tak je to nádherně vybavené, protože baronka byla fascinována porcelánem, nábytkem, měla velký, řekněme, smysl pro to období z Versailles, takže tam prostě jsou předměty z karolského období Versailles. Ten interiér je nádherný, vlastně ty předměty, jich tam to spousta, ale jak už jsem říkal předtím, prostě ty zahrady dominují úplně všemu a když jste přímo nahoře na tom zámku, ona to koncipovala trošku jako loď, tak vidíte dva krásné zálivy, jak jsem říkal, Villefranche-sur-Mer a na druhé straně Beaulieu. Takže je to opravdu nádherné místo na zemi, takže každému vřele doporučuji.
0: Mm-hmm. A říká se mu, já jsem ještě tady rychle našel růžový palác někdy?
2: Ano, říká se mu růžový palác, protože ta barva víceméně je růžová. Je to barva, kterou baronka také milovala, takže když to stavila, ty práce trvaly 7 let, 300 dělníků na tom pracovalo a ona říkala, chci, aby to bylo růžové. No a je to růžové. Takže prostě, co baronka chtěla, co si usmyslela, tak to se jí podařilo. No a to místo je přístupné samozřejmě veřejnosti, protože když baronka umírala, tak to odkázala státu, takže se tam konali třeba večer v létě, tam byly různé koncerty, byl tam třeba i oblíbený zpěvák Calogero, toho bychom si mohli pustit někdy příště. Ale takže každý, kdo se tam chystá na ten jih, já tak sním o tom jihu, protože opravdu na tom jihu Francie najdete úplně všechno a teď jsem tady v Paříži a už končí léto, ale ty vzpomínky stále zůstávají, takže zajďte tam.
0: Tak děkujeme za krásnou pozvánku, to byl barvitý popis tohoto zámku, respektive vily od Jana Šmída. Děkujeme.
2: Děkuji, hezký den.

všetko je tu cudzie.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Tak začnu těmi aktuálními teplotami mezi 14 až 18 stupni Celsia, severozápad, západ a jihozápad s oblačnou oblohou, jinak je hezky, jasno nebo polojasno a bude většinou polojasno nebo skoro jasno, během dne se přechodně může objevit více oblačnosti, zejména ale na horách a ojediněle se na horách vyskytne i drobný déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, jih Moravy malinko teplejší k 27, no a v 1000 metrech pak naměříme kolem 16 stupňů. Ten zítřek podobný i teplotně, 20 až 25 stupňů, jih Moravy 28 stupňů, na horách teploty stejné jako dnes, to znamená v 1000 metrech kolem 16. A když se podívám krátce na výhled, tak teplotní vrchol nás čeká v pátek, na Moravě až ke 30 stupňům Celsia a v Čechách pak kolem 27, 28. No a ten sluneční víkend by měl zůstat, pršet by příliš nemělo, možná v podobě přeháněk a teploty o víkendu 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Jeli pěkně na svatého Jiljí, bude pěkně po 4 neděle. To je třeba jedna z pranostik na dnešní den.
3: To nám vychází až na konec těch výjezdů, ne? Ano, to znamená, ano. Že bude hezky celé září, že by to mělo klapnout.
1: Všechny ty naše výjezdy, ty se chystáme do Přeštic, ale ty jsi se ptala před nějakým časem, jestli známe někoho, kdo se jmenuje Jiljí.
3: No.
1: A já jsem si vzpomněl na návštěvní den číslo 2, kdy v Ošatce humoru a melodii Grossman a Šimek si hrají na rozhlasové vysílání a dělají tam dokonce jingly, dělají ping.
3: Jasně.
1: Jo, že bychom si mohli, protože mám pocit, že tam jeden z těch hostů je právě Jiljí.
4: Pozor, úsporná diskotéka a net chvilka pro pop music. Šesti vylosovaným posíláme pozdrav, zdravíčko, a skladby, které si vybrali. A jak už bývá v Ošatce zvykem, všem najednou.
5: Režie! Ne pro vás, vy mladí, poslouchejte, mladí, zhruba mikrofon, protože my potřebujeme, mladí, abyste poslouchali náš pořad, naši Ošatku, a to je pro vás. Myslíme na vás, mladí, a vy myslíte na nás. Dobrý, to vám stačí, mladí.
1: Pokračuje.
4: Doufám, že každý rozpoznal tu skladbu a užil si.
5: Já jsem ji poznal.
4: Tak a...
5: A teďka, co máme? Teďka, co bysme... A teď tady vítáme příležitost pro začínající umělce. Dnes jsme vám přivedli nadaného kytaristu a zpěváka, který se jmenuje, má takové jemné jméno. Jak se jmenuješ, chlapče?
6: Jiljí je jícháno,
5: já vím, já jsem jenom zkoušel.
6: Jil z Jílového.
5: Jindřich Jil z Jílového, Jiloviště vám zaspívá.
6: Máme na zahradě Jilmy.
5: Jiří Jilma z Jílového vám zaspívá. Co mi to říkáš vůbec?
6: Jste takový zemědělský typ, pane.
5: Dobře, Jícha, tak zpívej. Mám rád svoji třídní učitelku. Tak se jmenuje jeho skladba, co složil Jícha pod Jilmy.
7: Když přichází jaro vlídný, zpívám o své učitelce třídní.
5: Pěkné, pěkné, pěkné. Škoda, škoda, že s námi nemůžete být ve studiu. Viděli byste, že Jícha je, zpívá ústy.
7: Elegantní je.
5: Pěkné, Jícho.
7: Spravedlivá je.
5: Vyznamenává, Jícho. Já jsem tě...
7: A Jiljí miluje, oje. A Jiljí miluje.
5: No, dobře, posluchač, už stačí. Stahujeme to do vytracená. Do vytracena, vytratíme se ze studia.
6: Já nemůžu zastavit.
5: Nerad bych tě vyhazoval.
6: Já jsem
5: no, Jícho, pojedeme, no Jícho, jedeme pryč. Jícho.
6: Ty jsi blbej.
5: Trapná věc tady.
1: Jo, tady ještě jo, poenta, pozor.
5: Ve studiu Jícha nám tady uklouz na Jílu.
1: Jiljí, ty jsi se ptala, no. Jiljí je... Máme na zahradě Jilmy.
3: Jaká je potom asi domácí teda podoba toho jména? Jilíku?
2: Jilík, no možná.
1: Jícha nám tady uklouz na Jílu, nevím.
2: Jilíku.
1: Jilí. Hlavně jak dělali to, ping, ty jingly. Posloucháte Ranní dvojku. Pink!

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, vážení posluchači, já se jmenuji Alena Přibáňová a jsem literární historička a ráda bych dneska vzpomínala na Zdenu Salivarovou Škoreckou.
2: Protože sama mám plno chyb, tak jsem ráda, když jsou ke mně lidi laskaví a tolerují ty moje chyby, takže já se snažím to oplácet a vlastně všechny chyby toleruju, pokud neškodí druhým.
1: Byla naprosto výjimečná osobnost, která našla smysl svého života ve službě té české kultuře a české literatuře.
0: Úžasné životy.
3: V úterý po 18. hodině na dvojce.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Práv dvojky přeje Denisa Žižková. V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i více asistentů.
1: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
1: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Odhadovaná škoda, kterou způsobil pondělní požár lesa na Jihlavsku, je 4,5 milionu korun, uvedla to mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Proč začal porost se stromy a suchou trávou u Svojkovic hořet, hasiči zjišťují. Kvůli požáru vyhlásili v pondělí odpoledne 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. S hašením pomáhal déle než hodinu vrtulník. K ohni se vracel 25krát. U události zasahovalo 19 jednotek hasičů, kterým se požár po půl deváté večer podařilo dostat pod kontrolu a už se dál nešířila. Asi o hodinu později byl zlikvidovaný. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ta je v Česku i celé Evropské unii silně degradovaná, proto země dříve schválily nařízení na její záchranu. Nevládní organizace českou vládu kromě toho kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
4: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
5: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
4: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
6: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
4: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa. Další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala také Ukrajina na Rusko. V ruské Belgorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
0: Mělo by být polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle přeháníky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
8: Doprava.
0: V Praze jsou značné potíže po hromadné nehodě v Blance ve směru na Smíchov. Před výjezdem na Letnou bourala 4 auta v levém pruhu. Kolony jsou před výjezdem do tunelu v Troji z Liberecké od Porsche Prosek až na 50 minut. Z Libně půl hodiny, kolony i z Kobylského náměstí Zenklovou do Holešoviček a ucpané je to také i zadem od Botanické zahrady celou Trojskou k mostu. Na příjezdech do Brna počítejte s kolonami na D1 z Vyškova mezi exitem 210 Holubice a Rohlenkou 10 minut, na bratislavské D2 před Olympií ze 4. kilometru osobním autem také 10 minut, na vídeňské 52 je hustý provoz od nájezdu od Rajhradu. A v Ostravě jsou kolony v Rudné od Frýdecké k Místecké také z druhé strany od Plzeňské k Závodní, popojíždí se 56 do města přes Petřkovice nebo na Cihelní do centra před Cingrovou. Přeji vám šťastnou cestu a pokračuje ranní dvojka.
9: Dnes je úterý 1. září. Budeme si za chviličku povídat s Jaroslavem Špulákem, hudebním publicistou od Dolly Parton. Tu musíme připomenout.
10: No, ano, určitě. No, já jsem byla překvapená, když po té, co minulý týden nás opustila, tak kolik různých vzpomínek se na ně vynořilo, že jsem o ní nevěděla vlastně hodně věcí. kolik lidí ovlivnila. Její názory byly velmi progresivní a zajímavé, byla vtipná, takže budu moc ráda, když nám Jaroslav řekne k tomu všechno, co ví.
9: No a navíc teda složila 3000 písniček, což je opravdu číslo úctyhodné, ale ještě na chvilku k tomu svatému Jilí, respektive k tvému dotazu, jestli známe nějakého Jilího, tak my jsme si vzpomněli na Jilího Jichu z Jílového, který má na zahradě Jilmy, ale to byl asi spíš jenom vtip.
10: Ale napsala Jarka, výborný ročník 77. V práci jsme měli Jilího, byl to supervizor, domácí verze jména je Jilda.
9: Jilda.
11: To kluk se nechá, viď?
9: Uh-huh. A kde byl?
10: V práci, supervizor. Ale pak byl ještě jeden Jilda a ten je ze Zašové. A má i syna, který se tak jmenuje. To napsal Vlastík.
11: Mimochodem, jedna taková úsměvná záležitost. Dolly Parton se jednou přihlásila do tajné soutěže o dvojníka, dvojnici Dolly Parton. A prohrála to.

0: 9 minut, skoro 10 minut po 8 hodině, vítám ve studiu Jaroslava Špuláka. Jaroslave, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: A já doufám, že stejně jako Regina, tak i naši posluchači se těšili na povídání s vámi o zpěvačce Dolly Parton, kterou si všichni určitě vybavíme díky této písni. Čas jsme tady tu písničku u nás tady hráli docela dost, ale možná jsme vůbec nevěděli, že to rozhodně není žena jednoho hitu, nebo zpěvačka jednoho hitu, a jaký vliv měla nejenom na tedy hudební tvorbu, a mimochodem svůj taky, ale i na politiku, nebo na život, nebo vůbec na celý ten americký svět, tak nám něco o ní řekněte.
1: No, ona byla nesmírně výrazná, že nakonec konců bylo to patrné už z reakcí různých osobností a samozřejmě také hudebníků a dalších celebrit poté, když minulé úterý zemřela. My jsme si minulé úterý povídali o ničem jiném a ten den nám zemřela Dolly Parton, takže se k ní vracíme až teď aktuálně. Mezitím v Americe stihli Dolly Parton pochovat. Ona měla tajný pohřeb, tak jak si přála. Bylo to v pátek 28. srpna a byla pochována v Nashvilleu vedle svého manžela Deana. A chtěl bych říct, že tenhle ten člověk byl velmi podstatný pro její kariéru, protože to byl on, kdo způsobil, že vznikla písnička, kterou jste, Dalibore, před chviličkou pouštěl, a sice Jolene. Krátce po svatbě Dolly Parton s ním navštívili banku a v té bance byla úřednice, která koketovala s manželem Dolly Parton. A ona se trošičku rozčílila, protože manžel přijal tu koketérii a navíc prý do té banky chodil opakovaně, chodil tam velmi často. No a tak vznikla písnička Jolene. A pokud jde o to jméno Jolene, tak se nejmenovala ta úřednice, ale bylo to jméno malé osmileté dívenky, která po jednom koncertě přišla za Dolly Parton pro podpis. Když se Dolly Parton zeptala, jak se jmenuje, a ona řekla Jolene, tak Dolly Parton se zamilovala do toho jména. A prý čekala na nějaký dobrý moment, na nějakou dobrou písničku, ve které by mohla to jméno použít. A tou písničkou právě byla dnes velmi slavná Jolene. My jsme si tu písničku mimochodem pouštěli docela nedávno v souvislosti s americkou zpěvačkou Beyoncé, která ji nahrála na své poslední album Cowboy Carter. Hovořili jsme o ní a hovořili jsme i o Jolene. Ale pokud jde o Dolly Parton, tak tahle dáma v 6 letech napsala svoji první písničku. V 10 letech začala vystupovat. V 11 letech nahrála svoji oficiální první písničku a v 16 letech začala psát pro ostatní interprety. Ona napsala spoustu písniček, vy jste řekl před chvíličkou, že to bylo kolem 3000 kusů. Spousta z nich byla pro někoho jiného, nepsala jenom pro sebe a je málo z těch velkých hitů, z těch slavných písniček, které si nenapsala ona sama. Důležitá Dolly Parton pro svět je také z toho důvodu, že jí ten svět zajímal. Ona založila organizaci, která se zabývala vzdělanou dětí, nejenom ve Spojených státech, ale i v zahraničí. Spoustu tisícovek knih tato organizace distribuovala do světa, aby se děti mohly něco naučit, aby něco věděli. No a když byl covid, tak to byla Dolly Parton, která věnovala významnou sumu peněz na průzkum této nemoci.
2: Hezky.
0: No a teď sami sebe překvapíme.

0: I will always love you.
1: Ona si to asi nepůjčila od Whitney Houston.
2: Ne, ne, ne.
0: Samozřejmě, bylo to naopak. Ona, tedy Dolly Parton, je autorkou téhle skladby. A já bych chtěl připomenout, že v Česku tuhle písničku skvěle naspívala Eva Farná, respektive zaspívala. Já mám pocit, že neexistuje nahrávka. Ona ji představila na několika koncertech a také s ní vystupovala, respektive ji měla v repertoáru, když vystupovala s Filharmonií. Ale tahle písnička se samozřejmě stala více slavnou poté, když Whitney Houston zahrála ve filmu Osobní strážce a naspívala v souvislosti s tím filmem tuto skladbu na soundtrack a také do něj.
1: My víme, protože jsme tady pouštěli reportáž z Radiožurnálu, také to, že Dolly Parton se oficiálně vyjádřila k tomu, že to Whitney Houston naspívala líp než ona sama, což je tedy pravda, protože když si tu nahrávku, asi právem to řekla, protože ta nahrávka je, nevím, já nenacházím žádná slova, protože všechny superlativy by byly málo, myslím, pro tu verzi té Whitney Houston.
0: Zajímavé k té původní verzi je zajímavá informace ta, že Dolly Parton i tu písničku naspívala, když se loučila se svým spolupracovníkem, s nímž mnoho let v hudební branži byla, to bylo na začátku 70. let, na rozloučenou mu tuhle láskyplnou skladbu poslala, napsala, věnovala. My coat of many colors that my mama made for me,
1: made only from rags, but I wore it so proudly. Poznatelný hlas a už jsme v americké country hudbě.
0: Ona byla především countryová zpěvačka, ale samozřejmě se neštítila dalších žánrů. Ona velmi ovlivnila rockovou scénu, popovou také má v repertoáru i soulové písničky. Ta skladba, která před chvíličkou krátce zazněla, se jmenuje Coat of Many Colors a tuhle písničku napsala už v 60. letech, když jela autobusem s oním spolupracovníkem, se kterým se loučila v té písničce, kterou jsme si pouštěli před chvíličkou. Vymyslela písničku cestou autobusem, napsala ji na zadní stranu účtenky z čistírny a přijeli do studia, ona ji natočila, dokončila a ta písnička se stala za několik let slavnou. Nebyla slavná hned, ale teprve za několik let. No a v tu chvíli onen spolupracovník, pro kterého je věnována ta slavná písnička I Will Always Love You, tak tento spolupracovník se rozhodl, že tu účtenku zarámuje, takže dneska existuje ta účtenka v rámečku.

0: Kapela opravdu není country.
1: Není to country, je to také skladba, kterou nenapsala Dolly Parton. Jedna z mála velkých hitovek, za kterou nestojí ona sama. Tu a tam si nechala písničku napsat, anebo když se jí líbila nějaká cover verze, respektive nějaká písnička, tak naspívala její cover verzi.
0: Blue Smoke neboli modrý kouř.
2: Blue.

0: vidím, tak modrý kouř, zakouřený americký bar.
1: Countryový.
0: Countryový, ano, ano.
1: Ona byla velmi spojena s Nashvillem, s countryovým městem, tam se odstěhovala už ve chvíli, kdy dospěla a vlastně zůstala tam celý život a je tam i pochována.
0: Kterou písničku jste vybral jako celou?
1: Velmi důležitá skladba. Jmenuje se 9 to 5. Je to skladba, která je spojena se stejnojmenným filmem. V tomhletom filmu hrála Dolly Parton s Jane Fondovou a tu písničku inspiroval dámský klub, respektive dámská organizace americká, která se jmenuje úplně stejně, tedy 9 to 5. Vznikla v roce 1973 a zabývala se rovnoprávností žen v zaměstnání a ve společnosti.
0: Protože se pracuje od 9 do 5.
1: Ano.
0: Takhle to myšleno. Tak to byl Jaroslav Špulák a debata o Dolly Parton. Děkujem.
1: Děkuju, mějte se hezky.

0: Tak jsme tady, tak jsme si poslechli nádhernou skladbu From 9 to 5 Dolly Parton, taková pecka dobrá, fakt dobrý.
1: Jo?
0: Parádní. Výborná zpěvačka. No,
1: no já... prosím vás, napsala Péťa, ještě to musím přečíst.
0: Ano.
1: Včera jsme se dozvěděli, že kapela Sunrise Avenue není support lesbians. Tak co si dnes na závěr pustit třeba Reverend Bizarre, ať zjistíme, že to není Black Sabbath. Petro.
0: To je dobrý.
2: Je to nápad zajímavý. Díky.
1: Ano, za postřehe.
0: Jo, to já jsem nějak včera přece něco jsem taky povídal.
1: Že no, že jsou ne... podobný, jako aranže i ten zpěv.
0: Ano, to znělo podobně.
1: Ano, takhle. Mm. No. Co budeme dělat?
2: Co budeme dělat?
0: Co budeme dělat, no. No budeme se asi těšit.
2: Loučit.
0: Cože?
2: Loučit.
1: Ne. Budeme se loučit.
0: Jo, budeme se loučit. No je 1. září, to znamená začíná školní rok. Připomeneme i to, a to je vaše myšlenka, abychom rádi, nebo abychom připomněli i to, že to nezačíná všechno jenom pro školáky, ale i pro učitele.
2: Ano, tím jsem uklidnila včera syna, že nejsi jenom ty na tom tak špatně, co chudáci učitelé. Taky musí do školy, musí za vámi, musí vás něco naučit. To je jako náročný úkol někdy, když se ty děti třeba vzpírají tomu vzdělávání, víš?
0: Jo, to je pravda. Zároveň končí divadelní prázdniny a začínají divadelní sezóny.
2: Vlastně. Pravda, já jdu ve čtvrtek do divadla hned.
0: Regina jde, představ si do divadla, Jakube. Sdělila mi ráno, že jde do Stavovského divadla, že si jde sednout do první řady.
2: Nechápu,
1: já asi tuším, proč.
0: Proč?
1: Nebudeš tam ty?
0: Jo,
2: ne, to jsou vstupenky, které kupovala moje sestra a někdy v březnu. A říkali jsme si, že to je v nekonečnu, takové 3. září, kdo ví, co bude. Koupila 3, že půjde s mými dětmi, ale dětem do toho nějak vstoupil nějaký koncert, takže nemohou.
1: Takže... Dětem do toho vstoupila puberta.
0: Takže předpokládám, že tam půjdeš sama a na ty 2 sedačky vedle si dáš kabát a kabelku.
2: No a na druhou se vejde sestra a s tou kabelkou a taky její kolegyně. Půjdeme ve 3.
0: A jinak tedy, tak kromě další, tedy, tak vlastně 1. září začínaly obecně takové sezóny, ten kalendářní rok, který začíná 1. ledna, ale představte si, že jsem tady vyšpionil, že jako počátek roku, jako kalendářního roku, byl tento den třeba v Byzantské říši, v některých částech Jižní Itálie na Balkáně a od 13. století do roku 1700, to bylo dokonce i v Rusku, že až Petr Veliký zavedl 1.1.
2: Takže byl včera Silvestr,
0: že byl vlastně začátek, ano, začátek. Já to taky tak vnímám, že vlastně sezóna nebo cokoliv, ale možná je to tím asi dáno tím divadlem, že jo.
2: A tak já si myslím, že to Jakub dobře včera oslavil, ten konec roku. Jestli byl včera Silvestr, teď je 1. Ne, nový rok.
1: Já jsem slavil konec roku.
0: No ztratil jsi brýle, takže
1: jak to víš? Ztratil jsem brýle, můžou být v mrazáku někde u zeleniny. To přeci nemusí mít vůbec nic společného s oslavou. Už toho nechte. Každou, ale mám takovou vzpomínku z dětství, to jsem z 6 let. Já jsem nekouřil, nepil, nechodil jsem za holkama v 6 letech, ale bohužel maminka mě zavedla jednoho krásného dne do školy. Takhle 1. září. A tam to všechno začalo.
0: A tam to všechno začalo. To se málo komu stane. Málo kdo má takové štěstí.
1: Že... Nevím, proč žaluješ.
2: Taky 1. září začíná meteorologický podzim. To je taky Jakubovo téma.
1: No proto.
2: Protože tady dělá počasí.
0: Ty se nějak zvláštně, totiž ty se takhle nesměješ často. Ty se směješ nějak divně. Ty totiž víš něco víc než my a nechceš nám to říct?
2: O čem?
1: Ne.
0: No o tom včerejším Silvestru.
1: Že bych na vás včera zvonil? Ne, prosím tě, o jakém Silvestru? Vůbec to neřešte.
0: Jak jsi to myslela?
2: Ne, já nevím. Jakub říkal, že byl v kavárně.
1: To jsem byl v kavárně, dával jsem si latte a pak jsem si šel zaběhat na ovál. Na stadion. Nevím, co je na tom jako za oslavu. Ano, oslavil jsem pohybem, pokud tedy už.
0: A kde jsou ty brýle?
1: Snad mě nezávidíte.
0: Proč si... Já pořád nechápu jednu věc, můj posluchači, snažte se mě pochopit.
1: To je totiž nejhorší, když zbývají 2 minuty a musíme si o něčem povídat a odnesu to já.
0: Ne, počkej.
1: Ne, jo.
0: Ty nosíš brýle proto, aby si viděl. Je to tak? Bez brýlí nevidíš?
1: Já nevidím bohužel už ani s těmito brýlemi. Ovšem, když jsem byl u opravdu u pana doktora, u optika, tak on mi říká, máte všechno v pořádku, ty dioptrie odpovídají. Říkám, no tak to snad to moje oko pozná, neodpovídají. S brýlemi nepoznám vlastní sestru na pět metrů, bez brýlí ji nepoznám ani na metr. Říkám, no tak ty brýle, ale máte aspoň na 5 metrů. Já říkám, no ale nemůžu neustále, jako
0: ano, sundávat a nasazovat brýle. Já se chci dostat k tomu, že ty jsi si odložil brýle.
1: A když jsem neviděl, ano, na telefon, při ano. placení, když jsem si kupoval rohlík, ano. při placení jsem neviděl na telefon, tak jsem si sundal brýle.
0: Ano, ano, tak.
1: Pravděpodobně jsem je odložil, ano. to se stává v tomto věku,
0: tomu rozumím, na pult, pořád to chápu.
1: A odešel jsem bez nich.
0: A jak jsem mohl odejít?
1: Nevadilo mě.
0: Že nevidíš.
1: Že nevidím. A víte proč? Protože jsem měl sluneční brýle, ono svítilo sluníčko, takže a ty jsou taky dioptrické. Úplně jednoduché. Takže jsem přijel se slunečními brýlemi a pak jsem je sundal, hledal jsem ty čiré moje a ty už jsem nemohl najít.
0: Takhle.
2: No, záhada rozluštěná.
0: Tak už to víme.
1: Ví, že se na sebe prásku něco.
0: Tak jo. Loučí se Regina Kvitoňová.
2: Mějte se hezky.
1: Slepíš.
0: Tady ten chlapík, který tady teďko nám převyprávil svůj příběh a celá radní dvojka.
1: Děkujeme.
0: Těšíme se na zítřek.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, naladili jste si rozhovor na aktuální témata. Jsem ráda, že pozvání přijal Filip Rožánek, odborník na mediální problematiku. Buďte vítán, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: V centru naší pozornosti bude dění kolem mediální novely, jak vůbec pokračují debaty o změně financování médií veřejné služby. Probereme také omezování přístupu některých novinářů na tiskové konference či nový formát nedělního diskusního pořadu České televize. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Se začátkem nového školního roku startuje naplno i dění na politické scéně. Už známe návrh rozpočtu na rok 2027 s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka. No a politiky bude v příštích týdnech zaměstnávat i takzvaná mediální novela. Bude to, pane Rožánku, velký boj. Jenom připomenu, že koaliční kabinet Andreje Babiše schválil v polovině června vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým chce rušit dosavadní poplatkový systém, převést financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15% méně peněz, než s jakými hospodaří po tom loňském zvýšení poplatku. Tak kam se to jednání posunulo?
3: Posunulo se od té doby tak, že pan ministr kultury Otto Klempíř poskytl několik rozhovorů, ve kterých se snažil parametry té novely obhájit nebo vysvětlit. Z toho politického hlediska nás zásadní posun čeká až příští týden, kdy začíná schůze sněmovny. Na jejímž programu je zařazen právě i tento zákon v prvním čtení, takže se ta debata teprve otevře a předpokládám, že tedy dojde jednak na to, co slibovala opozice, to znamená, že tam budou pravděpodobně rozsáhlé obstrukce. Dokonce zaznívala slova o tom, že takovéhle obstrukce ještě sněmovna nezažila. A zároveň, že má tedy proběhnout ona vládou přislíbená veřejná debata o smyslu, úkolech a financování médií veřejné služby. Protože třeba právě pan ministr říkal, že tato debata bude probíhat v největší podobě, v nejširší podobě právě v parlamentu.
2: Nakolik je vůbec reálné, že by k té změně, jak si vláda přála nebo na tom trvá, by mohlo dojít už od 1. ledna 2027?
3: To vidím jako krajně nepravděpodobné, už jenom z hlediska lhůt, které jsou spojené s projednáváním zákonů v dolní komoře i v horní komoře parlamentu. Pokud bychom to vzali jen čistě sečtením těchto lhůt a povinných intervalů mezi jednotlivými čteními, tak si myslím, že je nereálné, aby to vůbec do konce roku bylo projednáno. Plus tam je ještě nutné zohlednit, že Senát a pravděpodobně i tedy pan prezident ten zákon vrátí sněmovně. To znamená, ta se bude muset pak sejít k přehlasování. A tím pádem se dostáváme už někam do nového roku.
2: Jinak ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO se v podstatě rozhodla, že peníze na veřejnoprávní média ten příští rok případně vyplatí ze své kapitoly Všeobecná pokladní správa. Kolika prostředky vlastně disponuje tato kapitola?
3: Paní ministryně v dnešním rozhovoru pro server iDnes říkala, že ona počítá, že by na rozhlas a televizi šlo z této kapitoly kolem 7-8 miliard korun, což naznačuje, že tam zároveň není velká ochota s touto částkou hýbat směrem nahoru, nějak přidávat peníze médiím veřejné služby a pravděpodobně tedy zůstane u toho svého původního plánu seškrtat naopak jejich příjmy. Zároveň celá ta kapitola není příliš velká a primárně má sloužit jako zdroj peněz na platy ve veřejné sféře, takže to není určitě něco, s čím by se dalo trvale počítat, že právě z této kapitoly to bude. Naopak, až bude ten zákon definitivně schválen, což pravděpodobně bude, tak by ty prostředky měly jít z kapitoly Ministerstva kultury.
2: Mimochodem změnu financování České televize, kterou plánuje vládní koalice, označil v červenci Senát za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Toto stanovisko Senát přijal k výroční zprávě o loňské činnosti a hospodaření České televize. Tak nakolik vlastně má váhu i toto stanovisko nebo doporučení, možná spíše apel na poslance?
3: Senát dokonce má pracovní skupinu, která se zabývá těmi změnami, které vláda navrhuje. Nicméně přiznejme si otevřeně, že vzhledem k politické síle té aktuální vládní koalice, která má dostatek hlasů na to, aby přehlasovala Senát, přehlasovala prezidenta a zároveň nebere to stanovisko Senátu pravděpodobně příliš vážně, tak si nemyslím, že bude mít reálný dopad na to, jak bude ten zákon projednávaný. Tady si myslím, že možná by vláda více slyšela na odborníky nebo na tlak veřejnosti, paradoxně možná víc než na ten Senát.
2: A jaké dopady má celá ta situace? Trochu utichla během letních parlamentních a vládních prázdnin vůbec na chod obou médií, na přípravu rozpočtu, programu, možná i personálních otázek, ta nejistota vlastně ohledně financování. Ještě bych i připomněla, pane Rožánku, že generální ředitel České televize Hynek Chudárek na výzvu rady České televize předložil variantu sníženého rozpočtu pro případ, že by došlo poklesu příjmu instituce, a ten návrh počítá se škrty ve výši 350 milionů korun. Tak co by to znamenalo pro pokrytí vůbec poskytování veřejné služby?
3: Generální ředitel televize zároveň řekl, že tahle částka je maximum, které je možné odložit nebo škrtnout v tom rozpočtu na příští rok, aniž by to ohrozilo rozsah veřejné služby, na kterou jsou diváci zvyklí. A je to varianta, která by byla ale za cenu toho, že se odloží či pozastaví investice, které televize nutně potřebuje, například do zpravodajského zázemí nebo do regionálních studií. Pokud by tahle částka se měla zvyšovat, a je tedy pravděpodobné, že vláda bude tlačit na to, aby se zvýšila tahle částka těch úspor, tak už se bude muset takzvaně řezat do živého, a v tu chvíli je zjevné, že to nepůjde bez zásahů třeba do dramatické tvorby nebo do sportovního vysílání nebo třeba právě dalších pořadů a služeb, na které jsou diváci zvyklí. Generální ředitel také někde říkal, že by chtěl zachovat takové populární formáty jako Stardance. Na druhou stranu by se muselo asi redukovat ve všech programových kapitolách a myslím si, že pak už by to diváci hodně poznali.
2: Pane Rožánku, jak chce tedy vládní koalice Andreje Babiše garantovat nezávislé fungování veřejnoprávních médií, transparentní, předvídatelné financování?
3: Tam je zajímavé, že na tuto otázku vládní představitelé říkají, vždyť je to v tom zákoně napsané, že je to médium nezávislé, to nikdo nemění, to nikdo neškrtá. Ale jak víme, to, co je na papíře, nemusí být vždycky pak dodržováno v realitě. Ostatně zažili jsme i ve sněmovně vícero případů, kdy původní plány vyletěly oknem a náhle se přepsaly na úplně jinou realitu. Takže samotný mechanismus v tom zákoně je napsaný tak, že ta částka pro Českou televizi a Český rozhlas by měla být povinná ze státního rozpočtu. To znamená, nemohla by se měnit z roku na rok, maximálně by se zohlednila inflace, a tento rozpočtový automat je podle vlády dostatečnou pojistkou nezávislosti. Ale
2: podle vás?
3: Podle mě to tak není, protože už ta samotná diskuze, kdy se dostáváme do fáze, že vláda navrhuje prostředky pro obě média nižší, než jsou ty současné, tak už to samo vytváří tlak, který samozřejmě destabilizuje fungování obou médií. Právě to, že generální ředitel televize musí připravovat s naprosto nejasným výsledkem nějakou krizovou variantu rozpočtu a neví, kdy začne platit, v jakém objemu začne platit, jestli náhodou ten zákon nezačne platit uprostřed roku a podobně. To všechno komplikuje jakékoliv manažerské rozhodování, jakékoliv plánování, investice, ale také třeba to odrazuje zájemce o zaměstnání v těchto médiích, protože kdo půjde do média, které nemá před sebou jistou budoucnost a kdo nastoupí do práce, o které nebude vědět, jestli ještě za půl roku bude mít.
2: Pohled mediálního analytika Filipa Rožánka.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Za několik dní by se měl parlamentní výbor pro média zabývat omezováním přístupu některých redakcí na tiskové konference. Co od toho očekávat, pane Rožánku?
3: Je to bod, který chce na mediální výbor zařadit opozice. Nicméně vzhledem k vládní většině v tomto výboru si nemyslím, že ve výsledku projde nějaké usnesení. Předpokládám, že je to reakce na situaci, kdy ministerstvo zahraničí odmítlo přístup redaktorce deníku N na tuto nebo na tiskovou konferenci. A to je samo o sobě nestandardní, i to, jakým způsobem ministerstvo vysvětluje to dělení na alternativní média a klasická média, řazení deníku N mezi alternativní média. Je to celé nepřípustné, protože státní instituce, veřejný sektor, veřejná správa nemá tímto způsobem omezovat přístup na tiskové konference a tenhle přístup nás posouvá spíše někam na východ nebo řekněme do bývalého orbánovského Maďarska nebo tímhle směrem, než že by to byl přístup, který známe ze západní Evropy.
2: A co tím třeba konkrétně teda ministerstvo zahraničí sleduje?
3: A myslím, že je to ve skutečnosti spíše reakce na články deníku N, které tento list vydal o představitelích motoristů. A samozřejmě je to ze strany osoby pana ministra Macinky pravděpodobně nějaký trolling, jak se říká na internetu, tak trochu vyřizování účtů s deníkem N a on má talent na různé jedovaté poznámky a glosy směrem k médiím. Takže myslím si, že do budoucna se tato situace ještě třeba zopakuje. Ostatně, když se to poprvé stalo v lednu, tak pan ministr přislíbil, že ministerstvo nebude omezovat přístup novinářů na tiskové konference a ejhle o půl roku později se to zopakovalo. Takže zase jsme u toho, že na papíře, papír unese všechno, realita je pak druhá věc.
2: Jaká je vůbec svoboda médií ve světě?
3: Svoboda médií se obecně podle Reportérů bez hranic zhoršuje. Je to vidět na tlaku autoritativních vůdců a tím se nemyslí jenom ty uzavřené státy, ale i demokracie, ve kterých si snaží politici urvat více moci, než která jim třeba ústavně náleží, nebo se snaží ohýbat ústavní pravidla, tak obecně po celém světě, pokud si dobře vybavuji tu zprávu Reportérů bez hranic, byla svoboda médií nejhorší za posledních 25 let. A je to dané součtem těch vnějších tlaků, kromě toho politického, jsou to také tlaky technologické a ekonomické. A tohle všechno ovlivňuje provoz a fungování redakcí po celém světě.
2: Pojďme k dalšímu tématu, pane Rožánku. Česká televize má za sebou premiéru nedělní debaty, která vystřídala někdejší otázky Václava Moravce. Je rozdělena na dvě části, politickou diskusi a analytický blok. Tak jak co tomu říkáte, jak hodnotíte ten nový formát? Je to posun třeba oproti předchozím nedělním debatám?
3: Určitě je novinkou právě ten vhled odborníků a jejich živé komentáře k průběhu debaty. Ještě musíme také podotknout, že je rozdíl, jestli se na tu debatu dívají lidé na ČT1 nebo na zpravodajském kanálu ČT24. Ten dojem z té hlavní politické části může být odlišný podle toho, na které stanici se díváte, protože na ČT24 tam jsou právě v obrazu komentáře odborníků. A mně to přijde jako zajímavý posun v tom směru, že veřejná služba by určitě měla k té debatě nabízet něco navíc. Právě třeba to ověřování, uvedení do kontextu, uvedení do reality. Nicméně na nedělní politické diskuzi toho zase upřímně řečeno tolik nového nevymyslíte. Pořád to bude na nějaké konfrontaci politiků. A my jsme si tady v České republice obecně dost zvykli na to, že těch diskuzních pořadů je hodně, že jsou tam prakticky neustále politici a celý týden od rána do večera běží nějaký diskuzní formát, kde politici buď jsou konfrontováni moderátorem nebo mezi sebou a je to mnohem větší podíl pořadů, než zase bývá třeba v západní Evropě, kde se k těm tématům vyjadřují spíše odborníci, zástupci třeba profesních svazů, cechů a podobně. A mně vlastně trochu chybí to v těchto debatách, že by politici byli právě konfrontováni s těmi, na které tato opatření dopadají. To znamená právě se zástupci průmyslu, se zástupci různých profesních svazů a podobně. A víme, že když bychom se obloukem vrátili třeba k té mediální novele, o které jsme se bavili na začátku, tak je velmi obtížné dostat pana ministra kultury právě do nějaké diskuze, kde by diskutoval s řediteli České televize a Českého rozhlasu o praktických dopadech této novely. A myslím si, že přesně tenhle formát, kdy ta konfrontace není mezi politiky, kteří si to pak sestříhají pro sociální sítě a udělají si z toho promo, tak kde jsou ale naopak konfrontováni s těmi, na které budou mít jejich rozhodnutí reálné dopady, tak tohle mi trochu chybí v tom veřejném prostoru.
2: Ostatně do těch debat, co se týče veřejnoprávních médií, nechodí příliš nebo skoro vůbec ani sám premiér Andrej Babiš.
3: Je to pravda a je to součást širší snahy delegitimizovat média veřejné služby, ukázat, že nejsou potřebná nebo že pan premiér a další vládní politici si vystačí se svými sociálními sítěmi a s jejich dosahem. Je to snaha také zpochybnit důvěryhodnost těchto médií a ukázat, že vlastně ať si média vysílají, co chtějí, já nikam chodit nebudu. Ale zase je to ukázka takového demokratického deficitu, dejme tomu, protože takto vrcholný politik určitě má být konfrontován v diskuzích a má dostávat nepříjemné otázky, mají mu být kladeny dotazy na to, co jeho rozhodnutí znamenají a jaké budou mít důsledky. A jestliže se jim vyhýbá a chce sdělovat jenom svoji verzi událostí, tak je to čistá propaganda potom, ale...
2: Vracím se ještě zpět trochu právě k tomu vztahu médií, nejenom veřejné služby, vůbec novinářů, mediálních domů v České republice a vládní koalice premiéra Babiše, tak jak byste to vyhodnotil? Protože když sledujeme třeba mimo jiné pondělní tiskové konference, ale i videa na sociálních sítích pana premiéra, tak velmi často jsou terčem třeba Seznam zprávy nebo Novinky, portál. Tak co tomu říkáte, pane Rožánku? Co tady sledujeme?
3: Myslím, že jste velmi výstižně řekla, že to sledujeme právě při téměř každé pondělní tiskové konferenci vlády, protože skutečně od nástupu vlády Andreje Babiše ten počet útoků verbálních na novináře stoupnul, ať už ze strany jeho nebo ze strany jeho koaličních partnerů. A dokonce jsou to právě osobně laděné verbální útoky na konkrétní novináře, konkrétní redakce a takhle to zkrátka být nemá. Jestliže se premiérovi jako představiteli výkonné moci nelíbí to, co o něm novináři píší, nebo že kritizují vládu, tak je jedna věc polemizovat třeba s věcnou podstatou té kritiky, druhá věc je snažit se schazovat a dehonestovat ty novináře za to, že napsali nebo otevřeli nějaké téma, které se vládě nelíbí. Tohle je velmi tenký led a pokud vláda bude chtít nadále novináře takto dehonestovat a schazovat, tak to může skončit velmi špatně.
2: To si myslí Filip Rožánek, expert na mediální problematiku.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Zastavme se ještě u osudu televize Barrandov, která ale už vysílá z Brna, pane Rožánku. Udrží si licenci.
3: Je to tak, je to televize Barrandov, která se musela vzdát svého zázemí na pražském Barrandově, protože z něj dostala výpověď. A tedy teď provozovatel televize ji provozuje ze svých prostor v Brně. Nicméně televize Barrandov má velmi komplikovaný osud. Tento týden bude, myslím, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednávat, jak to bude dál s jejími licencemi, protože provozovatel televizních vysílačů České radiokomunikace projevil zájem o převzetí licencí televize Barrandov, nebo respektive podal žádost o nové licence pro televizi Barrandov, aby vůbec tohle vysílání mohlo pokračovat. A ten důvod je zřejmý. Televize Barrandov má obří dluhy a jediný způsob, jak je začít platit nebo alespoň mít nějaké výnosy, je to, když to vysílání bude pokračovat. Takže je to legitimní zájem věřitelů domoci se alespoň nějakých výnosů z fungování televize. A také ale pravda je, že sledovanost televize Barrandov se zásadním způsobem snížila, nepodařilo se jí oživit a v téhle složité situaci, ve které je, se asi nepodaří jen tak v dohledných týdnech nebo měsících postavit na nohy, byť se snaží současní majitelé televize dělat první, poslední pro to, aby se to nějakým způsobem podařilo. Ale já jsem trochu skeptický k budoucímu vývoji televize Barrandov.
2: A kdybychom se, pane Rožánku, podívali a shodnotili ten aktuální mediální trh v České republice, tak je naplněný, přeplněný? Viděl byste třeba prostor pro nějaké nové médium?
3: Je zajímavé, že stále přibývají nové televizní stanice. Zrovna nedávno ohlásila vstup na český televizní trh původně francouzská televize pro milovníky psů a koček, Dog and Cat TV, což je televize, která bude jenom v nabídce placených operátorů, ale přesně to ilustruje ten vývoj, že od těch rozsáhlých, širokospektrálních médií se dostáváme spíš k těm úzce zaměřeným a těm, které vyhledávají jednotlivé niky na trhu a jednotlivé malé skupiny posluchačů a diváků, na které by mohli svůj projekt obchodně zacílit. A tak uvidíme, jak psi a kočičky původem z Francie zaujmou české televizní diváky. Je to, myslím, čtvrtý trh této televize v Evropě. Tak sám jsem zvědavý, jaký bude mít ohlas.
2: Vidíte, teď jste mi připomněl, byla jsem před pár dny ve Skandinávii, tam jsou oblíbené takové ty slow TV, kde se díváte třeba jenom na nějakou přírodní scenérii nebo oheň v krbu. Tak co poptává vše možné, třeba i tuzemský divák, když zůstaneme u televize?
3: Je pravda, že Skandinávie je tímhle proslula. Norská televize dokonce vysílala nepřetržitý stream plující lodi na oceánu a podobně. U nás jsou tyhle televize slow TV především na internetu. Nicméně pravda je, že teď nám taky se rozšířila nabídka o sportovní kanál televize Prima, tak zdá se, že stále mají diváci nebo minimálně provozovatelé médií apetit uvádět nové projekty a možná také rychle zase skončí. To je vždycky riziko mediálního podnikání, ale přesto se ukazuje, že je náš mediální trh poměrně pestrý, ale stále by jeho součástí měly zůstat i média veřejné služby.
2: Konstatuje Filip Rožánek, expert na mediální problematiku. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vše dobré.
3: Děkuji za pozvání.
2: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
3: Je to svaklo podle toho Karla Kota, když jste říkala, že měl životní jubileum.
1: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
4: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
0: Byl jednou jeden rok.
1: S Jitkou Asterovou.
5: Teda vy jste pěkný filuta.
0: Nebo Honzou Kovaříkem.
6: A teď se to možná úplně vyjasní.
1: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Devět hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Úřady práce ode dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Podle obcí to stíží administrativu. Počet obětí v Nepálu a Tibetu je víc než 1000. Obyvatele zasažené oblasti trápí psychické problémy. Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, teploty maximálně 25 stupňů. Dobré ráno, z Prádvojce připraven.

0: a jejich nárok na podpůrná opatření, konkrétně na asistenci v bydlení a zprostředkování podporovaného bytu.
1: Úřad také povede evidenci těchto bytů podle Svazu měst a obcí, ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Platforma pro sociální bydlení navíc kritizuje, že úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. To ale ministerstvo práce odmítá. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už je přes 1000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je ale velmi málo.
2: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10x tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečují. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Český rozhlas.
1: Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa. Další desítky lidí jsou zraněné, drony v noci vyslala také Ukrajina na Rusko. V ruské Belgorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
4: Doprava.
1: Na příjezdu do Prahy Ústeckou dálnici D8 už kolem sjezdu na Březiněve a Staré Ďáblice se dojíždí do kolony, má to dvě příčiny. Ve Kbelské u Proseckého Orlenu nabourala 3 osobní auta před momentem, ale odjela stranou a hlavním důvodem je hromadná nehoda v Blance směr Smíchov. Tam zůstává před výjezdem na Letnou po srážce 4 aut zabraný levý pruh. Regulace vjezdu do tunelu v Troji je výrazná, kolony předtím jsou od Proseka, Skobylis, Stroji i Libně a v důsledku je ucpaná i Balabenka i okolí Bulovky a po Praze je ale řada dalších kolon v první zářijové ranní špičce. Proti tomu před Brnem se provoz klidnil, třeba na D1 z Vyškova, už se kolem Holubic a Rohlenky jede v celku plynule. Klid je i na Vídeňské 52, snad jen na D2 směr z Bratislavy je fronta kamionu v pravém pruhu ze 6. kilometru. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce už je připravena Šárka Volemanová a Jirka Holoubek, začínají 2 na 2.
5: A to 4,5 minuty po 9. hodině s přáním hezkého dopoledne. Tak nám to dneska zase začalo. První školní den pro rodiče i pro děti, ať nám přinese, řekněme, povětšinou ty hezčí chvíle.
6: My si dnes budeme povídat o chybách, tedy se dostaneme daleko od školy a školy prvního školního dne a školních zvyků a návyků se dotkneme v poradně, ale to bude až po 10. hodině. Dnes tedy mezi 9. a 10. o chybách, ale to ne ledajakých.
5: Samozřejmě v tom kontextu, a to rádi vysvětlíme za chvíli, jak to vypadá, když se taková chyba promění v přednost. Jestli se vám někdy něco takového stalo, po případě, jestli znáte někoho takového, jehož chyba nebo možná něco nestandardního je vlastně nějakou předností.
6: Zveme vás tedy nejen k poslechu, ale i k aktivnímu zapojení se, pokud budete chtít, za chvíli připomeneme naše kontakty. Jestliže byste nás dnes náhodou slyšeli poprvé, ať víte, jak se s námi spojit. Hezký den všem.
4: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A dnes společně s vámi o chybách, které se staly předností. A má to svůj důvod, proč jsme právě dnes zvolili právě tohle téma.
3: Protože do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa, jejíž cena přesahuje 250 miliardy, ukáže se na výstavě a to může být pro nás pro všechny pozvánka. Poklady světové filatelie Římská 3, která se koná právě teď na přelomu srpna a září v Pražském obecním domě.
2: Tu známku kdysi našel jeden školák, ten ji později směnil, protože mu nepřišla příliš hezká, což by se z laického pohledu dalo pochopit.
3: Je to tak, no měří pouhých 29x26 mm, váží 0,04 gramu. No a je to jednocentová známka z Británie z poloviny 19. století, vyrobena jen jako náhrada, tedy dočasné řešení na nepříliš kvalitním papíře, a přesto jsou sběratelé ochotni za ten malinký sitě růžový papírek utratit miliony dolarů.
2: Když se mluví o Británii, jde samozřejmě o impérium, protože je z britské Guajány. Ta známka One Cent Magenta, tak se jmenuje, a je z roku 1856. Není navíc jedinou raritou na té výstavě. Mezi exponáty bude například i takzvaná obrácená Jenny, což je nejslavnější omyl v historii filatelie. Jde o americkou známku z roku 1918, tedy podstatně mladší. Ovšem s chybně vytištěným letadlem Curtiss JN4, protože to letadlo tam je, jak vůbec nebylo plánováno, vzhůru nohama, prostě jako kdyby šlo o leteckou akrobacii.
3: Ano, je to tak, existuje pouze jeden arch o 100 kusech, který se dostal do oběhu. Každá ta známka z něj je tak světovým unikátem. No a současná hodnota je zhruba neuvěřitelných 45 milionů korun. Na výstavě se představí i další skvosty v celkové hodnotě. No, to si neumím vůbec představit na jedné hromadě, bezmála 1 miliarda to je.
2: Ty chyby u známek, z nich dělají skutečně výjimečný artikl a ono se to poměrně často stává i u jiných sběratelských komodit. Prostě když je něco s chybou, je pravděpodobné, že je toho málo a o to je to cennější. Určitě to známe například od bankovek anebo mincí, ale může se jednat i o chyby lidské.
3: Ano, je to tak, a o tom všem si s vámi dnes chceme povídat. A tyto známky nás přivedly k nadpisu toho našeho dnešního setkání, kdy se chyba promění v přednost. Stalo se vám někdy, že se vaše chyba proměnila právě v tu zmíněnou přednost, nebo znáte snad někoho takového ve svém okolí?
2: Nebo někoho, kdo ze své chyby dokázal opravdu vytěžit, kdo je svou výjimečností v jakémkoliv smyslu nepřehlédnutelný, možná krásný nebo zajímavý, ač se to na první pohled někdy nezdál.
3: A jak říkal Jirka, může se jednat o vzhled, povahový rys nebo cokoliv jiného. A znáte třeba nějakou naši či světovou hvězdu, která byla něčím v uvozovkách chybná, ale zároveň zajímavá, tedy v tom nejlepším slova smyslu?
2: Když se chyba promění v přednost, v jakémkoliv módu se na to podíváte. Psát nám můžete tradičně SMS-kou nebo e-mailem.
3: 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes. E-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Thank you.

0: Když se chyba změní v přednost, to je nadpis našeho dnešního setkání. Už nám píšete, děkujeme za to, přidala se Renata hned jako první. Milá Šárko a milý Jiří, tak jsem zauvažovala o těch chybách jako o přednosti a musela jsem se usmát. Můj tatínek totiž vůbec, opravdu vůbec neuměl vyprávět vtipy. Vždycky řekl třeba moc brzy pointu, nebo to nějak zapomněl a posluchači se smáli, až padali ze židlí, takže pak stačilo, aby řekl, že jim poví nějaký bezvadný vtip a smích už hned zaburácel. Takže tohle byla asi ta nejvtipnější chyba, která mne hned napadla. Ano, já se mi trochu podědila, přiznává Renata z Prahy.
1: No však kolují legendy o tom, jak se nějaký vtip takzvaně zvojití a jde samozřejmě o ty vtipy, které s oblibou vyprávěl třeba Karel Heger panu Vojtovi a ten je potom jaksi překopal úplně, bylo to všechno úplně jinak a bylo to vtipem samo o sobě. My si dnes povídáme o tom, když se chyba promění v přednost a Šárka také na začátku zmínila, že může jít i o slavné osobnosti, které na první pohled nebyly dokonalé, ale právě ty nedokonalosti z nich udělaly to, čím se potom staly, nebo čím jsou dodnes. A na druhou stranu, ono je to vlastně logické, mám pocit, že dokonalost v určitém ohledu může být jako velmi nudná.
0: To si řekl hezky, Jiří.
1: No, myslím, že to není z mé hlavy, že to prostě takhle nějak jako je.
0: Dobře, tak máš bezvýznamné plus, zaznělo to vlastně hrozně hezky.
1: No a vidíš, jak ti nahazuju na tu jednu slavnou modelku.
0: No a ty, já vím, ty, a já nic, Cindy Crawford, nic. Já vím. Tak když se řekne její jméno, co tě napadne?
1: Piha.
0: Je to tak a to je vlastně možná a v tom hezkém slova smyslu nějaká vada na kráse. Tehdy se to řešilo, když byla mladinka, psalo se o tom častokrát, že jí v agentuře vlastně se snažili nabádat k tomu, aby si ji nechala odstranit, ona to nikdy neudělala a dneska, když se řekne její jméno, tak je to taková ta přednost, která vlastně možná na začátku právě v té agentuře a kdo ví, kdo ještě byla tou chybou.
1: Harrison Ford mě napadá, který má jizvu, takovou malou jizvu na spodním rtu. Například.
0: No vidíš, já jsem přemýšlela nad tím, protože v tomhle stupu povětšinou říkáme nějaký svůj názor, když se chyba promění v přednost. Já jsem nad námi přemýšlela, Jirko, nevím, jestli se sem dneska hodíme, protože my jsme prostě bez chyb.
1: No ale co vyplývá z toho, co jsem řekl před chvílí? V tom případě jsme dost nudní, Šárko.
0: Nedá se nic dělat, Jiří.

0: Dnes v povídání o tom, kdy se vada na kráse změní v přednost nebo vada jakákoliv, my se vás ptáme na chyby, které se proměnily v přednosti ve vašem životě, ať jsou jakékoliv, a už nám o nich píšete. To samé udělala i Eva z Českého ráje. Děkuji moc, hezká zpráva. Dobré dopoledne. Když jsem poznala svého budoucího muže, byl dost nerozhodný. Vadilo mi to, ale díky ostatním přednostem jsem to přešla. Později, hlavně při rozhodování o různých investicích v domácnosti, se tato jeho vada v uvozovkách stala pro mne velkou předností. Nerozhodně znamenalo plus pro mě.
1: My teď v příštích minutách zůstaneme pravděpodobně u té krásy a u chyb, ze kterých se přednosti mohou stát, anebo to vůbec chyby nejsou, i když tak vypadají. S námi totiž je paní Milada Karasová, bývalá ředitelka a majitelka první modelingové agentury u nás, Czechoslovak Models. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne vám všem.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Paní Karasová, povězte, co je podle vašeho názoru vlastně takovou chybou na kráse? Dá se to vůbec nějakým způsobem popsat?
2: No, já si myslím, že se to moc popsat nedá, protože vlastně krása, co to je krása, že standard krásy už je, jako můžeme říct, historicky a kulturně odlišný a pro každého ta krása je jiná. Někdo vnímá krásu symetrii, harmonii a pro někoho je úplně nudná a krásu vnímá třeba u toho člověka jako vnitřní krásu. A já, když jsem začínala, tak vlastně všechno bylo na takový ten glamour styl, taková ta klasická krása, a s přibývajícími lety se to skutečně jako měnilo a trend byl úplně jiný. Najednou žádali se dívky, které byly třeba z ulice, úplně vypadaly jako obyčejně, nezajímavě, nebo najednou chtěli dívky, které mají třeba odstálý uši, boličí oči. Prostě ten trend opravdu se měnil a my jsme se tomu museli přizpůsobovat, takže co to je vlastně chyba na kráse? To je velmi diskutabilní a pro každého absolutně individuální.
1: Je to pravda, každý to vidíme jinak. Když bych se vás ale zeptal, jakou nejkrásnější ženu jste kdy potkala, jmenovala byste některou? Právě podle vašich očí, podle vašich kritérií.
2: Já budu vycházet třeba z mých modelek, protože každá měla něco jiného, kdy třeba Daniela Peštová byla skutečně taková ta glamour krása. Tereska Maxová zase měla ten nádherný její profil, ten antický profil, který byl taky jakoby třeba pro modeling zrovna ne úplně žádoucí, a ona s tím udělala kariéru, že jo. Vemte si, že třeba kdysi v době byla Věra Waldhausová, která byla hluchoněma a byla to nejlepší manekýna, protože vnímala nějaký rytmus. Setkala jsem se mnohokrát s tím, ale říkám, je to individuální. Někomu se líbí štíhlé ženy a chtějí všichni být podle všech modelek štíhlé, ale muži, třeba vy muži, preferujete ženy plnějších tvarů.
1: Něco na tom je.
2: Kde je ta chyba?
0: Paní Karasová, pan Holoubek ne, tomu se líbí takové ty malé, štíhlé.
1: Drobné, eterické.
0: Ano, přesně tak, slečny. Ano, on se úplně vymyká.
1: Ale zase ne kost a kůže, to, aby to nebylo špatně pochopeno. Tak, ale já tady nejsem ten podstatný, Šárko. Další otázku na našeho hosta.
0: Milada Karasová, bývalá ředitelka, majitelka první modelingové agentury u nás, Czechoslovak Model, si s námi povídá. Paní Karasová, povězte ještě, když sedí ta porota a volí se mis, tak ta porota je nějakým způsobem domluvená, co budou parametry té krásy, nebo vlastně vezměte nás na chviličku pod tu pokličku, podle čeho se to hodnotí, jaké jsou ty parametry, jsou dopředu nějak stanoveny, anebo vůbec ne?
2: Tak jako samozřejmě jsou stanoveny nějaké parametry, je tam daná nějaká výška. My třeba s těma děvčaty jsme trávili 14 dní někde úplně mimo republiku, takže je i pozorujeme, jak se chovají, jak vystupují, jak vypadají nenalíčené, to je jako alfa omega, ale porota není nikdy domluvená. Taky se někdy stalo právě, že vlastně při hodnocení pak vyhrála dívka, která by normálně byla třeba na druhém, třetím místě, ale dostala nejvíc hlasů z nějakých jiných důvodů a nebylo to prostě tak, jak by si to třeba představoval, když se i pan Zapletal, že, když to tak vememe, když jsem seděla v té porotě. Ale jako samozřejmě pak se dostávají dívky do užšího kola a v tom užším kolu už si jako porota říká, kdo koho, a teď si o tom povídáme, protože my jsme tam měli i třeba psycholožku, takže ta do toho taky měla své slovo, kdo koho by volil a kde jsou její přednosti, protože speciálně u těch misek ta děvčata musí být jako hodně empatická a hodně silná, protože pak se prezentují dál, musí umět dobře komunikovat a není to úplně prvoplánovitě o té kráse jako takové, že musí být skutečně ta harmonie té tváře a prostě dalo by se říct, že by se to dalo úplně geometricky spočítat.
1: Moc děkujeme za to zajímavé povídání. Bývalá ředitelka a majitelka prostě paní Šéfová, první modelingové agentury u nás Czechoslovak Models, paní Karasová, ať se vám daří. Díky moc a mějte se hezky.
2: Děkuji, zbytek krásného léta. Naschledanou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Když se chyba promění v přednost, o tom si povídáme a o tom nám také píšete a vlastní zkušenost přidává Pavel. Jako každý člověk neoplývám dokonalostí a už matka příroda mě navenek odlišila od ostatních. Mohl jsem to nechat napravit naše zdravotnictví za nějaký ten zlaťák a nebo na tom postavit svou osobnost. Jelikož nerad navštěvuji zdravotnická zařízení, tak jsem zvolil druhou variantu a vím, že jsem zvolil dobře. Lidé se naučili mě brát takového, jaký jsem, a to je to nejlepší, co člověka může potkat.
1: Tak děkujeme za tu zprávu, je moc hezká. Teď si zkuste představit jednu takovou situaci. Je sice 9 hodin 35 minut, ti šťastnější možná teprve snídají a možná, že někde v restauraci. Připal ta vejce a naplivej do nich. Napsal číšník kuchaři do objednávky.
0: Možná jste na tu zprávu narazili. Skutečně se to stalo, kde si na Jadranu jedné dámě, no, abych byl upřímný, jsem tam si říkám, protože samotného mě to občas napadne, co se asi tak může dít, nebo kdybych třeba lidově řečeno prudil někde v restauraci a pak si objednal gulášek, tak jako přišla na mě už někdy ta myšlenka, jestli se mi třeba ten kuchař s tím číšníkem nebudou chtít nějak
1: připomíná pomstit. Mi to film Román pro muže, doufám, že se to tak jmenovalo, kde Miroslav Donutil nesmírně prudí v restauraci a pak jeho sestra v pomstě svému bratrovi toto učiní v kuchyni s kuchařem společně.
0: No,
1: to
0: právě.
1: Tam pošle proto, aby no. To pohlídala, aby se tak nestalo.
0: Tak podobnou
1: jak to celé
0: příhodu,
1: dopadlo? No?
0: Podobnou příhodu naprosto v reálu prožila 20-letá dáma, jedna Brazilka, která žije v Itálii. Stalo se to před několika dny. Do Riminy na Jadranu si odskočila na pár dní z Florencie. No a ten vzkaz, který Šárka na začátku, který jaksi do systému zadal ten číšník pro kuchaře, když měl připravit ta vajíčka, tak jakýmsi nedopatřením zůstal na účtence, takže ona si ho potom tedy i přečetla při placení. Hmm.
1: Byl to 17-letý mladík, on se potom omlouval.
0: Ten číšník,
1: ano, že to vlastně jenom byl takový humor, že to tak nemyslel, oni ho vyhodili z té restaurace, ale za pár dnů ho vzali zase zpátky a označili to jako mladickou nerozvážnost. Berme to tak.
0: No ano, doufejme, že zůstane u mladické nerozvážnosti. Vážnosti, která se snad nebude opakovat tam ani někde jinde. Za chvíli budeme pokračovat opět, když se chyba promění v přednost pod tímto titulkem, ale také tady bude jedna malá hádanka pro vás.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
3: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
2: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadili ke špičkám ve svém oboru.
3: Výjimečný.
2: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
5: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
4: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
5: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
4: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dopolední vysílání, Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, a povídáme si dnes o chybách, které se mění v přednost, nebo možná vadách bychom dokonce mohli říct, a nebo také neřestech, protože právě o neřesti píše Irena. A je to zajímavá krátká zpráva. Musela jsem se zlobit na sebe, že nejsem kuřák jako kolegyně. Ta dostala totiž kancelář jenom pro sebe, zatímco nekuřáci díky její vadě byli v jedné místnosti pohromadě.
1: No to vám povím, to je příběh.
0: Ale ten šéf, jako, který to vyřeší takhle, že ty kouříš, tak si běž kouřit do svého kamrlíku a máš svůj kancelář a vy ostatní zůstanete tady. No to se nedivím, Ireně, že se tak trošku na sebe zlobila, ale asi je to přeci jenom lepší nekouřit.
1: Určitě, tak děkujeme. Tady je vidět, že ty chyby a vady můžou být velmi rozmanité. Děkujeme, že nám o nich píšete. Ano, my teď pro vás něco máme.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
0: Naším přáním, tak jako alespoň jednou v týdnu na to dojde, dnes bude, abyste uhodli zvuk, který jsme pro vás připravili. Konkrétně si ho tedy připravila Šárka. Myslíme, že to i dnes bude poměrně jednoduché. Minulý týden jsme tady, ty stany nebyla,
1: tak
0: jsme
1: tady
0: měli sešívačku. A šlo to docela rychle, protože sešívaček v odpovědích bylo mnoho, pár také děrovaček, což jako může být matoucí ten zvuk. Ale dnes, myslím, by to mohlo být poměrně jednoznačné.
1: Ano, možná napovím. Stejně taky jako po každé našim posluchačům, že ten zvuk vyrábíme živě ve studiu. To znamená, že pro něj nesaháme, ano, do žádného archivu, a taky, že dnes za tu první správnou odpověď nabídneme ponožky dvou na dvojce, které se jmenují Šárka a Jirka. To potřebujete, už bude podzim.
0: Patrici Strouhalové se minulý týden tak líbili, že si také jedny domů vyžádala pro svého manžela, tak jsem jí dal nějaký drobný úkol, aby ho tedy splnila. A potom
1: co to bylo?
0: Ponožky, už si to nepamatuji.
1: Škoda. Tak dobře, poslouchejte. Tady je zvuk pro dnešní den.
0: Teď půjde jenom o rychlost.
1: 702 222 220 anebo dvojka @ rozhlas.cz teď.

0: Před chviličkou jsme tady měli oblíbenou disciplínu hádání zvuku. Šárko, udělej ten zvuk ještě jednou.
1: Ano, bylo to jednoduché.
0: Bylo to velice jednoduché, ačkoliv u Šárky, někteří si mohli vzpomenout na listopad 1989. U Šárky to je trošku komplikovanější, protože na těch klíčích, které to byly, Šárka cinkala klíči, je spoustu plastového materiálu, takže ten zvuk mi přijde, že není tak výrazný. Jako
1: máme chytré posluchače, protože všechny odpovědi byly správné a neskutečně rychle, je jich tu velká spousta. Abychom byli spravedliví, tak úplně první, kdo napsal, že jsou to klíče, je majitel telefonního čísla s koncovkou 725, takže my srdečně gratulujeme a ponožky posíláme.
0: 725, poslední trojčíslí majitel nebo majitelka, to ještě nevíme, ale samozřejmě se to dozvíme, protože naše produkce vás bude kvůli adrese a zaslání těch ponožek kontaktovat. Ale teď ještě, ano, Šárka zvedá.
1: Teď ještě jedno upozornění, ano. Že když by někdo měl jakékoliv přání, prosím vás pěkně, tak nám ho napište a my vydáme veškeré úsilí k tomu, abychom vám ho mohli splnit, ať bude jakékoliv na rnp@rozhlas.cz.
0: To přesně jsem chtěl říct, ale ty jsi to zvládla lépe.
2: Český rozhlas 2.

0: Michal Šindelář, zhořeli, padaly hvězdy a ještě jedna zpráva k chybám a vadám, které se mohly proměnit v přednost. Od dětství jsem nosila brýle, byla jsem jediná ve škole, jsem ročník 54, různé poznámky, nelichotivé přezdívky, no prostě jde o to, že Eva, pisatelka, si přála, aby brýle nosit nemusela. A to přání se jí později splnilo, ale píše tady, ouha, nikdo mě nepoznával, byla jsem jiný člověk. Dnes jsou můj koníček sluneční brýle, nemám jich mnoho, ale když vybírám, dám na první pocit, protože brýle se staly mojí součástí a předností.
1: Tak k tomu se možná přidáme, protože my jsme tady teda v tu chvíli tři brýlouni. A je to tak, že ty i já vybíráme, když brýle, tak si myslím poměrně takové výrazné, možná lehce extravagantní. Koukám, dneska máš taky takové. Co?
0: Ale není to úplně můj cíl, jako vybírat takové brýle. Já na své vysněné brýle teprve čekám.
1: Oni jaké jsou?
0: Drahé, já ti to pak povím, teď už nemáme čas, poradna.
1: Aha, škoda, dobře, no tak bude to o škole a o nějakých stereotypech, které si ze školy můžeme nést do dospělosti.

0: Hudebnická setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Jaké to je prosadit se v hudebním světě s nástrojem, který si lidé často spojují spíš s tradičními žánry? Co jí zlepšovalo náladu během onkologické léčby? A pomohlo jí nějak, když si nenechala líbit ostré zhodnocení svého outfitu od módního kritika? Saxofonistka Kateřina Janečková neboli KJ Sax bude naším hostem.
0: Blízká setkání
1: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Některé školy mají od září peníze na podporu znevýhodněných žáků. Studenti středních škol ve Francii nesmí ve školách používat mobily. Dnes bude polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít například na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než, pak mohou prostě

0: Je riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystavení. Česká společnost AIDS Pomoc to uvádí na svém webu. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
1: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Lisabon nechá postavit novou pozemní lanovku, která loni v září zničila tragická nehoda. Při ní tehdy zemřelo 16 lidí. Lisabonský dopravní podnik teď rozhodl, že lanovku není možné kvůli rozsáhlým škodám opravit. Nová lanovka by měla podle dopravního podniku zajistit maximální bezpečnost a zároveň respektovat historickou identitu lanovek ve městě. Na její vybudování chce na začátku příštího roku vyhlásit mezinárodní soutěž. Začít jezdit by měla v roce 2029. Novou divadelní sezonu v Plzni dnes zahájí tradiční průvod Vendelín. V kostýmech se do něj zapojí všechny soubory divadla Josefa Kajetána Tyla, tedy opera, muzikál, činohra i balet. Průvod vyrazí v 16 hodin z Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Dnes má být polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16.
3: Doprava.
0: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy kousek za sjezdem na Židlochovice se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu ze 7. kilometru. V levém pruhu pak fronta u Olympie ze 2. kilometru. Všichni se sunou do nájezdu na D1. V Praze celé ráno výrazně komplikovala provoz hromadná nehoda v tunelu Blanka ve směru Stroji na Smíchov. Před výjezdem na Letnou se před 7. hodinou srazila 4 auta. Kolony se konečně začaly rozjíždět před regulovaným vjezdem do tunelu Stroje z Liberecké od Proseka taky Skobily, Slibně i Troj. A na D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové zpozorněte v samotném sjezdu z dálnice exitem 84 na D35 směr Olomouc. V pravotočivé zatáčce ve sjezdové rampě se srazil kamion a osobní auto. Hasiči jsou na místě a zabraný je tam levý pruh. Vzniká tak kratší kolona. Přeji vám šťastnou cestu. Pokračují Dva na dvojce.
4: Samozřejmě poradnou a přáním příjemného dopoledne i teď 9:55. Dnes, jak víme, je 1. září, den, kdy statisíce žáků a studentů usedají do lavic. My otevíráme téma, které sahá daleko za hranice běžných tříd.
5: Je to tak, škola nás totiž neučí jenom číst, psát, počítat, ale skrze pravidla, známky a hodnocení v nás hluboce zakořenuje vzorce chování, které se s námi mohou možná v dobrém, ale možná také ne úplně v dobrém táhnout až do hluboké dospělosti.
4: O tom si budeme povídat s Lucianem Kantorem, který se už za chvíli stane naším hostem a samozřejmě nabídneme prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Přestože naše poradny začínají pár minut po 10. hodině, náš dnešní host Lucián Kantor tady seděl už od 7:45.
3: Pravděpodobně
2: nějaký zvyk ze školy, ano.
4: Ano.
2: Hezké ráno.
4: Krásné ráno. Fabulace na začátek.
3: Luciane, počul se, hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce. My jsme říkali hned po 10. hodině, že to bude o nějakých vzorcích, které se učíme ve škole, které si pak můžeme nést do dalšího života. Které to jsou?
4: Víte co, vzorce ze školy vlastně jsou vzorce, které nám pomáhají si ten svět nějak utřídit a najít ten základní koncept, co je správně, co je špatně, a pro ten náš vývoj je to velmi důležité. Jo, ale v potom pozdějším věku my potřebujeme přijít k tomu, že ne všechno je správně nebo špatně, ale převést si to do toho, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, jestli mi to vyhovuje nebo nevyhovuje. Že vlastně já v dospělém věku už nepotřebuju univerzální objektivní pravdu, ale potřebuju vlastně vědět, jaké já mám potřeby, co jsou moje cíle, jaký je můj pohled na svět, a učit se respektovat vlastně odlišnosti těch jiných cílů a jiných potřeb a hledat to prolnutí. Nehledat univerzální vlastně pravdu. Jo, velmi mnoho mých klientů, když začínáme terapii, tak tam přicházejí v takovém rozpoložení, jako kdybych já měl být jejich soudcem, měl je rozsoudit, kdo z nich má pravdu. Že? A oni až po čase se naučí poslouchat a naslouchat si a hledat to, že vlastně, když něco dělám, tak to dělám a já můžu jenom říct, jestli jim to vyhovuje nebo nevyhovuje, ale nemůžu toho druhého člověka soudit, jestli je to dobře nebo špatně. Jo, ta škola ne vždycky, ale velmi často nás učí se směřovat vlastně na chybu. To znamená, co je odlišnost, tak je špatně, ale v dospělém životě vlastně, co je odlišné, tak to je kreativní.
2: V jakých bodech, momentech, situacích nebo tématech se to té školy může týkat? Protože zcela rozumím tomu, co říkáte. Na druhou stranu, když chodím do školy, tak to, že 2 a 2 jsou 4, nebo že druhá světová válka skončila prostě v květnu 45, to prostě jako, tam není jako prostor pro kreativu. To jsou fakta, je to prostě pravda, a chraň Bůh mě před tím, kdo mi bude tvrdit, že to pravda není, teda bych řekl pravdu.
4: Víte co, já jsem možná v tom trošku jako posunutý, jo? Protože ano, já můžu říct, že druhou světovou válku jsme ukončili podpisem v nějakém jako datumu a hodině. Ano. Ale to neznamená, že ty boje neprobíhaly dál.
2: Nebudete mi ale říkat, že země je placatá, Luciane.
4: No to jako neříkám, že země je placatá. Jo? Tam bylo o to, že vychýlí by někdo říkat, že země je placatá. A budem 2 dospělí lidé, tak mě by zajímalo, jak ten koncept placaté země tomu člověku vyhovuje. Proč je to tam má? Že? Tam nejde o to, že já ho chci přesvědčit. Pro mě je důležité vlastně zjistit, proč to má a k čemu je mu to dobré. Protože ve chvíli, kdy on, jo, on si sám musí přijít na to, jestli vlastně žije v konceptu, který mu v životě pomáhá a nebo ho v životě brzdí. Protože mým úkolem není být učitelem a jako říct, takhle je to správně. Jo? Protože ve chvíli, kdy někdo někam něco bude hlásat, jo, a bude to vyjadřovat za objektivní realitu, no tak pak ano, půjdeme do nějakého křížku, protože je to něco, co člověk tlačí jako obecně uznatelný názor. Jo, ale v běžné komunikaci je důležité prostě to brát tak jako, hele, ty máš nějaký koncept, tak mi ho vysvětli, protože jak jinak já můžu změnit svůj názor, než když prostě přijmu to, že někdo má nějakou jinou optiku. Jo, to je i transkulturní. V některých kulturách prostě se něco vysvětluje jinak a ty kultuře to vyhovuje. Jo. A já nemůžu říct, že ta kultura je špatně. Třeba mně se už jako v pubertě líbil obrázek, na kterém vlastně z toho evropského pohledu je vepředu velikánský lovec, který stojí na cestě, a vzadu je na konci té cesty malý slon. Jo? A je to namalovaný jenom vlastně siluetou čáry. No a pro nás, pro Evropany, je to jasný, je to perspektiva. Jo? Když to pro ty africké národy je to něco, že tam je velký lovec a má dvě mohutné vlastně nějaké tyče, které jsou vlastně začarované a pomůžou zmenšit toho slona na takovou velikost, aby ho mohl ten lovec přeprat. Jo?
2: To napadlo i mě.
4: Jo, a to je vlastně možný koncept, který mám a my se můžeme o tom bavit. A vlastně tam nejde o to, že my teďka máme vytvářet nějaký názor na celý svět. Jo? Tam jde o to, že my se bavíme o tom, jak fungovat v rodině mezi přáteli a ve chvíli, kdy já se budu o těch konceptech bavit, jako vysvětli mi ten koncept, tak mám větší pravděpodobnost, že ten člověk třeba ten koncept opustí, že zjistí, že vlastně mu vůbec v životě nevyhovuje. Jo? Ve chvíli, kdy já začnu na něj tlačit, tak on vytvoří protitlak.
3: Kreativita v komunikaci možná, Jiří. Jsi spokojený? Téměř.
2: Jiří Voskovec často připomínal, každý máme nějaký koníček, říkal Jack Rozparovač.
3: Teď tomu dal korunu Jiří Holoubek. I taková může být naše dnešní poradna. 7722222 @rozhlas.cz nebo 22 155 25 25. Teď už tedy čas a prostor pro vaše otázky. Naši milí posluchači, Holoubkovi vypneme mikrofon.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: S námi dnes ve studiu jako host poradny terapeut Lucián Kantor a mluvíme o tom a hned v první části poradny jsme zjistili, že to je široké téma, jak se zbavit školních stereotypů.
3: Luciane, přesto přeze všechno, co zde zaznělo od kolegy Holouka ano. V první části ano, naší poradny, ano. Jsem si napsala několik poznámek. V souvislosti s nějakými strategiemi, možná stereotypy, které si můžeme nést z těch školních lavic. A to je chyba,
4: ano.
3: Práce s chybou, tlak na výkon, schopnost komunikace a potom tady ještě mám hodnocení. Hodnocení těch okolo a sebehodnocení. Co všechno v tomto ranku vlastně si můžeme přenést a může nám komplikovat ten život v dospělosti? A popřípadě druhá otázka, jak s tím můžeme zacházet my jako rodiče, aby naše děti neodešly s nějakou zbytečnou zátěží právě z té školy?
4: Tak na tu první otázku, jako když to zobecním, tak všechno si můžeme jako z té školy odníst. A ta druhá otázka, která se mi hodně líbí, co my jako rodiče s tím můžeme dělat, je to, že vlastně ve chvíli, kdy dítě přijde s nějakým konceptem, s něčím, tak vlastně v sobě otevřít zase tu dětskou zvídavost a místo toho, aby jsme to hodnotili, tak se začít ptát, jak tomu to dítě jako přišlo, k čemu to mu je a vlastně v té chvíli v tom dítěti vytvářet kritické myšlení. To znamená, nepřijmu všechno, co mi je vlastně daný pod tlakem, pokud tomu nerozumím. Jo? To znamená, že ve chvíli pochopím, že se pohybuju v desítkové soustavě a jedna jsou dvě, no tak je to skvělý, jako v čem potřebuji pracovat. Že? Pak se může stát, že mi někdo řekne, že pracujeme ve dvojkové soustavě, jo? A jedna je jedna nula, což někdo může číst jako 10. Jo? Tam jde o to, že prostě jestli my chceme vychovávat kreativní jako generaci, tak bychom se měli vlastně jako rodiče snažit je jako s nimi jako hovořit o tom jejich světě. Protože oni, když dítě je v předškolním věku, tak je v takové magii. Ono vlastně ten svět nasává jiným způsobem, než rozumem. Ono vlastně přibírá celé koncepty, jak funguje rodina, jak funguje vlastně okolí, jak funguje společnost, vlastně příroda a vlastně ono je v obrovský magii, takže ono není schopný odlišovat, co se mu v té hlavičce zdá a co je realita. A pak přijde ta škola a ta škola ho vlastně ukotví a vlastně většina dětí se strašně těší do té školy, protože jsou v období, kdy chtějí podporovat to ratio, vlastně dozvědět se nový informace, spoustu informací, jo, a vlastně ta škola jim je dá. Jenomže ono není možné individuálně předat každému prostě selektivně ty správné informace, takže je potřeba udělat nějaký koncept, obecný koncept té společnosti, v které člověk žije. No a my jako rodiče bychom měli ten koncept trošku nabourávat. Jak jsi na to přišel, k čemu ti to je? A samozřejmě s přibývajícím věkem, že jo? Tak ono v prvním třídě bych ty děti moc jako jim ty koncepty nebourál.
2: To, co jste říkal, samozřejmě předpokládá to, že ti rodiče sami jaksi jsou schopni se zbavit těch svých stereotypů a víc otevřít ty svoje vlastní hranice a ten pohled na svět, aby to mohli předávat dál, případně to umožňovat těm dětem.
4: Ano, já si myslím, že jako první, co je vlastně, kde to člověk může jako dospělý vlastně trénovat, je v té párové komunikaci. Že vlastně já tam na druhé straně mám partnera, partnerku a vlastně hledáme průnik svých pohledů. Jo, no je to úžasný vlastně zjišťovat, že ten svět je velmi plastický, že můžu mít různý interpretace a není to špatně. Jo. A ve chvíli, kdy já pustím tu obecnou pravdu a začnu se zabývat tím, jako k čemu ti to je, a hlavně, aby nejdůležitější, aby to fungovalo, ta komunikace je přijetí. Já ti neodsuzuju, že máš jiný názor. Já můžu říct, já ti nerozumím, s tebou nesouhlasím, ale to neznamená, že jsi špatný člověk. Jo, ale velmi často, co si nesem ze školy je, když tomu nerozumím, tak jsem špatný, jo? Nebo že jsem hloupej, jo? I když mám prostě jiný pohled na svět. Jo? To jsou to zranění, které si občas nesem.
3: Mm-hmm. Jak pracovat s chybou?
4: No, chyba je neočekávaný výsledek. Že jo? Chyba je něco, co vlastně mi říká, Jo. Chyba by nemělo být označení, jo, to je chyba. Chyba by mělo být jenom vyjádření, hele, pojďme to příště zkusit jinak, aby to dopadlo tak, jak chcem, že jo. A nebo spíš, aby jsme se zamysleli nad tím, co můžu příště udělat pro to, aby to tak dopadlo, že jo. Mám šanci to vůbec ovlivnit, jo, protože chyba, no tak co je chyba. Některé chyby posunuli svět, že jo, penicilin je taky chyba, no.
3: To beze sporu, ale když pak jako na vysvědčení přijdou a zase jsme u toho, že se nějakým způsobem hodnotí, spíš se ptám na to, jak namotivovat děti k tomu, že i když jsem dostal špatnou známku, může se to stát. Berme to jako poučení a možná se ptejme na to, co udělat pro to, aby jsem se necítil chybně, tak jak vy jste to řekl, že vlastně přináším ty špatné známky.
4: No, víte,
3: jak pracovat s tím konkrétním životem, se kterým ty děti jsou prostě konfrontovány.
4: On ten, jako víte co, tam už je ten interpretační rozpor, jo? Že ve chvíli, kdy dítě je na druhém stupni, jo? Tak se vlastně, když se podíváte na ty známky, jo? Tak oni jsou úplně špatně interpretovaný.
3: Protože, ale pro ty děti to může být nějaké trauma toho, že jsou chybné, prostě, když mají špatné známky. Vlastně.
4: No, ale ptám se, co je to špatná známka? Protože to je na nás rodičích. Jestliže já dostanu trojku, tak na druhém stupni je to dobře. A dobře je špatně?
3: Já nehodnotím dostatečně to, co je dobře a špatně, ale jakým způsobem s tím pracovat, s tím dítětem, aby se tak prostě necítilo? To je ta moje otázka.
4: No, to je vlastně na nás, na rodičích, aby jsme vlastně zpátky se vrátili k tomu, jaký jsou naše očekávání jako nás rodičů. Jo, jestli pro nás jednička, jo, výborně, je jediná možná známka. Jo, že někdy to dítě opravdu jako má vlohy na to z některého předmětu mít jako za tři a je to dobře. A to dítě by mělo cítit, že je to dobře, že se snažilo, že vlastně udělalo pro to jako všecko, co mohlo. Jo.
3: To jsem potřebovala slyšet.
4: No tak, to jsem rád.
2: Poradna pokračuje za chvíli třetí část s terapeutem Lucianem Kantorem.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Jak se zbavit školních stereotypů? Stereotypy získané ve škole mohou přetrvávat až do dospělosti. Jak se z nich vymanit? O tom si povídáme a naším hostem ve studiu zůstává terapeut Lucián Kantor.
2: Souvisí ty stereotypy, které získáme ve škole a možná, nebo nevím, jestli je to lhostejno, jestli jde o základní stupeň střední anebo vysokoškolské vzdělání. Co se týče vztahu k autoritám, od kterých právě často přijímáme nějaké informace, které v ideálním případě bychom měli zhodnotit, obracet, podívat se na ně z různých úhlů, najít si ten svůj pohled. Jak nás škola formuje v tomto ohledu?
3: Víte co, základní škola, to je vlastně o hledání autority, takže vlastně tam ten učitel by měl být to autoritou. A s přibývajícím věkem vlastně na té střední škole tam už by měl být spíš ten jako učitel nějakým mentorem, jo, že by vlastně měl akcentovat i odlišnosti, kreativitu. A pokud člověk studuje dobrou vysokou školu, tak vlastně si většinou pamatuje ty profesory, kteří byli partneři. Kteří opravdu, já si do dneška pamatuju na jednoho profesora, který říká, no dobře, tak jako to říká autor, ale co si o tom myslíte vy? No to byla hereze vůbec jako připustit si to, že já můžu mít vlastní názor a že můžu rozstupovat autoritu, prostě dílo jako stěžejní prostě v psychologii. Jo. A to je to, co prostě jako myslím si, že je důležité a co třeba ta vysoká škola, dobrá vysoká škola dá, jo? Jasně, je to obecně platný názor, ale jaký je váš názor, osobní názor, jo? A to znamená, že i s tím přibývajícím věkem vlastně my tam tu kreativitu vnášíme, protože vnést zpátky jako kreativitu do někam, kde ještě není vytvořený řád, by bylo vlastně kontraproduktivní. Jo, to dítě na prvním stupni potřebuje jasné mantinely, do kterých se potřebuje vejít. Ono se potřebuje naučit právě ten tvar, že písmeno A vypadá takhle. Jo, to je úplně stejně na začátku. My, když se učíme mateřskému jazyku, tak se potřebuje naučit, že určitý zvuk v našem jazyce něco znamená. A tím se stane to, že přestaneme vnímat zvuky jako okolních jazyků. Proto se nám v dětství líp učí cizí jazyk, jo? Protože ještě máme ten mozek plastický. To prostě už to neslyšíme.
1: Luciane, nějaké dvě, tři základní rady, jak dobře projít tím školním rokem, protože možná z mnoha stran slýcháme, že už je to zase tady. Jak tím projít v nejlepším možném slova smyslu jako rodiče nebo jako děti?
3: No, že jo, tak myslím, že nás poslouchají nejvíc rodiče a prarodiče, tak myslím si, že ta otázka, když dítě přijde ze školy, tak by neměla být, co bylo ve škole, nebo jaký máš známky, ale spíš, co nového se dozvěděl, co nového si zažila, aby vlastně to dítě to bralo tak, že je to něco, co vnímá jako i v tom kontextu těch spolužáků, kamarádů a že některé věci vlastně jsou vlastně hezké, jo. Aby to nebylo tak, že škola je jenom prostě něco, co musím. Jo. Musím, já to musím jít.
2: Lucián Kantor, host dnešní poradny, těšíme se na další shledání. Luciane, nemusíte, ne. Ale ne, my budeme rádi, když přijdete.
3: Já rád přijdu i.
2: Mějte se pěkně, díky.
3: Děkuji za pozvání.

0: Káva o čtvrté a pozvánka pro vás. Říká se, že pokud chceme zažít chuť umami, máme sáhnout po houbách. Proč bychom je měli do svých kuchyní pouštět častěji? Jaká jídla s houbami jsou domácí klasikou a co zkusit jinak? Mohou třeba žampiony nebo hlíva ústřičná nahradit lesní houby, kterým letos počasí tolik nepřeje? O tom všem dnes odpoledne, tedy v kávě o čtvrté. Hostem budou dvě gastronomické publicistky, Kateřina Kočičková a Darina Síglová, a moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: Včera jsme se s Alešem Cibulkou podívali až do roku 1970 s jednou rozhlasovou vzpomínkou do doby, kdy jsme všichni byli na houbách, Aleš i my dva, ale dnes to bude jiné, Červený koberec už za chvíli.
2: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A to jsme zvědaví, jak se nám bude 1. září vyšlapovat po červeném koberci s průvodcem Alešem Cibulkou. Čekáme hezký zážitek. Dobré dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, mám na zádech aktovku, to 1. září, byť se blíží 50, s tím stále se vším všudy.
2: Ty jsi propadal tolikrát.
4: Ono je tři čtvrtě na 11 téměř, no hlavně, že jsme se trefili do přestávky. Aleši, je tady úterý, nejdřív se podíváme, jak se daří filmům. Ty jsi nám napsal takovou drobnou poznámku, že boduje Harry Potter, pravděpodobně se ti dostal do ruky nějaký historický žebříček, a nebo je to jinak?
3: Já jsem se taky díval, jak to je, protože najednou Harry Potter, Terminátor, ale vzhledem k tomu, že je teď móda toho, že se filmy vracejí, třeba v roce svého výročí, tak si představte, jak to dopadlo. Jo? Odyssea se propadla až na druhé místo, 22 tisíc diváků o víkendu. Vítězem se stal opět po čase Spider-Man. Ještě dalších 30 tisíc diváků už ho vidělo více než 3/4 milionu Čechů. Zřejmě děti šly ještě předtím, než odešly do školy s rodiči na Spider-mana. No a místo třetí, což je fascinující, 27 tisíc diváků, Harry Potter a Kámen mudrců. K 25. výročí uvedení do kin, je to strašný, je to jako včera, když to mělo premiéru, tu opravdovou, přišlo ještě tolik lidí. No a ten Terminátor, den zúčtování, o tom jsme si povídali, taky výročí, ještě 4 tisíce diváků. Takže vypadá to, že dorostla další generace a jde se podívat na velkého Harryho Pottera na plátno. Takže Harry Potter opravdu krásné třetí místo a vyrovnává se Odyssey i Spider-Manovi, což jsou aktuální filmy. Takže opravdu není to starý žebříček, je to ten aktuální z tohoto víkendu.
2: Dobrá tedy. Aleši, vraťme se k 1. září, což pro děti, jak jistě víme, znamená nový školní rok, ale příznivce toboganu to znamená, že dneska v 9 hodin ráno začal předprodej vstupenek na říjen. A právě teď exkluzivně poprvé v éteru prozradíš, co se chystá na naše posluchače.
3: Tak říjen bude opravdu velmi výživný a vezmu to letem světem po pořadě. Všechno samozřejmě najdete na stránkách dvojky. 3. říjen tím začínáme a to už je pořad, o kterém už jsme si povídali. 90. nedožité pana prezidenta Václava Havla, dvouhodinový přímý přenos z pražské křižovatky, kde budou Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Aneta Langerová se svou kapelou. To bude 3. říjen. 10. října. To bude hezké rozhlasové výročí. Připomeneme si 100 let od prvního přímého sportovního přenosu u nás a v toboganu se budeme snažit ho i zrestaurovat po těch 100 letech podle indicí, které se dochovaly. Přijde třeba hokejista Martin Procházka, Štěpán Škorpil, za rozhlasáky Jaroslav Plašil, František Kuna, takže milovníci sportu a sportovních přenosů 10. říjen. 17. říjen Dáma na kolejích. Slavný filmový muzikál ožívá opět v divadle na Fidlovačce. A za námi přijdou Vendulka Příhodová, Milan Peroutka, Lukáš Rous, Petr Malásek. 24. říjen, další stovka a to je 100 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dorazí k nám komorní soubor Sočru, ředitel Symfonického orchestru Jana Plotková. Chystáme další překvapení, to bude 24. říjen. 28. října slavíme 85. Marie Rotrové a to bude v pražské Ypsilonce. Přijde třeba Zuzana Maléřová, Michal Kocá, Miloš Zapletal, kompletní ansámbl Ypsilonky. No a 31. října už budeme mít v toboganu Vánoce, swingové Vánoce jako předvoj s Adamem Plachetkou, přijdou jeho dvě dcery, přijde Jan Hřebejk, režisér, co je společně pojí, to se dozvíte. Je toho hodně, ale mrkněte se na stránky dvojky, vstupenky najdete u nás, anebo přímo na Koloseu, www.koloseum.cz, kteří pro nás vstupenky prodávají a doufám, že se v říjnu uvidíte. Moc se na to těším, moc hezké díly se na vás chystají.
4: Díky za ten přehled, Aleši, poslední otázka dnešního dne. Kdo bude zpívat, to vidíme, ale ty prozradíš víc a také řekneš proč?
3: Ano, Sir Birgit dneska slaví 80. narozeniny, zpěvák, kytarista, skladatel, producent, člen skupiny Bee Gees, velmi úspěšný muž, napsal celou řadu hitů. No a teď si dáme jeho nádherný duet s Barbarou Streisand z roku 1980, za který kdysi získali cenu Grammy. Ano, to je ono, osmdesátník Sir Birgit.
2: Dáme a rádi, děkujeme za to stejně tak jako za procházku po červeném koberci, milý Aleši, zase zítra.
3: Je už zvoní a já jsem si ani nestihnul sníst housku, tak já jdu spát.
4: Ať tě hlavně paní učitelka nezlobí. Naslyšenou.
3: No, mějte se krásně.

0: Je tady další pozvání, pátračka je už sice za námi, ale mrazivé léto ještě zdaleka nekončí. Postupně se s ním rozloučíme vynikajícím románem Patrika Süskinda nazvaným Parfém, což je nejčtenější německý román 20. století a zachycuje příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa.
1: Možná jste viděli i film Parfém, příběh vraha, Dustin Hoffman v jedné z hlavních rolí, ale v tomto případě tedy četba na pokračování. Dnes nás čeká třetí zastavení s celkem 12. Nenechte si tedy ujít jedinečnou interpretaci Miroslava Moravce z roku 1994. Četbu můžete poslouchat u nás na Dvojce celý tento týden vždy od 22 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Vzpomínám, když tehdy před léty

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Je 1. září, děti se vrací do školy a na svá místa v rozhlasovém studiu se také vrací průvodci blízkých setkáních, nikoli po školních, dá se říci, ale po rozhlasových prázdninách.
1: Je to tak odpočatá, přichází na vlny Českého rozhlasu Dvojka zcela jistě také naše kolegyně Tereza Kostková, která bude průvodkyní blízkých setkání hned po 11. hodině a jejím hostem saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax.
0: Bylo nám potěšením být s vámi i v úterním dopoledni a těšíme se na zítřejší, tedy středeční setkání na dvojce mezi 9. a 11.
1: Budou tady dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se pěkně.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty maximálně 24 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok, řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegradské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navrhovaných 389 miliard korun.
3: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
1: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrvavé

0: účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
1: Přibližoval před lety v rozhlasovém vysílání Antonín Holý. Ze 60 patentovaných látek je nejúspěšnější tenofovir, základ léků proti AIDS, které podle Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd přinesly české vědě přes 20 miliard korun.
2: Pro všechny vědce může být inspirací svojí důsledností a pracovitosti, že bez té práce sebe geniálnější člověk nic nedokáže.
1: Antonín Holý zemřel v červenci 2012, ale díky jeho látkám mohou miliony lidí žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je Nepálců. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4 tisíce lidí. Jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s víc než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Česká filharmonie dnes zahájí svou 131. sezónu. V pražském Rudolfinu uvede pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova dvě díla spojená se Šťastnou sedmičkou. Šostakovičovu v první houslový koncert s opusovým číslem 77 a Dvořákovu 7. symfonii.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
3: Bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů.
5: Doprava.
3: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Jaroměř před Hradcem Králové pozorně. Za sjezdem na Přelouč na kilometru 83 se plní odbočovací pruh. Kolona se sune pár minut do exitu 84. Tam ve sjezdové rampě na dálnici D35 ve směru na Olomouc uklízejí po nehodě kamionu a osobního auta, zabírají levý pruh. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionu v pravém pruhu ze 6. kilometru až k D1. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se sune kolona kamionu pravým pruhem už ze samotného sjezdu z D1 do omezení za Jesenicí. Osobní auta jedou plynule. A v Praze v Novovysočanské zatáčce u domova seniorů havarovala dvě osobní auta. Musela tam i záchranka, provoz ale slábne a zdržení je už jen kratší. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce už začínají blízká setkání s Terezou Kostkovou.
6: Je to tak, já děkuji za předání slova, vítám všechny posluchače, krásně 1. září začínáme společně, ať už v sezónu nebo školní rok, jak tomu říkáte. Já moc děkuji Vasilovi Friedrichovi, Míše Maurerové za nádherné letní vysílání blízkých setkání. No a ode dneška se na vás těší takový ten náš, vlastně stále se dá říct, nový triumvirát, Anželka Gondíková, Marek Němec a já. No a samozřejmě naši hosté. Mým dnešním hostem je žena, která mohla být učitelkou v mateřské školce, ale je saxofonistkou. Ještě přesněji budu-li citovat její stránky, dělá interaktivní show. Tam také najdete poznámku. Komunikuje s diváky, pokud je to žádoucí. Takže se Kateřiny Janečkové alias KJ Sax, saxofonistky, ptám, kdy je to žádoucí? Jak poznáte, že je žádoucí? To mě zaujalo, že je něco žádoucí. A kdy to naopak třeba žádoucí není komunikovat s diváky?
7: Záleží, jestli je na to zrovna v publiku nálada. Pokud vypadá, že lidi se cítí k tomu, aby tančili a sledují mě a pozorují, kdy je vyzvu k tanci, tak já to okamžitě udělám, ale ve chvíli, kdy vnímám, že už jsou třeba unavení, protože mají za sebou například celodenní konferenci, tak je do toho určitě nutit nebudu, ale možná po pár minutách či hodinách se to přeci jen stane a začneme interagovat.
6: Ono je i teď žádoucí, abychom komunikovali, Kačenko, nejenom spolu, pro naše posluchače, víte, jak to poznám já, že si naladili blízká setkání na dvojce, tak těšíme se na vás následující hodinu s mým dnešním hostem KJ Sax.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Tak jak jsem už avizovala, mým dnešním hostem je Kateřina Janečková, saxofonistka KJ Sax, ale budu říkat Katko Kačenko. Kateřino, doufám, že to je tak možné. Její cesta k současné profesi i způsob prezentace určitě vybočuje z běžně zaběhnutých škatulek. Je velmi vyhledávanou saxofonistkou a jak jsem zjistila, 17. nejsledovanější saxofonistkou na sociálních sítích. Takže podle mého soudu tomuto uchvatnému nástroji pomáhá přitahovat zase zpět možná v některých kruzích ztracenou pozornost. Sama pozornost strhává i svou energií, autentičností, na které si zakládá, a jednu nechtěnou dostala i od známého módního kritika, to kdybyste stále nevěděli, kdo přesně je KJ Sax. Kačenko, Kateřino, krásné dopoledne přeju.
3: Já vám taky, Teresko, moc ráda vás poznávám a děkuji za pozvání.
2: Děkuju. Víte co, my máme toho 1. září, tak jsem si řekla, ať to nepřeskočíme, a možná to může být docela hezký a netradiční start. Jaká vy jste byla žačka, školačka či posléze studentka?
3: Já před příchodem jsem do studia, tak jsem viděla na ČT24 reportáž o tom, že studenti čekali od půlnoci před školami, aby si zabrali místa ve třídách.
2: Ne.
3: No opravdu, mě to taky úplně šokovalo. A já jsem na to dívala a tak jako mi to nutilo napsat tam něco jako v reakci, jak je to vůbec možné. A pak mi došlo, že je to možná proto, že já jsem si zkrátka bez jakýchkoliv problémů sedla do první řady v té lavici, protože samozřejmě šlo o to sednout si co nejvíc dozadu, aby nebyly vidět. Protože mně zase přišlo, že zaprvé pod svícnem je největší tma. A za druhé mě zkrátka ty lidi baví. Myslím si, že to je přesně něco, co používám právě i přes své současné profesi. Mě baví interagovat, ať už to je s paní učitelkou, a nebo se studenty, ale samozřejmě co se týče přípravy, tak já jsem vždycky byla důsledná, i teď se snažím být důsledná, ale že bych byla nějaký talentovaný žák, který by přišel jako vysolil tam učivo z poslední hodiny bez příprav, tak to ne. Ale mám to štěstí, že moje rodiče jsou učitelé, takže ty opravdu dbali na tu naši přípravu s bráchou doma a já jsem tím krásně prolezla až na konec vysoké školy, ale už bych to nechtěla. Jsem ráda, že to mám za sebou, ta studia.
2: Když vás ještě tudy touto optikou poznáváme, tak jaké předměty vás bavily a jaké vůbec? Je to třeba jako nárazově, nemusíte všechny vyjmenovat. A jestli to byly ty, které potom vedly k tomu, že jste nejprve tady jako byla ve světě IT víc než ve světě hudby, anebo naopak?
3: Tak co mi absolutně nešlo, tak to byla chemie. V podstatě jediné, co si pamatuji z chemie, je okamžik, kdy naše paní profesorka řekla, tohle si nepamatujte, a řekla cyklopentanoperhydrofenantren. Doteď si to slovo pamatuju, nemám páru, co to znamená. Takže chemie tam opravdu ne. A co se týče těch předmětů, které mě bavily, tak to určitě jakékoliv společenské vědy, literatura, filozofie, jakákoliv, a vlastně i ta angličtina třeba a samozřejmě hudebka, tak to se nabízí, to bylo top.
2: No a tak jak se tam tedy do toho světa dostal ten svět IT, když už teď evidentně popisujete někoho, kdo jde humanitním směrem, je metr od pódia, je v první lavici, chybí krok, aby na něm byl, je ze světa, kde to je normální něco vyprávět, někoho k něčemu strhnout, to znamená všechno to, co děláte, tak kde se tam vecpalo to IT?
3: Ano, tady mi dlouho trvalo na to přijít, jak je vůbec možné, že jsem se tam objevila. A já jsem tu odpověď našla po letech.
2: To jsem ráda, protože mi aspoň dáte odpověď.
3: Protože já mám hodně takovou jako výraznou energii, já jsem hodně citlivý člověk.
2: No neříkejte, vůbec jsem si nevšimla.
3: No možná jste si to ještě našla, ale radši na to upozorňuji.
2: To byla brutální ironie, protože je to, myslím, to první, co s vámi vejde do místnosti a za mikrofon.
3: Děkuju. No ale já jsem se s tím hodně směřovala celý život a snažila jsem se od té své autentičnosti utíkat.
2: Jako vědomně, vy jste jí, jako by chtěla popřít nějaký čas?
3: Bylo to podvědomně. Je to právě to, co jsem si uvědomila zpětně. I když možná ano, vlastně taky jsem si říkala, že já nemůžu být sama sebou, jsem moc výrazná, moc si věci beru osobně, jsem až přecitlivěla. Uh-huh. Teď vím, že se tomu říká hypersenzitivní, ale kde jinam schovat takového člověka, který se necítí dobře ve své citlivosti, než do světa softwaru? A já jsem prostě se tam schovávala sama před sebou 8 let.
2: To je velmi zajímavé, musím, že to bedlivě jako poslouchám a přemýšlím, jenom vy jste si to řekla, je mě asi moc, jsem moc citlivá, jsem hlučná, tak se schovám, nebo od někud teda přišel impuls se, protože dítě se nijak nevidí, dítě mladý člověk prostě je a povětšinou se stane, že někdo upozorní na něco zvenku a...
3: Určitě tak, to bylo to okolí, stoprocentně.
2: Vybavíte si něco konkrétního, spíš spolužáky, učitele, odkud to šlo?
3: Já bych řekla, že opravdu absolutně všude od rodiny, kde já jsem hyperaktivní člověk, který samozřejmě trošku nezvládá takové ty obyčejné věci, jako třeba nalít si mléko do černého čaje, prostě to mléko je úplně všude. A jako je pro mě hodně těžké se uklidnit, pořád ještě teďka na tom pracuji. Takže to je vlastně jako jedna věc, jo? Že pořád je tam moc té energie a zároveň pak, ano, jsem ve škole a byla jsem za to i šikanovaná, protože jsem se všude cpala, potřebovala jsem navnímávat ten svět prostě po všech stránkách, což samozřejmě, nebo není to samozřejmost, ale ty děti v mojí třídě to třeba tak neměly.
2: A tudíž tu odlišnost chápali jako vlastně výraznou, nesrozumitelnou a dávali vám to najevo.
3: Ano, určitě. Ano. A pak s přibývajícím věkem jsem i pochopila, že není úplně ve společnosti, ve které jsem se pohybovala, vítané projevovat upřímnou lásku, což pro mě bylo asi nejvíc ze všeho bolestivé. A pochopila jsem, že vlastně ve společnosti se přijímají jenom určité formy té lásky. Takže jsem si dala takový jako okovy, až bych to nazvala, a prostě jsem si řekla, že tu lásku projevovat nemůžu, protože v tu chvíli jsem tak strašně zranitelná, že ten dobrý záměr může být okamžitě ušlapán takovým způsobem, že já se z toho prostě už neproberu. Takže byla to cesta, kterou jsem si zvolila skrze různé terapie, za to jsem strašně ráda a konečně jsem pochopila, že je důležité přijmout samu sebe a pokud mě někdo nepřijímá, tak víme, že to není můj problém. Myslím, že každý rozumný člověk už se na tohle přišel a mě to prostě chvilku trvalo a stačí prostě z té místnosti odejít a najít si místnosti, no, kde bude přivítán. A tak je to vlastně třeba i s těma akcema. Na druhou stranu můj klienti nebo lidé, kteří se mě zvou na akce, tak už vědí, že nepřijde monotónní muzikant, ale přijde někdo, kdo to tam rozbalí a dost možná se stane i to, že budu tančit na stole, ale já už se za to omlouvat nebudu. Ale samozřejmě je tam přesně to, že se snažím nacítit a rozpoznat tu situaci, jestli je to vhodné. A to jsem jako dítě neuměla.
2: Já myslím, že začíná být velmi jasné, že Kateřina Hanečková prostě jenom potřebovala najít ten přesný prostor pro to, kým je. To se stalo, ale mezi tím je těch 8 let, kdy byla schovaná, tak ty budou zajímavé odkrýt těch 8 let za chviličku na Dvojce.

0: Kejří sax, saxofonistka alias Kateřina Janečková, můj dnešní host. Kačenko, pojďme k těm 8 letům, nemusíme nějak do detailu dávat, ale muselo se tam té duši něco dít, když byla vlastně teda odstrčila se sama sebe někam, kde asi úplně být nechtěla podle všeho předchozího a hned neslyšela, kde jinde má být. Neotvíraly se ještě ty jiné dveře, ještě nebyl ten nový prostor. Tak byla jste vždycky šťastná, bylo to chvíli dobrý a zajímavý. A nebo to vlastně bylo 8 let možná jako tichého utrpení? A kdy jste to poznala?
1: Ne, bylo to fajn, bylo to fajn, byla to pro mě výzva, úplně nové odvětví, úplně noví lidé, prostředí, že jo, člověk se učí věci, které by nikdy nečekal, že vlastně zvládne.
0: A co třeba, klidně buďte konkrétní, co byla vaše přesná náplň, co je to, co vás překvapilo, že umíte?
1: Jo, tak já jsem měla za úkol naučit se vlastně na 100% znát ten software, se kterým jsem pracovala, protože jsem byla technický support, technická podpora pro ty klienty, pro ty velké firmy nebo uživatele, kteří ho používali. A byla jsem vlastně tím mostem mezi tím naším zákazníkem a mezi našimi programátory. Takže najednou na vás mluví programátor jazykem, který jako fakt, já jsem předtím studovala pedagogiku, že jo, takže pro mě to bylo absolutně neuchopitelné. Ano, ano. Prostě nebyl tam vůbec žádný základ, na kterém bych to mohla postavit. Ale já jsem od přírody hodně zvídavý člověk. A v tu chvíli jsem si říkala, jo, tak já se to naučím, tak schválně si to zvládnu. A pak přede mnou byly výzvy, že opravdu se sešlo třeba 15 klientů ze zahraničí. Já jsem v angličtině měla jim popsat, jakým způsobem budou fungovat s tím softwarem. A zvládla jsem to, protože jsem si říkala, tyjo, tak komu se dostane takovýhle výzvy? Něco takového jako dokázat. A v tom to bylo fajn, že já jsem za sebe měla dobrý pocit, že to zvládám, že odvádím dobrou práci, ale na druhou stranu, když člověk není propojen se svojí duší, tak to, jak jsem to vnímala, tak ten volný čas prostě netrávíte způsobem, který by vás nějak obohacoval. Že byste měli pocit, že vy rostete jako vnitřně. Jo, takže to bylo, že
0: naplňujete. Vás bavila ta zvídavost, vás naplňovalo to, že to neznáte, ale vlastně pořád to ještě nebyl, jak se projevilo, že to nebyl ten pravý svět, že to není to rozpoložení, které máte teď, jaký byl ten deficit?
1: Upřímně jako? Já ani, jo. Vím, kde se to projevilo jako konkrétně a vím, že já bych na to třeba ani sama nikdy nepřišla, protože já už jsem byla v tom koloběhu a možná to někteří lidé taky znají, že jsou třeba desítky let v práci a říkají si, jo, tak já jsem tam měla fajn plát, kolegové pohodě, že jsme na pivo po práci.
0: Jsi žádné deprese, žádný jako evidentní problém, markantní.
1: Ne, vlastně ano. Jsem se jako bavila. Já jsem se vlastně bavila, jo. I po té práci to bylo vlastně fajn, ale spíš jsem se budila s pocitem, že tyjo, tak já tady dávám fakt hodně energie nějaké té firmě, kde kdyby mě třeba oni vyhodili, nebo já bych skončila, tak vlastně jako co? Co se mnou je? A pořád jsem i cítila, že mám nějaký vnitřní potenciál, který je nenaplněný a bylo mi to líto, ale já jsem nevěděla vůbec, z které strany ho začít naplňovat. Jak to mám jako udělat? Jak mám z toho vystoupit? Měla jsem strach a teď si umím představit, že spousta lidí zase to má tak, že tam mají třeba rodinu, děti, takže tam i nějaká zodpovědnost. Přestože já jsem ji tam neměla, tak jsem hodně dlouho neměla odvahu na to, udělat ten krok.
0: Že jsme v tom zvyku, máte na mysli, ve zvyku toho, určitě. Že takhle to přesně je mi tolik, dělám tohle,
1: jsem v nějakém to tom,
0: vlastně co se mi děje, nebuď nespokojená, jako. A co byl teda ten hlavní bod, ten jeden bod, jako který udělá, že ten krok uděláte v zásadě do tmy, což si za chvíli proberem extra, ale jako co byl ten hlavní spouštěč?
1: No to byla ta láska zase. Prostě záchvěv opravdový lásky, který přišel zvnějšku, protože já jsem nebyla vůbec schopná sama si ho vytvořit nějak, ať už vůči sobě nebo vůči svýmu okolí. A té lásky bylo tolik, že mi dodala odvahu a ten konkrétní člověk prostě uvěřil tomu, že na to mám. A my jsme vycestovali do zahraničí a to je další za mě skvělá zkušenost, kdy člověk vidí všechno s odstupem, najednou ten jeho život mu připadá úplně maličký jako ten korálek, tak si ho tak jako prohlíží v té ruce a řekne si, tak co když fakt ten korálek teďka vezmu a zahodím ho a začnu vytvářet nějaký jiný, třeba barevný konečně, protože ten můj byl černý, prostě tam jako nebyly žádný odlesky, ani vlastně ty naděje už po nějaký době.
0: Kačenko, k tomu mám poslední otázku jako v závěru této kapitolky, jo? Protože bych chtěla tu další začít v samostatném vstupu. Protože něco vím a něco nevím, jo? Proto se ptám a jenom stručně odpověste. Mluvíte, chápu, asi o muži, anebo nebo tam někde hrála roli i babička? Jenom řekněte ano, ne? Jenom řekněte ano, ne, jenom ať si to otevřem.
1: Ano, aj.
0: Ano, aj. Ano, aj. Tak to jsem chtěla slyšet. Tak dobře, tak muž a babička. Protože to všechno jsou lásky, různé lásky, lidské lásky a hodné blízkých setkání s Kateřinou Janečkovou, saxofonistkou, dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: No Inu, tedy pojďme, když je naším hostem Kateřina Janečková, když se Kačenka sama jaksi otevřela v tom, že její velkou vlastností je citlivost, která ji dovedla k tomu, aby zase hledala samu sebe v profesi, kde je ta citlivost a nacítění, ať už na hudbu nebo na lidi důležitá, tak pojďme k něčemu, co je právě také cit, a to je láska. Tak byl tam muž a sama jste se tak jako sklopila oči, když jsem řekla babička. Oba nějakým způsobem hráli roli v tom, že tu teď sedíte v profesi, jakou děláte. Tak dokážem jako rozlišit jejich přínos a přístup?
3: Ta láska byla určitě bezpodmínečná u obou a zároveň ani jeden v tom mém životě už není. A
2: každý z jiného důvodu?
3: Každý z jiného důvodu, přesně tak. Vlastně u té babičky, ona když zemřela, tak to byl paradoxně po nějaké době právě až ten moment, který mi dal nejvíc. Což teďka může znít hrozně jako bezohledně nebo nelítostně, ale myslím to tak, že ona když zemřela, tak mě to absolutně zničilo, nebyla jsem vůbec schopná se s tím vyrovnat. A po nějaké době mi došlo, tak jsem šťastná, že tady vůbec byla. Jak můžu obrátit takovouhle událost v něco dobrýho ve svém životě? Jak můžu udělat to, že tady ona se mnou bude samozřejmě až do mý smrti a potom třeba, když budu mít děti, tak stále tam bude ten odkaz té babičky a i v sobě cítím, čím jsem starší, tak tím víc. Ale uvědomila jsem si to, jak ona ve mě třeba věřila. A že mě měla fakt ráda takovou, jaká jsem. A všude mě podporovala. A já na každým důležitým vystoupení, který teďka mám, tak si představuju, že ona tam je. A hodně mi to pomáhá, protože sama sobě často podrážím nohy v tom, že hledám nedokonalosti. A vždycky si představím jí, tak je tam jenom ta hrdost. A pomáhá mi to koukat se na tu svoji snahu z té nejlepší stránky. Což bych sama k sobě často těžko hledala, protože mám velkou kontrolu nad tím, abych byla co nejlepší a dělá mi to hodně potíží. Takže za to jsem jí vděčná a babičce jsem vděčná i za to, že jsem tu citlivost využila nejenom k tomu hraní, ale třeba i k pomáhání
2: těm seniorům,
3: kteří se cítí sami. No.
2: To byla taková mezifáze, tuším, to znamená, odcestovala jste s přítelem, láska, impuls, korálek, vidím se jinak, můžu to změnit, když to jako zestručním. A ta mezifáze byla péče o seniory, to znamená, to už tu babička nebyla, anebo vás babička ještě zastihla hrát na ságo už jako profi. To mě zajímá, kde jí tam jako máme, jestli to ještě ona zastihla, nebo už jenom jí vidíte v tom sále obrazně.
3: Babička mě zažila akorát v základní umělecké škole.
2: Když v tom dětství, kdy jste se učila jako ještě žačka.
3: Ano, přesně tak. A měla z toho velkou radost, ale ten její odchod právě znamenal to, že jsem se rozhodla navštěvovat domovy pro seniory, protože jsem si říkala, dobře, babička tady není, chybí mi, ale je tady spousta seniorů, kteří třeba nikdy ani vnoučata nezažili, neměli nikoho, s kým by mohli trávit ten čas, tak jako já jsem trávila s babičkou. My jsme se spolu zpívali, tak jsem si říkala, co kdybych aspoň tu hudbu přinesla tady těm osamělým seniorům. A to se děje doteď a mě to extrémně naplňuje. Můžu říct na rovinu, že to je absolutně pro mě nejvíc naplňující činnost v mém životě, když se věnuju babičkám a dědečkům, kteří často už tak trošku pohasli, co se týče na nějaké radosti ze života a tam se to často rozzáří a je to absolutně nádherný.
2: Takže vy v tom pokračujete dál, byť to bylo ten začátek, jako saxofonistky, éra saxofonistky po té, co jste teda odešla z té firmy, začala s těmi seniory, ale jede to prostě pořád dál.
3: Samozřejmě toho času tolik není, to takový trošku paradox, protože já jsem se chtěla věnovat jenom těm seniorům, ale neměla jsem nápad, jak z toho získat finance pro svůj život. A tak jsem si říkala, budu k tomu sem tam hrát na saxofon.
2: A to byla ta ulice a balkony? To jste začala prokožit do klobouku. A vy jste si chtěla prostě jenom trochu na chleba?
3: Fakt tak to bylo. A možná právě díky tomu, že tam nebyl žádný tlak.
2: A bylo ambice to někde hrát pro Billa Clintona, což se pak stalo, chápu.
3: Jo, já si myslím, že často, a ověřilo se mi to několikrát, když člověk do něčeho jde prostě s lehkostí a fakt na to netlačí, ale musí tam být fakt ta upřímná lehkost, tak se pak dějí takovéhle zázraky jako mě, ale nechci nikdy zanevřít ani na ty seniory a je to pro mě pořád něco, co mi ukazuje, kým jsem opravdu v tom pravém světle. Že tam si na nic nehraju, tam jsem šťastná a to, že o tom mluvím, je jenom proto, že chci inspirovat ostatní, ale kdybych mohla, tak jsem tam zavřená mnohem častěji a nikdo o tom ani nemusí vědět.
2: Chápu, je to ta babička, je tam ta babička. No, tak tím jsme dopověděli babičku krásně s Kateřinou Janečkovou, ale ještě nám tam zůstává otevřený možná ten mužský příběh, možná to cestování a možná ještě něco dalšího za chviličku na dvojce.
0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, vážení posluchači, já se jmenuji Alena Přibáňová a jsem literární historička a ráda bych dneska vzpomínala na Zdenu Salivarovou Škoreckou.
4: Protože sama mám plno chyb, tak jsem ráda, když jsou ke mně lidi laskaví a tolerují ty moje chyby, takže já se snažím to oplácet a vlastně všechny chyby toleruju, pokud neškodí druhým.
1: Byla naprosto výjimečná osobnost, která našla smysl svého života ve službě té české kultuře a české literatuře.
0: Úžasné životy.
5: V úterý po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
0: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
0: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové
5: na dvojce.

0: Nejde mi o to samozřejmě zjišťovat, jak to bylo se vztahem Kateřiny Janečkové, to není zvykem v blízkých setkáních, ale přišlo mi, že to je důležité pro ten přerod ženy ajťačky, ženu saxofonistku, ženu, která hraje na svatbách, zpívá seniorům, hraje, tančí s nimi. Tak jenom pojďme dopovědět jeho příběh, protože také ve vašem životě není. Tak jenom, jak velkou roli sehrál a pak odešel.
1: My jsme se vrátili ze zahraničí, které pro nás bylo životy měnící.
0: A po více stránkách?
1: Po více stránkách, ano. Ono to dlouho vypadalo, že se tam zasnoubíme. Prstýnek byl s náma v batohu. Ten jsem objevila v tokijském Disneylandu, ale k tomu zasnoubení nedošlo za takových zvláštních okolností. A když jsme se vrátili, tak bylo postupem času jasné, že ten vztah prostě končí. A že jsme se zkrátka předali už, co jsme měli. A to pro mě byla úžasná škola, protože já jsem do té doby hodně lpěla na vztazích a snažila jsem se vždycky držet za každou cenu. A tedy jsem poprvé pochopila, že někteří lidé, jak se říká slovy klasika, do našich životů přicházejí, aby zase odešli po tom, co předají, co měli. A takže on se rozhodl, že už se mnou v kontaktu být nechce. Je to vlastně asi moje jediná zkušenost, kdy ten člověk se takhle rozhodl. A i když na začátku to pro mě bylo hodně smutné, snažila jsem se ho trošku tlačit k tomu, aby
0: změnil
1: svoje rozhodnutí. Tak teď už to chápu, protože on mi toho dal tolik, že už není víc, co předat a jsem mu za to vděčná.
0: A byl to tedy ten impuls, že jste kým jste a začala jste tedy, jak znovu jste se vrátila k saxofonu, který jste znala jenom jako dítě, jenom opravdu teda ze základní umělecké školy. Byl to tento impuls, tam ho máme zařadit?
1: Byl to jeden z těch impulsů, ale on potom přišel covid. A musím se sklepenýma ušima přiznat, že já jsem se znovu vrátila do IT, protože, a myslím si, že to je důležité pro ten můj příběh, že všechno nebylo tak úplně jako jasné, že tady jsem se rozhodla od té doby, zkrátka to šlo, teď sedím
0: prostě
1: tady s váma, ano. Takže já jsem se vrátila do toho IT, pracovala jsem za počítačem v tom náchodě, ale zároveň už jsem začala cvičit na saxofon a hrála jsem z toho balkónu sousedům. Takže tam se to tak jako hezky překrývalo. A tehdy jsem potkala dalšího muže, kde jsme spolu právě ten covid trávili a tam potom při rozchodu s tímto člověkem nastal ten impuls, kdy jsem si řekla, tak, já nejsem dělaná pro vztahy, nebudu mít tedy rodinu, vůbec to není pro mě a teď dám 100% do toho, abych byla úspěšná saxofonistka.
0: Musel se vám velmi zásadně změnit život po mnoha, to je velké rozhodnutí, po mnoha stránkách i teď, když to řeknu, jako vlastně i technicky, ve smyslu jako, já nevím, oblékat se, chodit na podpatcích, nosit ten nástroj, v něm tančit, být před mnoha lidmi, chodit na rozhovory. Opravdu se změní úplně jako technologicky všechno to, co se děje. Co z toho je, jako pro vás třeba bylo, nebo ještě třeba je to nejtěžší, to nejnovější, to, s čím jste se musela vyrovnat, byť jste asi našla to své pódium, to místo ve své lavici, opravdu.
1: Pro mě bylo nejtěžší, že jsem se cítila v té nové společnosti úplně nepatřičně, ve smyslu, já vůbec nevím, co mám dělat. Já sem nepatřím, já nevím, jak se tady mám chovat, jak se bavit s lidma. Upřímně, já jsem ani nevěděla, jak mám správně stolovat. Takový úplně základy jako toho, že nemám jíst s plnou pusou. Jo, nebo
0: jíst s plnou pusou můžete? Jíst plnou pusou.
1: Nikde jinak nešlo.
0: Jako jíst prázdnou pusou, to už je práma.
1: To je další potom level, k tomu možná někdo dospějí. Ale ne, jo, mít třeba lokty u sebe, nebo ano, chodit na těch podpatcích, stát jako dáma a jako fakt mít nad sebou tu větší kontrolu, aby vlastně vypadalo přirozeně, že tam patřím. Protože, jak jsem říkala, já jsem z náchoda, rodiče jsou učitelé, absolutně miluju se vracet domů a vůbec do toho svého starého života, ale opravdu je to absolutně jiný svět, když najednou jsem na těch luxusních večírkách bohatých lidí a často, jako i teď, a to tady přiznám jenom posluchačům dvojky, tam mám momenty, kdy si říkám, jak se mám chovat, aby to vypadalo, že sem patřím. Prostě, ale tak já to dělám 4 roky, je to pro mě pořád dost nové. A určitě to není tak, že člověk luskne prstem a najednou splyne s okolím. A není to taky jenom o tom, že hrajete na saxofon, který už sám o sobě to vystoupení může být plné stresu, což pro mě je. A byste to vůbec zahráli dobře, abyste měli super první dojem, aby třeba z toho dokonce byla nějaká další akce, ale taky být správně oblečení, což...
0: To necháme
1: stranou.
0: Nebudeme to ano, víme, ale tak souvisí to, ano, prostě to všechno, co to přinese, to veřejné to mínění, to veřejné pozorování, hodnocení, komentování, to je najednou ten vnější svět.
1: Ano, ano.
0: Napadá mě z něj jedna otázka, až teď mě napadla a až za chvíli položím. KJ Sax za kličku na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Saxofonistka, žena schopná udělat interaktivní show, tak jak je potřeba, ať už pro seniory, nebo na svatbách, nebo pro firmy, pro kohokoliv. Kateřina Janečková alias KJ Sax, to je můj dnešní host. Ta otázka, kterou jsem měla na jazyku, totiž z toho, jak vás poslouchám, vaši jako normalitu, přirozenost, to, odkud jste šla, co vás volalo, co vás děsí, leká, překvapuje. To, jak jste někde zůstala pořád sama sebou, a dokonce našla samu sebe zpátky a tou zůstáváte. Tak a vy jste řekla, že je nejtěžší tam patřit do té společnosti, tak mě napadlo, jestli ale člověk vůbec o to má usilovat, tam tak plně patřit. Jestli nestačí tam jenom vejít a být tím, co oni neznají. Jako, jestli vy nepřinášíte to, co potřebujou vidět, a ne to kvůli ním ztratit. Víte, co myslím?
3: Myslím, že jste to řekla úplně nádherně a je to něco, na co se teďka přicházím. A pokaždé, když vstupuju na to pódium, tak si říkám takovou mantru, neřeknu to úplně teďka přesně, ale je to ve smyslu, já jsem připravená vám tady předat svoji radost, lásku k životu, a kdokoliv chce, tak to přijme. A tohle mi pomáhá.
2: To je krásný. Možná, že dozrál čas ještě do nějakých dalších věcí, že se možná potkáváme v nějakém dalším zlomu, to ukáže život a čas, ale když už naše povídání je lemovalo, ty zlomy, tak já jsem na vašich stránkách objevila, a to ještě před prázdninami nebylo, že budete vyspat ve dvojici, přibyl tam muž, tak nevím, jak dalece přibyl do života, do hraní, a má sebou zlatou kytaru. Muž se zlatou kytarou, můžeme k němu něco říct, kdo je muž se zlatou kytarou?
3: Martin přidal s podobným životem jako já, co se týče třeba i prodělané nemoci. My oba máme jizvu na krku, oba jsme prodělali.
2: To stejné onemocnění?
3: Ano, tenkrát, ano. Takže bylo fajn najít někoho, s kým člověk může nazdílet pocity kolem nemoci, ano.
2: Já jsem se jí vyhýbala, protože jste zdravá a všechno je v pořádku, tak nerad tyhle věci jako přitahu. Můžu se z toho
3: tady potěšit.
2: Takže opravdu měli stejnou diagnózu, to byl nezhodný nádor štítné žlázy, jenom ať jsme faktický pro teda posluchače, a to je všechno už v pořádku.
3: Je to už v pořádku, štítnou žlázu tady ani jeden nemáme.
2: Takže to takhle štítná žláza není to, co si máte předat, evidentně.
3: Spoustu toho i nemáme společného.
2: Ano, a je to dobře, že?
3: A je to dobře. A my spolu teďka vystupujeme tím, že právě Martin hraje na kytaru. Pokud nevystupuje, tak se mnou jezdí a děláme zvukaře. Takže tímto jsem kvalitu svých performance ještě posunula na novou úroveň. Takže ten zvuk je teďka lepší. Je tam člověk, který mi zvuk hlídá a moc mě to baví. Celkově ta kvalita se extrémně zvedla, protože společně i vytváříme vlastně technické zázemí tak, jak tomu Martin nerozumí, což já jsem tomu nikdy nerozuměla, vždycky to bylo spíš o nějaké diskuzi se zvukařem na místě. Takže za to je super. Zároveň se štítnou žlázou, kterou už nemáme, souvisí i to, že s námi hodně lomcují hormony. Takže je to i takové velmi dynamické.
2: Teď jenom nevíme asi, co si pod tím představit.
3: Ne ve smyslu jako energie, jo? Že člověk jako hodně, samozřejmě to povolání je náročný energeticky, cestujeme křížem, krážem, republikou, takže máme pochopení jeden pro druhýho, když ten jeden zrovna právě je unavený nebo zrovna nemá náladu a potřebuje si ji šetřit.
2: To zní úplně jako krásná poenta našeho dnešního blízkého setkání a možná jako začátek nějakých dalších vět. Tak ať je to šťastný a láskyplný příběh, pokud jsem vás bedlivě poslouchala.
3: Děkuju.
2: Děkuju, že jste byla naším hostem, ať se vám daří.
3: Díky za pozvání, mějte se moc krásně, Teresko, a i vy, posluchači.
2: Naším hostem byla saxofonistka Kateřina Janečková.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku. Jsem to já, jak
4: jsem mladá. Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
4: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokladní, ne?
7: A jo, a ty jsi primář.
4: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Vládní motoristé i SPD chtějí nižší schodek státního rozpočtu, než navrhla ministryně financí. Začal nový školní rok, přináší několik změn, hlavně v prvních třídách. Počasí bude slunečno, během dne přechodně oblačno a teploty většinou do 24 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Motoristé chtějí s koaličními partnery jednat o schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle jejich předsedy Petra Macinky je deficit příliš vysoký. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se kvůli tomu sejde ve čtvrtek. Návrh počítá se schodkem 389 miliard, o necelých 80 miliard víc než letos. Ministr Macinka uvedl, že ho číslo překvapilo.
10: Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak. Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
8: S vysokým schodkem není spokojené ani hnutí SPD a bude v návrhu rozpočtu hledat úspory. Pokračuje poslanec a člen rozpočtového výboru Jan Hrnčíř z SPD.
11: My jsme říkali, že chceme tlačit na seškrtání výdajů. My přesto si myslíme, že tam ještě nějaké rezervy jsou.
8: Podle poslankyně hnutí ANO a členky rozpočtového výboru Jany Murové to nebude jednoduché.
12: Nemyslím si, že by tady byl prostor pro nějaké snižování.
8: Schodek je příliš vysoký i podle prezidenta Petra Pavla. O finální podobě rozpočtu se může jednat do konce září. Začal nový školní rok. Žáci se vrátili zpátky do lavic. V Brodku u Konice prvňáčky přivítal prezident Petr Pavel. Zúčastnil se slavnostního shromáždění ke stému výročí založení školy.
13: Prezident přijel na pozvání samotných dětí. Zavítal také mezi prvňáčky.
14: Odnesou krásné vzpomínky na to, do jaké školy chodili.
13: Co povídal pan prezident? Randovní tipy. Říká prvňák Miroslav. Prezidentská návštěva se líbila i páťákovi Adrianovi.
15: Jo, hodně dobrý. Těším se, kdyby měl, jako kdyby přijel ještě jednou.
13: Oslavy na náměstí vedle školy budou pokračovat až do odpoledne. Na děti tam čeká třeba jízda na historickém kolotoči. Z Brodku u Konice Sabina Millerová, Český rozhlas.
8: Nový školní rok přinesl několik změn. Zpřísnily se třeba podmínky pro odklady a školy, které vzdělávají děti z rodin v těžké životní situaci, letos mají získat víc peněz. Změny se nejvíc dotkly prvních tříd. Třeba odklad školní docházky letos mohli dostat jen

0: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už je přes 1000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je ale velmi málo.
1: So both Hindu and Buddhist religion.
2: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10x tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečovali. Z nepálského okresu Nuvakot David Jakš, Český rozhlas.
0: Rusko při nočních útocích na Ukrajinu zabilo nejméně 12 lidí. Jednou z obětí je občan Indie. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Moskva vyslala rakety typu Iskander, Cirko na kalibr a taky 218 dronů.
3: V Kyjevě a okolí Rusko útočilo hlavně na skladové prostory a železniční depa. Při útocích zemřelo několik zaměstnanců železniční společnosti, ale také obyvatel zasaženého pětipatrového bytového domu v Borispilu. Ostřelování Kyjeva prostřednictvím různých typů dronů pokračuje i nyní, už 6. den v řadě. Ukrajinské síly také pátrají po několika ruských raketách, které se odklonily z kurzu a nezasáhly cíl. Na Oděskou oblast ruské síly zaútočily klouzavými leteckými pumami. Ve městě je problém s elektřinou, pravděpodobně byla zasažena energetická infrastruktura. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila v New Yorku domácí Katie Volinecovou. Postup si zajistil i Dalibor Svrčina, Jakub Menšík, Kateřina Siňaková, Karolína Muchová a Marie Bousková. Končí naopak Sára Bejlek. Dnes čeká vstup do newyorského Grand Slamu na čtveřici Češek.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle přeháníky, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Zítra čekejme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se od západu zatáhne. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17.
5: Doprava.
0: Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti vzniká kolona z kilometru 193. Na východní části Pražského okruhu a pak na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu nabírají kratší zdržení nákladní soupravy v okolí Běchovic, pak i mezi sjezdem na Dolní Počernice a Průmyslovou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok. A Honza Kovařík.
6: 12.06, úterý 1. září. Dobrý den, dobré odpoledne, dobrý poslech a dobrou paměť. To všechno vám přeji v úvodu našeho dalšího putování časem. A propos putování časem, můj oblíbený televizní hrdina Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku říká, kdybych jednou v budoucnosti objevil stroj času, pochopitelně bych se vrátil do současnosti a dal bych si ho. Takže pokud ho nemám, tak ho neobjevím ani v budoucnosti. No, jeho starosti bych chtěl mít. Když zhruba před 30 lety, kdo si ve Skandinávii vymyslel rozhlasový formát, který umožňuje putování časem, dal nám takový malý strojek času. Každý den se můžeme vrátit do nějakého roku našich životů, zkusit se přitom trochu pobavit, zavzpomínat a zahrát si. Tak pojďme do toho. Budeme hledat rok, kdy jsem se poprvé a naposledy proslavil ve sportu. Ne, nebojte se, nezatajil jsem vám za ty roky žádný velký individuální sportovní úspěch. Jednalo se o sport kolektivní a já jsem byl opravdu pyšný, že jsme to dokázali. Ciferný součet dnes hledaného letopočtu je menší nebo roven, opakuji, menší nebo roven 20, no a 90. velkou pardubickou v onom roce vyhrál naprostý outsider, 9letý hnědák Simon. Víte, který je to rok? Napište mi to mailem na dvojka@rozhlas.cz anebo alespoň SMSkujte na 772 222 220.
5: Byl jednou jeden rok.
4: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
5: na Dvojce.

0: Někteří pravidelní hráči tohoto pořadu odhadují, že dnes by se nejlépe hodil rok 1969. Já teda upřímně řečeno vůbec nevím, jak je to mohlo napadnout. Už z úvodní písně jste jistě pochopili, že do toho roku dnes nemíříme. A tak pojďme se podívat na typy těch, kteří to vzali vážně, tu dnešní hru. Jana říká, že by to mohl být rok 1982. Nově vytvořená typařská dvojice z Českých Budějovic, Míra a Štěpánka, typují překvapivě stejný rok. Renata, ta si pro začátek zvolila jako první letopočet 75, no a Michal 1980, 81 nebo 82. Na hodinách je teď 12.12 a my se vypravíme do 12. měsíce onoho roku, kdy televizní diváci dostali jeden krásný vánoční dárek. Jsem si jistý, že hned z úvodní scény všichni budou vědět, o čem mluvím.
1: Honzík včera pomáhal na zahradě a uklízel se mnou půdu.
2: A sám jsem pozdravil babiznu Bartovou. Úplně sám.
3: Říká se paní Bartovou a jes přijdeš pozdě do školy.
0: Jsem si skoro jistý, že zdrcující většina z vás už ví. Kdo má takový ten pocit, já to mám na jazyku, ale nejsem schopen to vyslovit, tak tomu nepochybně pomůže znělka slavného seriálu, který se poprvé objevil na našich televizních obrazovkách 25. prosince roku, který hledám.

0: Pochopitelně Arabela vstoupila do našich obýváků, za ten náš, říkám, ještě v černobílém provedení. Barevný televizor jsme měli o dost později. V té úvodní scénce jste jistě poznali Stelu Zázvorkovou a Vladimíra Menšíka. Honzík, ten roztomilý hlásek, to byl kolega Ondřej Kepka, dnes muž v nejlepším středním věku. Kromě těchto zmíněných hráli třeba Vlastimil Brodský, Jana Brejchová, pánové Sovák, Filipovský, paní Janžurová a mnozí další. Každý má v Arabele něco, co má rád a něco, co ne. Třeba některé z mých dětí nemají rádi blekotu, který má sundavací hlavu. Ale v jedné věci se shodneme. Kdybychom tak měli Arabelin prsten, že? Takže připravte si nějaké přání. Jsme v rádiu, tady se občas dějí kouzla. Třeba to vyjde. Tak co? Já o 30 kilo lehčí nejsem. Jak to dopadlo u vás, samozřejmě netuším, ale doufám, že vám pomohla tahle nápověda trefit hledaný rok. Pište e-mailem, pište SMS-kou, telefonovat budeme až za chvíli. A pokud si nejste jistí, nebojte se, i takový výstřel naslepo a od boku se počítá. Uděláte nám radost, protože budeme vědět, že jste s námi.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: To už bude rok.

0: 12 hodin a 19 minut ukazují naše studiové hodiny a jenom při pohledu do vašich SMS tipů se mi z toho úplně točí hlava. Tak například Luboš Žatecko, Arabela to jistí, 1981, v zápětí nepodepsaná SMSka 1991. Následuje Dita, hádám 1984, Petra, která typuje stejný rok a ještě do asi šestice. Marcel z Prostějova podle Arabely typuje 1979. Pojďme si pro další nápovědu do vesmíru. Sonda Voyager 1 proletěla kolem planety Saturn. Světová média jí pochopitelně věnovala velkou pozornost a televize BBC nejprve graficky simulovala cestu sondy k Saturnu a pak vysílala rozhovor s Peterem Muellerem, který byl britským vědcem zapojeným do zkoumání Saturnu.
1: Není pochyb o tom, že mise byla velmi úspěšná. 17,5 tisíce snímků, 9 měsíců planet a především prstenců je fantastický úspěch po 2,5 letech ve vesmíru. Je to ale extrémně matoucí. Prstence vykazují jevy, které s naším současným chápáním fyziky nedokážeme vysvětlit. Bude třeba mnoho úsilí, abychom skutečně pochopili, co tyto snímky znamenají.
0: 12. listopad onoho roku byl dnem, kdy sonda Voyager 1 proletěla kolem Saturnu a poslala na Zemi první detailní snímky jeho prstenců. Tušíte, který rok to mohl být? No tak to nevzdávejte, jako v písni skupiny Otavan, žádné hands up. Vezměte telefon a vytočte 22 155 25 25 a můžeme si o vašem typu popovídat živě.

0: Další z hitů hledaného roku zvolna doznívá. Na telefonu doufám, trpělivě vyčkávají ti dva, kteří měli to štěstí, že se dovolali. O Fous dřív to byla posluchačka Jana. Dobrý den, Jano, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Jak to tipujete?
1: Já to typu, myslím si, naprosto přesně na 1980.
0: A o co tu jistotu opíráte?
1: No, teďka o víkendu, tak jsem poslouchala pochopitelně dvojku, protože nic jiného neposlouchám.
0: Ano. Jo,
1: a běželo opakování Tobogánu s Alešem Cibulkou a to bylo k 45. výročí vlastně seriálu Arabella, byla ano. Tam Dáda Patrasová mm-hmm. a bylo to z prosince 2025. Takže z toho teda logicky odpovídá, že teda by to mělo být v prosince 1980 vysíláno poprvé.
0: Z toho to naprosto logicky vyplývá. Teď jen, jestli jste všechna ta data a letopočty zachytila správně, což já nespochybňuji, jenom tak se nad tím zamýšlím.
1: Myslím si, že jo.
0: Není drzé se zeptat, jak jste se v roce, teoretickém roce 80 měla vy?
1: Měla jsem se celkem jako dobře, protože mi bylo 12 let, takže jsem měla takové ještě bezstarostné dětství. Byla jsem nějaký, já nevím, 6. 7. třídě.
0: 6. 7.
1: Jo, takže pohoda jazz, no.
0: Výborně. Jano, moc vám děkuju, že s námi hrajete.
1: Není zet.
0: A zůstaňte s námi na jedné vlně i dál. Díky,
1: nashledanou. Děkuju, mějte se, nashledanou.
0: Na druhou telefonní linku se teď posluchače Michala ptám, zda to vidí stejně nebo jinak. Dobrý den.
2: Dobré poledne, já to vidím úplně stejně jako posluchačka přede mnou, akorát bych nesouhlasil s tím rokem 1980, ale s rokem 1980, protože jako čerstvý školáček jsem 1980 ještě neuměl, ale 1980 ano.
0: Rozumím, a uměl jste A, B, C, D, kočka, přede a tyhle základní věci?
2: To asi jo, i když ne napsané, ale odvíkat určitě. A pamatuju si, že v tom roce, kdy jsem byl právě v té první třídě, tak ta Arabella začala běžet o těch Vánocích, což pro šestileté dítě kouzelná pohádka tehdy, dneska už asi ne.
0: Rozumím, děkuju za tip, za vzpomínku i za to, že posloucháte. Michale, mějte se fajn i v roce 2026. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: A jedeme další hudební nápovědu. Tohle je velice slavná záležitost. Mockrát už se tady na dvojce mluvilo o tom, jak Marie Rotrová k téhle písničce přišla. Tak si ji pojďme vychutnat v plné délce. Máme 3,5 minuty před 12:30, spoustu času uhádnout, v kterém roce jsme mohli poprvé z gramofonu slyšet o tom, že láska voní deštěm.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: 12.31 úterní byl jednou jeden rok, je ve své polovině. Rychlá rekapitulace. Dnes hledám rok, kdy na televizní obrazovky vstoupila Arabella. Americká sonda Voyager 1 proletěla kolem Saturnu a vyfotila jeho prstence. A nejen moje maličkost, ale i naši fotbalisté slavili jeden velký sportovní úspěch. Budeme o něm mluvit za pár minut.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.
2: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

0: No tak Vstávej mi vyvolalo vzpomínku na heslo Ráno vstanu a pustím si zákrutu, protože už je na hodinách 12.41. Doufám, že nevstáváte právě teď, maximálně po poledním šlofíčku. A je tu slíbená fotbalová nápověda, takovou k žádnému jinému roku říkat nemůžeme a pravděpodobně ani nikdy nebudeme moci. Hledáme totiž rok, kdy českoslovenští fotbalisté získali zlaté olympijské medaile. Rozhodující gól ve finálovém zápasu proti NDR dával střídající Jindřich Svoboda. Tak to na něj po letech vzpomínal.
1: Na levé straně na prostředku byl faul a Frantes Stambacher, Petr Němec ho rychle rozehrál na Frantes Stambacher, který unikl po křídle, pocentroval a jsem nabíhal na zadní tyč a přehlavičkoval jsem stopera. No a brankář ten míč vyrazil. No a on se odrazil přede mě, tak jsem ho dorazil do sítě.
0: Ne, že bychom tenkrát hráli nejlepší fotbal na světě, ale turnaj bojkotovali západní země a také pravidla o amatérismu poněkud zvýhodnila socialistické sportovce, kteří byli amatéry jen na papíře. Tak jsme mohli poslat své nejlepší ligové hráče v čele s Ladislavem Bískem, který v turnaji vsítil 4 branky. Svěřenci trenéra Havránka vyhráli všech 6 zápasů bez porážky a inkasovali jenom jeden jediný gól. V kterém roce vyhráli fotbalisté olympijský turnaj? Můžete zavolat na 22 155 25 25 a nebo nám svůj tip alespoň napište.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Sheena Easton doznívá a její hlas vystřídá na vlnách dvojky hlas posluchače, který se dovolal na moji výzvu jako první. Já vás zdravím, Ivane, dobrý den, tady je Honza Kovařík.
1: Zdravím vás, Honzo, po delší době a všechny rozhlasové fanoušky tohoto pořadu.
0: Děkujeme za pozdrav, pojďte si tipnout, anebo prostě řekněte, který rok to je.
1: Prostě to řeknu, 1980, bylo to v Moskvě.
0: Fotbal, myslíte? Zlatá olympijská medaile. Mnozí se tady teď na to odvolávají, píší k tomu různě veselé historky, jako třeba Michal, který píše, vyhráme, keď poběžíme opačným směrem. Michal nás poslouchá na Slovensku. Byl to zvláštní turnaj, já si ho jako kluk pamatuji, pyšný jsem byl. Byl jste taky pyšný?
1: Byl jsem pyšný.
0: Že jo, bez ohledu na okolnosti, to v nás vzbudilo radost. Kolik vám bylo, Ivane?
1: No, ještě jsem nebyl plnoletý.
0: Nebyl jste plnoletý, jakže náctiletý hoch. A hrál jste fotbal?
1: Tak jako s klukama na plátku na hřišti, jako jo.
0: Ano, helejte, já jsem to dál taky nedotáhl. Hráli jsme o zeď na jeden dotek a kdo dá góla, vyhrál. Totiž takovou tu vyřazovanou. No, dobře, tak 1980, trváte na tom?
1: Jo, to asi se nedá nějak, jako kde jinde bychom vyhrali na olympiádě, prosím.
0: No nevím, třeba 1985?
1: 4, jo, v Los Angeles, no ne.
0: 6? 2? Ne. Necháme toho. Váš tip zazněl, já děkuju, že jste se zase jednou ozval, mějte se fajn, nashledanou.
1: Mějte se taky krásně, nashled.
0: Abych to tady nemusel všechno vyřizovat úplně nakonec, možná bych měl zpřesnit ten můj sportovní úspěch kolektivní. No, na zlatou olympijskou fotbalistu to nemá, ale cvičili jsme tenkrát s partou kluků z Plzně v Praze na Strahově.

0: 12.50, nejvyšší čas na poslední dnešní nápovědu, i když mnozí píšete, že je to dneska lehké. No tak lehké to bude i díky té poslední nápovědě, protože stejně jako olympiáda a spartakiáda, také americké prezidentské volby se opakují cyklicky. O těch v hledaném roce jsme informovali takto.
1: Prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák zaslal blahopřejný telegram Ronaldu Wilsonu Reaganovi k jeho zvolení prezidentem Spojených států amerických.
2: K průběhu voleb ve Spojených státech a jejich výsledcích dálnopisoval náš zpravodaj Milan Štas.
3: Reagan zaznamenával jedno vítězství za druhým. Bez větších problémů vyhrával i v takových státech, které se považovaly za nerozhodné anebo vysloveně demokratické. Okolo 8:30 večer měl už jisté vítězství v 9 státech se 143 hlasy volitelů, zatímco Carter zaznamenal první výhru až ve svém státě v Georgii.
0: Ronald Reagan dosavadního prezidenta Jimmyho Cartera přesvědčivě porazil a do úřadu nastoupil v lednu následujícího roku. Tomu bylo 69 let. Víc nápověd z rozhlasového a jiných archivů tu už není. Je tu ještě jedna píseň, kterou osobně mám moc rád. Karel Zich, Lenka Filipová a jejich Mosty.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: Na dvojce.

Nepalte za sebou mosty, je to zbytečné, nebudete se umět vrátit. 12.56, nejvyšší čas odtajnit hledaný letopočet. Našel jsem si obrázky z té Spartakiády. Měli jsme zelené trenýrky, bílá trička, žluté plastové kroužky, červené míče a stejnou barvu měla i naše švihadla. A protože jsme byli mladší žáci, musel to být rok 1980. Gratuluji všem, kteří na to přišli. Dnes to opravdu těžké nebylo. Zítra si to můžeme dát o něco těžší. Teď už nahrávka skupiny Queen z roku 1980 na rozloučenou s tímto letopočtem a u mikrofonu dvojky mě za pár minut vystřídá kolega Mirek Vaňura. Mějte se hezky a zítra naschledanou.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Návrh rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Pavla dobrý. Norský nový král skládá před parlamentem přísahu. Počasí bude slunečno, během odpoledne přechodně oblačno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
2: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
0: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Začal nový školní rok. Na některých místech ale musí žáci a učitelé počítat s komplikacemi kvůli náročnějším opravám školních budov. Například v Hlučíně na Opavsku se budou děti učit na třech náhradních místech. Tamní základní škola generála Svobody bude uzavřená až do příštího září.
3: Musíme to nějak zvládnout. Ten rok nějak vydržíme. Jo.
4: Rodiče jsou s improvizací smíření, děti ujišťují, že to zvládnou, ale těší se, až zase budou zpátky ve svých třídách.
5: Jo, zase uvidím své kamarády.
4: Vymyslet vyučování ve třech azylech nebylo jednoduché. Škola je navíc zaměřená na děti s autismem a dalšími handicapy, potvrdil její ředitel David Honěk. Bylo proto důležité, aby to byla změna co nejméně viditelná.
6: Myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
4: Škola generála Svobody se po rekonstrukci dočká výdejny obědů, výtahu a nových učeben. Z Hlučína Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Nový norský král Håkon VIII skládá v parlamentu slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál v zemi nahrazuje korunovaci.
7: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Šéf Bílého domu Donald Trump požádal Apple, aby ve své americké aplikaci změnil název jezera Ontario na amerického.

0: 4 stupňů, na horách kolem 15. Doprava. Na dálnici D1 na příjezdech do Brna vázne provoz před omezením u sjezdu na Bratislavu. Fronty hlavně kamionů postávají od sjezdu na Slavkov. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy před nájezdem na D1 je kolona od sjezdu na Modřice. A na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové na příjezdu do Vysokého Mýta z Litomyšle u letiště je nehoda. Fronty jsou od Hrušové i v opačném směru z konce dálnice D35. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Mirek Vaňura.
1: Tak a je to tady. Máme tady 1. září. Mimochodem katolický kalendář připomíná svatého Jiljí a podle pranostiky, která si svatého Jiljí bere do pusy, abych tak řekl, budeme mít nádherný podzim, protože těch pranostik je spousta, ale například svatý Jiljí své počasí pevně drží, nebo Jiljí jasný, podzim krásný. No, samozřejmě zdravíme i Lindu a Samuela, ale v každém případě zdravíme vás všechny, kterým to začalo, vás všechny, kteří se nebojíte, ale kteří se na celý školní rok těšíte. Tak buďte s námi, snad vám i dnes zvedneme náladu.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

No tak k 1. září bychom tady mohli mluvit hodně. Já myslím, že i dost zajímavostí jste už během našeho vysílání tedy na dvojce slyšeli. Tak jenom připomenu, 1. září je vlastně jedním ze dnů, které sloužily jako počátek kalendářního roku. Takže si klidně můžeme přát hodně zdraví, ať se daří ne školního, ale opravdu kalendářního roku. Jako počátek roku platil tento den jenom například namátkou v Byzantské říši, v některých částech jižní Itálie, na Balkáně, samozřejmě hlavně u Jihoslovanů a také od 13. století do roku 1700 v Rusku, ale tam už to také není pravda, koneckonců tam hodně věcí není pravda, takže proč si to ale neužít? Opravdu slavnostně, žádné stresy, je úterý, vemte děti na zmrzlinu, nejen prvňáčky, ale klidně i ty deváťáky a středoškoláky, pakliže s vámi ještě budou chtět jít na zmrzlinu, a oslavujte a těšte se, prostě se zaběhneme do těch starých kolejí. No a to znamená, že u nás, tedy na dvojce, budeme řešit to, co jsme vždycky řešívávali, tak třeba vápník. Vybaví se vám mléko, jogurt nebo sýr. Tereza Beberová se zeptá nutriční terapeutky Andreji Jakešové v rubrice Jeste, ať vám to sluší, jak to s tím vším je.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, posloucháte Jeste, ať vám to sluší. Tento týden je naším tématem vápník a dneska si řekneme něco o výživových chybách, na které bychom si v souvislosti s ním měli dávat pozor. Proberu to s nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou. Vítám vás, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Víte, když jsem se připravovala na naše dnešní setkání, tak jsem brouzdala po internetu a úplně mě dostala jedna nastávající maminka, která na jedno internetové forum napsala, cituji, chci žrát omítku. Ne jíst, ale doslova žrát. Konec citátu. V odpovědích pak převládal názor, že je to zřejmě nedostatkem vápníku. Tak to jsem teda koukala. Je to vůbec možné? A komu vlastně nedostatek vápníku hrozí nejvíc a proč?
3: Já bych asi ve stručnosti odpověděla, že možné to je, že tahle chuť byla způsobená nedostatkem vápníku, i když nevíme to jistě. Nicméně samozřejmě těhotenství se řadí mezi jedno z těch období, kdy je zvýšená potřeba určitých živin, takže může být. No a nedostatek vápníku v podstatě hrozí, řekla bych, všem, kteří mají nějakým způsobem omezený jídelníček, omezený výběr potravin. Mm-hmm. Ať už je to dobrovolně, a nebo v důsledku nějakého onemocnění. Čili nedostatek vápníku může hrozit víc třeba veganům, kteří vlastně nekonzumují žádné mléčné výrobky, mm-hmm. nebo potom osobám, co mají intoleranci laktózy, tedy mléčného cukru, tam také to riziko je větší. Také bych zmínila ženy v období menopauzy nebo po menopauze, jelikož v tomto období klesá množství hormonu estrogen, který má vliv na kvalitu kostí a vlastně když se k tomu ještě přidá ten nedostatek vápníku, tak to opravdu může být problematické.
2: Mm-hmm. Jsou nějaké potraviny anebo třeba nápoje, které mohou negativně ovlivňovat schopnost vstřebávání a správného využití vápníku v našem těle?
3: Jsou a možná, když je vyjmenuju, tak se jich bude zdát hodně, nicméně určitě bych měla jmenovat v nápojích kyselinu fosforečnou, která narušuje metabolismus vápníku v těle a tu najdeme v takových těch různých kolových nápojích.
2: Ano.
3: Potom nám může snižovat vstřebávání vápníku třeba i kofein, takže káva. Možná bych zmínila ještě látky zvané oxaláty nebo fitáty, což jsou látky, které najdeme v rostlinných potravinách. A nakonec ještě velké množství soli v jídelníčku nám může také vstřebávání vápníku snižovat. Nicméně tohle neznamená, že si nemůžeme dát kávu a nemůžeme si jídlo osolit a neměli bychom jíst rostlinné potraviny, jenom tak nějak všeho
2: s rozumem
3: v té ideální míře.
2: Přesně tak, prima. Díky, Andreo, dnes jsme upozornili na chyby a příště přijdou na řadu nějaké ty dobré tipy. Takže si nás naladíte zítra ve stejnou hodinu po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Pohodový zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: No tak osmý den, já jsem chtěl říct, osmý den ještě není, konec konců on vlastně nikdy nebude v tom týdnu, máme druhý den, ale s datem 1.9. No tak, když už tady lokalizuji čas, tak abyste se nemuseli koukat do mobilu, 13 hodin a 30 minut je. Z Prahy, dokonce až do Irska, poputuje jeden z nejznámějších českých náboženských symbolů. Teď vás chvilku nechám přemýšlet, kdo to bude, nebo spíš co to bude, ale možná kdo je na místě. Totiž kopii pražského jezulátka posílá Česko jako dar k irskému předsednictví v Radě Evropské unie. Soška dostala pro tuto příležitost speciální šaty, no a před cestou jí požehnal pražský arcibiskup.
1: Pane náš Bože, požehnej prosíme tuto sošku pražského jezulátka.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zrovna požehnal novou sošku pražského jezulátka speciálně vyrobenou pro Irsko.
3: To jezulátko je vosková soška, která se stala naprostým světovým symbolem úcty k jádru křesťanské víry, a to je Kristus, který je vlastně zobrazen jako dítě, které ovšem se má postoj dospělého člověka a žehná.
2: Jezulátko podle něj má být znamením naděje, pokoje a boží lásky pro všechny, kteří se s ním setkají.
3: Různé věci se žehnají, ale to požehnání je vždycky skrze nějaký předmět lidem. Žehnáme lidem. Už od začátku křesťanství se říká, když vidíš nějaký obraz, tak se neklaníš tomu obrazu, ale tomu, koho zobrazuje.
2: Speciálně navržený zelený oděv této konkrétní sošky má odkazovat jak na Irsko, tak na Česko. Vysvětluje místopředsedkyně představenstva společnosti Praxity Tourism Jana Adamcová.
4: Irské symboly reprezentuje smaragdově zelená barva sametu, oděvu jezulátka a rovněž technika, kterou byl vytvořen, plášť jezulátka, je to takzvaný smoking a je to tradiční ostrovní technika.
2: Na výrobě sošky se podíleli různí čeští tvůrci. Například skláři z Jablonce nad Nisou pro ní ručně vyrobili korunu a královské jablko.
4: Na límečku je lipový list jako český národní symbol. Ornament vinné révy poukazuje nejen na křesťanskou tradici a vztah Krista k věřícím, ale odkazuje i na tisícileté pražské vinice spojené se svatým Václavem. Křišťálové srdce je připomínkou symbolu, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel.
2: Irové jezulátko znají pod názvem Child of Prague, tedy dítě Prahy. Podle českého velvyslance v Irsku Pavla Vošalíka se tam soška stala součástí lidové tradice.
5: Soška jezulátka hraje mimořádnou roli při každém svatebním obřadu, při svatémním dni, protože se věří, že když se soška jezulátka v den svatby vynese před dům, takže zajistí, že nebude pršet.
2: Praha sošku daruje Irsku v rámci jeho předsednictví v Radě Evropské unie. Získá ji diecéze v hrabství Kerry. Kam přesně ji tamní biskup umístí, zatím není jasné.
5: Pan biskup v první fázi řekl, že bude jezulátko v katedrále, v Killerny, tedy v sídle biskupa, s tím, že se uvažuje i o to, že by mu byl svěřen některý z kostelů, kterých je tam hojně.
2: K oficiálnímu předání dojde 8. září, kdy bude diecéze v Kerry pořádat tradiční pouť na pobřeží Atlantského oceánu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patrika Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce. Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: No a teď to bude o chuti, o které jsem slyšel velmi málo. Říká se, že pokud chceme zažít chuť umami, máme sáhnout po houbách. Proč bychom je měli do svých kuchyní pouštět častěji? Tedy ty houby. Jaká jídla s houbami jsou domácí klasikou a co zkusit jinak po těch letech, že? A mohou žampiony nebo hlíva ústřičná nahradit lesní houby, kterým letos počasí moc nepřeje zatím? A čím jsou vůbec specifické laníže? Tak ano, zvu vás opět na kávu o čtvrté na tu dnešní. Hosté budou dva. Gastronomicky laděná káva o čtvrté přivítá publicistku Kateřinu Kočičkovou a Darinu Síglovou. Moderuje Patrika Strouhalová, mimochodem velká milovnice hub, ta ví, kam na ně zajít. Tak třeba se na to i zeptáte, třeba vám prozradí nějakou lokalitu. Vše začíná u nás na dvojce po 16. hodině po zprávách a teď se budeme vznášet s tou, které se říkalo písnička u nás na dvojce. Se jí tak vlastně pořád říká.
1: A ty sam

0: Bylo ráno, já jsem musel pít kakao, ale mělo škraloup a měl jsem rohlík s máslem. Stávali jsme do školy a tuhle písničku hráli. Věra Pfeifferová je tady, že máš podobné takové asociace?
1: Mám takové asociace, ale já, protože jsem trošku starší než ty, tak já mám spíš takové asociace, jak se hrála ranní rozcvička.
0: Aha,
1: maminka mi hřívala punčucháče na topení a podobně. Takže každý máme své.
0: Půjdeme od toho, ale zůstaneme u té školy, ne? Je 1. září, nový školní rok přinese českým školám hned několik novinek. Některé děti, které by ještě před pár lety nejspíš dostali odklad, tak letos poprvé zamíří rovnou do první třídy. A školy, které vzdělávají víc dětí z rodin v těžké životní situaci, zase dostanou peníze navíc. Co přesně se tedy od září mění a koho se to dotkne, to probereme s Věrou Pfeifferovou. Tak na co se školy hlavně, Věrko, připravují?
1: No, podle Tomáše Augustína z Asociace ředitelů základních škol se připravují hlavně na nové prvňáky. Vzhledem k tomu, že se zpřísnily podmínky pro odklad školní docházky, tak do prvních tříd nastoupí i žáci, kteří by třeba ještě před rokem zůstali ve školce o rok déle, a s tím souvisí i nová povinnost mít v každé první třídě z 15 a více žáky asistenta pedagoga.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě, a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: No a první třídu už taky nepůjde opakovat tak jednoduše jako doteď. Ministerstvo tím chce zabránit tomu, aby se opakování ročníku stalo jakousi náhradou za odklad školní docházky. No a do prvních tříd má podle odhadů ministerstva školství letos nastoupit přibližně 115 tisíc dětí.
0: No a Věrko, co slovní hodnocení v prvních třídách?
1: Na to mají základní školy ještě rok čas. Od příštího školního roku má být hodnocení bez známek v prvních třídách povinné. Řada škol na něj ale přichází už teď, aby si ten nový způsob hodnocení vyzkoušeli.
0: No, my jsme se na to mimochodem zvykli, ale to už je pryč. Změny se netýkají jen prvních tříd. Některé školy letos poprvé dostanou také peníze navíc podle toho, jak náročné mají podmínky. Tak kolik škol na takzvané indexové financování dosáhne?
1: Letos na něj dosáhlo 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze jsou určené hlavně školám, kde je víc dětí z rodin, které potřebují větší podporu. Školy je mohou využít třeba na sociálního pedagoga, který pomáhá dětem i jejich rodinám překonávat překážky ve vzdělávání, nebo na přímou pomoc žákům, vysvětluje mluvčí ministra Ondřej Macura.
3: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na takzvané snídaňové kluby.
1: Podle Asociace ředitelů základních škol ale tohle vůbec první rozdělení peněz není úplně spravedlivé a stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, přestože by je potřebovali třeba i víc než školy, které tento příspěvek dostali.
0: No a Věrko, čeká nějaká novinka, když bude jedna i střední školy, abychom na ně nezapomněli?
1: Čeká, ano. Představ si, od září mohou nově zavést kombinovanou výuku. Tu známe dobře už. Ano. To znamená, že žáci nemusí chodit třeba každý den do školy a až 40% výuky může být například online. Připomínám, že se jedná o střední školy. No a pak je ještě jedna změna v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Poradenská zařízení mají od září možnost předávat svá doporučení elektronicky přímo, kde se teprve chystají. Například školní jídelny mají letošní rok na přípravu na nová pravidla ve školním stravování a vzhledem k tomu, že se blíží povinnost slučování menších škol, tak se budou muset s obcemi domluvit, jak to bude vypadat. Automaticky to ale neznamená, že budou menší školy zanikat. Může to být spíš administrativní sloučení více škol v jeden celek.
0: To si určitě v budoucnu ještě probereme. S novým školním rokem přichází i řada změn a nám o nich teď pověděla Věra Pfeifferová, která už ráno necvičí.
1: Necvičím. Naslyšenou.
0: Jí se hezky.

Za chvilku tady budou zprávy tady u nás na dvojce a ta chvilka bude přesně 5minutová. Co se dozvíte? Francie zavedla poplatky na e-shopech s levnou módou, cílí prý na čínské platformy. Tak si na to počkejme.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Dobrý den, vážení posluchači, já se jmenuji Alena Přibáňová a jsem literární historička a ráda bych dneska vzpomínala na Zdenu Salivarovou Škvoreckou.
2: Protože sama mám plno chyb, tak jsem ráda, když jsou ke mně lidi laskaví a tolerují ty moje chyby, takže já se snažím to oplácet a vlastně všechny chyby toleruju, pokud neškodí druhým.
1: Byla naprosto výjimečná osobnost, která našla smysl svého života ve službě té české kultuře a české literatuře.
0: Úžasné životy.
3: V úterý po 18. hodině na dvojce.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Francie zavedla poplatky na e-shopech s levnou módou, cílí na čínské platformy. Počasí bude slunečno, během odpoledne přechodně oblačno a teploty většinou do 24 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv, přeje Naďa Procházková. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrh k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Víc než 2000 případů rakoviny prostaty odhalil u mužů za první dva roky fungování Národní screeningový program. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů.
2: Zájem o vyšetření prostaty se po spuštění programu zvýšil zhruba o 10% bodů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Smyslem programu je zachytit hlavně klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě.
2: Rakovina prostaty je v Česku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Lékaři každoročně odhalí asi u 10 000 mužů, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
4: Ten počet přibývá a je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace.
2: Screening je určený pro muže od 50 do 69 let. Provádí ho urolog nebo praktický lékař. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Francie začala vybírat poplatky za takzvanou ultrarychlou módu. Chce tak omezit dovoz levného oblečení hlavně z velkých asijských platform, jako jsou čínské Shein nebo Temu. Čína zákon kritizuje a označuje ho za obchodní překážku, která by mohla odporovat pravidlům Světové obchodní organizace.
5: Otevření první kamenné prodejny čínské firmy Shein v Paříži loni v listopadu provázel obrovský zájem zákazníků. Ti si chválili zejména extrémně levné oblečení, za něj se teď ale mírně připlatí. Kdo si bude chtít na e-shopech firem, jako jsou Shein, Temu nebo AliExpress, koupit třeba boxerky, zaplatí v přepočtu přirážku asi 6 korun. Za kabát už to bude skoro 300 korun navíc. Poplatek ale nesmí překročit polovinu ceny výrobku před zdaněním. Podle ministerstva životního prostředí je ultrarychlá móda vyrobená z nekvalitních materiálů a rychle se obnosí. Její nadměrná spotřeba má negativní dopad na životní prostředí. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, na horách

0: 35. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Mirek Vaňura.
1: Šťastnou cestu vám popřála Naďa Procházková. Tak pozor, dnes končí keltský měsíc lísky kol. Pohov, samozřejmě hlavně začíná školní rok. Je 1. září, my vám to nepřestaneme připomínat a doufáme, že s námi budete i po té 14. hodině.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: e-shopem. Dneska v takovémto rychlo kalendáriu není, ale zajímavé věci. Tak představte si, že 1. září, ale roku 1950, v rámci armády byly zřízeny pomocné technické prapory, černí baroni prostě, tak to nešlo vynechat. Opustili nás Tomáš Baťa mladší, podnikatel, to bylo v roce 2008, a skvělý herec Vladimír Brabec. No a narodila se Eliška Rejčka, Květa Fialová, Barry Gibb, člen skupiny Bee Gees, zpěvačka z Ameriky Gloria Estefan, naše herečka Sarah Hlaváčová, zdravíme, a v roce 2005 skvělý tenista, o kterém ještě uslyšíme, Jakub Menšík. Asi každý u nás zná příběh kostela na nebevzetí Panny Marie, který byl celý tak, jak byl, tedy řekl bych sakum prásk přestěhován. Ale víte, že u nás máme také přestěhovaný most? Celý most kde? To nám za chvilku poví Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Tak zdravíme Vaška dnes přímo ve studiu Dvojky. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Prosím tě, jak tě napad výraz sakum prásk? Mně se to hrozně líbí.
2: Jo,
1: no, nemá se říkat hrozně, má se říkat hodně. Ano. Hodně se mi líbí výraz sakum prásk. A tak já ho znova použiji. Kde najdeme sakum prásk přestěhovaný most?
2: U městy Sustádlec, což je jihozápadně od Tábora na Lužnici v jižních Čechách. A není to most jenom takhle, dejaký, Mirku. Jedná se o poslední empírový řetězový most v České republice, který je taky ojedinělým mostem svého druhu v celé Evropě.
1: Aha, tak už začínáme být takzvaně doma. Tak co jsi zjistil o jeho historii?
2: Ten most byl postaven v letech 1847 až 8 českobudějovickým stavitelem Josefem Lanou. No a představbou Orlické přehrady byl na začátku 60. let 20. století památkově rozebrán a přenesen k obci Stádlec, aby nedošlo k jeho potopení. Zde byl v květnu 1975 znovu vybudován na silnici přes Lužnici.
1: Nedělám to vždy, ale tady to řeknu. Máš ještě nějaké další technické údaje?
2: To víš, že mám. Ten most je 157 metrů dlouhý a 6 metrů široký. Je zavěšený na dvou dvojitých prohnutých řetězech, protořetězový, a ty jsou spojeny s dřevěnou mostovkou vertikálními táhly. Řetězy jsou protaženy otvory ve dvou kamenných pylonech, které ohraničují most a jsou zakotveny do vyzděných kamenných bloků. Stačí?
1: Myslím, že stačí, ale my jsme si to opravdu zkusili, Vašku, představit. Děkujeme pro nás za podrobný popis. A ještě, prosím tě, kde on ten most vlastně stával původně?
2: No tak původně byl postaven přes Vltavu, bylo to v Podolsku, čili na silnici z Tábora do Písku.
1: No a Stádlec je na Táborsku spíš u Bechyně?
2: Není úplně vedle. Leží asi 9 kilometrů severně od Bechyně a asi 15 kilometrů, jak jsem říkal, jeho západně od Tábora.
1: No a jak daleko se vlastně ten most stěhoval?
2: No, měřil jsem si to, je to asi 20 kilometrů.
1: Pane jo, tak to byl náročný úkol. Povedlo se ti o tom zjistit ještě třeba další, ne úplně technické podrobnosti?
2: No, je to zajímavé. Most byl nejprve v roce 1961 složen v kryté boudě u Podolska. Ze zahraničí dokonce v 60. letech přišla nabídka na odkoupení tohoto mostu. Byla ale zamítnuta a bylo rozhodnuto o pozdějším přestěhování a znovu sestavení. No a už v roce 1964, to je víc než 60 roků, se objevila první informace právě o obci Stádlec, která měla být lokalitou pro umístění Podolského mostu. Jenomže, jak to tenkrát bývalo, dlouho se nic nedělo a průtahy se vysvětlovaly uvážlivým výběrem z mnoha lokalit. Až v roce 1970 bylo rozhodnuto o konečném umístění tohoto řetězového mostu.
1: Právě na té Lužnici.
2: Ano. Z několika možných lokalit bylo vybráno právě malebné místo na Lužnici, na silnici mezi obcemi Stádlec a Dobřejice. Na tomhle místě je v provozu už od slavnostního otevření a k tomu došlo 25. května roku 1975.
1: Vašku, to bylo určitě dobře, ale tak si říkám, taková dneska teda technická památka, ta potřebuje, no, důkladnou pravidelnou údržbu.
2: Ano, je to trošku jiné než nějaký betonový most. Je to tak, proto je pod mostovkou instalována pojízdná lávka pro drobné opravy. No a co se týká těch větších oprav, tak v roce 2020 musely být vyměněny dubové podélníky a mostiny, což jsou odborné termíny, že? Které byly napadeny dřevomorkou. Na opravu bylo tenkrát spotřebováno dřevo, a teď poslouchejte dobře, ze 700 dubů.
1: 700 dubů?
2: 700 dubů, ano.
1: No a jak je to vlastně teda s fungováním mostu, když tolik dubů padlo? Mohu tam třeba, mě napadá, najet autem?
2: Ano, pochopitelně, přes ten most se jezdí autem, je na silnici, ale záleží na tom, jak a s kterým. Vjezd je povolen pouze vozidlům do hmotnosti 1,5 tuny, sloupky u vjezdu na most omezují šířku vozidel na 2 metry, takže s osobákem tam projedeš. No a přidám ještě zajímavost.
1: Jsem s ní, samozřejmě.
2: Ano, při nízké hladině Orlické přehrady, jako je to třeba letos, se odkrývá právě ta stará silnice, která vede k původnímu umístění toho empírového řetězového mostu. No a vidět tam můžeš také původní kamenné uložení řetězů z roku 1847. A navíc ještě dva řopíky typu D, které byly postaveny přímo u pylonu mostu.
1: Ovšem až později, že?
2: No, ano. Nějakých 100 let, skoro.
1: Jsem co let tam. Tak děkujeme, ale opravdu za zajímavý tip na výlet po Česku, proč se tam nepodívat. Tedy Stádlecký most si určitě o vaši návštěvu přímo říká. To byl Vašek Žmolík. Víme, kam půjdeme zítra, nebo si to necháme jako překvapení?
2: Ještě si to necháme.
1: Necháme se jako překvapení. Tak pro dnešek děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaží.

0: i když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Emma Smetana a Richard Miller. Teď jsme si povídali o mostu a napsal Petr, řetězový most se objevil i ve filmu Jízda v roce 94 od Jana Svěráka, tak děkujeme a za tu připomínku. Ale jdeme na dvojice dál. Zpěvačka, spisovatelka, zakladatelka nakladatelství 68 Publishers, překladatelka, dokonce tiskařka. Tím vším byla Zdena Salivarová, autorka knih Honzlová, Nebe, peklo, ráj a řady dalších. Některé z nich napsala se svým manželem Josefem Škvoreckým. V dnešním premiérovém díle cyklu Úžasné životy bude na tuto neobyčejnou ženu vzpomínat literární historička a přítelkyně Zdeny Salivarové Alena Přibáňová. Tady je krátká ukázka.
1: Existuje taková legenda, že se Zdena Salivarová a Josef Škvorecký seznámili na svatbě starší sestry Vlasty, která byla prvorozená a brala si přítele Josefa Škvoreckého, Františka Jungwirta, překladatele. Ale není to asi tak úplně pravda. Je možné, že tam to byla taková událost, kdy spolu začali chodit, nebo se tak jako více poznali, ale potkávali se už předtím, protože Vlasta brala sebou Zdenu, když šli třeba na návštěvu do nějaké společnosti, kam s tím Františkem Jungwirtem šla, takže se tak jako asi viděli už předtím. Ale každopádně to bylo setkání velmi šťastné a bylo to setkání dvou lidí, kteří se opravdu asi potřebovali, protože se setkali na podzim 57 a brali se už v březnu 58.
0: Premiérové díly cyklu Úžasné životy vysíláme u nás na dvojce každé úterý po 18. hodině. Už odvysílané díly najdete na webu dvojky anebo ve vaší naší aplikaci Můj rozhlas.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude principál divadla Ungelt a herec Milan Hain. Jaká byla letní oslava jeho životního jubilea? Proč se rozhodl tak trochu předat otěže divadla a už jen dohlíží? A které období bylo pro něj to nejtěžší? Řeč s hercem a moderátorem Milanem Hainem se bude točit nejen kolem divadla, tak si myslím, že si na své přijdete úplně všichni. Buďte tedy s námi.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Blond vlasy, rudé rty a bílé šaty rozevláté nad výdechem newyorského metra. Stačí pár detailů a většina z nás ví, o kom je řeč. Marilyn Monroe. Ta by letos oslavila 100 let a přestože od její smrti uplynulo už více než 6 desetiletí, její tvář zná prakticky celý svět, a to nepřeháním. Proč se právě ona stala tak silnou ikonou a jak ji nakreslit tak, aby nevznikl jen další z tisíců známých portrétů? Po svém o to pokusil kreslíř a karikaturista, který je mým hostem, Štěpán Mareš. Štěpáne, vítejte.
1: Děkuju za pozvání a zdravím všechny vaše posluchače.
0: Musíme říct, byste to chtěl a já to úplně v pohodě řeknu, že jste nastydlí.
1: Já jsem nastydlí.
0: Takže občas si kejchneme a já vám řeknu na zdraví. Jo?
1: Já jinak... si velice omlouvám posluchačům.
0: Ne, to je v pohodě. Marilyn Monroe, tak pozor, jo. Vy jste byl osloven nějakou galerii na nějaký projekt. Kde to uvidíme, co to je za projekt?
1: No, mě někdy v dubnu, v květnu, to je cirka půl roku, možná ani ne, oslovila galerie GOMA, G-O-M-A, GOMA, která sídlí nebo stojí na Betlémském náměstí v Praze.
0: Na Praze
1: 1, naproti Betlémské kapli, to je, kde ano. Kázal Jan Hus.
0: Ano.
1: A ta galerie je poměrně nová a pěkná. A oslovila mě s tím, jestli bych nemohl právě, nebo nechtěl, k příležitosti, že chystají velkou výstavu právě začátkem června, takže je to před těch 4 měsíce zpátky, velkou výstavu o Marilyn Monroe, jestli bych ji nechtěl svýma očima nějakým způsobem stvárnit, jo, ve 2 či ve 3 portrétech. Tak jsem se toho ujmul.
0: Byla to výzva.
1: Byla to velká výzva.
0: No proč? Jak jsem říkal, je stovky, tisíce prostě stvárnění Marilyn Monroe.
1: No
0: ale teď, jak se teda k tomu ten umělec vašeho typu postaví?
1: Jo, děkuju. No, takhle, jako mě to za prvý překvapilo, ta nabídka, ale za druhý jsem si toho vážil, protože jsem si říkal, tak alespoň můžu tady při té práci ukázat a rád, že ta moje práce opravdu není jenom prostě třeba politická satyra nebo karikatura nebo něco takového, ale že umím i jiné věci. Takže já jsem si skutečně prostudoval a rád, samozřejmě v uvozovkách prostě nastudoval, že? Prohlídl fakt doslova stovky a stovky portrétů a fotografií a tak dále Marilyn Monroe. A říkal jsem si, jak jí stvárnit, nebo respektive, že bych jí stvárnil tak, jak vlastně jí třeba vůbec neznáme, nebo tak, jak jsem jí třeba já osobně nikdy neviděl. Jo?
0: A to je jak?
1: A to je tak, že... Byl jsem požádaný teda o 3 její vyobrazení a to jedno z nich je vlastně takový jako... Takhle, existuje film, který se jmenuje Slaměný vdovec, o tom před chvíličkou jste tady mluvil, a to je taková ta slavná ikonická scéna, kde ona má tu bílou sukni a nad New Yorkem, nad průduchem New Yorkského metra se tak jako vlní a tlačí tu sukni tak dolů, jakoby, že jo. A já jsem si říkal, že tohle to je vlastně výjev nebo podoba, kterou jsem viděl opravdu doslova třeba 1000krát, jo. Ale říkal jsem si, ale nikdy jsem tenhle ten výjev neviděl ze zadu, z druhé strany. Jak vypadá ta Marilyn Monroe opravdu doslova z druhé strany, jo.
0: Proč se zezadu?
1: Zezadu, tak. Takže název jsem zvolil hned, to mě napadlo snad jako první. A to se jmenuje Odvrácená tvář Marilyn Monroe. Ono to je dvojsmysl, že? Protože odvrácená, protože ona měla taky problém s drogami a s Kennedyovejma a tak, no, tak trošku různý skandálky. Takže to je jedna z těch tváří, odvrácená tvář. A ta druhá je doslova, že ji vidíme prostě zezadu, a já to řeknu natvrdo, vidíme její zadeček, že tu sukni ona jako nestihne stlačit dolů.
0: No, ona ji tlačí zepředu.
1: Tlačí tam zepředu, že my vidíme vlastně její krásné pozadí. Pozor, v kalhotkách, když jsme u tanga.
0: Samozřejmě.
1: Jo? Ano. A ty tehdy ještě samozřejmě logicky v roce 1957 neexistovaly.
0: Tak vy jste ten chlap, který Marilyn poprvé v životě oblékl tanga.
1: No, přesně tak, přesně tak. Potom mě to dokonce některé dámy vyčítali na sociálních sítích, na Facebooku a tak, že přece to je takový trošku jakoby trošku neslušný, nebo jak, že se to k ní nehodí. A potom tam byla skupina jiných dám a pánů, kteří tam psali, že naopak právě si dovolí tvrdit to, že Marilyn Monroe by byla jedna z prvních, která by právě ta tanga nosila.
0: Jo? Takže to je to jedno obrazení.
1: Jedno vyobrazení, ano.
0: A jak dopadla ta první nebo druhá fotka? Mm-hmm. Ne fotka, vidíte. To umělecké
1: portrét,
0: dílo,
1: ano,
0: ten
1: ano,
0: portrét.
1: Ano,
0: je to to, co držím?
1: Jo, výtvarný
0: portrét.
1: My tady
0: máme webkamery, tak já to takhle ukážu na webkameru.
1: Ano. Není to teda takhle veliký nebo malý, ve skutečnosti to jsou portréty opravdu velikánský, to má cirka 60x50 cm, takže to jsou už jako velký výjevy a je to akryl a tuš na uměleckém výkresu, na francouzském uměleckém výkresu a vlastně od každého toho portrétu, tak to se jmenuje kis.
0: Jo?
1: Takže jedno máme, už to už jsem říkal, to je vlastně ona, jak si jí vzdouvá ta sukně a vidíme ji ze zadu, vidíme její pozadí. Jo, zadeček. Druhý portrét byl tenhle, ten s názvem Kiss, posílá nám Polibek, že jo, proto Kiss. A třetí byl takový zasněný poloprofil, její černobílý poloprofil a má jenom rudé rty. Takže to byly tři stejně veliký portréty. Od každého vznikly v tiskárně 30 kusů.
0: Aha.
1: A jsou i to limitovaná edice, každý je značený 1/32/33/, jo, a tak dále. A ještě jich, tuším, pár ke koupi je nabízeno, ještě jich pár zbývá, žádný jiný další portréty Marilyn Monroe už teda ode mě jakoby v této podobě nevzniknou.
0: A teď jo? Možná ne, možná ano, ale že se kreslí Marilyn dobře. Víte co, ona má, no ona to prostě byla nádherná žena, no ne.
1: Maluje se, nebo
0: a třeba kresnice. Ne právě, já nevím.
1: Ne, výborně, jo? Akorát je potřeba ji fakt nastudovat, protože taky jsem viděl, to si troufnu říct, možná to bude znít trošku nafoukaně, ale viděl jsem spoustu nepovedených portrétů Marilyn Monroe. Je potřeba dát důraz na její velice zvýrazněné oči, ty linky takhle černé linky těch očí a potom takhle

0: dum, pupupidup.
1: Posloucháte Dvojku, my vás se mým hostem Štěpánem Marešem zveme na výstavu, k ní se ještě dostaneme, to je Galerie moderního umění tady v Praze, je to výstava Marilyn Monroe 100 a je tam 270 fotografií, osobní předmět, více než 30 děl amerických, českých umělců, je to prostě paráda a Štěpán tam stvárnil Marilyn na třech velkých obrazech, opravdu velkých, ale já mě to nedá, já se stejně musím zeptat, kde je zelený Raul?
2: Kde je zelený Raul? Zelený Raul zmizel, nevím, jestli teda úplně navždy, ale po 28 letech byl zmizen.
1: Ano.
2: V roce 2022, to znamená, že už je to 4 roky. A bohužel jako... jestli tam byly důvodem třeba peníze nebo tak, to jako myslím ze strany
1: vydavatelů,
2: to já to přesně nevím, ale jako je to, řekl bych, na jednu stranu škoda, nejenom kvůli mně, ale já opravdu, jak se říká, tisíce děkovných dopisů, jo? Jo, tak opravdu se mě mnoho a mnoho lidí ptalo a psalo tehdy a třeba i do dneška se ptá, jako proč a kde je a proč už to není, jo? Že vlastně, že ta satyra nějak a vůbec jako to reflektování ty současnosti, že chybí.
1: Doufejme, že se satyra vrátí, to je strašně důležitá. A koho by to napadlo před rokem 89, že tady nebude satyra?
2: No,
1: dobře, tak já jsem se zeptat musel, protože jasně. Máme tady i spoustu dotazů, tak doufejme, že Raul zatím jenom spí, doufejme, že se vrátí. No a pojďme na tu Marilyn. Ona prostě je nádherná. Ale já se zeptám jinak, jo. Kdybyste si mohl nakreslit třeba nějakou i současnou osobnost, do které byste šel s takovou láskou jako do Marilyn?
2: Takhle.
1: Třeba do žádné.
2: Přesně. Takhle, já to, Mirku, dělávám, protože já vlastně nedělám jenom karikatury nebo satiru, ohledně teda Marilyn, to taky není karikatura,
1: to není.
2: Je to portrét, je to klasický portrét, byť je vyvedený tak jakoby, jak se říká, pop artově, a lehce do komiksova, lidé to mají rádi, ty barvy a tak, ale... Já jsem třeba teď trošku odbočím od ženských a slečen a dívek. Já jsem poměrně s láskou dělal dvě litografie, teďka nedávno, a to je Václav Havel a Petr Pavel. Jo, Havel a Pavel.
1: To je dobrý.
2: Jo, takže vlastně je to litografie trošku zase jinačí disciplína, než byla tahle ta Merlin, že ta je tisknutá na speciálním opravdu uměleckým výkresu. Litografie je jedna z nejstarších technik vůbec kresby a grafiky a tak dále. Dělal jsem to tady na Praze na Újezdě. A byla to velice zajímavá práce a já jsem si zvolil pana prezidenta Masaryka, pana prezidenta Havla a pana prezidenta Pavla. Jo? A udělal jsem jejich portréty, malinko taky šmrcnutý tím pop artem, jo? Tím komiksovou linkou, ale jejich premiéra obou dvou těch litografií jsou taky limitované edice. 1/40, 2/40, od každého je 40 kusů, tak bude k mání na prodej, myslím si, tuším asi tak za 35 dnů.
1: Takže to teprve
2: jako úplně tak. Čistá novinka.
1: Vraťme se k té nádherné Marilyn od vás. Je to opravdu tak, jak bych já si vystavil, je nádherná, ale musíme teda říct, děkuji, že Štěpán mě to říkal při písnice, když vejdete na tu výstavu, znovu vás teda zveme Galerie moderního umění tady v Praze, naproti Betlemské kapli, tak tam fakt najdete 270 fotografií, ale dokonce opravdu osobní předměty té Marilyn, tak když uvidíte ten obraz ve velkém, tak si myslím, že takový 10-15 minut před ním budete stát.
2: Já doufám, že jo, že se lidem opravdu líbí a věřím tomu, že lidi nebo posluchači by o to mohli mít zájem. A mimochodem, nejenom tyhle ty moje obrazy tam jsou, ale tahle ta Marilyn formou třeba triček, jo, a dokonce i placek takhle na trika.
1: No ale jak to patří tomuhle druhu umění?
2: Tak jak to patří, jinak já mám slečny jako takový všechny upřímně velmi rád. Velmi rád je maluju.
1: Říká Štěpán Marek. Beš, hostem dvojky. Moc děkujeme, že jste si udělal čas. Ať nestratíte chuť malovat.
2: Já vám, Mirku, moc děkuju. Děkuju Českému rozhlasu za pozvání a zdravím všechny vaše posluchače. Kdybyste chtěli, přijďte se podívat. Je to Galerie Goma. Budu za to rád.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Děkuju.

Chtělo by se říct, co vám budeme povídat, ale od toho jsme tady, respektive Naďa Procházková je od toho tady a za tři a půl minuty bude povídat to, co všechno zjistila, tedy nové zprávy v 15 hodin. Mimo jiné se třeba dozvíme, že agentura Czech Tourism má ode dneška od 1. září novou ředitelku. Co to znamená, co to neznamená, jak se jinak bude propagovat také Česká republika, než tomu bylo doteď, dozvíte se tedy ve zprávách, ale samozřejmě i mnohem další a další zajímavé informace.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Agentura Czech Tourism má ode dneška novou ředitelku. Počasí zítra bude zpočátku slunečno, později bude přibývat oblačnost a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
4: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
3: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura DPA. Podle ní objevili policisté několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti ale prý nehrozí žádné nebezpečí. Rozvodna už podle deníku Der Standard znovu obnovila provoz a státní kriminální úřad mezitím zahájil vyšetřování incidentu. Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. Na dosavadní fungování agentury chce navázat.
5: Chci, aby agentura pokračovala v rozpracovaných projektech a zůstala spolehlivým partnerem pro regiony i celý sektor cestovního ruchu. Společně s kolegy navážeme na dosavadní práci, budeme dále posilovat pozici Česka jako atraktivní turistické destinace a podporovat příjezdový i domácí cestovní ruch.
3: Agentura Czech Tourism se má od října přesunout pod rezort průmyslu a obchodu. Do konce roku se pak začlení do nově vzniklé agentury Czech Business. Ta má zajišťovat jednotnou ekonomickou reprezentaci Česka v zahraničí. V Česku začal nový školní rok. Školáky z malotřídky ve Vepřové na Žďársku už tradičně doprovodili do lavic i rodiče.
6: Já se těším na kamarády.
7: Na kamarády, jo, na učení na...
8: Já mám skoro všechny předměty oblíbený.
9: Ale nejradši mám výtvarku.
10: Zatímco Elena a Amálie se těší hlavně na spolužáky a pohybové nebo kreativní předměty, Veronika vítá začátek školního roku se vším všudy. První den navíc do lavic neusedli sami, ale i s rodiči, pro které vedení školy chystá oslavu i s občerstvením.
11: Tím, že paní ředitelka nás takhle pozve i na tu radní kávu tady, tak je to takový jako opravdu příjemný a jsem ráda, že tady vytváříme nějakou komunitu lidí.
10: Vysvětluje paní Marie s tím, že na uvítacím dní je teď ve škole podruhé. Má doma ještě dvě předškolní děti, takže slavnostní setkání k začátku roku ji čeká v nadcházejících letech ještě hodněkrát. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra čekejme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se od západu zatáhne a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy u sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí v pravém pruhu kamion. Fronta je od sjezdu na výstaviště z kilometru 189 a zdrží vás až 15 minut. Na D6 z Prahy do Karlových Varů u Velké Dobré na 18. kilometru je omezení. Zdržení je asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Mirek Vaňura.
12: A to byla Naďa Procházková a zase za necelou hodinu na dvojce bude u zpravodajského mikrofonu. Máme tady opravdu na dnešní den spoustu

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Tak co tady dnes na dvojice pro vás máme, myslím tím teď cenu, o co hrajeme. Sada výrobků opalovací kosmetiky s nejvyšším ochranným faktorem značky Helios Herb pro celou rodinu od sítě drogerii Teta, jednoho z partnerů osvětového projektu Stan proti melanomu. To sluníčko ještě bude svítit, jak se ještě dozvíte dneska z dvojky od hydrometeorologů, takže se to hodí. No a teď, o čem to dneska bude? O hledání nejenom hub, byl totiž nedělní díl o maletek. Hledat toho totiž podle Heleny Pavlovské můžeme podstatně víc než třeba lásku. A pokud jste viděli film Díky za každé nové ráno, tak vám určitě při naší dnešní ukázce proběhne před očima známá houbařská scéna. Pokud vám opravdu před očima proběhne, tak se dívejte, ale u toho ještě pozorněji poslouchejte.
2: Má houbařská směna začíná ráno v 9 a končila odpoledne ve 3. Můj táta tehdy razil teorii, že žádná houba není úplně jedovatá a sbíral všechno. Domorodci v Podkrkonoších, kde jsme byli na letním bytě, nás vždycky varovali, tohle nejeste. Ale otec její hrad nedbal a poučoval mě taky, jak která houba na člověka působí, že po některé je špatně hned, po jiné se otrava projeví až za několik hodin, a existují exempláře, že člověk začne příznaky cítit až za mnoho dní. Kdybych měla shrnout své dětské prázdninové zážitky, řekla bych stručně, že jsem celý srpen čekala na smrt.
1: No, tak to je prostě Helena Pavlovská. Nebuďte z toho otrávení a spíš nám napište na 702-222-220, kde měla rodina Heleny Pavlovské ten letní byt? Mně se to říká dobře, už bych vám to chtěl říct, ale ne, vy si to napište na 702-222-220 a pokud se podepíšete a do SMS-kujete se k nám na dvojku jako pátí, tak dostáváte onu zajímavou cenu. Kde měla rodina Heleny Pavlovské letní byt?
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: 722 220 220, to číslo teď už je uzavřeno. Ptali jsme se u nás na dvojce, kde měla rodina Haliny Pavlovské letní byt. Čerpali jsme samozřejmě z omeletek, tak tady je správná odpověď.
1: Domorodci v Podkrkonoší, kde jsme byli na letním bytě, nás vždycky varovali, tohle nejeste. Ale otec její hrad nedbal.
0: Podkrkonoší, no, můj kraj. Akorát jen tam nesedíte, to domorodci. Já si vždycky představím Afričana. Ale dobře, samozřejmě, Dalibor Mareš se k nám do SMS-koval jako pátý a tím pádem získává naši dnešní cenu, která se ještě hodí, protože máme teprve 1. září. Sada výrobků opalovací kosmetiky s nejvyšším ochranným faktorem značky Helios Herb pro celou rodinu od sítě drogerii Teta, jednoho z partnerů osvětového projektu Stan proti melanomu. Moc blahopřejeme, děkujeme vám všem, že s námi soutěžíte a komorní show omeletky Haliny Pavlovské jenom připomínáme, vysíláme po oba víkendové dny po 12. hodině vždycky. Už odvysílané pořady si můžete poslechnout i na našem webu, tedy webu dvojky, nebo v aplikaci Můj rozhlas díl, ze kterého jsme dnes čerpali, už tam najdete také.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Na skalním masivu uprostřed zelené krajiny Pelhřimovska stojí už vlastně více než 7 století hrad. Ten hrad se jmenuje Kámen. Teď jeho žluto-červená fasáda vlastně září novotou, pokud jste tam byli. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která vrátila lesk historickým interiérům a odkryla také vzácné nástěnné fresky. Novinek je tam ale víc. Návštěvníci si mohou prohlédnout také novou expozici historických motocyklů, které jsou s hradem Kámen neodmyslitelně spojené. A je toho tam opravdu hodně. O víkendu jejich návrat, tedy těch motorek, doprovodil slavnostní program a byla u toho i naše reportérka.
3: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
4: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali dva kluci. Všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník?
5: Ano.
4: Jako první?
5: Jako první.
4: Proč?
5: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
4: Tak máte můj obdiv, jste statečná.
5: Děkuju moc. Moc se mi to líbilo a šla bych do toho vždycky a každému to doporučím.
4: Můžu poprosit vaše jméno?
5: Zdeňka Vobinušková. Musím smeknout, protože za 3 roky takový kus práce, protože jsem to viděla to zbořeniště, když se začalo.
4: Znovu otevřený hrad se sbírkou historických motocyklů nepřilákal jen rodiny s dětmi.
6: Jitka?
7: Jirka?
4: Soudím z vašeho oblečení, že jste přijeli na motorkách. Odkud?
7: Z Prahy. Moc se nám to líbí, já jsem tady byl někdy v roce 88 a už jsem si to vůbec nepamatoval, jak to tady vypadalo.
6: Je to krásně opravený a ta výstava je super. No, motorky jako exponáty, které vlastně nevidíte nikde jinde, jedinečné exponáty, takže jako fajn.
4: To je nějaké vnitřní nádvoří?
5: Ano, to je vnitřní nádvoří, kde máme 2 dětské herny a také tento velorex. Tam se můžou všichni návštěvníci posadit a zjistit, jaký to je řídit v uvozovkách velorex, protože tady se rozhodně nerozjedou.
4: Kastelánka hradu Zlata Vobinušková. Na co jste nejvíc pyšná po té rekonstrukci? Co se nejvíc podařilo?
5: Já myslím, že nejvíc se podařily vesměs veškeré expozice. Ty audiovizuální prvky jsou úžasné.
4: Památka má novou fasádu, vyměněná okna a kompletně opravený interiér. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů, zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký opět na Dvojce. Petře, dobré odpoledne.
3: Krásný den.
2: Mě vždycky zajímá, kam nás chceš pozvat. Já jsem nevěděl, že u nás existují Rychlebské hory.
3: Fakt jsi to nevěděl?
2: Ne.
3: Já to mám radost.
2: Ale fakt. Jsem se odhalil.
3: Ne, vůbec to není o tom, že bych chtěl nějak jako útočit na tvoje znalosti nebo neznalosti, ale je to o tom, že mě čas od času lidé říkají jako, pane Horký, vy co stojíte po světě a kdybyste radši znal tu naši zemi. Tam se vždycky jako ozve takové moje uražené já a já říkám, ale já cestuji po České republice a rád a hodně. A vždycky mi udělá radost, když někoho mohu překvapit nějakou informací, kterou nezná. Což musím říct, bych u Rychlebských hor nečekal a tvoji pozornost bych určitě obrátil k tomuto místu, protože jsou to nádherné hory a označují se za nejopuštěnější hory v naší zemi.
2: Tak proto.
3: Proto jsi tam ještě asi nebyl. A nebo jsi tam byl a nevěděl, že už to jsou ty Rychleby, protože vlastně podél té naší severní hranice, jak se jedno to pohoří přelévá v druhé, tak člověk mnohdy ani neví, kdy už překročil hranice, kterých hor a které opustil a do kterých vstoupil.
2: No tak nám je lokalizuj tedy.
3: Když pojedeš do Lipová Lázně, když se zkrátka vydáš směrem do Jeseníku a tam už se pozorně podíváš do mapy, tak tě to nasměruje buď právě Lipová Lázně, to je takové jako známé městečko, ze kterého se dá krásně vidět do Rychlebských hor, anebo Katka Tučková díky svému románu Bílá voda spopularizovala tu malilinkatou vesničku úplně na hranicích a tak kdyby chtěli do Bílé vody, tak tam je jakoby druhý konec Rychlebských hor. My jsme to právě měli jako rodinný výlet, kdy jsme to šlapali celá rodina a spali jsme normálně pod širákem a přešli jsme si to pohoří, v uvozovkách pohoří, ono přece jenom ty České hory nejsou žádné velehory, ale zkrátka je to kopcovaté, člověk zažije výhledy a vůbec jako spoustu, já se to nebojím říct, jako setkání s divočinou, protože s lítostí si někdy říkám, jako kdyby nás Čechy přestalo bavit vandrování přírodou a nocování v přírodě. Mám takový dojem, ale věřím, že se pletu, že to je rok od roku míň lidí. A tak to chci jako povzbudit.
2: Teď máš na Dvojce příležitost. Mimochodem, já když jsem natáčel v Jeseníkách, tak oni říkali, přijeď na jeseň. Tady je nejhezčí příroda. Možná to platí i o těchto horách, když jsou tam blízko. Ale vy jste tam byli teď. Co jste tam dělali, co jste tam jedli, borůvky možná, co jste tam prožívali?
3: Celé ty Rychlebské hory se dají přejít nejkratší trasou 30 kilometrů, takže to může být jednodenní výlet. My jsme to šli 3 dny, 50-kilometrovou takovou klikatější trasu jsme si tam nabrali. Nechtěli jsme jako příliš utahat naši malou Lucku, která ale se ukázala jako velmi zdatný chodec. Borůvek tam bylo skutečně dost. Mají tam i borůvkovou horu, je taková krásná rozhledna, takže tam si člověk může zajít. Výhody. Potkáte málo lidí, je tam chladněji, letos v létě, jak byla ta obrovská horka, tak člověk si tam nastoupal a bylo mu výrazně příjemněji. A pak to má tu výhodu, že tam mnohde není mobilní telefonní signál. Takže najdeme člověk opravdu odříznutý od světa. A to jsou přesně ty okamžiky, kdy já znovu připomínám to, co rád říkám. Evropa a Česká republika je pro Afričana úplně stejně exotická, jako pro nás je exotická Afrika. A tak je dobré si někdy v hlavě otevřít dveře a říct si tak a já budu v té české divočině a já si ji někde najdu a zrovna v Rychlebských horách se to povede.
2: No a také tam musí být krásný výhled, ne? Třeba do Polska.
3: Jsou místa, ze kterých se nabízí samozřejmě výhled jako úplně úžasného prostoru.
2: Vlastně i do Česka.
3: A jasná věc. A je to takové, řekl bych, jako okořeněné tím, a tady se zase přihřejí svoji polárnickou polívčičku, že když se člověk jako rozhlédne do toho charakteru toho prostoru, tak tam je schopen rozeznat, že kdysi v těchto lokalitách býval pevninský ledovec. A je to vidět, jak to je vytlačené do té krajiny, jak to je vymleté tím, jak ten ledovec se tam pohyboval, až roztál a zmizel.
2: No a tím tedy se loučíme. Rychlebské hory, pár míst nebo městeček, vesniček, které bys na závěr doporučil.
3: Když budete chtít vyrazit na tu cestu, tak zkuste buď Staré Město, nebo Branou, nebo Ramzovou, to je slavné lyžařské středisko, a Lipová Lázně, kterou jsem zmiňoval, Bílou vodu, anebo Vápenou. Tam se všude dostanete hromadnou dopravou a dál už můžete obchodovat sami.
2: Až tam půjdete, tak budete říkat, tady všude byl, jako Cimrmaní. Tady, tady, tady. A to byl Petr Horký s rodinou. Děkujeme za dnešek.
3: Krásný den.

0: Tak to, že zpíval na dvojice Michael Jackson, je zbytečná informace. To, že má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu Pavel Borovička, to si myslím, že jste nevěděli. Pavle, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Teď jste pro nás velmi důležitý člověk, protože zprávy ze zhora jsou vždycky důležité, zvlášť teď, když čekáme, že se počasí snad bude měnit nebo nebude, tak jaká bude dnešní noc?
1: Poměrně chladná a bezvětří se bezvětřím. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia a oblačnosti bude celkem málo. Na většině míst bude převažovat skoro jasno až polojasno. Pouze na krajním severu území se při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit slabé přehánky. Ty téměř nebudou stát za řeč. No a v jihovýchodní polovině území tam během noci bude přechodně trošku přibývat oblačnosti.
0: Krásně řečeno, nebudou stát za řeč. Tak co zítřek? Teploty budou podobné jako dnes?
1: Budou podobné jako dnes, možná o malinko vyšší. Čekáme 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů. Takovou teplotu jsme dnes naměřili na pouze jedné stanici, paradoxně to bylo v Lednici. No a zpočátku čekáme skoro jasnou až polojasnou oblohu, postupně bude od západu přibývat oblačnosti, a to až na zataženo, a zejména na horách se budou ojediněle vyskytovat slabé přehánky, takže oblačnosti hodně, srážek stále málo.
0: Ve čtvrtek bude pršet, ale to jen tak jako letem světem, když se teda bude zatahovat.
1: Večer očekáváme trochu častější déšť, a to zejména na severu území, jinde opět srážky jenom ojediněle. Převažovat bude oblačno až polojasno, více mraků čekáme až postupně, zejména v severní polovině Česka. Teploty budou ještě o malinko vyšší než ve středu, 22 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia. Ranní teploty budou většinou nad 10 stupni mezi 15 a 10 stupni Celsia.
0: Tak a teď děkujeme za ty informace, nemusíme to úplně rozebírat dopodrobna, jen tak opravdu letem světem. Říká se, že přijde studená fronta, že se ochladí na chvilku o víkendu, ale pak, že zase bude teplo. Je to tak?
1: Žádné výrazné výkyvy v teplotách nečekáme. Mm-hmm. Sice přijde studená fronta, v neděli bude o malinko chladněji než v sobotu, tak. Do 25 stupňů Celsia, ale k výraznějšímu ochlazení dojde potom až v dalším týdnu na 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Takže to tak nebylo. Tak moc děkujeme za tu předpověď. Pavel Borovička, my se zase zítra přihlásíme. Český hydrometeorologický ústav. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Patrika Strouhalová, jak to tak bývá, u mikrofonu dvojky, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Jak to
1: den.
0: Tak bývá, káva zavoní až po 16. hodině po zprávách.
1: No, budou vonět spíš houby,
0: ano.
1: Nevím, jestli čerstvé, nebo víc sušené.
0: Prý jsi velká odbornice.
1: Na houby.
0: Ano,
1: no, no, úplně bych neřekla velká, mám kamarádky, které toho znají o houbách mnohem víc, ale houby mám ráda, ráda s nimi vařím a myslím si, že dnešní host, ať už to bude gastronomická publicistka Kateřina Kočičková a nebo Darina Síglová, si k tomu také řeknou mnohé a pozvou nás do kuchyní. Budeme se totiž bavit nejenom o houbách, které velmi dobře známe a rádi upravujeme, sbíráme, hledáme, ale také o lanýžích, protože mnozí jim nepřišli na chuť a někdo je miluje. Tak mě zajímá, jestli je to jako s olivami.
0: Jsem ta druhá skupina teda.
1: Tak já ta první.
0: Tak, Mirek Vaňura se stává posluchačem, Patrika Strouhalová, káva o čtvrté na dvojce.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Včera ji schválila vláda. Země V4 chtějí prohloubit spolupráci s Japonskem, třeba v oblasti umělé inteligence nebo kybernetické bezpečnosti. Počasí zítra bude zpočátku slunečno, později přibude oblačnost. Teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale nebyl návrh projednán na koaliční radě a označuje to za trestání pracujících.
5: My i toto téma otevřeme na koaliční jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
4: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřebné. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu. Státní provozovatel přenosové souprávy ČEPS podal trestní oznámení kvůli koupi společnosti Net4Gas. Ta spravuje tuzemské plynovody. Podle auditu, který si ČEPS nechal zpracovat, se potvrdily zásadní pochybnosti při nákupu firmy. ČEPS ale neuvedl, na koho oznámení míří, ani žádné další podrobnosti. Státní podnik odkoupil zadlužený Net4Gas v roce 2023 po rozhodnutí vlády Petra Fialy z ODS. Zaplatit za něj měl maximálně 5 miliard korun. Finální částka ale závisela na hospodaření podniků a splnění dalších ekonomických parametrů. Visegrádská čtyřka chce prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě či v oblasti umělé inteligence. Po schůzce ministrů zahraničí států V4 s japonským kolegou to řekl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Česko zastupoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
6: Diskutovali jsme naše postoje těch jednotlivých zemí tady a Japonska, jaké máme vztahy vůči Číně, jaké máme postoje vůči Rusku, co říkáme na změněné geopolitické směřování Spojených států amerických a tak dále.
4: Podle Macinky je Japonsko pro střední Evropu klíčovým partnerem. Možnosti spolupráce s touto zemí vidí český ministr zahraničí například v kybernetické bezpečnosti nebo v sektoru pokročilých technologií. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela dnes v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabídne anonymní a bezplatné testování a vzniklo v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra čekejme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se od západu zatáhne a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přeháníky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy u sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí v připojovacím pruhu kamion a kolona osobních aut je od sjezdu na výstaviště asi na 20 minut. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy před nájezdem na D1 je fronta od sjezdu na Modřice se 3. kilometru. A na dálnici D4 se zdržíte na výjezdu z Prahy do Strakonic. U Jíloviště je omezení, fronta tam má asi kilometr a zdrží vás kolem 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už káva o čtvrté a Patricie Strouhalová.
7: A pokud chcete, dobrý den, teď 4,5 minuty po 16. hodině s námi můžete být s kávou o čtvrté v kuchyni a nebo na houbách. No, nevím, jestli nám letos budete posílat fotky, co už jste našli. Mnoho toho neroste, ale necháme se překvapit. dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou nám můžete případné úlovky fotky a plné košíky posílat. No a my si je budeme prohlížet a o houbách si budeme povídat s Kateřinou Kočičkovou a Darinou Síglovou, gastronomickými publicistkami z časopisu Apetit. Dámy, vítám vás tady. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
7: No, stejně rády obě te houby, tak z

0: 13. Jak jsou na tom tedy se sběrem a konzumací hub?
1: Moje děti sbírají dobře a nadšeně. Syn to úplně miluje, běhat po lese a hledat houby. A já chodím za ním s tím košíkem, já je fakt nevidím. Přísahám, ho nevidím, já mám houbovou slepotu.
2: No tak moje teenagery už bohužel nebaví ani ten sběr a co se týče té konzumace, to je teda taky jako trochu slabý, no. Jako syn docela houbovou omáčku, to si dá dcera, ta jako na to nebyla nikdy, bohužel. Takže jako protáčí panenky, když já vždycky začínám křičet, že chci do lesa a beru košíky, tak oni už tak jako se tváří, kam by se zašili spíš.
1: A zase kačiku víc sběre na nás, když to ty děti nejí.
0: No, to je pravda, no.
2: No, já myslím, že on se to tak přirozeně rozděluje, že já už si do toho lesa jdu ráda sama, klidně.
0: No, budeme s vámi rádi a rádi v kuchyni a nejenom o houbách si budeme povídat, o všem, co s houbami souvisí. Tak zdravíme z Kávy o čtvrté.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Houby v kuchyni v dnešní kávě o čtvrté. Hosty jsou Kateřina Kočišková, Darina Síglová, gastronomické publicistky. Ono se říká, že pokud chceme zažít chuť umami, tak máme právě sáhnout po houbách. Já jsem četla, že houby dodávají jídlu hlubokou chuť právě zvanou umami a že teď v moderních kuchyních hrají velkou roli. Co je to za chuť, ta houba?
1: To je nejmocnější chuť ze všech. Ta umami je jako... je pátá, šestá, já nevím počítat, já jsem sangvinik. Pátá chuť, to spočítám. A je to jako velmi těžce popsatelná chuť, ale no je to ta nejvyšší chuť.
0: Mají tu chuť všechny houby?
2: Já se tímhle nejsem úplně jako jistá, protože mi přijde, že některé houby mají spíše to aroma jakoby jemnější, protože člověk si to umami právě spojuje s tím jakoby masitým, silným, až bych řekla jakoby glutamátovým jakoby typem chuti, ale jsou spousta

0: ty hub, které mají chuť jako jemnou. Jsou to třeba některé jarní houby, jako jsou májovky, nebo...
1: Ty mi voní pomouce.
0: Přesně tak, a nebo holubinky, které jsou jemný, jako je třeba holubinka mandlová, která skutečně je taková mandlová, takže tam bych spíš hledala trošku něco jiného, než to u mami.
1: Čím jsou houby z toho kulinářského hlediska tak vzácné nebo tak výjimečné?
2: A jsou výjimečné? Jestli jsou výjimečný, tak možná tou svojí sezónností. Stejně jako je chřest výjimečný, který má velmi krátký období, stejně jako jsou jahody, které mají relativně taky krátkou sezónu. Vlastně i švestky mají krátkou sezónu, ty teď budou a za měsíc už zase je po nich. To samý meruňky. A možná jsou o něco vzácnější, že se nedají jako ty švestky nebo meruňky vypěstovat, ale musíte fakt do lesa a hledat. A taky musíte rozumět, abyste nesebrala něco, co sníte jenom jednou.
0: No, s tím souhlasím.
1: To já se Darině stát nemůže.
0: Že to je ta mimořádnost právě toho, že a zároveň i určitá exkluzivita, že si tu houbu jako člověk může nazbírat vlastně sám. Samozřejmě může si ji i vypěstovat. To je teda další věc, že momentálně frčí i jako domácí pěstování hub v těch různých substrátech a takových těch hub, které třeba jsou spíš asijský než ty jakoby naše hříbky. Ale vlastně jako je to něco, co mi přijde jako vlastně nemusíte, kromě toho, že ty houby musíte znát, tak vlastně jako nemusíte mít zahradu, pozemek nebo ani ten balkon stačí do toho lesa. To mi přijde jako skvělý.
1: No a když se budeme držet toho vaření, liší se zásadně ty, které si nazbíráme a přineseme z toho lesa, od těch, které pěstujeme nebo jsou pěstované?
0: No, asi záleží, jakým způsobem se na to díváme. Ano i ne, protože třeba zrovna houby šitake, které se dají pěstovat, ty asijské houby, tak ty jsou velmi silně právě známé tou chutí u mami. Ty jsou jako vlastně velmi intenzivní. A pak jsou houby, které třeba zas tak intenzivní nejsou, jako je třeba právě hlíva, dejme tomu, která je spíš jakoby jemnější a třeba i ceněná pro tu svoji strukturu, možná víc než pro tu chuť. Mm-hmm. Co myslíš, Dary?
2: Ale hlavně, já na to jdu zase z jiného úhlu, že u těch hub, jako u suroviny platí, že je to jako velmi křehká surovina, která vyžaduje specifický zacházení a hlavně specifický skladování. Není to prostě brambora, kterou hodíte do sklepa a vydrží tam 4 měsíce.
1: K té hlívě. Mnoho lidí říká, že si k ní ještě nenašlo vztah, že raději sáhnou po žampionech. Tak hodí se hlíva do jakých jídel? Tam, kde používáme ostatní houby? Nebo jsou jenom 2-3 recepty, které máte osvědčené s hlívou?
0: No já myslím, že právě u hlívy je, jak jsem zmínila, jakoby ta textura vlastně unikátní, takže proto se z ní dělá vlastně ta falešná jakoby nebo houbová držkovka, nebo jak to říct. A ta se dá samozřejmě využít jako i jako v jiných jako receptech, ale mě třeba baví hlíva i jako pečená nebo smažená a klidně ji použít jako posypku třeba do krémové polívky nebo něčeho takového. A my máme v Apetitu skvělý recept, který já s oblibou dělám na čočkový salát, kde se právě dává hlíva a sušený rajčata a ten je vynikající.
1: A jak se ta hlíva na ten salát připravuje?
0: Normálně se podusí na pánvi a dá se, je to jako teplej salát. Jako,
1: Takže i ta čočka je teplá?
0: Ano, ano. Teplá čočka, salát, pardon, hlíva a ty rajčata, které taky mimochodem jsou u mami, takže to je potom opravdu vynikající kombinace a nějaká petrželka k tomu.
1: Darina připravuje hlívu?
2: Já hlívu nepřipravuju, ale pokud se k ní ještě posluchači neprojedli, tak je to jenom o tom, že ještě neobjevili tu podobu, ve který by jim ta hlíva chutnala, tak já radím zkoušet, testovat a hledat.
1: No a co tedy vyzkoušet? Odkud začít, jo? Podívejme se tak na to, že ještě je někdo, kdo vůbec tu hlívu neochutnal. Tak čím začít zkoušet?
2: Tak jestli,
1: jak se k ní projíst?
2: Jestli má rád držkovku, tak to si myslím, že je velmi jako jednoduchá a přímočará cesta, protože tam ta hlíva jako texturou i vzhledem, i možná i tou chutí vlastně ty držky velmi připomíná a možná vám naopak zjistíte, že vám ta držkovka chutná daleko víc tou hlívou než s těma pravejma držkama. To je varianta, no a potom jako zkoušet a testovat. Ten tvůj salát, ten já znám.
0: Ten je výborný, ale
2: Výborně, ten si možná udělám.
0: No, já bych ji možná hodila opravdu jako normálně jenom do trouby péct, protože mně přijde, že spousta věcí, které stačí jednoduše upéct a ta chuť najednou hrozně vynikne, takže fakt jenom prostě nějak jako na olej a dát péct do trouby. A pak si třeba klidně dáte do nějakého asijského jídla, jak jsou takový populární ty misky, že si jakoby nandáte různě zeleninu, rýži, tak klidně třeba takhle přesně pečenou hlívu k tomu.
1: Mm-hmm. Tak posluchači už píší, což jsem ráda, @rozhlas.cz, povídání o houbách.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Obě dámy, Kateřinu Kočičkovou i Darinu Síglovou, zdraví náš posluchač Pavel, který píše: smaženice bude, kulajda, maso na houbách, nejvíc křemenáče březové, všechny měkké, klousky, babky. Mám je před sebou na čištění, nemusí se hledat, stačí sbírat sedlo, jim nynější klima. Hodně sběratelských úlovků. No Pavle, tak jenom zíráme, protože my jsme si mysleli, že opravdu je málo míst, kde teď je rostou. Tak dejte nám o tom vědět, kde třeba, pokud tedy byste dovolili prozradit svá místa. A propo, máte svoje místa, kam chodíte? Tebe se neptám.
1: Já mám a jsou na Šumavě, takže není to úplně za rohem.
0: Darino, dají se houby dát místo masa, jako zcela nahradit?
2: Jak které a v jakém jídle? Myslím si, že právě ta držkovka, tam je to úplně jako jasný. Je to hodně o té struktuře té houby, která potom může připomínat nějaké to maso, ale já obecně nejsem úplně příznivec jakýchkoliv mystifikací, nebo když už tak mystifikace, ale záměrná a ve velkým. Ale jako chuť u mami uděláte, ty houby jsou na to skvělý, ale že bych si dala steak z bedly na místo steaku z masa, mi přijde, že je to úplně nápad mimo.
1: Nebo taky ty portobello burgery, víte, jak se vždycky dával velký kus houby do burgeru.
2: Já si myslím, jako že houba bude houba, masa bude maso.
1: Jo, já si myslím, že tam je třeba i důležitý dodat, že ona může jako moc hezky zahrát chuťově, ale nemůže třeba i to maso nahradit nutričně. To je asi taky třeba říct, že s těma bílkovinama to není úplně stejný houba maso. Mm-hmm. Takže záleží, o co nám vlastně jakoby jde, jestli se díváme víc po chuti, po textuře, anebo jestli koukáme teda na ty jako nutriční hodnoty.
2: Myslím, že je to zajímavá alternativa, ale neříkala bych náhražka.
0: Zařazují šéf kuchaři do menu běžné lesní houby, nebo to jsou spíš jenom žampiony, nebo třeba lanýže, nebo šitaké?
2: Záleží na šéf kuchaři a záleží na restauraci a na kuchyni, jakou vaří. Myslím si, že takový ty běžný restaurace nebo standardní, který to meníčko nemění tolik a potřebují nějakou jako stálou nabídku, pracují hlavně s těmi žampiony, a potom restaurace, které reflektují tu sezónní nabídku a mají své dodavatele a opravdu si vybírají ty suroviny, tak tam potom na jaře prostě můžete mít kačenky a na podzim zase hříbky a tam ty houby hrajou daleko asi větší roli.
1: Oni často mají i ty své sběrače, ne? A to jsou přesně ty typy lidí, který najdou, i když nikdo jiný nenajde. To mě teda fascinuje.
0: A jsme s houbami v kuchyni kreativní, nebo se spíš držíme těch osvědčených receptů?
2: To je dobrá otázka, přemýšlím. Myslím si, že šéf kuchař, který s těma houbama pracuje a má ty svoje sběrače a oni mu nosí nejenom ty osvědčené druhy, ale kolikrát mu přinesou, pojď tady jsem našel, pojď tady ochutnej, pojď tohle vyzkoušej, tak šéf kuchař ze své podstaty je kreativní tvor a bude vždycky vymýšlet nové receptury, nové postupy, nové chuťové kombinace, nové textury, nové použití, takže tam si myslím, že budou hodně kreativní, ale zase záleží šéf kuchaře restaurace od restaurace.
1: Já bych tomu ještě možná jako dodala, že to nemusí být úplně nové recepty, ale že právě často šéf kuchaři umí to jídlo uvařit, že má takový ten wow efekt. Já jsem třeba takhle měla úplně vynikajícího Kubu, což je moje oblíbené jídlo, a byl udělaný právě tak neobyčejně krémově, tak jsem se samozřejmě pídila, jakým způsobem to je, a je to přesně nějakou jako použitím jako jiné techniky, složitější pochopitelně, třeba i použitím toho, že se tam objevil jako houba stroček, který taky úplně jako do Kuby sice
0: houba
1: patří, ale úplně taky běžně si s ním košík nenaplníte. A to všechno jako vlastně udělalo takovou fakt skládačku, že to byl jako Kuba, ale prostě jako o 1000 levelů nahoře.
0: Stroček je fantastická houba, málo kdo ji zná. Přijde mi to škoda, že se bojíme jako učit se nové houby, ale klasika, když samozřejmě, už jsme to tady zmínili několikrát, žampion, tak ten patří do naší kuchyně, ale je rozdíl opravdu mezi hnědým žampionem a tím bílým? Je tak velký, aby to vyváželo tu jeho vyšší cenu?
1: No já si myslím, že rozdíl určitě je, protože Obecně, snad z nějakého chemického hlediska, ty houby, které jakoby jsou hnědý nebo lesní, tak skutečně mají jako víc těch aromatických látek v sobě. Jestli aby to vyvážilo tu cenu, to už je druhá otázka, na kterou si netroufám odpovědět. Ale myslím si, že pokud se člověk snaží trošku jako napodobit tu chuť těch lesních hub, tak asi ten hnědý žampion bude jakoby intenzivnější. A ještě možná intenzivnější by právě měl být třeba portobello, právě protože má otevřený klobouk, protože houby, které jsou jakoby otevřenější, tak by taky mají jako výraznější vůni.
0: No a co s těmi velkými žampiony portobello? Protože jen tak je dát pod maso, to by asi byla škoda. Že?
2: To si myslím, že je škoda, když už si člověk přinese takhle velkou houbu, tak ta houba by na tom talíři nebo v tom receptu měla hrát tu hlavní roli. Takže se dají různě plnit, dají se zapejkat, dají se opejkat, dají se s nima dělat spoustu jako zábavných věcí, ale jako schovat je pod maso, tak tam bych naopak dala nějaký menší, drobnější houby, které budou doplňovat, ale nebudou mít to portobello, by mělo zářit. To by mělo být ten hlavní bod.
0: No a co potom s tou vodou, která vyteče z toho, z té houby?
1: Já bych to dala na grill. Já si myslím, že grill hodně jako řeší tenhle ten problém, ten opravdu jako vlastně vysoký žár, že když ta houba bude vlastně sedět v nějakém pekáčku, tak pochopitelně tam jako bude pouštět tu vodu ze sebe, ale já bych řekla, že grill je největší přítel portobella v tohle asi.
2: Nebo nějaká jako vyšší teploty i v té troubě, nebo i na té pánvi, aby ta houba neměla právě čas tu vodu pustit. A to je ostatně u jakýchkoliv hub, když mají prostor a vysoký žár, tak ta voda se v nich udrží a nezačnou se dusit a opečete je. A když jich prostě dáte do té pánve nebo do hrnce hrozně moc, tak se začnou dusit ve vlastní šťávě. A to je ostatně jako velmi podobný princip jako u masa.
1: Já k tomu mám ale teda jednu poznámku. Já jsem viděla takový, jak člověk vidí ty různý návody a má jako nějaký zažitý postupy, roky, co se mu říkali, tak jsem viděla poznámku, že nejlepší opečení hub na pánvi je takové, kdy do těch hub naopak na začátku vodu přidáte. Mně se to strašně jako nezdálo. Říkala jsem si, tak houby přece sami o sobě jako jsou vodnatý, proč bych tu vodu přidávala, ale vyzkoušela jsem ten postup a musím říct, že opravdu funguje. A má i jako svoje vysvětlení, který působí v tom, že když jako opejkáte žampiony, tak oni se nejdřív začnou opejkat, pak najednou nastane fáze, kdy oni začnou pouštět vy do nich nalijete nějaký olej, takže opejkáte, oni se chvíli opejkají, pak začnou strašně pouštět vodu, takže vy dlouho trváte, než jako čekáte, než se to vydusí, a pak tam zase musíte nalejt olej, aby se začaly hnědnout. A tenhle postup vlastně přinutí tu vodu jako pustit hned, oni začnou vařit, prudce pustí tu vodu, vy ji vydusíte a pak si tam teprve přidáte ten tuk a oni opravdu nádherně jako zezlátnou. Jako doporučuju.
0: Tak děkujeme za další tipy, co v kuchyni udělat s houbami. Povídáme si s Kateřinou Kočičkovou a Darinou Síglovou z časopisu Apetit a také s vámi, našimi posluchači, píšete nám a děkujeme za to. Helena třeba píše, že se jí osvědčilo, jak zpracovat hlívu ústřičnou, jak ji nadrobno posekat na elektrickém sekáčku, že se tím urychlí i příprava, že je výborná kombinace jáhly a hlíva a že někdy propašuje i kousek syrové hlívy do smutí nebo ve voku osmaží kostičky tofu s nadrobno posekanou hlívou. Tak přidávejte další tipy, jsem s nimi do dnešní kávy o čtvrté.

0: Tak Pavel, posluchač Pavel, byl tak hodný, že nás zve do Posázaví. Čerčany, Ledecko, sednouci na Posázavský Pacifik a budou výlet i s úlovkem hub. Tak děkujeme za prozrazení svého místa. No, když se vrátíme k Heleně, která napsala ty recepty a tipy, co s hlívou ústřičnou, kombinace jáhly a hlíva. Proč ne?
1: Za mě určitě skvělý, to může fungovat. Houby dobře fungují s obilovinama, výborně fungují jako s těstovinama, s pastou, s bramborama samozřejmě, takže s jáhlama budou určitě skvělý.
0: Děkujeme, Heleno, moc. Lanýže, čím jsou tak specifické? Proč chutnají? Je to jako s olivami, že někdo je má rád a někdo jim prostě nikdy v životě nepřijde na chuť?
2: No, to je silný tvrzení.
0: Já se ptám.
2: Já myslím, že takových potravin, který někdo má rád a někdo mu, tomu nikdy nepřijde na chutě, je víc ty lanýže, že jsou specifický tou svojí vzácností, tou svojí sezónností, tou svojí specifičností a samozřejmě i tou cenou, která za tu jako danou houbu je asi není dražší houba než lanýž.
1: Jo, ono možná, jako ta vlastně její chuť se nepodobá ničemu jakoby jinému, takže člověk asi to nemá k čemu jako si vlastně připodobnit a myslím si, že pro spoustu lidí možná zkazil lanýžům pověst takový ten syntetický lanýžový olej, což je teda věc, kterou já úplně nesnáším, který jako vlastně není tak lahodný, jako jsou lanýže.
2: Plus určitě, když jsme u té zkažené chuti, těch lanýžů na trhu je samozřejmě víc, je tam víc těch druhů a asi pochopím, když si někdo někde dal jídlo s lanýžem, který samozřejmě nebylo asi nejlevnější a neměl z toho ten chuťovej zážitek, tak chápu, že tam potom přišlo to zklamání, ale zase jako je to, někde si dáte mouční jabko a někde si dáte skvělý šťavnatý jabko a prostě jde o to hledat tam, kde vám to udělají dobře, kde mají ty lanýže kvalitní, v té nejlepší kvalitě, kdy jsou krásně voňaví.
0: Vlastně a rozdíl mezi bílým a černým?
2: Bílý je vzácnější, jednodušší, vzácnější, dražší a ten bílý má i kratší období, je od října do ledna zhruba, kdežto toho černého je více do druhů a těmi různými druhy a to jejich sezónností pokryjete skoro celý rok.
0: Dají se také pěstovat, lanýže rostou i u nás, ale ten sběr ve volné přírodě je zakázaný, ale ochutnali jste někdy ty pěstované? Chutná český lanýž jako jinak než ten italský třeba nebo chorvatský?
2: No ono, i to pěstování, ono to vypadá, že prostě přijdete na zahrádku a tam si píchnete lanýž, jo? To zas tak jednoduchý není. Ono vlastně nepěstujete vlastně lanýž, ale zasadíte si jako obrovský stromový háj a vlastně na kořenech ty kořeny toho, těch stromečků jsou naočkovaný tím lanýžem, zjednodušeně řečeno. Takže vy prostě potom vám tam máte obrovský háj nějakých listnáčů a čekáte prostě třeba 8-12 let, než půjdete poprvé zkusit, jestli tam náhodou pod tím stromem se neurodil nějaký ten lanýž. Takže to fakt není pěstování, jako zasadím si tady semínko na zahrádce a vyroste mi lanýž, jo. A v té volné přírodě je to jako skoro to samé, akorát to není takhle hrozně organizovaný, ale pořád je to ta volná příroda, je to daleko jako volnější pěstování.
0: A byli jste někdy třeba na sběru lanýžů?
2: Kačiku, ty jsi nebyla?
1: Nebyla.
2: Nás furt někdo zval, vždycky jsme se tomu vyhli, aha. Tak nebyly.
0: Tak to musíte
2: nebyly,
0: napravit.
2: Nebyly, ale mám za to. Český lanýž, myslím si, že v Čechách, přestože to pěstování těch lanýžů nebo sázení těch lanýžových hájů se tady docela rozmáhá poslední dobou, ale mám za to, že český lanýž tady ještě nevyrostl, ale je to právě proto, že to opravdu trvá velmi dlouho a ten boom sázení těch lanýžových hájů je nějaký 2, 3, možná 4 roky.
1: Takže za 10 let.
2: Takže ještě máme před sebou minimálně 6 let, než se pravděpodobně ten český lanýž sklidí a než ho budeme moc ochutnat. A bude to s ním stejně jako s tím vínem. Záleží prostě na teroáru, záleží na té zemi, záleží na pH, záleží na té kotlině, záleží na tom, jak moc tam fouká, jak moc je tam v zimě, zima, v létě, teplo. Je to velmi podobná alchymie jako s vínem.
1: No hele, když o tom mluvíš, o tom teroáru, tak jsem nedávno mluvila s jedním michelinským italským šéfkuchařem, který teda působí v Praze A ten mi tvrdil, že italské hříbky jsou lepší než české hříbky. A bylo mi to teda trošku jako líto, jako moje národní jako hrdost trpěla. Říkala jsem si tak jako čím to je, jestli je to teda skutečně jako tím, že tam rostou v trošku jiných lesích. Říkala jako právě nechávám si dovážet i houby z Itálie, protože prostě pro ty italské recepty jsou lepší.
0: Marie nám píše díky za to. Podíváme se na její příspěvek po písničce. A pokud chcete, můžete i telefonovat do dnešní kávy o čtvrté 22 155 25 25.
3: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
4: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
3: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
4: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
3: Freddie Mercury 80.
4: V sobotu na dvojce.
5: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Zdravíme Marii, která nám píše, prosím, houby svojí stavbou těla mají schopnost přijímat a uchovávat i škodlivé látky z ovzduší i z pokladu, kde rostou. Dostávají se tyhle látky i do pokrmu? Děkuji za odpověď.
1: No tak já bych se asi obávala, že se to úplně nevyvaří, takže asi nejsem teda na to odborník, ale řídila bych se asi selským rozumem v tomhle případě a tam, kde se mi to nelíbí, tak bych asi houby nezbírala.
2: Jako souhlasím.
1: Okolí skládky nebo místa, kde se mi to nějakým způsobem nezdá, nebo pak, když by vypukla někde nějaká ekologická katastrofa, tak asi bych si dala pozor.
0: Pavel zdraví a ptá se vás, jak připravovat maso, že vlastně neví ani, jaký druh masa by měl, jestli třeba vepřové na liškách, že ty houby jsou tvrdé, tak jak to upravit, tu houbu, aby ten pokrm byl kvalitní?
1: No já si myslím, že záleží, když říká tvrdé, jako liška třeba nikdy nebude úplně stejně měkká jako třeba právě nějaká babka, jo? Nebo klouzek, nebo něco takového. Takže záleží, jakým způsobem tvrdé, ale oni by se měli v té omáčce ty houby jako přirozeně podusit. Měly by změknout částečně.
2: Taky si to myslím, já velmi marně přemýšlím, když jsem měla tvrdou houbu.
1: Jedině mě napadá, že by ta liška fakt už nebyla v kondici a byla nějaká třeba strašně vysušená. To možná, jako kdyby to bylo tímhle způsobem.
2: Nebo jestli nemyslí třeba sušené houby.
1: No a třeba, jestli jsou sušené, tak zrovna třeba liška jako sušená není žádný velký zázrak. Je pravda, že u většiny hub, typu přesně těch hřibovitých, sušení naopak jako pomáhá, koncentruje tu chuť. Ty houby jsou jako lepší sušený třeba chuťově. Ale u lišek nebo zrovna třeba hlívy to neplatí.
2: Mm-hmm. Mimochodem, když jsme u toho sušení, tak zrovna houbovej prach je úplně jako skvělej zdroj umami. Můžeš to přidat do omáčky, dá se to posypat hranolky, úplně geniální věc. A vlastně je tam ta silná umami chuť, je to jako výrazný, ta umami vás vlastně nutí jako jíst víc, protože vám to jako hrozně moc chutná. Je to takový jako akcelerátor těch chutí. Ale vlastně tam není u těch sušených tolik cítit ta houba, takže vy vlastně jako dodáváte tu chuť, aniž byste tolik dodali tu houbovou chuť.
1: Což si myslím, že je možná i typ pro někoho, kdo třeba houby až tolik jako nemusí, ale přesně by si rád dopřál jakoby víc té umami chuti, tak přesně trošku jako houbovýho prachu do risotka nemáte pocit, že jíte houbový risotto.
0: No a jak vyrobit ten houbový prach? Někdo ho dělá třeba jenom z bedel.
1: Tak nasušit a rozemlít asi jednoduše, ale dá se i koupit samozřejmě, nebo ve formě nějakého houbového koření, někdy je to jenom ten prach, někdy je to jako třeba ještě spojený s nějakýma bylinkama a fantastické je třeba zrovna ze šitake hub. Mm-hmm. Ale ten asi buď koupit, anebo teda kdyby člověk měl pěstírnu šitake doma, což není úplně nereálný.
2: Já už tě vidím, jak pěstuješ houby.
0: A které bylinky pozvednou tu houbovou chuť, když bychom si chtěli tedy udělat, tak chápu to houbové koření, pokud ho budeme chtít, tak můžeme tedy ze směsi hub, nemusí to být jenom z těch bedel.
1: Určitě. Já si zase myslím, že záleží zase, jak, na jakou jako, houbu se ptáš, nebo o jaký houbě mluvíme a o jaký úpravě mluvíme, protože tak obecně, že jo, k houbám se hodí samozřejmě kmín, hodí se majoránka, hodí se pažitka, hodí se tymián, ale přesně k jiným houbám se hodí i kopr, nebo právě estragon, třeba právě k těm jemným houbám typu lišky. Ale to jsou samozřejmě čerstvý bylinky, takže do toho houbového prachu asi nějaký takový ty zemitější. Hmm.
0: Existují třeba kombinace, kterým je lepší se vyhnout, co se týče hub? Nekombinovat houby s něčím.
1: To myslíš jako ve... To, jako že
2: jako
1: ve,
2: zdravotně?
1: Ne,
0: chuťově.
2: Vzhledem k tomu, kolik druhů hub máme, tak si myslím, že pokud by nějaká kombinace neseděla, stačí vyměnit tu houbu.
1: Já si totiž myslím,
2: ale přemýšlím,
1: že právě, že my se možná pohybujeme jako mentálně v obzoru toho jako českýho lesa, ale těch hub, které se dají využít, je jakoby mnohem právě víc, a to jsou třeba právě ty různý asijské houby, ty malé houbičky enoke, které v podstatě nemá to skoro jako žádnou chuť, nebo je to hodně jemňonký. A tam si dovedu představit, jako že je to třeba skombinováno i s nějakým, já nevím, typem věci, kterou bych se opravdu jako k tomu jako suchou hříbku nedala.
2: No jak říkáš, asi bych enoky nedala do omáčky k těstovinám, protože tam prostě oni se úplně ztratí, zaniknou.
1: Ale možná přesně do nějakého exotického voku, kde může být třeba i nějaká jako exotická zelenina, nebo třeba možná i trochu ovoce, já nevím, tak vlastně proč ne.
0: Hmm. Já pocházím z Krkonoš a tam je tradičním jídlem houbanec, taková dobrá, když to velmi zjednoduším, slaná žemlovka s houbami. Máte nějaká oblíbená regionální jídla s houbami?
1: Tak já jsem milovník houbového Kuby. Nevím, jestli je to regionální, ale je to určitě věc, kterou mám strašně ráda, a potom lišky na smetaně a samozřejmě kulajda. Kulajda si myslím, že je sice už celonárodní, ale pochází z jižních Čech, aspoň teda Jihočeši jsou na ní velmi hrdí, mají za svou. A to si myslím, a to je třeba říct, že málo který recept je skutečně unikátní, ale kulajda je. Kulajda je opravdu unikátní a jiný národy ji neznají. Ani ty středoevropský národy, který k nám mají tu kuchyni blízko, tak třeba já mám jako třeba kolegu v Maďarsku, který z nich byl hrozně překvapený z této polívky, neznalý.
2: No, kulajda je pro mě něco jako tiramisu v italských restauracích, protože je to, jak říkáš, Kačiku, velmi specifický jídlo a každý to dělá úplně jinak. A myslím, že už jsem viděla jako 1001 různých jako chuťových kombinací, úprav i variant. Takže tu, když vidím na meníčku, to já si dám vždycky.
1: Já ji taky miluju.
3: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: O houbách dnes ve vysílání Kávy o čtvrté, Petr Cmorik a dvojka u piana, i to jsme si připomněli. No, na dvojku píšete, dobrý den, na houbový prach je vynikající sušený vatovec. Vatovec, zjednodušeně taková ta velká píchavka.
1: Skvělý tip.
0: Skvělý tip, děkujeme za něj. Můžete volat i psát další svoje tipy a třeba i otázky. No, houby, když jsme se bavili o tom, jaké chutě s nimi nespojovat, tak nám docela chutná takové španělské jídlo. Jmenuje se v překladu doslova žampiony na česneku. Rychle se osmahnou, přidá se tam ten česnek, ale zakape se to velkým množstvím citrónu a pak se dává plocholistá petržel.
1: A ten citron vytáhne víc chuť těch hub?
0: Vypadá to, že jo.
2: Já jsem tajně doufala, že řekneš, zakapne se to metaxou nebo alkoholem a bude se to flambovat. To jsem si představila já a dostala jsem na to chuť.
0: No a houby a citron právě. S těmi našimi houbami dalo by se pracovat?
1: No, upřímně řečeno, jako zase, jo, já zase, když se vrátím k těm jemným bílým houbám, tak jako stoprocentně k těm mým oblíbeným holubinkám, ty teda myslím, že jsou ostatně jako vlastně zneuznaný, že dneska lidi čím dál víc sbírají jenom hřibovitý houby, protože se těch jiných hub vlastně trošku bojejí, není tak jednoduchý je možná poznat, ale tam si myslím, že určitě, že tam by citron jako zahrál nějakou hezkou úlohu.
2: Asi určitě. Myslím si, že ve finále vždycky bude záležet na celkovém jídle a na tom druhu té houby, kterou člověk používá. Že to nejde úplně takhle jako obecně říct houby a citron ano, ne, ale vždycky to bude o té konkrétní houbě, o tom specifickém použití a o tom výsledném jídle, které vaříme, jestli se do něj ten citron hodí nebo ne.
1: Na druhou stranu, jako kyselý věci i v české kuchyni máme docela rádi a nakonec se kyselí se i, že jo, všechny možný omáčky.
2: Je to většinou, vlastně kyselá.
1: Přesně, to jsem chtěla udělat k ní ten oblouček, akorát je to většinou ocet a ne citron, takže vlastně jako proč ne? Stejně tak si myslím, že i těm liškám by určitě taky nějaký citron svědčil a i právě i těm klidně liškám na smetaně.
0: A platí to třeba i o víně?
1: Jestli se hodí jako víno k houbám? No, já... Ono se jako nemá moc alkohol s houbama spojovat jako z těch důvodů, že jako vlastně, jak se to říme, gastroenterologických nebo jakoby zdravotních, tak. Ale jako já si myslím, že chuťově víno k houbám dobře jde.
2: Chuťově ano, zdravotně o něco hůře.
0: Je to pravda. No, jakou péči potřebují sušené houby před tím, než z nich budeme něco vařit, tedy před tepelnou úpravou?
1: Tak nechávají se samozřejmě nasáknout jakoby vodou, znova se nechávají rehydratovat a buď to člověk může dělat pomalu, že se na to dá čas, dá si je do studené vody, do ledničky, dlouho se počká, nebo když spěchá, tak to může zalít i teplou vodou nebo povařit. A nebo přesně se u ty sušené houby použité ve formě nějakého toho jakoby sypáníčka, toho prachu.
2: Myslím si, že i záleží na té úpravě, že ne vždycky, nebo možná mě opravíš, ale ne vždycky je nezbytně nutný nechávat je namočit, někdy se tam prostě třeba do té polívky hodí, protože není čas na namáčení.
1: Protože se v ní uvaří, že jo?
2: A protože se v ní uvaří.
0: Akorát změní možná barvu, trošku tmavší udělají tu polévku, ne?
1: Určitě. Ale zase často se ze stejného důvodu používá ten nálev z hub, protože tu tmavou barvu vlastně chceme.
0: No a co taková houbová bujonová kostka? Máme ji vzít na milost, nebo když nenajdeme tolik hub třeba letos.
1: Já teda ani nevím, že nějaká věc je na trhu, ale asi bych se toho nebála.
2: Já jsem asi jsem to zahlídla. Jako pane bože, proč ne? Vlastně.
1: Nevím, jestli bych z ní dělala polívku. Polívku asi klidně, omáčku si až tak jistá nejsem, ale nakonec...
2: Jako proč ne? Samozřejmě vždycky bude lepší varianta mít ty sušený houby. Je to skvělý způsob, když přesně jako někdo nasbírá spoustu houb a lidi si to potom dávají na Vánoce, tak když nevíte, co s tím, tak nejenom máte ty sušený houby, které můžete různě přidávat, vytahovat ty potom chutě těch jídel, dají se ty sušený houby přesně rozmixovat, použít je do toho prachu a přisypu tady, přisypu tamhle. No a když nemám a toužím po houbách a nic jiného není po ruce a touha je větší než cokoliv jiného, Tak vlastně můžu. Proč ne?
0: No a mražení hub jste ani jedna ještě nezmínili, tak jak správně houby mrazit? Mrazíte je? Je to podle vás jako dobrá konzervace hub?
2: Ano. Kačík mě zná, já mrazím všechno. já jsem velký příznivec mražení a uchovávání různých surovin a potravin mrazem. A stejně tak i ty houby. Já je úplně nemám, ale zase je to nějaká moje preference. Já je úplně nemám ráda naložený a těch sušených, tam se mi toho do toho špajzu taky tolik nevejde, oni zabírají hroznýho místa, je to takový nic.
1: No já právě zase naopak moc nemrazím, takže tady se sešly dva přístupy, protože u toho mražení mi vždycky pak připadá, že se s tou taký záhadný jako koule v balíčku, někdo to dokonce mrazí, že si třeba udělá základ na tu smaženici, že to jako už i podusí a pak to jako mrazí, někdo to mrazí, takže ty houby předem jako oblanšíruje a potom je třeba mrazí. Někdy i v celku možná jsem viděla. Já radši teda nakládám a suším, no.
2: Já mám za to, že by do toho mrazáku měl jít teplně upravený. Toho se držím. Samozřejmě nevím, jestli mě někdo něco nakukal, nebo jestli je to pravda, ale držím se toho, takže já vždycky jako orestuju s cibulkou, s česnekem, s olem, s máslem, s nějakým jako tukem, nakrájem na kostičky a zmrazím si je tam do krabičky a pak si je včas třeba do risotta, do těstovinek vytáhnu.
0: Tak díky za tipy a díky za návštěvu a za rozhovor. Kateřina Kočičková a Darina Sieglová z časopisu Apetit.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Rusko a Irán chtějí udržovat vzájemné vojenské a obchodní vztahy. Počasí zítra bude zpočátku slunečno, později bude oblačnost přibývat, teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Nevládní organizace vládu navíc kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
4: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
3: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
5: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
3: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Rusko a Irán chtějí navzdory současným válkám udržovat vzájemné vojenské a obchodní vztahy. Po schůzce se svým iránským protějškem Masoudem Pezeškianem to prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Pezeškian po schůzce poděkoval Rusku za jeho podporu. Oba státníci se setkali v kyrgyzském Biškeku na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci. V Pardubicích se dnes otevřelo nové centrum pro děti i dospělé s autismem. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které v regionu poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra. Zařízení nabídne dvě sociální služby. Domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Kapacita centra je 7 klientů, každý bude mít vlastní pokoj, říká ředitelka Hana Janíková.
6: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček. V podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se od západu zatáhne a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přeháníky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se poprvé zastavíte u Ostrovačic na kilometru 178 a zdržení pak do Brna do omezení na kilometr 194 je asi 15 minut. Kamiony v kolonách stojí déle. Na D6 se z Prahy do Karlových Varů za Prahou za sjezdem na Jeneč na 9. kilometru je zúžení. Fronta má asi 4 kilometry a zdrží vás 25 minut. Na silnici 49 na příjezdu do Zlína z Otrokovic po pojíždí kolona, je tam nehoda dvou osobních aut, která blokuje jeden pruh. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už příběhy z kalendáře.
8: Dobré odpoledne vám přejeme, vám všem, kdo posloucháte Dvojku a jste připraveni poslechnout si dnešní příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
9: a Jan Kovařík, dobrý den. Jestli souhlasíte, oslavíme dnes společně narození člověka, který miloval dobrodružství.
8: A jestli vám to pomůže v typování, kdo to je, na svět přišel roku 1875 do rodiny výrobce elektrických baterií.
9: Teresko, nechci se tě nijak dotknout, ale mám dojem, že baterie nejsou úplně nejlepší nápověda.
8: Dobře, tak to zkusím jinak. Tato výrazná osobnost přivedla na svět postavu, jejíž jméno znamená v jednom zvláštním jazyce bílá kůže.
9: To už je lepší. Bílá kůže je tedy první indicie, která vám napoví, čí pomyslné narozeniny to dneska slavíme.
8: Druhá indicie je pak exotické slovo pelucidar.
9: To je úplně vymyšlené slovo a pokud jej neznáte, nebojte se, jeho význam brzy vysvětlíme.
8: A jakou indici je zvolíme do třetice?
9: No, tak já bych s dovolením navrhl planetu Mars, protože i tam se za okamžik podíváme.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Dnes vám na dvojce v příbězích z kalendáře budeme vyprávět o spisovateli, který napsal vele úspěšné dílo brakové literatury.
1: Ty chceš snad říct, že jeho dílo bylo brak?
0: No, řekněme, že texty byly psané především pro zábavu. Proslavil se vyprávěním o chlapci vychovaném v džungli.
1: Jenže teď možná naše posluchače napadá, že to byl Mauglí, ale omyl.
0: Není. Našeho chlapce nevychovali vlci, nýbrž opice.
1: A na svět ho přivedl v románu zvaném Tarzan v zemi opů americký spisovatel Edgar Rice Burroughs.
0: Text vyšel poprvé v roce 1912 na stránkách populárního magazínu The All Story.
1: Na jeho obálce můžeme spatřit, pokud to máme ještě od té doby, jak dlouhovlasý svalnatý mladík v bederní roušce zápasí se lvem.
0: No, myslím, že moc nás není, kdo máme to věkovité vydání magazínu, ale všichni známe Tarzana z filmových zpracování. Pojďme pro jistotu připomenout zápletku prvního dílu románu.
1: Příběh začíná v roce 1888, kdy se Tarzanovi rodiče, Lord Greystoke a Lady Alice, vydávají do afrického Konga, aby prověřili, jak se zachází s domorodým obyvatelstvem.
0: Jenže na lodi dojde ke vzpouře a rodiče jsou vysazeni na neznámém pobřeží.
1: V drsné divočině matka porodí syna, kterého pojmenují po otci John Clayton.
0: Alice brzy umírá a otce později zabije vůdce opičího klanu Kerčak.
1: Opičí samice Kala, která právě přišla o mládě, se malého sirotka ujímá.
0: V románu se doslova píše, že svého chráněnce opatrovala s nečekanou něžností.
1: Divila se však, to se také píše, proč neroste, proč je stále tak slabý a zdaleka ne tak čilý jako děti druhých matek.
0: No a právě Kala dítě pojmenovala Tarzan, což v řeči opic znamená bílá kůže.
1: Tedy podle pana Burrousa.
0: Tarzan s věkem vyspěl ve svalnatého, mimořádně zdatného chlapáka, který byl navíc neobyčejně bystrý.
1: Tak bystrý, že se dokonce sám naučil číst z knih, které nalezl po svých rodičích.
0: Stal se respektovaným králem pralesa, jenže svému lidskému údělu neunikl. Zamiloval se do krásné Jane a stal se kvůli ní civilizovaným gentlemanem.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: příbězích z kalendáře na dvojce dnes připomínáme narozeniny. 1. září 1875 se narodil autor Tarzana, pan Edgar Rice Burroughs.
1: A já, Honzo, přemýšlím o tom, jestli je možné, aby měl Tarzan reálnou předlohu. To znamená, jestli se někde skutečně našlo dítě vychované zvířaty.
0: Rozumím a myslím, Terezo, že nejsi první, kdo si s tím láme hlavu.
1: Podle slov samotného spisovatele to skoro vypadá, že jde o příběh postavený na autentických základech.
0: On totiž hned v úvodu románu předkládá jako důkaz pravdivosti zažloutlé stránky nalezeného deníku, ve kterém jsou Tarzanovy příhody zaznamenány.
1: Jedná se však spíše o brilantní fintu na čtenáře.
0: Asi máš pravdu, ale zkusme se na chvíli unášet tou představou, že nějaký opičí muž skutečně existoval.
1: Ta představa se mi líbí, takže souhlasím. Na závěr prvního dílu románu si můžeme přečíst telegram, který Tarzan obdržel.
0: Cituji z telegrafního blanketu. Otisky prstů dokazují, stop, že jste skutečně Lord Greystock, stop, blahopřeji, stop.
1: Žila tedy reálná předloha Tarzana, nějaký Lord Greystoke?
0: Kdo ví, Burroughs se potkal s jakýmsi Danem, jehož příběhem se prý inspiroval, je ale zřejmé, že v džungli, jak byla popsána v Tarzanovi, by žádné nemluvně přežít nemohlo.
1: Existují ale i propracovanější teorie o tom, že Tarzan byl skutečný.
0: V roce 1959 vyšel v jednom časopise příběh skoro 100 let starý. Jistý hrabě Mildina utekl co by 11-letý mladík z domu a nechal se najmout jako plavčík na loď, která ztroskotala u rovníkové Afriky.
1: Mladíka se prý ujali přátelské opice, kterým na oplátku vyrobil různé pracovní nástroje a rozdělával pro ně oheň. Těžko říct, jestli tomuhle příběhu můžeme věřit.
0: Sám Burroughs tvrdil, že čerpal hojně z mytologie, zejména z příběhu Romula a Réma, které, jak víme, odkojila vlčice.
1: No, myslím si ale, že Tarzán je především dítětem své doby.
0: No jistě. Příběh o tom, jak se šlechtic z bohaté rodiny ocitne v hluboké divočině, nahý a bez prostředků, byl prostě pro čtenáře přitažlivý.

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře dnes mluvíme o Tarzanovi, literární postavě úspěšného románu Američana Edgara Rice Burroughse, který se narodil 1. září 1875. Tarzan tehdy vyšel ve 24 pokračováních.
1: Jen namátkou názvy některých dílů. Tarzanův návrat, Tarzan a šílenec,
0: Tarzanova první láska, Tarzanův syn,
1: ale i Tarzanova babička.
0: Moment, Tarzanova babička, Honzo, není pokračování z pera Edgara Rice Burrouse, nýbrž humoristický román českého autora, a to Zdeňka Matěje Kuděje z roku 1926.
1: Tak si mě nachytala. Kuděj, věrný souputník Jaroslava Haška, byl totiž prvním českým překladatelem Tarzana v zemi opů a znalcem tohoto románu.
0: Tarzanovu babičku, poměrně tlustou knihu, napsal poté, co přeložil prvních 7 dílů Tarzana, a další překlady už ho nebavily.
1: Kuděj psal svůj román v době, kdy do kin přicházejí němé populární filmy o Tarzanovi.
0: S velkou hravostí převrací Burrousovo vyprávění na ruby. Třeba tím, že do exotických končin najednou situuje české reálie.
1: Kniha, která jazykově předčí parodovaný originál, nese podtitul Senzační odhalení ze života slavné opí dámy.
0: Nikdo totiž netušil slovy Zdeňka Matěje Kuděje, že vysoce interesantní starší dáma v nejlepších letech, která potom žila jistou dobu v paláci lorda z Greystoků, byla praobyčejnou opicí.
1: Poněvadž díky různým kosmetickým přípravkům, amikádové paruce, manikůře a pedikůře, emailové pleti, umělému sformování nosu
0: a omlazení metodou Steinachovou, se změnila tak, že si v ničem nezadala s nejednou z dam z nejvznešenějších kruhů.
1: Tarzanova babička, zvaná Lady Motika, se v úvodu představí tím, že chlentá vodu z umyvadla a pojídá klobouky.
0: Lady Motika v sobě samozřejmě nezapře svůj divoký původ, což se projeví řadou komických situací.
1: Nakonec ale bohužel utone v moři a zůstane po ní jen kufřík s pudřenkou, umělým chrupem a nezaplaceným účtem za elektřinu.
0: Já si tu knížku snad, Honzo, přečtu.
1: Pokud jí seženeš, rád si ji půjčím.

0: 1. září posloucháte na dvojce Příběhy z kalendáře. Dnes mluvíme o muži, který se narodil 1. září roku 1875 a světu dal Tarzana. Rozumějte literaturu s tímto tématem. Zatím jsme stihli v podstatě probrat jen děj úvodního dílu, trošičku se seznámit s panem Edgarem Ricem Burrowsem a dost jsme se pobavili při listování českou parodií na toto téma od Zdeňka Matěje Kuděje z roku 1926.
1: No a já věřím, že se pobavíme i nadále, třeba u povídání o filmovém Tarzanovi. Víš, co rozhodovalo o přidělení této role u herců, Honzo?
0: Nevím, muskulatura?
1: Přesně tak, pořádné svaly. Bez svalů sis ani neškrtl.
0: Takže bych si neškrtl.
1: Takže k tomu se určitě dostaneme a také připomeneme další díla Edgara Rice Burrowse. Vypravíme se do nitra země a také za princeznou z Marsu.
2: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
2: Grenouille má neobyčejný talent.
4: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat, ale názvy se dokážu naučit.
2: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
4: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
2: Parfém.
3: Román Patejka Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
5: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině.
3: Na dvojce.

0: Na dvojce v dnešním vydání příběhů z kalendáře jsme se už zmínili, že Tarzan se dočkal mnoha filmových zpracování.
1: Sám Burroughs ovšem nebyl s prvními pokusy spokojen. Bylo to ještě v éře němého filmu.
0: Snad to bylo tím, že tahle látka si říká o výpravné a velkorysé uchopení. V prvních filmech ovšem diváci spatřili jen laciné divadelní kulisy a velmi naivní herecký projev.
1: Teprve ve zvukovém filmu o Tarzanovi z roku 1932, který produkovala renomovaná značka Metro-Goldwyn-Mayer, se divák mohl nechat unést filmovými efekty.
0: Producenti si zkrátka dobře uvědomili, že chtějí-li mít z filmu zisk, musí do něj nejprve pořádně investovat.
1: A teď je otázka, kdo byl tedy prvním filmovým mluvícím Tarzanem?
0: No, rozhodli svaly, jak už si naznačovala. Volba padla na olympijského vítěze v plavání Johnnyho Weissmullera, který si pak Tarzana nakonec zahrál ještě 11krát.
1: Diváci v kinech mohli snímek spatřit pod názvem Tarzan, syn divočiny.
0: Tarzan ve filmu vedl výpravu, která pátrala po sloním hřbitově a dokázal odrazit jakékoliv útočníky, včetně krokodýla.
1: Nebyla by to ovšem pořádná filmová podívaná bez milostného příběhu.
0: Jistě, Tarzan se tedy zamiluje do krásné Jane, která se mu oddá natolik, že s ním zůstane žít v pralese.
1: Jane stvárnila Maureen O'Harová, která zazářila také v řadě westernů, například Hitchcockových filmech a také proslula svými rusými vlasy.
0: A seznamovací věta z tohoto filmu Já, Tarzan, ty, Jane, se stala fanoušky často citovanou filmovou replikou.
1: Právě filmovým adaptacím vděčíme za to, že z románového Tarzana, celkem normálního smrtelníka vychovaného lidoopy, který se naučil ladně houpat na liánách, se stal hrdina s nadlidskými schopnostmi.
0: Ve většině filmů o Tarzanovi je totiž důraz kladen hlavně na akci a Tarzan je spíš supermanem, který jednou ranou skolí 10 mužů, šplhá po mrakodrapech a létá vzduchem.
1: Možná takový předchůdce Batmana nebo Spidermana.
0: Otázkou zůstává, co by tomu řekl Edgar Rice Burroughs, jehož narozeniny dnes připomínáme.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: 1. září 1875 se narodil autor slavného Tarzana Edgar Rice Burroughs a proto o něm mluvíme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce.
1: Honzo, málem bychom zapomněli, že v úvodním kvízu zazněla nápověda a jednou z indicí bylo slovo pelucidar.
0: No, chtěli jsme tím prostě jednoduše připomenout, že Edgar Rice Burroughs nenapsal jenom Tarzana, ale že obliby se dočkala i četná jeho další vypravování.
1: A právě jedno z nich pojednává o fiktivním světě, který se skrývá uvnitř naší planety a je zahříbán a osvětlován žhavým zemským jádrem.
0: A právě tento svět, ve kterém vládnou zlí ještěři, se jmenuje Pelucidar.
1: Burroughs tohle téma zpracovala do sedmidílné sci-fi série, která zatím nebyla do češtiny bohužel kompletně přeložena.
0: Milovníci sci-fi ale určitě znají její první díl, který byl přeložen pod názvem Cesta do nitra země.
1: No, to mě mimochodem připomíná známou Verneovku Cesta do středu země.
0: No jistě, Burroughs nebyl jediný, kdo se tímto tématem zabýval. Už v 17. století věřil známý astronom Halley, po kterém je pojmenována ta slavná kometa, že pod našima nohama se rozkládá ještě jeden svět.
1: U Burrouse má tato podzemní říše zrcadlovou podobu k tomu pozemskému světu.
0: Znamená to, že v dutině zemského pláště se na místě našich oceánů rozkládá pevnina a naopak.
1: A právě to se snaží prozkoumat hlavní hrdinové románu na pokračování.
0: Jsou to dva přátelé, David a Ebner, kteří vynalezli stroj jistého mechanického krtka, kterým se do hlubin duté zeměkoule zavrtávají.
1: Jejich cílem je zbavit domorodce krutých vládců. Místní lidé musí totiž otročit ptakoještěrům Maharům.
0: V prvním díle se David pokusí zachránit a dopravit na zemský povrch krásnou Dianu.
1: Je ale rozčarován, když rozbalí kožešinu, do které byla zabalena, a místo krásky zde najde odporného ptakoještěra.
0: Tato takzvaně oddechová četba rozhodně není jenom pro děti, ale svou přímočarostí a naivitou vás také často rozesměje.
1: Možná dnes další tip na nějakou pěknou knížku.
0: Obstarejte si Cestu do nitra země.
2: Zaslovím v loukách perly, který ti k nohám chci sníst.

0: V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme narození spisovatele Edgara Rice Burroughse 1. září 1875. A teď nás čeká slibovaná cesta na Mars.
1: No je to dost, však na tenhle výlet jsme posluchače v úvodním kvízu také navnadili.
0: Tak museli jsme se na to připravit, na takovou cestu. Jak se tam vlastně dostaneme?
1: No tajemnou mystickou silou. Tak se tam aspoň dopravil další hrdina Burroughsových příběhů, John Carter.
0: Pro tohoto zlatokopa a veterána americké občanské války to byla ovšem hračka. A nejen to, na planetě Mars převyšuje jeho obyvatele svou fyzickou silou.
1: Je to tím, že jeho svaly vyvinuté na Zemi, která má větší gravitaci, nemusí na Marsu překonávat takový odpor.
0: Musím říct, že to zní docela zábavně.
1: Ano, navíc Marťané, kteří se dorozumívají telepaticky, jsou u Cartera bezradní. Na něj telepatie nefunguje, on ale Marťanům myšlenky číst dokáže.
0: No a jako pravý Superman, už jsme zase u superhrdiny, se stane nakonec vládcem marťanské říše zvané Barsoom a za ženu si vezme místní princeznu.
1: Jakože má za ženu Marťanku, takovou tu zelenou figurku z tykadelky?
0: No, ale vůbec. Je to samozřejmě kráska s lidskými rysy. Barsoom je totiž obydlen roztodivnými, inteligentními živočišnými druhy. Někteří mají šest rukou, jsou tu i obludy a dravé šelmy, no a jiní vypadají jako lidé.
1: A z toho taky pramení řada nesvárů a rozbrojů, takže se zde neustále bojuje a jedno dobrodružství střídá ve zběsilém tempu druhé.
0: A to za použití různých fantastických technologií. Jen ta logika často pokulhává.
1: Poslyš, kolika pokračování se tahle fantazi nebo sci-fi román o Johnu Carterovi vlastně dočkala?
0: No, pokud dobře počítám, tak 11 a některé z nich se dočkaly rovněž filmový zpracování, a to celkem nedávno. Ve všech ovšem není hlavním hrdinou John Carter.
1: Tato série se dodnes těší značné oblibě a představte si, že spisovatel Ray Bradbury, autor slavné marťanské kroniky, považoval Burroughsův Mars za nejlepší zpracování tohoto tématu.

0: Dnes jsme si v příbězích z kalendáře díky scénáři Pavla Jurdy připomněli narození muže, který stvořil postavu Tarzana a mnoho dalších postav ze světa sci-fi a fantasy.
1: 1. září 1875 přišel v Chicagu na svět spisovatel Edgar Rice Burroughs.
0: Muž, který byl nejdříve vojákem u jezdectva, odkud ho propustili kvůli srdeční slabosti.
1: Potom neúspěšně vystřídal velké množství profesí, živil se mimo jiné jako kovboj a byl zraněn zloději koní.
0: Pracoval ve Zlatých dolech, kde si přivodil rozedmu plic.
1: Nechal se zaměstnat jako autor reklamních sloganů a potom zkusil štěstí jako autor sešitových románů.
0: A tomu přineslo nejen nečekanou slávu, ale také hodně peněz.
1: Tak si říkám, nevzdávejte to, po mnoha marných pokusech to možná vyjde. Pro dnešek se chceme rozloučit jeho vlastním citátem. Žádná beletrie se nevyplatí číst, kromě té zábavné. Pokud je to zábavné a je to slušné, je to dobrá literatura nebo něco takového.
0: Způsobí-li to u lidí, kteří by jinak nečetli návyk na čtení, je to ta nejlepší literatura.
1: A můžete s panem Burroughsem souhlasit, anebo mít na věc úplně jiný názor, to nemění nic na faktu, že on si to myslel a takhle to řekl.
0: Tak každopádně se dnes večer klidně začtěte a příště poslouchejte další příběhy z kalendáře.
1: Já budu možná lenoch a pustím si některého z filmových Tarzanů. Ještě se musím rozhodnout, na kterého padne volba. Těšíme se na vás už brzy tady na Dvojce.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Tkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude principál divadla Ungelt a herec Milan Hain. Jaká byla letní oslava jeho životního jubilea? Proč se rozhodl tak trochu předat otěže divadla a už jen dohlíží? A které období bylo pro něj to nejtěžší? Řeč s hercem a moderátorem Milanem Hainem se bude točit nejen kolem divadla, tak si myslím, že si na své přijdete úplně všichni. Buďte tedy s námi.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministryně financí připustila změny v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Nelíbil se ani vládním partnerům. Německo poprvé označilo Rusko za pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Počasí zítra bude zpočátku slunečno, později bude přibývat oblačnost, teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten včera představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
4: Ministr zahraničí Petr Macenka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
5: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
4: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
6: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
4: V SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Kontroverzní předvolební plakáty hnutí SPD nejsou trestným činem. Rozhodl o tom odvolací soud a zprostil vládní hnutí obvinění z podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů před volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Původně nižší soud hnutí uložil 3milionový trest.
7: Podle soudkyně Moniky Křikavové byly plakáty provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. Protizákonné ale nebyly.
8: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
7: Podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
9: Od začátku říkám, že neodvolám. A jsem rád, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
7: Obžalobě čelí i sám Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Německá policie dnes našla nedaleko elektrárny výbušné zařízení. Ministr vnitra spolkové země Braniborsko Jan Redman označil incident u elektrárny Jančevalde jako pokus o sabotáž. Podle něj bylo cílem způsobit zkrat a výpadek proudu.
10: Policie dementovala původní zprávy serveru Märkische Allgemeine Zeitung, podle kterých elektrickou rozvodnu zasáhlo několik raket zřejmě domácí výroby. Podle mluvčí policie v postupimi se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenčewalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několika milionů domácností. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
3: A na srpnovém pokusu o dronový útok na letišti v Lipsku se podílelo Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dřív naznačili, že za útokem mohla stát Moskva, ta ale jakékoliv obvinění odmítá. V Německu v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát Bonu a vypoví smlouvu ruskému domu. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, postupně zataženo, na horách ojediněle přeháníky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Dálnice D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem je za sjezdem na Terezín neprůjezdná. Na 41. kilometru je v omezení nehoda. Poslední volný sjezd je na 35. kilometru. Na dálnici D4 je zdržení na výjezdu z Prahy do Strakonic. U Jíloviště je omezení, staví se tam přemostění dálnice. Fronta má asi 3 kilometry a zdrží vás 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
11: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další úžasné životy v premiérové řadě. Zdena Salivarová, spisovatelka, zpěvačka, herečka, zakladatelka nakladatelství, ale především žena, která našla smysl života ve službě české literatuře. Historička Alena Přibáňová na ní vzpomíná nejen jako na výbornou spisovatelku a nakladatelku, ale také jako na ženu pevných morálních zásad a skvělou přítelkyni.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Zdena Salivarová podle Aleny Přibáňové.
12: Dobrý den, vážení posluchači, já se jmenuji Alena Přibáňová a jsem literární historička a zabývám se literaturou druhé poloviny 20. století a můj takový hlavní zájem je literatura počínaje 60. lety. A ráda bych dneska vzpomínala na autorku, která právě v těch 60. letech

0: nepsala, protože ona to umí napsat sama mnohem líp než já. K čemuž taky pak ty chytřejší čtenáři dospěli a říkali, že vlastně nejlepší český román, který vyšel z našeho manželství, je Honzlová.
1: Byla spisovatelka, na počátku své dráhy byla také zpěvačka, byla herečka, ale především to byla žena, která našla smysl svého života ve službě té české kultuře a české literatuře. Já jsem Zdenu Salivarovou poznala nejdřív jako autorku a to pro mě bylo poznání obrovské, protože já jsem se s jejím románem Honzlová seznámila už jako teenager a pro mě to bylo setkání s tou hrdinkou, která vlastně vzdoruje té situaci, kdy ji každý soudí, je jaksi predestinovaná svým původem a je pronásledovaná vlastně tím režimem a okolím a vzdoruje tomu s takovou jakousi drzostí a vzdorem a současně je uvnitř velmi zranitelná a to všechno tam ta Zdena dokázala dostat, takže já jsem vlastně té hrdince hrozně rozuměla.
2: Zpívala jsem odmala u Vachulových zpěváčků. Kde jsi, hvězdo, má a tak. Dost jsem si na zpěvu zakládala. Cvičila jsem hlas celé dny doma v kamrlíku. Matka mě vyháněla na vzduch, ale já radši stála před zrcadlem a představovala si, že zpívám v Národním. Sousedi mě nenáviděli, protože jsem vysílala světlíkem do všech bytů.
1: Osobně jsme se poznali samozřejmě mnohem, mnohem později. V těch 90. letech, kdy Škvrčtí se vrátili, vlastně hned v roce 90, tak jsme je vnímali, pro nás to byl takový symbol té změny těch časů. Takže jsme sledovali tu jejich první návštěvu, která pro ně musela být strašně vysilující a stali jsme se s mým mužem členy společnosti Josefa Škvoreckého samozřejmě a v roce 1992 při nějaké z dalších jejich návštěv jsme se vlastně seznámili, když Josef Škvorecký přebíral v Brně čestný doktorát Masarykovy univerzity. My jsme vlastně začali, dost dlouho jsme se znali spíš s Josefem Škvoreckým, protože já jsem příležitostně jako anglistka překládala některé jeho texty a texty o něm, které vyšly v angličtině, časopisecké. A když byl na návštěvě v Čechách, tak Zdena Škvorecká vždycky měla takovéto privilegium trošičku svého programu. On byl ta oficiální osobnost a ona měla možnost navštěvovat svoje přátele, navštěvovat svoje spolužačky z gymnázia Krásnohorská, kde absolvovala a měla trošičku jako svůj program. Takže vlastně opravdu dobře jsme se seznámili až na konferenci v Náchodě, která byla v roce 2004 u příležitosti Škvoreckého 80. narozenin a to byla veliká a krásná akce třídenní, sešel se tam kde kdo, jeho přátelé, lidé, kteří o něm psali, mezinárodní společnost, bylo to opravdu velice hezké a v roce 2005, o rok později, nás Škvorečtí pozvali do Toronta, abychom se viděli a postupně se ten pracovní vztah tak jako přerodil do toho vztahu přátelského, čehož si velmi vážím.
3: No pro mě by největší neštěstí bylo, kdybych ztratila nejbližší přátele a členy rodiny a příbuzné a vůbec lidi, který mám ráda a kteří mají rádi mě.
1: Se Zdenou samozřejmě byla ta komunikace přátelská v podstatě od počátku, protože ona, když pochopila, že nejste veřejná osoba a novinář a podobně a nejdete po nějakých osobních věcech, s čím samozřejmě měla svoji neblahou zkušenost, tak to byla setkání velmi příjemná a myslím, že jsme pro ně představovali i takovou jako vítanou společnost díky své profesi, protože ubývalo lidí, kteří by jim jako, když s nimi mluvili, věděli, o kom vlastně mluví, co všechno, jak se ti lidé mezi sebou, to literární prostředí těch 60. let tam pořád hrálo nějakou svoji roli. Takže to, že my jsme vlastně věděli a znali a četli, tak to taky nebylo jako pominutelné, byla to důležitá věc.

0: To try to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right." No já, čím jsem starší, tím více vracím ke klasické české literatuře, kterou jsem v mládí na gymnáziu totálně zanedbávala. A teď objevuju, kolik je v ní krásy a zajímavostí. A mezi moje oblíbené spisovatele patří Ignác Herman, Karel Klostermann, Josef Václav Rajs, Božena Němcová a další.
1: Zdena Salivarová měla dětství komplikované. Ona se narodila v roce 1933 jako třetí dítě do rodiny knihkupce a nakladatele Jaroslava Salivara. A ta rodina byla v naprosto zoufalé situaci, myslím finančně a ekonomicky, vlivem dvou věcí. Jednak to byla takový jako vrchol hospodářské krize. Ale tím hlavním faktorem asi byla povaha jejího tatínka, který byl velmi ambiciózní podnikatel, velmi měl takové vysoké cíle, ale upřímně řečeno nebyl podnikatel příliš seriózní, o čem svědčí archivy svazu knihkupců a nakladatelů, stejně jako spisy policejního prezidia. Prostě snažil se v té době vytloukat klín klínem, přišel o svůj podnik, zbankrotoval a ta rodina přežívala opravdu v podmínkách hrozných. Oni například bydleli v takových těch sdílených bytech, takže celá ta rodina měla třeba jenom jeden pokoj plus sdílenou kuchyň, jak Zdena na to často vzpomínala, vždycky to charakterizovala jako jednu nudli s oknem. U toho okna stál maminčin šicí stroj, protože její maminka byla dámská krejčová a vlastně tu rodinu držela nad vodou pomocí takových těch zprávek a šití pro známé a podobně. Takže to Zdenino dětství Josef Škurecký později charakterizoval jako dickensovské a měl naprostou pravdu.
2: Byl sníh a mráz a ona měla takový manžestrovej svrchník. Jenomže ty sestry měly jenom jeden svetr. A si ho půjčovali a ten tu neděli na ní nevyšel ten svetr. Takže já jsem koukal, jak se klepe furt a říkal jsem, co ti je, no máš horečku, ne, prej. No tak jsem ji odvedl tam do té hospody, jak se tam jmenuje, vinárna, Loreta, že jo. A si sundala ten kabát a pod tím měla bílou bluzu.
1: Oni na tom byli strašně špatně, byli na tom strašně špatně až do války, kdy byla taková konjunktura české knihy, takže i Jaroslav Salivar se opět trošičku zvedl a pořídil si obchod nejdřív v Rybné ulici a potom se přestěhoval do Celetné a to bylo takové to jediné období, kdy se té rodině dařilo relativně dobře. Přestěhovali se do Pařížské ulice a Zdena začala navštěvovat nejprve vyšší dívčí školu ve Vodičkově ulici a takovou souhrou okolností byla ta škola proměněna nejdřív na reálné gymnázium a potom se sloučila s gymnáziem Krásnohorská, takže vlastně měla takové velmi solidní střední vzdělání, ačkoliv ona sama vždycky říká, že nebyla žádný student a že se jí jako ve škole nedařilo, ale myslím si, že vzdělání měla kvalitní, když to patřilo k věcem, které sama na sobě dost podceňovala.
3: Já o sobě strašně pořád pochybuju, až mi to někdy vyčítají přátelé a i můj muž, že bych neměla být tak zase moc se upozaďovat, ale nemám někdy dobrý pocit sama ze sebe.

0: Bez Josefa Škvoreckého bychom spisovatelku Zdenu Salivarovou neměli, protože on jejímu literárnímu talentu věřil daleko víc než ona. Vždycky se snažil jí zvedat to literární sebevědomí, které ona jako příliš vysoké neměla. Byla to trošku reciproční služba, protože ani Josef Škvorecký si nebyl jako sám sebou tak jistý, byť tak často působí jako bytostný spisovatel, ale měl také svoje nejistoty a velmi často v korespondenci narážíme na to, že ho Zdena ujišťuje, že to je dobré, co četla. Existuje taková legenda, že se Zdena Salivarová a Josef Škvorecký seznámili na svatbě starší sestry Vlasty, která byla prvorozená a brala si přítele Josefa Škvoreckého, Františka Jungwirta, překladatele. Ale není to asi tak úplně pravda. Je možné, že tam to byla taková událost, kdy spolu začali chodit, nebo se tak jako více poznali, ale potkávali se už předtím, protože Vlasta brala sebou Zdenu, když šli třeba na návštěvu do nějaké společnosti, kam s tím Františkem Jungwirtem šla, takže se tak jako asi viděli už předtím. Ale každopádně to bylo setkání velmi šťastné a bylo to setkání dvou lidí, kteří se opravdu asi potřebovali, protože se setkali na podzim 57 a brali se už v březnu 58. A byl to svazek, který teda trval opravdu v plné síle celých těch XY let, které spolu byly až do roku 2012, kdy Škvorecký zemřel.
1: Paní Zdeno, co rozhodlo, že jste si brala Josefa Škvoreckého do půl roku poté, co jste se seznámili?
2: No láska přece.
1: A víte, že jsem si to myslel.
2: Možná, že bych to neměla říkat, ale můj oblíbený románový hrdina je Dany Směřický. Ne proto, že zrovna ho napsal můj manžel, že tedy ho vytvořil, ale proto, ani proto, že by to byla kopie osobnosti mého muže, ale proto, že v něm zachytil utrpení a pochybnosti a zmatek mládí a některé rysy tohoto románového hrdiny taky vidím ve svém muži, ale ne všichni.
0: 20. srpna 68 padla poslední klapka filmu Farářův konec, který natáčel Evald Čorm a ve kterém Zdena hrála Anu, nevěstu, jednu z rolí. A okamžitě odpoledne odjížděli na takovou plánovanou cestu po západní Evropě a vyrazili vlastně na dovolenou. Ta zpráva o vstupu vojsk je dostihla v Německu, kde se nějaký čas zdrželi a setkali se tam se spoustou lidí, kteří shodou okolností byli také v zahraničí. A tam vlastně se radili, co budou dělat dál, protože nevěděli, jak se ta situace bude vyvíjet. Takže Škvorečtí se pokusili zůstat ve Francii a najít tam nějaký způsob, jak vlastně se uživit a počkat, jak se ta situace u nás vyvine. To se jim úplně nepodařilo, takže se vlastně vraceli v listopadu 68 až z té dovolené zpátky do Československa a myslím si, že byli velmi zaraženi tím, jak se ta situace tady i společenská a ta společenská nálada vyvinula a zhoršila. Takže Škvorecký, který předtím odmítl několik nabídek z Ameriky na místo na univerzitách a podobně, tak začal hledat možnosti, jak vycestovat a jak se pokud možno do té Ameriky dostat. Takže definitivně vlastně odlétali v lednu 69. A ačkoliv Zdena možná doufala, že se vrátí, tak si myslím, že vnitřně přinejmenším po Palachovi jim muselo být jasné, že se to tady neuklidní.

0: pro Zdenu ten odchod byl velmi obtížný. Z řady důvodů. Jednak ona se vypracovala na tu spisovatelku, překladatelku, studovala FAMU, měla řadu kontaktů do televize, měla rozepsané scénáře, byla vlastně na začátku takového velkého vzletu, na který čekala spoustu let a dařilo se jí. A bylo jí jasné, že o tohle všechno přichází, že bude muset znovu začínat od nuly. Navíc se situace vyvinula tak, že její skvělá francouzština jí byla k ničemu, protože odcházeli do anglicky mluvícího prostředí a ona skutečně, a to není nadsázka, se musela naučit v těch 35 letech od prvních slov nový jazyk, což pro ní bylo nesmírně obtížné. Tak to všechno vlastně byl dost veliký stres, který my si dneska asi těžko umíme představit.
1: Já jsem byla úplně vyhozená z kolejí, že úplně v luftě, neuměla jsem ani slovo anglicky, nevěděla jsem, co budu dělat, nedokončenou FAMU, neuměla jsem nic jiného, než to, co jsem dělala v Československu. A ono je to těžké přijít do exilu a chtít dělat to, co jste dělal doma. Pro většinu lidí to je prostě nemožný. A já jsem byla ten případ.
0: Na počátcích exilu se Zdeně stýskalo strašně. Ta představa, že už nikdy nebude moc do Prahy, nebude moc do Náchoda, neuvidí své přátele, ta pro ní samozřejmě byla hrozně tíživá. Ona vzpomíná, že to kompenzovala tím, že neustále poslouchala Rusálku Dvořákovu a tak jako nostalgicky vzpomínala na ten život. Na druhé straně ona byla, jak už jsem naznačila, na základě svého dětství osoba velmi praktická, takže věděla, že se té situaci musí nějak postavit. A snažila se i poměrně rychle na začátku toho exilu se zapojovat do toho krajanského života, protože tam jednak cítila nějakou spřízněnost, jednak to pro ní bylo samozřejmě jazykově snazší prostředí, byl to relax, takže se podílela na takovém jako rozhlasovém vysílání pro Čechy, hráli divadlo pro děti.

Založit nakladatelství byl Zdenin nápad. Josef Škvorecký tehdy dostal nabídku, aby vydal tankový prapor, který si přivezl sebou jako hotové dílo, které už v Čechách nevyšlo. Nabízela mu pomoc Společnost pro vědy a umění, že to dílo vydá, a v Německu vzniklo nakladatelství Index, které by velmi rádo zahájilo svoji dráhu právě tady tímhletím románem, protože bylo jasné, že tu exilovou společnost, nebo spíš tu vlnu emigrační po roce 68, by tady tohleto dílo velmi oslovilo. A Zdena se rozhodla, že to vydají sami. Byl to podnik riskantní a myslím si, že Josef Škvorecký do toho šel hlavně proto, že viděl to její nadšení. A to její nadšení pramenilo z toho, že konečně viděla něco, v čem by se mohla opravdu realizovat. Nebylo to snadné, protože jednak neměli žádné finanční zázemí. To byla první věc. Druhá věc byla, že nechtěli být na komkoliv závislí příliš, takže si to vymysleli na způsob čtenářského klubu, že udělají ediční plán, čtenáři si předem vlastně zaplatí ty tituly a oni z těch peněz to vydají, jestli to prodá, tak bude na další tituly a takhle pořád dál. Ti emigranti, kteří odešli po roce 48, tak je o to velmi zrazovali. Třeba Egon Hostovský jim říkal, že jim samozřejmě svoje texty dá k dispozici, ale že jim velmi radí, aby to nedělali, protože se báli, že zkrachují. Josef Škvorecký říkal, že se taky bál, že zkrachují, ale že se bál, že z toho budou mít ti komunisti radost tady, když zkrachují, takže že z toho nespal. Ale měli do začátku dobré texty, měli jednak ten tankový prapor, jednak měli tu již napsanou Honzlovou, měli třeba Arnošta Lustiga, Miláčka, román. Takže oni vlastně začínali z toho nakladatelského hlediska docela s jistotou. Horší to bylo s tou finanční jistotou a úplně nejhorší to bylo s technikou, protože vydat text s háčky a čárkami v Kanadě samozřejmě se ukázalo jako obrovský problém, protože najít tiskárnu, která by byla schopná ten text vytisknout, bylo obtížné, takže nakonec hledali nějaká jiná řešení, našli tiskárnu v Evropě, která byla dokonalá, ale velmi drahá, takže Zdena nakonec se svým takovým podnikatelským talentem to vyřešila tak, že nakoupila stroje a sázela pak sama a byla tak dobrá sazečka, že dokonce tuhle službu mohla potom nabízet jako jiným třeba etnickým nakladatelstvím, sázala třeba Srbské noviny a její zaměstnankyně vzpomínají, že vůbec nechápali, jak to dělala, že přelepila vždycky ty na těch klávesách. Byla schopná teda vysázet ten text v tom cizím jazyce.

0: My jsme měli na kontě úspory $5,000, Josef tenkrát měl 8,000 ročně, začínal v Americe, že jo, žili jsme za $10 týdně, jedli jsme jenom kuřecí křídla a takový věci, prostě nehejřili jsme. A celkem nám to nevadilo, pač ještě do těch $10 se vešel demijohn kalifornského vína, takže nám bylo blaze.
1: Porevoluční návraty byly z kraje velmi triumfální. Já myslím, že pro ně to muselo být velmi vysilující, protože vždycky měli program jednak ten oficiální, protože je dobré si uvědomit třeba, že byli nakladateli Václava Havla. Samozřejmě, že ten její návrat byl poznamenán i tím, že na začátku 90. let vyšly Cibulkovy seznamy, v kterých ona se našla. To pro ně byla velká rána. Vnímala to jako obrovskou nespravedlnost. Samozřejmě Škvorecký to vnímal jako obrovskou nespravedlnost, jako takovou poslední pomstu té státní bezpečnosti, a bránili se jak veřejně v literárních časopisech a v novinách, tak zde na soudně vysoudila teda satisfakci, že bylo její jméno očištěno, ale přesto jí to teda poznamenalo zdravotně i psychicky na několik dalších let. Ona potom trpěla s velkými depresemi. Paradoxně, až když se to všechno jakoby přehnalo a vyřešilo, tak ona prostě v ní přežíval pocit, že celá ta její dosavadní práce je tím nějakým způsobem pošpiněná. A trošičku to poznamenalo, myslím si, i ten vztah k těm návratům. Ona vlastně neměla nikdy v životě na růžích ustláno, ale vždycky se k tomu postavila čestně. Musíme mít v sobě to, co považujeme za hodnotu, a pak se nějak s tou situací popasovat, a to ona teda dokázala. My jsme měli vlastně s mým mužem velké štěstí, že jsme si naplánovali návštěvu na duben 25. A bylo to hrozně šťastné setkání, protože ona vždycky návštěvu vítala, i když ji to strašně vysilovalo. My jsme vždycky vozili, můj muž ji celá léta posílal knihy české a noviny, takže vždycky jsme měli ten balík těch novin, když už jsme letěli, tak jsme to vzali s sebou. A tentokrát mám podezření, že víc uvítala to, co jsem přivezla já, což byly takové ty tyčinky a pochoutky čokoládové. Ale strávili jsme prostě hrozně krásné odpoledne, kdy ona byla úplně svěží, vyvezli jsme ji do kavárny, opravdu jsme si ten den užili a hlavně ona si ho užila.
2: Moje životní heslo je take it easy. To je možná taky příliš zjednodušený, ale já jsem se poučila, že když je člověk ve stresu, když je v těžkých životních situacích, je dobře si to usnadnit tím, že se snažím uvolnit a brát věci, i když vypadají strašlivě, tak je brát jako s lehčím pohledem.
1: Byla součástí takového toho přátelského kruhu po mnoho let a takový ten její sarkastický humor, a to k ní spatřilo, a je to jedna z věcí, které mi budou chybět.
3: V úžasných životech vzpomínala historička Alena Přibáňová na spisovatelku, nakladatelku a přítelkyni Zdenu Salivarovou. Pořad připravila Lada Krenková.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste byl fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný než holku.
6: První vztahy. První rozhodnutí.
7: Říkal jsi, že má holku?
8: Jo.
6: A snaha zapadnout.
7: Já.
5: To je Matyáš.
7: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
11: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
12: Thank you.
11: Srdcovky od dvojky.
8: Příjemný večer, milí posluchači. Je 1. září 2026. Hodiny nám ukazují přesně 18 hodin a 32 minut. No a začínají další srdcovky od dvojky. Prázdniny včera zaklaply dveře, dnes ráno zazvonilo a školní lavice se znovu zaplnily. No, někdo se těšil do školy, někdo na spolužáky, někdo jiný zase na přestávku a někdo na oběd. Ale věřím, že někteří rodiče možná návrat dětí do školy oslaví ještě o něco hlasitěji, až nebudou děti ve škole třeba jenom 2 hodiny jako dneska. Ale teď tady máme srdcovky a nás čeká pravidelná dávka pozitivní energie, kde se zkoušet ani známkovat rozhodně nebude, takže 5 nedostanete, nebojte se. Ale podle zvyku tady bude skoro 80 minut známých melodií, krátkých příběhů, písniček, které si možná i zaspíváte, samozřejmě také anketa. Dobrý poslech přeje od mikrofonu dvojky Pepa Melen a když je dnes první školní den, začít můžeme jedině skladbou, která prozradí úplně všechno.

Standa Procházka mladší nám otevřel úterní srdcovky, takové ty školní. Ano, škola začala, tak si dáme jednu slavnou jedničku z hudebního dějepisu. Tina Turner, vlastním jménem Anne May Bullock, se narodila v roce 1939 v americkém Tennessee a dožila svůj život ve Švýcarsku. Do historie, řekněme, světové populární hudby se zapsala jako doslova nepřekonatelná rocková koncertní dračice. Ale já mám pro vás jednu věc, která vůbec původně nebyla napsána pro ní. Autoři písně Terry Brighton, Graham Lill napsali písničku s názvem What's Love Got to Do With It? A tuhle písničku nejprve nabídli Cliffu Richardovi, ten ji odmítl. Potom dostala nabídku Donna Summer, také odmítla. A Tina Turner, no ta také odmítla, tedy na začátku. Potom se nechala přesvědčit svým týmem, že ta písnička je sice popová, ale že by jí tak měla trochu věřit. A představte si, co se stalo. Právě 1. září roku 1984, tedy přesně před 42 lety, se skladba dostala na první místo americké hitparády. Tina měla 44 let a předvedla jeden z nejslavnějších comebacků v dějinách popu. Následovaly 3 ceny Grammy a píseň, která už navždy patří k jejímu jménu, Tina Turner.

Mně jo, tak jsem se zasnil, jak jsem někdy v polovině 80. let poslouchal Tina Turner, když jsem měl to štěstí a zajel k našim známým, nebo to možná byli snad i někdo z rodiny, nějak jako přes koleno, znáte to, taková ta sestřenice, která bydlí u sestry, babičky, souseda nebo tak něco, bydleli prostě v pohraničí u polských hranic a tam se dalo na té televizi vidět lecos. Já jsem třeba rokovou babičku viděl poprvé tam, ano, a stejně tak jsem tam poprvé viděl na polské televizi třeba kapelu Kiss, tak prostě tolik malá vzpomínka. Zasnil jsem se trošičku za těmi 80. lety. No, s další písničkou se vrátíme o 52 let zpátky. Z onoho roku 1974 si toho příliš nepamatuji, ale navážeme na velkou sourozeneckou kapelu, a sice sourozence Osmondovi. Ti pocházejí z města Ogden v americkém Utahu. A tuhle rodinnou skupinu založili bratři Ellen, Wayne, Merrill a Jay a později se přidal také Donny. Z televizních dětských hvězdiček, protože to opravdu byla dětská kapela, se stali v 70. letech vlastně velcí idolové mladých dívek, co by teenagery. No a tohle je v podstatě základ jedné z nejúspěšnějších rodinných kapel popové historie, a sice The Osmonds. A já mám pro vás písničku, která je od nich, má název Love Me For A Reason. Napsali ji Johnny Bristol a Wade Brown Jr. a taky David Jones. Bristol je také známý producent nahrávek toho slavného vydavatelského domu, který já mám velmi rád, a sice Motownu, jak se jim říká. Ten ji také nejprve naspíval sám, ale The Osmonds ji nahráli právě v květnu 74. roku a myslím si, že je to jedna z těch zásadních zlomových písní, která následně se také dostala po desítkách let znovu na vrcholy hitparád, ovšem tentokrát v podání úplně jiných kapel. Například to byla vokální skupina Boyzone. Ale teď už si myslím, že všechno prozradí tahle záležitost, protože 1. září roku 74 byla tahle písnička čerstvou jedničkou a na vrcholu vydržela 3 týdny v Americe. Love Me For A Reason, The Osmonds.

2,5 minutky po 6:45 je čas, kdy obyčejně otevíráme anketu a dneska to nebude jinak. Právě dneska slaví 80. narozeniny Sir Barry Gibb, nezaměnitelný hlas Bee Gees a autor celé řady, nebo také spoluautor celé řady světových hitů. Poslední z bratrů Gibbových, který, jak jsem řekl, dneska slaví 80. a tak mu musím věnovat dnešní anketu. Napište mi, jaké písně skupiny Bee Gees vás provází životem a jaké vzpomínky to u vás vyvolá a co to vlastně bylo za písně a jaký to byl čas, jaká to byla léta, jaké to byly roky. To mi všechno můžete napsat na josef.melenza@rozhlas.cz. Můžete mi také napsat SMS na 702 222 220. Když se řekne Bee Gees a Sir Barry Gibb, který dneska slaví 80. tak jaké písně vás provází životem, nebo co vás vlastně napadne, když se zmíní tahle kapela. No a já vám dám takovou jednu českou jednohubku s hudbou skupiny Bee Gees. Tady je Maruška Rotrová, hodina H.

Už nám to tak letí vždycky v těch srdcovkách, že vždycky do dalších srdcovek zbyde něco z minulého dne, tak si říkám, že bychom to dneska mohli ještě dát. Včera totiž oslavil 69. narozeniny Glenn Tilbrook, zpěvák, kytarista, melodická polovina britských Squeeze. A mám pro vás jednu věc, která v létě roku 79 v Británii se dostala až na druhé místo. Je to krásná věc, kterou možná si připomenete. Natáčela se ve studiích Pink Floyd. Má název Up the Junction, Squeeze.

Anketa, která je dneska, je věnovaná Barrymu Gibbovi, který slaví 80. narozeniny. A já mám několik písní zařazených do dnešního playlistu, které nespívají přímo Bee Gees, ale bratři Gibbové je napsali. Barry Gibb je například producentem některých písní. Mám tady velmi slavnou písničku, kterou nejprve nahrával celé 4 dny ve studiích Kenny Rogers. A když se mu to ani po 4 dnech moc nelíbilo, tak tehdy Barry Gibb prohlásil: potřebujeme Dolly Parton. A tak ji zavolali, ona shodou okolností nebyla daleko z města, přijela a vznikal tak nádherný duet, který má úžasnou, ale opravdu úžasnou myšlenku. 2 lidé jsou jako ostrovy, které díky lásce všemu, ale všemu odolají.

Krásná vzpomínka na Kennyho Rogersa a Dolly Parton, ale také vzpomínáme na producenta této skladby a spoluautora, a to je Barry Gibb, který dneska slaví osmdesátiny. Sir Barry Gibb, opravdu nezaměnitelný hlas Bee Gees. Mimochodem poslední z bratrů Gibbových, připomeňme, že jeho nejmladším sourozencem byl Andy Gibb, ten byl ročník 1958. Také mladší dvojčata Morris a Robin, ti byli ročník 1949. A možná nevíte, že ze sourozenců je nejstarší dívka, tedy žena dosud žijící, sestra těchto bratrů, Leslie, která je o rok starší, její teda 81 let. A když se drží mimo show business, tak snad existuje nějaká nahrávka, že někdy v 70. letech bylo potřeba snad za Robina někde zaskočit na nějakém představení, na nějakém koncertním turné, a tak se dokonce i postavila za mikrofon. Takže když to tak vezmeme, tak v podstatě všech pět sourozenců, čtyři bratři a jedna sestra jsou tedy velmi nadaní. Ale jak říkám, Leslie, které je 81, většinu života udržuje úplně mimo show business. Ale já se vás ptám, jaké písně skupiny Bee Gees vás provázejí životem? Jaké vzpomínky to u vás vyvolává? Nebo co vás vůbec napadne, když se řekne Bee Gees? Josef Tečka Melenza.

z Volar. Bee Gees, já znám jen přes pokondry. Hasiči has, přeji dobré dny a hezký podzim, píše Honza. Ještě bych nespěchal do podzimu, ještě ne, ještě nás čekají dokonce snad i tropická vedra. Takže mi napište, jak to máte s touhle s tou muzikou. Já mám pro vás teď trošičku odbočku, vezmeme to oklikou, poněvadž se dostaneme teď za písničkou, kterou napsal Jiří Vondráček, otextoval Zdeněk Borovec a naspíval jí skvěle, ji naspíval Karel Zik. Máš chuť majoránky.

Mám pro vás další narozeninové záležitosti. 1. září roku 1957 se v Havaně na Kubě narodila Gloria Estefan, takže dneska slaví 69. narozeniny. Přestěhovala se s rodinou už jako malá do Miami a právě tam později pomohla propojit latinskoamerické rytmy s anglicky zpívaným popem. Proto se jí říká královna latinského popu. Mám pro vás písničku, která vznikla ještě pod hlavičkou skupiny Miami Sound Machine a je to píseň, kterou mám opravdu rád. Conga!

Wow, je to silný, má to energii, tak tohle je Gloria Estefan, ta dneska slaví 69. narozeniny. Jak se říká, já když jsem byl malý kluk, tak to říkali někteří muzikanti, dneska večer to bude show Wady Wady. A jsem si říkal, ježiš, to je dobrý, co to je? No to je to kapela samozřejmě, mimochodem kapela, která svoji profesionální dráhu začala 1. září 1973, tedy před 53 lety a 1. září roku 1949 se narodil jeden z jejich zakladatelů, tedy zakladající kytarista Russ Field a bavíme se o kapele Show Wady Wady. Ano, Russ slaví dneska 77. Já mám pro vás písničku, která vznikala už v roce 1976. No a je to v podstatě taková romantická výzva k procházce a vyznání lásky pod měsíční oblohou. Under the Moon of Love. Show Wady Wady.

Show Wadi Wadi and the Moon of Love. Tak tolik Russ Field, který slaví 77. Pojďme na naší anketu. Dobrý večer, Pepo. Pevně jsem věřil, že ve svém dnešním programu vzpomeneš na Bee Gees. Barry si tu pozornost 100% zaslouží. Vybrat z jeho písniček jednu neumím. Mám jich několik ve svém top 10 a každá je spojená s jinou etapou mého života. Začíná to rokem 68, když už jsem začal vnímat hudbu a od tehdy patří k mým nejoblíbenějším Massachusetts. Tehdy v českém podání Vaška Neckáře. Z těch starších mě dodnes potěší Words, když už jsem dorostl do věku lásek, ne už zcela platonických, tak mě doprovázela To Love Somebody. Ve zralejším věku mě dodnes bere LPčko s Barbrou Streisand Guilty. Tady nevyberu jedinou, všechny jsou prostě top, top, top. Děkuji za vzpomínku na Barryho a přeji další krásné inspirace pro nás posluchače. Děkuji moc za to. Kajka píše, Bee Gees mi připadá, že jsem na nich vyrostla, protože tu hudbu mám ráda. Nevím, co vybrat, například How Deep Is Your Love. Děkuji za jistotu cítit se díky srdcovkám lépe. Já moc děkuji i za to. I vy ostatní mi můžete napsat, co vás napadne, když slyšíte Bee Gees a přímo Sir Barry Gibb, který dneska slaví 80. Píšete a fotky posíláte na josef.melenza@rozhlas.cz a také píšete na SMS bránu 702 222 220. A teď je přijde kluk, no a to je ten kluk, tenhle kluk, co slaví letos 60.

Pavel Rod, krásnější než růže v srdcovkách. Máme anketu, která se týká Barryho Gibba. Barry slaví 80. narozeniny. Adele píše, zdravím, když se řekne Bee Gees, tři mladí hoši tvořící jednu kapelu, z toho již dva jsou tam, odkud se nikdy nevrácí zpátky. Mám ráda spoustu písní od nich, děkuji moc za i tuhle zprávu. Je také na místě říci, že Barry Gibb nespíval samozřejmě jenom z Bee Gees, ale šel také na vlastní sólovou dráhu, bylo to v polovině 80. let a já jsem si dovolil z této doby vybrat písničku, která sice působí tak jako veselé, má lehce karibský rytmus a velice chytravý refrén, ale pod tím vším se ukrývá docela, no možná dá se říct i hořký příběh. Je to vlastně takový ten chlapík, který sedí opodál a sleduje svoji lásku, jak si bere někoho jiného.

Milenec se popíjí drink někde v povzdálí a ve stínu. Mám tady další narozeniny a ty jsou z kapely Sly and the Family Stone. Tahle ta kapela byla, řekněme, na přelomu 60. a 70. let jedna z nejodvážnějších a ten původní bubeník, který dneska slaví 78. narozeniny, je Greg Errico. Vybral jsem písničku, kde paradoxně Greg nehraje, poněvadž Sly Stone se nakonec rozhodl a nahradil ho tehdy velmi populárním automatickým bubeníkem, což byl maestro Rhythm King, každý ho chtěl, ať jste byli bubeník nebo kdokoliv jiný. Ale teď je tedy jedna vzpomínka na písničku, která je tak trochu rodinná záležitost, Family Affair.

Na kytaru hraje Bobby Womack, mimochodem Billy Preston hraje na elektrický piano, Sly Stone samozřejmě tam je a také jeho sestra Rose, která zpívá ten refrén. Tolik vzpomínka na kapelu Sly and the Family Stone a jejich Family Affair. Mám tady teď několik vašich krásných zpráv, protože Barry Gibb slaví 80. Ahoj Pepo, pěkný večer. Hudební skupinu Bee Gees přímo zbožňujeme, máme rádi. V podstatě celou jejich tvorbu, byl to krásný fenomén. Ahoj Mirek a Martina ze Sokolova. Děkuji moc za tuhle zprávu. Jakmile Bee Gees, tak jedině How Deep Is Your Love, pro mě nejúžasnější písnička. I vy ještě mi můžete napsat, jak to máte s kapelou Bee Gees a nějaké ty vzpomínky. Teď si zase na chvilku odskočíme za domácí tvorbou. Tohle je Iveta Bartošová, Málo mě znám.

Iveta Bartošová v srdcovkách. Já se znovu musím teď začíst do vašich zpráv. Je jich opravdu hodně. Například paní Iveta Ilona, pardon, píše: moc děkuji za Islands in the Stream, vzpomínka na Dolly Parton a zároveň vše nejlepší k narozeninám autora skladby a jenom dodám také producenta a samozřejmě nejen autora, ale hlavně spoluautora, protože autorů bylo víc. Tak jak už to u bratrů Gibbových bývá, tak psali společně. Máme tady tu věc, která se týká 80. narozenin Syra Barryho Gibba. Vy píšete, ano, kapela o třech bratrech. Oni byli dokonce čtyři. Andy, který měl svou vlastní kariéru, ale bohužel také byl, kromě toho, že byl krásný a nadějný, tak holdoval všem těm večírkům a prostě toho nevydržel tolik, nevydržel to hlavně jeho organizace. Andy byl nejmladším tím sourozencem. Dokonce ho bratři Gibbové chtěli k sobě do kapely, ale bohužel už k tomu nedošlo. Ale sourozenci nejsou čtyři, je jich dokonce pět. A Barry Gibb, i když je poslední z bratrů, tak má ještě sestru. Ta se narodila v lednu 1945, takže už jí je 81. A opravdu existuje jeden záznam, kdy Leslie zpívala s kapelou Bee Gees, to když tehdy na nějaký čas dostal Robin Gibb padáka z Bee Gees, takže nebyl úplně nemocný, dostal jako na chvilku padáka a bylo potřeba zachránit ty trojhlasy, tak v ten moment Leslie nastoupila, jinak se drží úplně mimo show business. Mám pro vás teď písničku, která se stala, řekněme, jednou z nejkrásnějších písní zpěvačky Barbra Streisand. Barbra oslovila Barryho Gibba, už to bylo na konci 70. let, aby pro ní připravil nové album. A Barry právě se svým bratrem Robinem napsali řadu písní, mimo jiné i tu, o které mluvím, a sice Woman in Love. Ta už tedy vznikla v roce 1979. Single vyšel v srpnu roku 1980 a právě v tomhle tom týdnu, kdy Barry tehdy slavil 34. narozeniny, tak tenhle single a tahle píseň vstoupila do americké hitparády, dokonce ovládla na 3 týdny americký i britský žebříček, stala se jedním z největších úspěchů Barbry Streisand a pozor, v Británii se tenhle single stal druhým nejprodávanějším singlem roku 1980. Ten text je o ženě, která kvůli lásce je doslova připravena obětovat a udělat úplně všechno. Ale když se na to ptali Barbra Streisand, hudební publicista a novináři, tak ona popravdě odpověděla, že ona sama to tak v životě rozhodně nemá a neobětovala by úplně všechno. Ale zaspívala jí tak, že jí to miliony žen na této planetě věří dodnes. Tady je tedy jedna z nejslavnějších písní, na které je podepsán dnešní oslavenec Barry Gibb. Napsali pro Barbra Streisand Woman in Love.

Bratři Gibbové, ať už kterýkoliv z nich napsali tuny skvělé muziky a mohli bychom si o nich udělat nejen jedny srdcovky, ale celý týden srdcovek a možná, abychom našli, no možná i dva týdny, tady ukazuje můj kolega od mixážního pultu. Já ještě přečtu jednu zprávu, píše pan Luboš, zdravím do rádia, kapela Bee Gees má u mě zvláštní schopnost, stačí pár vteřin a už si připadám, že mám o 30 kilo míň, vlasy o 20 cm delší a právě mířím na diskotéku v roce 1978. Jejich písničky prostě nestárnou. Děkuju za tuhle zprávu, kterou také končím dnešní anketu a vám všem, kteří jste se opět zapojili, moc děkuji. Dnešní srdcovky pomalu končí, ale není třeba ladit jinam, protože dvojka samozřejmě vysílá dál. Zakončíme to velmi krátkou písní, takovým tím dvouminutovým hitem, který je z 1. září roku 1962. Jedna dívka s modrýma očima, culíkem a píseň, která prostě nezestárla. Tohle je Tommy Rose a Sheila. Přeji vám, mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Příběhy kocourka Mefista. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další příběh kocourka Mefista. Malý kočičí kluk dostal svého pána, který si ho naložil do auta a odvezl sebou. Cesta autem se Mefistovi vůbec nelíbila a Boloňa, kde bydlí malíř Leo, se mu určitě nebude líbit taky. Ale ku podivu se v boloňských ulicích cítí za chvilku jako doma. Však se taky dnešní vyprávění jmenuje Můj nový domov. Ať se vám při něm krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Vzpomínáte si, jak jsem vám vyprávěl o své kočičí rodině, o zimě ve stodole v italských horách a o tom, jak jsem se seznámil s Lém a jak si mě odvezl do Boloni? Zbytek té strašné cesty jsem naštěstí prospal. Probudil jsem se teprve, když Leo otevřel dvířka mojí klece. Hned jsem vyskočil ven a ocitl se na jedné z ulic velkého města postaveného z červených cihel. Všechno kolem bylo úplně jiné, než jsem dosud znal. Tráva se zelenala jen v parcích a všude jinde se chodilo po kamení. Vonavou rozmarínu, co rostla v horách, jsem tu nikde neviděl. Rozhlížel jsem se kolem dokola. Boloňa měla barvu zapadajícího slunce a, představte si, líbila se mi. Červená Boloňa. Z nedalekého náměstí trčely dvě šikmé věže a rýsovaly se proti obloze. Připomínaly mi stromy ve větru a nakláněly se, jako by měly brzy spadnout. Časem jsem zjistil, že se k zemi nezřítí, ale radši jsem kolem nich našlapoval opatrně. Leo vynesl kufr po schodech a představil mi můj nový domov. Do bytu v prvním patře proudilo mnohem víc světla než do chodby u Anny a taky tam bylo víc oken. Hned jsem si všiml, že z největšího pokoje a z kuchyně je krásný výhled do parku plného stromů a ptáků. Okny se dalo protáhnout a dostat se po široké a dlouhé římse ven. Uprostřed největší místnosti stály tři vysoké dřevěné nohy. Rozkročené, jako by se tam zasekl nějaký trojnohý obr, co mu vršek těla vězí v horním poschodí. Alespoň z podlahy to tak vypadalo. Pak jsem pochopil, že to nejsou obrovy nohy, ale malířský stojan. Na malém stolku ležela plechovka s úzkými dřívky, která měla na konci chlupaté ocásky. Leo mi prozradil, že jsou to štětce. Zatímco vybaloval kufr, vyskočil jsem si k ním, abych je očichal. Voněli hezky. Hned jsem dostal chuť se do nejdelšího z nich zahryznout, když se s tím svým zdviženým ocáskem tak vytahoval. Chvilku jsem si na něm pochutnával, ale pak si mě Leo všiml. Mefisto, kšt, necháš moje štětce? Sykl naštvaně a já se hrozně lekl. Vystřelil jsem ze stolu na židli, ze židle na zem a pod skříň. V té rychlosti jsem dolec čeho vrazil. Štětce se rozběhly, jako by přede mnou utíkali a některé se skutálely na zem. Když Leo sebral a srovnal všechny svoje věci, uvařil si kávu. Tu jsem poznal již u Anny a měl jsem rád její vůni. Leovi zlepšila náladu. Klekl si na kolena a koukal na mě pod skříň. Rozhodl jsem se, že nevylezu. Ale on na mě nastražil past. Vzal kus papírku, uprostřed stažený provázkem. Posunul ho blíž ke mně, tam, kde končila skříň. Škubal jim tak dlouho, až jsem se nachytal a vystartoval po něm. Připomínal mi totiž myšku. Tak jsem se do té hry vžil, že jsem nakonec vzal papírovou myš do tlamičky. Ale vůbec mi nechutnala, takže jsem ji hned zase vyplivl. Leo se smál, jaký jsem hlupáček, a chystal si svoje malířské náčiní. Vzal tubičku, co vypadala jako moje paštika, ale já tušil, že z ní žádná kočičí pochoutka nevyleze. Vyskočil jsem na parapet a díval se mu přes rameno. Na stojanu stálo opřené plátno, ale nepoznal jsem, co na něm je. Vypadalo to jako obrovské jezero, které nemá žádný břeh a nikde nekončí. Koukal jsem na to modré nekonečno dost vyjeveně a Leo si mě všiml. Co pak je, Mefisto? Nepoznáváš moře? Vlastně, jak bys mohl, vždyť ty jsi ho ještě nikdy neviděl. Ale počkej. Brzy si uděláme výlet a dojedeme k němu. Autem to není daleko. Bude se ti líbit. Je krásné a plave v něm spousta ryb. Představa, že budu muset zase do auta, mě vůbec nelákala, ale na ryby jsem byl zvědavý. Natáhl jsem se na gauči a pozoroval svého pána, jak maluje. Byl do toho zabraný a nevšímal si mě. Nejlepší čas, abych se porozhlédl po domě. Protáhl jsem se po otevřeným oknem, popošel po římse, skočil na strom a hladce se šplhal na zem. Odtamtud jsem vyrazil po kamenné zítce a skončil na dvorku. Počíhal jsem si, až někdo půjde do domu a snadno proklouzl do přízemí. Za jedněmi dveřmi jsem uslyšel čenichání a štěkot. Tak jsem se raději otočil a vyrazil po schodech do vyšších pater. Skončil jsem až na půdě a tam jsem poprvé potkal Miju, krásnou černou kočku od sousedů. Ukázala mi, kudy se protáhnu na střechu a prozradila mi úplně všechno o našem domě. Toho uštěkaného dole se prý nemusím bát. Jmenuje se Alex a je to už starý hafan. Pořádně nevidí ani neslyší, ale za to má vynikající čich a velikánskou chuť k jídlu. Takže pozor na pootevřené dveře. Rád chodí na návštěvu a nepohrdne ani kočičími granulemi, natož tuňákem nebo paštikou. Mia mě vzala na procházku po městě. Ukázala mi tržiště, kde prodávají ryby. Velice lákavě to tam vonělo. Mia se prodavači mazlivě otírala o nohu tak dlouho, až jednu malou rybičku dal. Řekl jsem si, že tenhle trik si musím zapamatovat. Zjistil jsem, že v Boloni je spousta parků a taky náměstí a kašen. Jedna se mi zdála velice podivná. Stál na ní úplně nahatý muž a v ruce držel trojzubec, co vypadal trochu jako vidle se třemi hroty. Podobné měla Anna ve stodole na seno, ale tenhle chlapík s nimi chytal ryby. Jedna velká mu ležela u nohou a s ostatními si hrály ženy a děti. Všichni byli z bronzu. Pomyslel jsem si, že v Boloni jsou muži asi zvyklí chytat ryby trojzubcem a ne prutem jako u Anny v horách. Jakmile jsme se s Mijou vrátili z procházky, vyrazili jsme na návštěvu ke kamarádkám odvedle. Překrásně zpívají a mají perský rodokmen. Nevěděl jsem, co to je, ale tušil jsem, že budou asi velice vznešené. Ne jako já, Mourek zvenkova. Jenže, když jsem ty dvě perské fešandy spatřil, měl jsem co dělat, abych se nerozchechtal. Byly tak chlupaté, že by kožíšek každé vystačil ne pro jednu, ale snad pro tři kočky. Ocas měli krátký a čumák úplně placatý. Vůbec jsem nechápal, jak se s ním dokážou najíst. Ale zpívali náramně, to se jim muselo nechat. Až se mi z toho chloupky na zádech kroutily, jaká to byla krása. Pozvali mě na půlnoční koncert na střeše jejich domu. Potěšilo mě to, ale nakonec jsem za nimi v noci nepřišel. Nebyl jsem si svým zpěvem jistý. Doma jsem trénoval, ale vycházelo ze mě jen tiché kníkání, kterému se i Leo smál, a byl jsem už u Ondany. Zalezl jsem si pod skříň, stočil se do klubíčka a okamžitě usnul. Možná ještě dřív, než jsem stačil zavřít oči. A vy už taky spěte, děti. Čau a dobrou noc. Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Noční mikroforum.
2: Hostem Moniky Valentové bude pedagožka a zakladatelka první české waldorfské školky Táňa Smolková. Bylo pro ní těžké po letech ředitelování najít svého nástupce a předat veslo? Jak má podle ní vypadat mediální výchova předškoláků? A proč waldorfské panenky nemají obličej?
1: Noční mikroforum.
3: Dnes večer po 10:30.
1: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju pěkný úterní večer z Dvojky. Hazardér v zájmu vědy. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20:30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky. Ve 22 hodin hororová četba na pokračování Parfém. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Začínají 694. Toulky českou minulostí a spolu s nimi i další pokračování naší výpravy za největším českým vědcem 19. století. Tento superlativ mu přisuzujeme bez rozpaků, i když jinak jsme v takovém hodnocení spíše opatrní. Jan Evangelista Purkyně si však třetí stupeň přídavného jména Velký zaslouží. Nejenom proto, že se stal vynikající postavou mnoha vědních oborů, ale patřil ve své době i k největším českým politickým autoritám. Jen Palacký se mu snad mohl rovnat. Ani rozměr jeho lidskosti není přehlédnutelný. Jméno Purkyně patří v tomto národě k těm nejcennějším. Na dnešní schůzce vás budou provázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, ke kterýmž to jménům se druží ještě režisér Jaromír Ostrý a autor naší knižní inspirace Petr Hora, Hořej.

0: celém organismu by nemělo být nic, co by nebylo až do detailu poznáno a prozkoumáno s ohledem na svůj místní a obecný účel. Tak bude celý organismus, celá příroda úplně průhledná oku i rozumu.
1: To si myslel. A co si myslel, to Jan Evangelista také napsal.
2: Poznávání a zkoumání byl jim přímo posedlý.
3: Už od studentských dob se výrazně lišil od svých vrstevníků.
1: Vysokou postavou?
3: Tou dozajista taky, ale ještě víc svým náruživým experimentováním.
1: Pokusy jsou přece jedním ze základních kamenů každé vědy.
3: Nebylo tomu tak vždycky. Za Purkyňových časů rozhodně nebyly v módě.
2: Purkyně začal být považován za jednoho ze zakladatelů novodobé fyziologie.
3: Jméno si udělal nejenom díky konkrétnímu myšlenkovému přínosu, ale také a hlavně proto, že ze spekulativního oboru dokázal učinit živou, hledající vědu.
1: Kdy se svými experimenty začal?
2: Už jako medic.
1: Jaké to byly pokusy? Třeba i nebezpečné?
2: Některé nebezpečné, jiné možná naivní.
1: Nazíráno z dnešního pohledu, ovšem.
2: Ovšem. Těžko si umíme představit, z jak skromných začátků, z jakých drobných střípků tehdejší vědci skládali mozaiku objektivního poznávání přírody.
3: I věci pro nás dočista banální byly tenkrát objevy, protože byly učiněny poprvé.
1: Snad by bylo na místě, jak si konkrétně ji nastínit, jak pak Purkyně experimentoval.
2: Ze všeho nejdřív ho zaujal zrak.
1: Vidění?
2: Ano, oči. Pozoroval a popisoval jevy vznikající při pohledu na jasnou oblohu. Zjistil, že po ní, kromě mraků, plavou jakési šňůry perliček a objevují se létající mušky.
3: Které ve skutečnosti plavaly v oku, ve sklivci.
2: A nebo tlakem prstů na zavřené oči vyvolával děje, kterým pak věnoval výzkumnou pozornost.
3: Druhým oblíbeným tématem stále ještě medika Purkyněho byla závrať.
2: Tou se zabýval tak dlouho, až byl nakonec pojmenován po něm závraťový syndrom.
3: Sám na sobě zkoumal závrať, vznikající omezením krevního oběhu v hlavě při stisku krkavic. Dále závrať z výšky, závrať při točivém pohybu.
2: Kvůli tomu neváhal chodit na kolotoče a houpačky v zábavním parku na pražském ostrově Štvanici.
3: Třetím, vyloženě už nebezpečným polem k pokusům bylo pro něj zkoumání fyziologických účinků léků, drog a jiných látek.
1: Taky na sobě?
3: Na vlastním organismu.
2: Pozoroval a popisoval, co s tělem dělají dávidla, projímadla, éter, líh, terpentín, kafr, muškát, beladona, dokonce i opium, anebo hyoscyamin, obsažený v jedovatém blínu.
1: To už ale hraničilo s hazardem.
2: Nedá se to jinak nazvat. Ku příkladu, po požití silné dávky kafru na klinice asi na půl hodiny omdlel. Pak se o něm vykládalo, že má padoucnici a nemůže vykonávat lékařské povolání.
3: Jindy vypil odvar z listí náprstníku.
2: Přičemž smrtelnou dávkou pro člověka mohou být pouhé dva snědné listy náprstníku. Nutno však dodat, že pro jejich odporně hořkou chuť je velmi obtížné je pozřít.
3: Purkyně to jedovaté té vypil a s papírem a olůvkem v ruce čekal, co to s ním udělá.
0: Odvar vypit v 8 hodin ráno za dobré duševní i tělesné pohody. 10 hodin. Pociťuji ošklivost. Tep poklesl z obvyklých 60 až 70 úderů za minutu na 54 a často nyní vynechává. 20 hodin 30 minut. Mám mírný srdeční záchvat. Návaly krve do hlavy? Ní.

0: Minule jsme Jana Evangelistu Purkyně opustili ve chvíli, kdy odchází do Vratislavě.
1: Kde pak strávil čtvrt století?
0: Byl tam přijat dozajista příznivě.
1: Nebyl.
0: Kým? Kolegy?
1: Ani svými kolegy, ani studenty.
0: Proč pak?
1: Všichni nelibě nesli, že na jejich fakultě přednáší učenec z Rakouska.
2: Odkud podle jejich předsudků ničeho dobrého na dítě se nebylo?
0: Aha, xenofobie.
3: Předmětem stížností byly také jeho přednášky, na kterých velice netradičně nahradil dogmatický přístup metodou experimentu.
0: Tedy právě to, čím ostatní katedrové teoretiky převyšoval.
3: Německý profesorský sbor mu příliš přízně neprojevoval.
1: Jedni mu vytýkali experimentátorství, druzi mu měli za zlé bezbožné pokusy na živých zvířatech.
3: Ozývaly se výtky vůči jeho nespolečenskosti.
1: Také nedostatky v jeho němčině vadily.
3: Vyčítala se mu údajná nesystematičnost jeho přednášek.
0: A co pak proti němu měli studenti?
3: Museli si na něj teprve zvyknout. Jeho snaha spojovat výklad s demonstracemi a pokusy představovala cosi zcela nového a neobvyklého.
0: Aha. A co ještě?
3: Při jeho přednáškách se nedalo chrnět.
2: Během 2 let se však Purkyňovi podařilo nevůli kolegů zlomit. Hlavně díky svým vynikajícím vědomostem a zejména díky vlídnému a skromnému chování. Svou vratislavskou kariéru zahájil habilitačním spisem a jeho odborná autorita byla rok po příchodu oceněna přijetím do Slezské vlastenecké společnosti. Na půdě této učené společnosti přednesl přes 60 sdělení o svých pracích a objevech. Celé se věnoval plnění svých učitelských povinností a kromě toho podnikal experimenty v mnoha oblastech morfologie živočichů i rostlin. Jeho mikroskopické bádání bylo značně zdokonaleno, když se mu podařilo získat velký Pleslův mikroskop. Od samého počátku svého působení ve Vratislavi se Purkyně snažil zřídit pro fyziologii zvláštní praktický ústav, jaký dosud neexistoval při žádné univerzitě. Pruské vládě tak chtěl dokázat, jaký přínos by takové praktické ústavy měly pro vědu. Jeho návrh byl však zamítnut univerzitním kuratoriem jako příliš odvážný. I přes nemalé finanční těžkosti zřídil Purkyně takový ústav ve svém bytě a dal tím svým studentům příležitost pracovat pod jeho dohledem na mikroskopických pozorováních. V těchto stísněných podmínkách se zrodila řada významných objevů a disertačních prací, na kterých Purkyně spolupracoval se svými posluchači. Tato instituce, založená v roce 1838 ve Vratislavi, byla prvním fyziologickým ústavem na světě. Brzy po svém návratu z Vratislavy založil Purkyně nejstarší fyziologický ústav v Habsburské monarchii v domě ve Spálené ulici v Praze. V téže budově i bydlel. Jeho byt se brzy proměnil ve společenský salon umělců a vědců.
0: Vymyká se možnostem tohoto seriálu toulajícího se českou historií během pár minut postihnout a vysvětlit všechno, čím se Purkyně v období své vrcholné vědecké činnosti zabýval.
1: Na něco podobného jsme dopředu rezignovali.
0: Ale alespoň jakýsi orientační obraz o jeho zájmech a vědeckých objevech bychom si měli utvořit.
1: Purkyně si to rozhodně zaslouží.
0: Tak tedy, u čeho bychom začali?
3: Především je třeba vědět, že to byl badatel na jedné straně mimořádně systematický, takže postupoval ve svém výzkumu velmi plánovitě.
1: Na straně druhé, pro něho byla typická úžasná až rozmáchlá šíře zájmu.
0: Podmínka číslo 2.
3: Nedocenitelně důležitým přístrojem, který mu dovolil proniknout do dění v živém mikrosvětě, byl nový typ mocně zvětšujícího takzvaného složeného achromatického mikroskopu.
1: První takový přístroj získal v roce 1832 a v zápětí začal on i jeho žáci badatelské výsledky doslova chrlit.
0: Máme tedy druhou podmínku jeho úspěchu. Byla i třetí?
3: Byla. Purkyně patřil k prvním průkopníkům týmové práce. Přímo hýřil novými myšlenkami, zadával témata studentům, které považoval za své kolegy, a ti je pak pod jeho vedením a striktním dozorem rozpracovávali ve svých dodnes proslulých purkyňovských disertacích.
0: A pan profesor pak tyto objevy publikoval pod svým jménem.
3: A pan profesor pak tyto objevy publikoval v odborné literatuře pod jmény svých studentů.
0: Nepodlehl pokušení přivlastnit si něco?
3: Tak to neměl zapotřebí.
0: Tak pokud dobře počítám, vyjmenovali jsme tři podmínky jeho vědecké proslulosti. No a tím asi ten výčet končí.
1: Nekončí. Ještě zbývá jedna položka.
0: Jaká pak?
1: Ta se týká fyziologie, která byla v Purkyňově pojetí jako disciplína mnohem širší, než jaký chápeme dnes.
0: Tedy jako vědní obor studující mechanickou, fyzikální a biochemickou podstatu procesů a činností v organismu.
1: U Purkyňeho přesahovala mnohem dále do biologie, embryologie a histologie.

0: Takže čím vším se Purkyně zabýval?
1: Jenom pouhý výčet je dost náročný.
0: Dejme tomu, že to vydržíme.
1: Tak tedy, zkoumal strukturu lidské pokožky.
2: Zabýval se mikroskopickým složením kostí, chrupavek a zubů.
1: Doslova i v přeneseném slova smyslu pitval lidské svalstvo.
2: Studoval, z čeho se skládá a jak funguje srdce.
1: Bádal nad lidskými embryi.
2: Prozkoumával vlákna mozkomíšního systému.
1: Zajímal ho řasinkový pohyb u vyšších živočichů. Stačí?
0: Ještě ne.
1: Tak tedy se rovněž zabýval výzkumem trávení v žaludku.
2: I stavba žaludeční sliznice a žlázky ho zajímaly.
1: Chtěl přijít na to, jak přesně pracuje žluč.
2: Toužil rozluštit záhadu barvosleposti.
1: A zabýval se i fyziologií řeči. S ohledem na posluchače bychom měli přibrzdit.
0: Ale to by bylo v neprospěch pana Purkyněho. Pokračujme.
1: Fonetika.
0: Fonetika. Co je s ní?
1: I v této vědě bádal.
2: Zkoumal reakce zvířecího mozku na pokusná poranění.
1: Ve své laboratoři zavedl umělou líheň vajec.
2: A pátral po tom, z čeho se živočišné vejce skládá a jaké pochody probíhají v oplodněném vajíčku.
1: Snad už toho bylo dost.
0: Na jeden lidský život až.
1: Pracemi Purkyňovými a jeho žáků byly položeny základy nejenom novodobé fyziologie, ale také například histologie, stomatologie i logopedie.
3: Purkyňovi patří rovněž autorská práva na pojem protoplazma, což je rosolovitá tekutina, která představuje vnitřní obsah buňky. Tento termín prý převzal z teologických spisů, kde je Adam, nejdříve stvořený, nazýván protoplastem. Protoplazma začala být brzy po výzkumech Purkyňových pokládána za základní materiál všeho živého, za substanci života.
1: Jako vůbec první začal Purkyně svoje nálezy zachycovat na nedávno objevené fotografické desky.
0: Nazývané podle svého vynálezce desky Daguerovy.
1: Stal se doslova průkopníkem používání fotografie v mikroskopování.
2: K demonstracím mu přitom sloužila taková starunová věcička, laterna magika.
0: Doslova přeloženo, kouzelná svítilna.
1: Malou revoluci ve vědě znamenalo také dříve neznámé zhotovování supertenkých preparátů speciálním přístrojem. Jeho název zní sáňkový mikrotom.
2: Purkyně přišel jako s novinkou s barvením preparátů.
1: A také s měkčováním tvrdých a fixací měkkých mikroskopovaných látek.
3: Jako jeden z prvních, a to za cenu ostré kritiky ze strany soků, konal Purkyně výzkumy na pokusných zvířatech.
0: Dnes by s nimi už vůbec nepochodil.
3: Pracoval s králíky, slepicemi, holuby, vrabci, kapry, zdokonaloval metody vivisekce.
0: Což je dnes nepřijatelné, ale těmito cestami se vývoj vědy ubíral.
3: Navrhl, anebo alespoň formuloval principy pro sestrojení několika lékařských přístrojů. Například později zkonstruovaného očního zrcátka a podílel se i na vynálezu oftalmometru. Škála Purkyňových vědeckých zájmů sahala až tak daleko, že se zabýval i rýhami a obrazci na pokožce rukou.
0: A nehádal náhodou z dlaně?
2: To ne. Chiromantii odmítal.
1: Ale podle charakteristických znaků stanovil 9 tříd otisků prstů.
2: Jeho závěry vedly de facto ke vzniku daktyloskopie.
3: Nejdůležitějším přínosem Jana Evangelisty Purkyně do pokladnice světové vědy byla jeho zrnéčková teorie.
0: Vida, jaké poetické pojmenování může věda nabízet.
3: Znamenala totiž jednu z prvních stručných a obecnějších formulací teorie buněčné.
0: Ale Purkyně mluvil o zrnéčkové.
1: Už v roce 1837 tento muž věděl a také zveřejnil, že zrnéčko...
0: To byla u něj buňka?
1: Ano, že tedy tohle zrnéčko alias buňka v jeho pojetí živočišná je nejjednodušší univerzální systém, který se chová jako živý.
2: V systémech, které jsou mnohabuněčné, představuje purkyňovo zrnéčko samostatnou živou jednotku, schopnou udržovat základní životní funkce.
0: To znamená, že věděl všechno podstatné.
1: Jednu charakteristickou věc pro každou buňku přece jenom ne.
0: Co pak?
1: Že se buňka může dělením reprodukovat, množit.
2: Za to ale identifikoval buněčné jádro, obal. A hlavně?
3: Živou hmotu ve stavu uprostřed mezi tekutým a pevným.
0: Což byla jeho protoplazma, jak už víme.
3: Buněčná teorie bývá pokládána za jeden ze tří nejdůležitějších duchovních výbojů 19. století. Společně s naukou o vývoji druhů a zákonem zachování energie. Nelze říci, že by byl Purkyně prvním a hlavním autorem buněčné teorie. Velký český fyziolog se však na jejím vzniku podstatným způsobem podílel.
0: Po čtvrt století se Purkyně na dobro přestěhoval z Vratislavě do Prahy.
1: Vratislavským obdobím jeho rozlehlé vědecké dílo vyvrcholilo a v podstatě se i uzavřelo.
2: Když se vrátil domů, byl vmanipulován spíše do role uctívaného národního velikána.
0: V takové roli si ovšem našinci libují.
2: Purkyňovi to bylo spíš na obtíž. Spousta společenských a reprezentativních povinností mu v soustředěnosti na badatelskou práci překážela.
1: Bylo mu už přes 60 let, ale svoji pověstnou energii si uchovával.
2: Až do své smrti zastával profesorské místo na stolici fyziologie v Praze.
1: A dokud to fyzicky zvládal, tak učil.
0: Kdy se tehdy odcházelo do penze?
1: Purkyně nárok na penzi neměl.
0: Jak to?
1: Chyběla mu odpracovaná léta.
0: Ale přece ve Vratislavi.
1: Léta ve Vratislavi se mu započítávala pouhou polovinou.
0: Taková důchodová reforma u nás ještě nikoho nenapadla.
1: Co není, může ještě přijít. Purkyně ale neodpočíval. Budoval svůj pražský fyziologický ústav.
2: Byl prvním starostou přírodnického sboru Národního muzea.
1: Založil první pražskou průmyslovou školu a stal se jejím prvním ředitelem.
2: Zastával funkci zemského poslance.
1: Byl zvolen prvním předsedou Matice lidu.
2: Proslul jako štědrý mecenáš.
1: Byl také dobrým otcem svým dvěma vlastním a několika cizím synům, mimo jiné synovi Františka Ladislava Čelakovského.
2: A jeho dům ve Spálené ulici zůstával až do smrti starého pána společenským centrem pražského života.
1: Když v dubnu roku 1868 náhle zemřel Purkyňův mladší syn, malíř Karel, toho roku se velmi zhoršil i zdravotní stav jeho otce.
0: Největší z českých vědců 19. století, Jan Evangelista Purkyně, zemřel jako 82-letý 28. července roku 1869.
3: Purkyňův pohřeb se konal v poslední červencový den 1869. roku. A za místo posledního odpočinku zvolen byl malý hřbitov Vyšehradský. Pohřeb byl obrovskou manifestací celého českého národa. Manifestací národa ve smutku. Pohřební průvod vyšel z budovy fyziologického ústavu ve Spálené ulici v Praze, z prvního fyziologického ústavu v Čechách, který Purkyně založil a vybudoval. V čele průvodu kráčela hudba Sokola Pražského, tisíce sokolů vzdalo poslední poctu jednomu ze svých zakladatelů. V průvodu byla nesena všechna Purkyňova vyznamenání. Rakev se zesnulým nesli střídavě členové spolku lékařů českých, medici, členové umělecké besedy. Následovali příslušníci Purkyňovy rodiny, děkani univerzitních fakult, političtí vůdci národa v čele s Františkem Palackým. Z Ringhoferovy továrny kráčeli ve 36 řadách po 6 dělníci.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 694. schůzka s toulkami českou minulostí. 695. s podtitulem Soupis podle hlavy aneb řádek pořádce vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí?
3: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, naladili jste si rozhovor na aktuální témata. Jsem ráda, že pozvání přijal Filip Rožánek, odborník na mediální problematiku. Buďte vítán, dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: V centru naší pozornosti bude dění kolem mediální novely, jak vůbec pokračují debaty o změně financování médií veřejné služby. Probereme také omezování přístupu některých novinářů na tiskové konference či nový formát nedělního diskusního pořadu České televize. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
6: Se začátkem nového školního roku startuje naplno i dění na politické scéně. Už známe návrh rozpočtu na rok 2027 s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka. No a politiky bude v příštích týdnech zaměstnávat i takzvaná mediální novela. Bude to, pane Rožánku, velký boj. Jenom připomenu, že koaliční kabinet Andreje Babiše schválil v polovině června vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým chce rušit dosavadní poplatkový systém, převést financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15% méně peněz, než s jakými hospodaří po tom loňském zvýšení poplatku. Tak kam se to jednání posunulo?
7: Posunulo se od té doby tak, že pan ministr kultury Otto Klempíř poskytl několik rozhovorů, ve kterých se snažil parametry té novely obhájit nebo vysvětlit. Z toho politického hlediska nás zásadní posun čeká až příští týden, kdy začíná schůze sněmovny. Na jejímž programu je zařazen právě i tento zákon v prvním čtení, takže se ta debata teprve otevře. A předpokládám, že tedy dojde jednak na to, co slibovala opozice, to znamená, že tam budou pravděpodobně rozsáhlé obstrukce. Dokonce zaznívala slova o tom, že takovéhle obstrukce ještě sněmovna nezažila. A zároveň, že má tedy proběhnout ona vládou přislíbená veřejná debata o smyslu, úkolech a financování médií veřejné služby. Protože třeba právě pan ministr říkal, že tato debata bude probíhat v nejširší podobě právě v parlamentu.
6: Nakolik je vůbec reálné, že by k té změně, jak si vláda přála nebo na tom trvá, by mohlo dojít už od 1. ledna 2027?
7: To vidím jako krajně nepravděpodobné, už jenom z hlediska lhůt, které jsou spojené s projednáváním zákonů v dolní komoře i v horní komoře parlamentu. Pokud bychom to vzali jen čistě sečtením těchto lhůt a povinných intervalů mezi jednotlivými čteními, tak si myslím, že je nereálné, aby to vůbec do konce roku bylo projednáno. Plus tam je ještě nutné zohlednit, že Senát a pravděpodobně i tedy pan prezident ten zákon vrátí sněmovně. To znamená, ta se bude muset pak sejít k přehlasování a tím pádem se dostáváme už někam do nového roku.
6: Jinak ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO se v podstatě rozhodla, že peníze na veřejnoprávní média ten příští rok případně vyplatí ze své kapitoly Všeobecná pokladní správa. Kolika prostředky vlastně disponuje tato kapitola?
7: Paní ministryně v dnešním rozhovoru pro server iDnes říkala, že ona počítá, že by na rozhlas a televizi šlo z této kapitoly kolem 7-8 miliard korun, což naznačuje, že tam zároveň není velká ochota s touto částkou hýbat směrem nahoru, nějak přidávat peníze médiím veřejné služby. A pravděpodobně tedy zůstane u toho svého původního plánu seškrtat naopak jejich příjmy. Zároveň celá ta kapitola není příliš velká a primárně má sloužit jako zdroj peněz na platy ve veřejné sféře, takže to není určitě něco, s čím by se dalo trvale počítat, že právě z této kapitoly to bude. Naopak, až bude ten zákon definitivně schválen, což pravděpodobně bude, tak by ty prostředky měly jít z kapitoly Ministerstva kultury.
6: Mimochodem změnu financování České televize, kterou plánuje vládní koalice, označil v červenci Senát za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Toto stanovisko Senát přijal k výroční zprávě o loňské činnosti a hospodaření České televize. Tak nakolik vlastně má váhu i toto stanovisko nebo doporučení, možná spíše apel na poslance?
7: Senát dokonce má pracovní skupinu, která se zabývá těmi změnami, které vláda navrhuje. Nicméně přiznejme si otevřeně, že vzhledem k politické síle té aktuální vládní koalice, která má dostatek hlasů na to, aby přehlasovala Senát, přehlasovala prezidenta a zároveň nebere to stanovisko Senátu pravděpodobně příliš vážně, tak si nemyslím, že bude mít reálný dopad na to, jak bude ten zákon projednávaný. Tady si myslím, že možná by vláda více slyšela na odborníky nebo na tlak veřejnosti, paradoxně možná víc než na ten Senát.
6: A jaké dopady má celá ta situace? Trochu utichla během letních parlamentních a vládních prázdnin vůbec na chod obou médií, na přípravu rozpočtu, programu, možná i personálních otázek, ta nejistota vlastně ohledně financování. Ještě bych i připomněla, pane Rožánku, že generální ředitel České televize Hynek Chudárek na výzvu rady České televize předložil variantu sníženého rozpočtu pro případ, že by došlo k poklesu příjmu instituce a ten návrh počítá se škrty ve výši 350 milionů korun. Tak co by to znamenalo pro pokrytí vůbec poskytování veřejné služby?
7: Generální ředitel televize zároveň řekl, že tahle částka je maximem, které je možné odložit nebo škrtnout v tom rozpočtu na příští rok, aniž by to ohrozilo rozsah veřejné služby, na kterou jsou diváci zvyklí. A je to varianta, která by byla ale za cenu toho, že se odloží či pozastaví investice, které televize nutně potřebuje, například do zpravodajského zázemí nebo do regionálních studií. Pokud by tahle částka se měla zvyšovat a je tedy pravděpodobné, že vláda bude tlačit na to, aby se zvýšila tahle částka těch úspor, tak už se bude muset takzvaně řezat do živého a v tu chvíli je zjevné, že to nepůjde bez zásahů třeba do dramatické tvorby nebo do sportovního vysílání nebo třeba právě dalších pořadů a služeb, na které jsou diváci zvyklí. Generální ředitel také někde říkal, že by chtěl zachovat takové populární formáty jako Stardance. Na druhou stranu by se muselo asi redukovat ve všech programových kapitolách a myslím si, že pak už by to diváci hodně poznali.
6: Pane Rožánku, jak chce tedy vládní koalice Andreje Babiše garantovat nezávislé fungování veřejnoprávních médií, transparentní, předvídatelné financování?
7: Tam je zajímavé, že na tuto otázku vládní představitelé říkají, vždyť je to v tom zákoně napsané, že je to médium nezávislé, to nikdo nemění, to nikdo neškrtá. Ale jak víme, to, co je na papíře, nemusí být vždycky pak dodržováno v realitě. Ostatně zažili jsme i ve sněmovně vícero případů, kdy původní plány vyletěly oknem a náhle se přepsaly na úplně jinou realitu. Takže samotný mechanismus v tom zákoně je napsaný tak, že ta částka pro Českou televizi a Český rozhlas by měla být povinná ze státního rozpočtu. To znamená, nemohla by se měnit z roku na rok, maximálně by se zohlednila inflace a tento rozpočtový automat je podle vlády dostatečnou pojistkou nezávislosti. Ale
6: podle vás?
7: Podle mě to tak není, protože už ta samotná diskuze, kdy se dostáváme do fáze, že vláda navrhuje prostředky pro obě média nižší, než jsou ty současné, tak už to samo vytváří tlak, který samozřejmě destabilizuje fungování obou médií. Právě to, že generální ředitel televize musí připravovat s naprosto nejasným výsledkem nějakou krizovou variantu rozpočtu a neví, kdy začne platit, v jakém objemu začne platit, jestli náhodou ten zákon nezačne platit uprostřed roku a podobně. To všechno komplikuje jakékoliv manažerské rozhodování, jakékoliv plánování, investice, ale také třeba to odrazuje zájemce o zaměstnání v těchto médiích, protože kdo půjde do média, které nemá před sebou jistou budoucnost a kdo nastoupí do práce, o které nebude vědět, jestli ještě za půl roku bude mít.
6: Pohled mediálního analytika Filipa Rožánka.
3: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Za několik dní by se měl parlamentní výbor pro média zabývat omezováním přístupu některých redakcí na tiskové konference. Co od toho očekávat, pane Rožánku?
7: Je to bod, který chce na mediální výbor zařadit opozice. Nicméně vzhledem k vládní většině v tomto výboru si nemyslím, že ve výsledku projde nějaké usnesení. Předpokládám, že je to reakce na situaci, kdy ministerstvo zahraničí odmítlo přístup redaktorce deníku N na tuto nebo na tiskovou konferenci. A to je samo o sobě nestandardní i to, jakým způsobem ministerstvo vysvětluje to dělení na alternativní média a klasická média, řazení deníku N mezi alternativní média. Je to celé nepřípustné, protože státní instituce, veřejný sektor, veřejná správa nemá tímto způsobem omezovat přístup na tiskové konference a tenhle přístup nás posouvá spíše někam na východ nebo řekněme do bývalého orbánovského Maďarska nebo tímhle směrem, než že by to byl přístup, který známe ze západní Evropy.
6: A co tím třeba konkrétně teda ministerstvo zahraničí sleduje?
7: Myslím, že je to ve skutečnosti spíše reakce na články deníku N, které tento list vydal o představitelích motoristů. A samozřejmě je to ze strany osoby pana ministra Macinky pravděpodobně nějaký trolling, jak se říká na internetu, tak trochu vyřizování účtů s deníkem N a on má talent na různé jedovaté poznámky a glosy směrem k médiím. Takže myslím si, že do budoucna se tato situace ještě třeba zopakuje. Ostatně, když se to poprvé stalo v lednu, tak pan ministr přislíbil, že ministerstvo nebude omezovat přístup novinářů na tiskové konference a ejhle o půl roku později se to zopakovalo. Takže zase jsme u toho, že na papíře, papír unese všechno, realita je pak druhá věc.
6: Jaká je vůbec svoboda médií ve světě?
7: Svoboda médií se obecně podle Reportérů bez hranic zhoršuje. Je to vidět na tlaku autoritativních vůdců a tím se nemyslí jenom ty uzavřené státy, ale i demokracie, ve kterých si snaží politici urvat více moci, než která jim třeba ústavně náleží, nebo se snaží ohýbat ústavní pravidla. Tak obecně po celém světě, pokud si dobře vybavuji tu zprávu Reportérů bez hranic, byla svoboda médií nejhorší za posledních 25 let. A je to dané součtem součtem těch vnějších tlaků, kromě toho politického, jsou to také tlaky technologické a ekonomické. A tohle všechno ovlivňuje provoz a fungování redakcí po celém světě.
6: Pojďme k dalšímu tématu, pane Rožánku. Česká televize má za sebou premiéru Nedělní debaty, která vystřídala někdejší otázky Václava Moravce. Je rozdělena na dvě části, politickou diskusi a analytický blok. Tak jak co tomu říkáte, jak hodnotíte ten nový formát? Je to posun třeba oproti předchozím nedělním debatám?
7: Určitě je novinkou právě ten vhled odborníků a jejich živé komentáře k průběhu debaty. Ještě musíme také podotknout, že je rozdíl, jestli se na tu debatu dívají lidé na ČT1 nebo na zpravodajském kanálu ČT24. Ten dojem z té hlavní politické části může být odlišný podle toho, na které stanici se díváte, protože na ČT24 tam jsou právě v obrazu komentáře odborníků. A mně to přijde jako zajímavý posun v tom směru, že veřejná služba by určitě měla k té debatě nabízet něco navíc. Právě třeba to ověřování, uvedení do kontextu, uvedení do reality. Nicméně na nedělní politické diskuzi toho zase upřímně řečeno tolik nového nevymyslíte. Pořád to bude na nějaké konfrontaci politiků. A my jsme si tady v České republice obecně dost zvykli na to, že těch diskuzních pořadů je hodně, že jsou tam prakticky neustále politici a celý týden od rána do večera běží nějaký diskuzní formát, kde politici buď jsou konfrontováni moderátorem nebo mezi sebou a je to mnohem větší podíl pořadů, než zase bývá třeba v západní Evropě, kde se k těm tématům vyjadřují spíše odborníci, zástupci třeba profesních svazů, cechů a podobně. A mně vlastně trochu chybí to v těchto debatách, že by politici byli právě konfrontováni s těmi, na které tato opatření dopadají. To znamená právě se zástupci průmyslu, se zástupci různých profesních svazů a podobně. A víme, že když bychom se obloukem vrátili třeba k té mediální novele, o které jsme se bavili na začátku, tak je velmi obtížné dostat pana ministra kultury právě do nějaké diskuze, kde by diskutoval s řediteli České televize a Českého rozhlasu o praktických dopadech této novely. A myslím si, že přesně tenhle formát, kdy ta konfrontace není mezi politiky, kteří si to pak sestříhají pro sociální sítě a udělají si z toho promo, tak kde jsou ale naopak konfrontováni s těmi, na které budou mít jejich rozhodnutí reálné dopady, tak tohle mi trochu chybí v tom veřejném prostoru.
6: Ostatně do těch debat, co se týče veřejnoprávních médií, nechodí příliš nebo skoro vůbec ani sám premiér Andrej Babiš.
7: Je to pravda a je to součást širší snahy delegitimizovat média veřejné služby, ukázat, že nejsou potřebná nebo že pan premiér a další vládní politici si vystačí se svými sociálními sítěmi a s jejich dosahem. Je to snaha také zpochybnit důvěryhodnost těchto médií a ukázat, že vlastně ať si média vysílají, co chtějí, já nikam chodit nebudu. Ale zase je to ukázka takového demokratického deficitu, dejme tomu, protože takto vrcholný politik určitě má být konfrontován v diskuzích a má dostávat nepříjemné otázky, mají mu být kladeny dotazy na to, co jeho rozhodnutí znamenají a jaké budou mít důsledky. A jestliže se jim vyhýbá a chce sdělovat jenom svoji verzi událostí, tak je to čistá propaganda potom, ale...
6: Vracím se ještě zpět trochu právě k tomu vztahu médií, nejenom veřejné služby, vůbec novinářů, mediálních domů v České republice a vládní koalice premiéra Babiše, tak jak byste to vyhodnotil? Protože když sledujeme třeba mimo jiné pondělní tiskové konference, ale i videa na sociálních sítích pana premiéra, tak velmi často jsou terčem třeba Seznam zprávy nebo Novinky, portál. Tak co tomu říkáte, pane Rožánku? Co tady sledujeme?
7: Myslím, že jste velmi výstižně řekla, že to sledujeme právě při téměř každé pondělní tiskové konferenci vlády, protože skutečně od nástupu vlády Andreje Babiše ten počet útoků verbálních na novináře stoupnul, ať už ze strany jeho nebo ze strany jeho koaličních partnerů. A dokonce jsou to právě osobně laděné verbální útoky na konkrétní novináře, konkrétní redakce, a takhle to zkrátka být nemá. Jestliže se premiérovi jako představiteli výkonné moci nelíbí to, co o něm novináři píší, nebo že kritizují vládu, tak je jedna věc polemizovat třeba s věcnou podstatou té kritiky, druhá věc je snažit se schazovat a dehonestovat ty novináře za to, že napsali nebo otevřeli nějaké téma, které se vládě nelíbí. Tohle je velmi tenký led a pokud vláda bude chtít nadále novináře takto dehonestovat a schazovat, tak to může skončit velmi špatně.
6: To si myslí Filip Rožánek, expert na mediální problematiku.
3: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Zastavme se ještě u osudu televize Barrandov, která ale už vysílá z Brna, pane Rožánku. Udrží si licenci.
7: Je to tak, je to televize Barrandov, která se musela vzdát svého zázemí na pražském Barrandově, protože z něj dostala výpověď. A tedy teď provozovatel televize ji provozuje ze svých prostor v Brně. Nicméně televize Barrandov má velmi komplikovaný osud. Tento týden bude, myslím, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednávat, jak to bude dál s jejími licencemi, protože provozovatel televizních vysílačů České radiokomunikace projevil zájem o převzetí licencí televize Barrandov, nebo respektive podal žádost o nové licence pro televizi Barrandov, aby vůbec tohle vysílání mohlo pokračovat. A ten důvod je zřejmý. Televize Barrandov má obří dluhy a jediný způsob, jak je začít platit nebo alespoň mít nějaké výnosy, je to, když to vysílání bude pokračovat. Takže je to legitimní zájem věřitelů domoci se alespoň nějakých výnosů z fungování televize. A také ale pravda je, že sledovanost televize Barrandov se zásadním způsobem snížila, nepodařilo se jí oživit a v téhle složité situaci, ve které je, se asi jí nepodaří jen tak v dohledných týdnech nebo měsících postavit na nohy, byť se snaží současní majitelé televize dělat první, poslední pro to, aby se to nějakým způsobem podařilo. Ale já jsem trochu skeptický k budoucímu vývoji televize Barrandov.
6: A kdybychom se, pane Rožánku, podívali a shodnotili ten aktuální mediální trh v České republice, tak je naplněný, přeplněný? Viděl byste třeba prostor pro nějaké nové médium?
7: Je zajímavé, že stále přibývají nové televizní stanice. Zrovna nedávno ohlásila vstup na český televizní trh původně francouzská televize pro milovníky psů a koček, Dog and Cat TV, což je televize, která bude jenom v nabídce placených operátorů, ale přesně to ilustruje ten vývoj, že od těch rozsáhlých širokospektrálních médií se dostáváme spíš k těm úzce zaměřeným a těm, které vyhledávají jednotlivé niky na trhu a jednotlivé malé skupiny posluchačů a diváků, na které by mohli svůj projekt obchodně zacílit. A tak uvidíme, jak psi a kočičky původem z Francie zaujmou české televizní diváky. Je to, myslím, čtvrtý trh této televize v Evropě. Tak sám jsem zvědavý, jaký bude mít ohlas.
6: Vidíte, teď jste mi připomněl, byla jsem před pár dny ve Skandinávii, tam jsou oblíbené takové ty slow TV, kde se díváte třeba jenom na nějakou přírodní scenérii nebo oheň v krbu. Tak co poptává vše možné, třeba i tuzemský divák, když zůstaneme u televize?
7: Je pravda, že Skandinávie je tímhle proslula. Norská televize dokonce vysílala nepřetržitý stream plující lodi na oceánu a podobně. U nás jsou tyhle televize slow TV především na internetu. Nicméně pravda je, že teď nám taky se rozšířila nabídka o sportovní kanál televize Prima, tak zdá se, že stále mají diváci nebo minimálně provozovatelé médií apetit uvádět nové projekty a možná také rychle zase skončí. To je vždycky riziko mediálního podnikání, ale přesto se ukazuje, že je náš mediální trh poměrně pestrý, ale stále by jeho součástí měly zůstat i média veřejné služby.
6: Konstatuje Filip Rožánek, expert na mediální problematiku. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vše dobré.
7: Děkuji za pozvání.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Jak to vidí?
4: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patrika Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
3: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
4: Pro někoho je to špatná, pro někoho dobrá zpráva, ale je to prostě tak. Pomalu, ale jistě končí letní prázdniny roku 2026. Nedá se nic dělat, je tady poslední prázdninové vydání letošního léta, vydání hitparády, kterou všichni posloucháme a kterou máme rádi. Jmenuje se Česká dvanáctka a i tento týden mám pro vás tři novinky, jeden osvědčený hit, který bude hned na začátku, a pak 9 největších hitů týdne. A pozor, máme změnu na nejvyšší příčce. Já myslím, že to takhle ze začátku stačí a teď se vrátíme až do roku 2004, protože právě v roce 2004 dostala dnes velice populární skupina Opět a Radeček, která tenkrát začínala, zlatou českou dvanáctku za písničku, která se jmenuje Praha. Možná už jste na ní zapomněli, možná ne, a v případě, že jste fanoušci skupiny Opět a Radeček, tak ji slýcháte na každém koncertu. Dobrý den, tady je Martin Hrdinka.

Skupina Opět a Radeček a písnička Praha, která dostala titul Zlatá česká dvanáctka roku 2004, to znamená, že už je to 22 let a to se mi zdá přímo neuvěřitelné, ale je to tak. Ještě nikdy jsem to neudělal, ale dnes bych všechny tři novinky věnoval jednomu kamarádovi, který bohužel odešel do moderátorského nebe tento týden, jmenoval se Luděk Hrzal a my jsme spolu začínali v rádiu. Když s někým začínáte, tak si to pamatujete na celý život a já si pamatuju moc dobře naše začátky, ať už jsem tam byl v tom rádiu s Leonou Machálkovou nebo třeba s Vítkem Pokorným, s Romanem Holým, s Bárou Vytvarovou a dalšími, tak logicky si pamatujeme i svoje úspěchy a neúspěchy z těch začátků a právě tento týden jsem si velice, ale velice hluboce zaspomínal právě na Luďka a ten měl rád nové písničky a tak mu je všechny tři dnes věnuji. Ta první se jmenuje Dirty Back a zpívá Lukas.

Nové jméno naší domácí populární hudby, budeme si na něj zvykat, jmenuje se Lukas a písnička Dirty Bag. Když loni v létě nahráli Patrik Malý a Sebastian první společný hit Alma, možná ještě nevěděli, že u jedné spolupráce nezůstanou. Jen před pár týdny vyšel single Temo a teď přichází další společný track, nostalgická a energická letní hitovka s názvem 2005.

vzpomenout. Na začátku této hitparády jsme byli v roce 2004 a to díky písnice Praha skupiny Opět a Radeček, která dostala tenkrát Zlatou českou dvanáctku. A teď jsme byli zase ve vzpomínkách a to na rok 2005, protože tak se jmenuje druhá dnešní novinka. Píše mi Tereza Holubová ze Znojma. Posílám píseň Cesty, jsem autorka textu, hudby a v písni zpívám společně s Josefem Květoněm, Eliškou Hozákovou a pěveckým sborem. Tady je ta novinka.

rozum zaslepí, čas rány zalepí, na čo táčet se zpět.

0: Tak trochu symbolický závěr třetí dnešní novinky, celkově 105. novinky roku 2026. Všechny tři novinky této hitparády jsem dnes věnoval mému kolegovi, moderátorovi, který tento týden odešel do moderátorského nebe a jmenoval se Luděk Hrzal a říkalo se mu Noční můra Evropy 2.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: Známe tři novinky, před námi je 9 největších hitů týdne a už se může hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, které chceme dát hlas. Novinky mají číslovky 12, 11 a 10 a hity v žebříčku 9876 5432. A samozřejmě i jedna. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, tedy jak pro novinky, tak pro hity v žebříčku, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První novinka se jmenuje Dirty Bag, Lukas, hit mezera 12. Druhá novinka 2005, Patrik Malý a Sebastian, hit mezera 11. A třetí novinka, Cesty, Tereza Holubová, Eliška Hozáková a Josef Květoň. Tady je SMSka hit mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček a hned na 9. místě je jedna z novinek z minulého týdne. Půlnoční hřích, Krištof a Dominika Aládžia.

Letos je neuvěřitelné množství takzvaných featuringů neboli spoluprací a tohle je jedna z těch spoluprací, které uspěly i v naší hitparádě. Skupina Krištof a zpěvačka Dominika Aládžia, Půlnoční hřích, autoři Richard Krajčo a Petr Harazín. Na 8. místě je hit, který je v hitparádě už 8 týdnů, ale je tady i několik písniček, které jsou déle v této hitparádě. Ale těch 8 týdnů je symbolických, protože osmička je to právě tento týden.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté a dnes místo osmé, Hey Lala a zpěvačka Elin. Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají velkou hodnotu, protože mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou až do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Nejlepší je, když budete hlasovat hned teď. Je to prostě nejvýhodnější. Na sedmém místě je stejný hit jako před týdnem. Svatá Kordula, Aneta Langerová a orchestra Folklorika.

Máme změnu na nejvyšší příčce a bude tam písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a přitom už v ní je několik týdnů. Teď jsme u místa šestého a tady je legendární hit Massachusetts v podání čtyř tenorů.

Minulý týden místo šesté, dnes je to pětka a mimochodem během 7 týdnů, co je písnička Duše, kterou společně napsali Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl v hitparádě, je už po třetí během těch 7 týdnů právě na místě pátém a to místo páté je zatím nejlepším umístění pro hit, který jsme teď poslouchali. Před námi jsou 4 největší hity týdne v hitparádě, kterou posloucháte na přelomu nového školního roku a skoro už starých letních prázdnin roku 2026, ale když se nad tím tak zamyslím, tak představte si, ten nový školní rok už se jmenuje 2026/2027, takže bude končit v příštím roce a já vám přeji, ať se toho dožijete ve zdraví. Jsme u čtvrtého místa a právě sem klesl hit, který vyhrál minulý týden hitparádu a vyhrál ji i před 14 dny. Jmenuje se Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

Hit, který je v hitparádě 13 týdnů a během těch 13 týdnů má na svém kontě i dvě vítězství. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. A ještě k tomu doplním to, co jsem dlouho neřekl, že tu písničku napsala Veronika Doudová, je autorkou hudby i textu. Když jsme u těch autorů, tak autorem hudby a textu v následující písničce je Michal Schönbauer, lídr skupiny České srdce. Jejich hit má název Jak dvě řeky a je stejně jako před týdnem na třetím místě.

Jak dvě řeky, písnička, kterou v této hitparádě posloucháme už 4 týdny a patří skupině, kterou posloucháme už mnohá léta. Skupina České srdce patří ke stálicím všech hudebních festivalů a hudebních akcí a to už pěkně dlouho a skupina České srdce má také titul, přesněji řečeno cenu, legenda nočního proudu v kategorii skupina. Teď jsme u druhého místa a na druhém místě je stejný zpěvák jako před týdnem, když debutoval právě na tom druhém místě. Jmenuje se Petr Kusko a není jen zpěvákem, ale také autorem své písně. Chci ti říct, se jmenuje.

0: pěkně do zadečku.
1: Dnes jsme toho slyšeli už skutečně hodně. Nejprve skupina Opět a Radeček a hit Praha z roku 2004, pak tři novinky a zatím 8 největších hitů týdne. Ale zbývá samozřejmě ten, který tento týden zvítězí a zvítězí poprvé v historii.
2: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103. Číslo pro hlasování je 900 1103 a hlasujeme SMS-kami ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všech 12, máme tedy 12 hlasů, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Dnes jsme stejně jako každý týden představili tři novinky a už jsme jich v tomto roce představili celkem 105. Ta 103. se jmenuje Dirty Back, zpívá Lukas a SMS-ka je hit mezera 12. 104. novinka letošního roku 2005, Patrik Malý a Sebastian, hit mezera 11, a 105. novinka letošního roku Tereza Holubová, Eliška Hozáková a Josef Květoň, tady je SMS-ka hit mezera 10. Aktuální žebříček Půlnoční hřích, Krištof a Dominika Aládžia, hit mezera 9, 8. místo Hejlala, Elin, hit mezera 8, 7. Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 7. 6. místo Massachusetts, 4 tenoři, hit mezera 6. Místo 5. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. 4. místo a vítězná písnička z předcházejících dílů této hitparády, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 3, místo 2, chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Po vašem hlasování se do dnešního žebříčku nedostaly písničky Nech to bejt, Slavíček a Franta Prachař a Brunetka, Pavel Calta a po 14 dnech v hitparádě už není písnička Na moment, Michala Hrůzy. Na prvním místě je hit, který je v hitparádě už 10 týdnů a je to jeho první vítězství v historii. Minulý týden mimochodem byl na 8. místě. Je to hit, který napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal ho i zpívá. Jmenuje se Léto pod peřinou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, krásné počasí a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček. Hodně štěstí.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude principál divadla Ungelt a herec Milan Hain. Jaká byla letní oslava jeho životního jubilea? Proč se rozhodl tak trochu předat otěže divadla a už jen dohlíží? A které období bylo pro něj to nejtěžší? Řeč s hercem a moderátorem Milanem Hainem se bude točit nejen kolem divadla. Tak si myslím, že si na své přijdete úplně všichni. Buďte tedy s námi.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režii má Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Giuseppe Baldini sice vysvlékl vonavý kabát, ale jenom ze starého zvyku. Vůně frangipánu už ho dávno nerušila při čichání. Vždyť ji sebou nosil už celá desetiletí a vůbec ji už nebral na vědomí. Zamkl také dveře pracovny a vyžádal si klid, ale neposadil se k psacímu stolu, aby se zamyslel a čekal na vnuknutí. Neboť věděl, že se žádné vnuknutí nedostaví. Vždyť ještě nikdy žádné neměl. Byl sice starý a opotřebovaný, to byla pravda, a také už nebyl velkým parfymérem, ale věděl, že jim v životě ještě nikdy nebyl. Růži jihu zdědil po svém otci a recept na Baldiniovu galantní kytici odkoupil od janovského kořenáře, který k němu náhodou přišel. Ostatní jeho parfémy byly odedávna dobře známé směsi. Ještě nikdy nic nevynalezl. Nebyl vynálezcem, byl pečlivým výrobcem, výrobcem osvědčených vůní. Byl něco jako kuchař, který s rutinou a dobrými recepty vede velkou kuchyni, ale sám ještě nikdy nevynalezl vlastní pokrm. Vynálezy mu byly velice podezřelé, protože vždycky znamenaly porušení pravidla. Vůbec také nepomýšlel na to vynalézt pro hraběte Veramonta nový parfém. Nedá se ovšem ani přemluvit, aby si obstaral Amora a Psyché od Pelissiera. Vždyť jej už má. Tady stojí na psacím stole před oknem v malém skleněném flakonu se zabroušenou zátkou. Zakoupil jej již před několika dny. Přirozeně, že ne osobně. Nemohl přece osobně přijít k Pelissierovi a koupit parfém, ale s pomocí prostředníka. A ten zase s pomocí prostředníka. Bylo třeba zachovávat opatrnost. Neboť Baldini nechtěl parfém jenom k navonění španělské kůže pro hraběte Veramonta. Na to by tak nepatrné množství ani nevystačilo. Zamýšlel něco mnohem horšího. Chtěl jej kopírovat. To nebylo ostatně zakázáno. Bylo to jen mimořádně nepěkné. Padělat tajně parfém konkurenta a prodávat jej pod vlastním jménem bylo strašně nepěkné, ale ještě nepěknější bylo dát se přitom dopadnout. Ach, jak je to zlé, že člověk jako poctivý obchodník je nucen chodit po křivolakých cestách. Jak je zlé, že to nejcennější, co člověk má, totiž vlastní čest, tak mrzkým způsobem poskvrňuje. Ale co měl dělat? Vždyť hrabě Veramont byl zákazníkem, kterého v žádném případě nesměl ztratit. Už bez tak měl zákazníků pomálu. Vždyť už zase musel běhat za zákaznictvem jako na počátku 20. let, když stál na začátku své kariéry a táhl ulicemi jako kočébr. Bůh ví, že Giuseppe Baldini, majitel největšího voňavkářství v Paříži, v nejlepším místě, se finančně dokáže zachránit už jenom tehdy, když s kufříčkem v ruce bude jako podobný obchodník navštěvovat zákazníky. A to se mu vůbec nechtělo. Neboť už mu bylo hodně přes 60 a nenáviděl pomyšlení, že by měl čekat v chladných předsíních a předvádět starým markízám parfém tisíce květů a loupežnický ocet, nebo jim vnucovat mast na migrénu. Kromě toho vládla v těchto předsíních velice ošklivá konkurence. Například ten úplně nevypočitatelný Antoine Pelissier, který každou sezónu uváděl na trh novou vůni, po níž šílel svět. Ten člověk byl rozhodně svou neskrotnou tvořivostí nebezpečný pro veškeré řemeslo. Baldini přímo toužil, aby se navrátila přísnost starého cechovního práva. Přál si, aby byla zavedena nejdrakoničtější opatření proti tomu chlapíkovi, který vybočoval z řady. Proti muži, který vyvolával inflaci vůní. Měli by mu vzít patent a zakázat provádění živnosti.
A vůbec by ten chlap měl jít napřed ještě pořádně do učení. Neboť Pelissier vůbec nebyl vyučený mistrem parfumérem a rukavičkářem. Jeho otec byl pouhým octářem. A octářem byl i Pelissier, ničím jiným. A jen proto, že jako octář byl oprávněn zacházet s alkoholy, mohl vůbec vkročit do hájemství pravých parfumérů a řádit tam jako tchoř. Určitě má ten parchant Pelissier ve svých 35 letech už teď větší jmění, než si Baldini konečně nahospodařil ve třetí generaci tvrdou, houževnatou prací. A Pelissierovo jmění denně narůstá, zatímco Baldiniovo jmění se denně zmenšuje. Takového něco by dříve přece vůbec nebylo možné. Aby vážený řemeslník a zavedený obchodník musel bojovat o holou existenci, to je možné teprve v několika posledních desetiletích. Od té doby, co všude a ve všech oblastech propuklo to hektické novotářství, ta bezuzná činorodost, ta experimentovací horečka, to velikářství v obchodě, dopravě i ve vědách. Stařec Baldini stál u okna a díval se nenávistným pohledem ven na řeku proti zapadajícímu slunci. Pod ním se vynořovaly nákladní čluny a pomalu klouzaly na západ k Pont Neuf a k přístavu před galeriemi Louvru. Byla to chyba, že si koupil dům na mostě. A dvojnásobná chyba, že si koupil dům na západní straně mostu. Teď měl ustavičně před očima uplývající řeku a měl pocit, jako by on sám, i jeho dům, i jeho v mnoha desetiletích nabitý majetek odplývali jako řeka. A jako by byl příliš star a slab, než aby se mohl ještě vzepřít proti mocnému proudění. Baldini se skleslé odvrátil od okna, odešel k psacímu stolu a posadil se. Před ním stál flakon s Pelissierovým parfémem. Tekutina se zlatohnědě spytila ve slunečním světle. Jasná, bez sebe nepatrnějšího zakalení. Vypadala docela nevinně, jako světlý čaj. A přece obsahovala vedle 4/5 alkoholu pětinu tajemné směsi, která uváděla celé město ve vzrušení. Tato směs zase pravděpodobně sestávala ze 3 anebo z 30 různých látek, které byly navzájem v určitém poměru, jenž měl nesčíslné množství obsahových možností. Byla to duše parfému, pokud je možno mluvit u parfému tohoto ledově chladného kšeftaře Pelissiera o duši. A šlo teď o to dopídit se jejího složení. Baldini se pečlivě vysmrkal a spustil žaluzii na okně, neboť při

zapudil alkohol a potom si ho přidržel u nosu. Třemi krátkými nárazovitými vdechy prudce vtáhl vůni jako prášek, okamžitě ji zase vyfoukl, zamával rukou ve vzduchu, ještě jednou začenichal v trojitém rytmu a závěrem se zhluboka nadechl a pomaloučku pak s několikrým přerušováním, jako by klouzal po dlouhém mírně se svažujícím schodišti, vzduch vydechl. Odhodil kapesník na stůl a zaklonil se v křesle. Parfém byl odporně dobrý. Ten Misera Pelissier je bohužel opravdovým umělcem. Mistrem bohužel, i když nikdy nechodil nikam do učení. Baldini si přál, aby parfém Amor a Psyché byl jeho vynálezem. Nebyl ani trošku ordinární. Naprosto klasický, kulatý, harmonický a přesto fascinoval novostí. Byl svěží, ale nikoli pronikavý. Měl hloubku. Nádhernou, trvalou, omamnou, tmavohnědou hloubku a přesto nebyl ani trošičku přesycený nebo bombastický. Baldini téměř uctivě vstal a přidržel si kapesník u nosu. Nádherné, nádherné, zamumlal a dychtivě začichal. Má veselý charakter, je líbezný, je to jako melodie. Přímo vyvolává dobrou náladu. Zuřivě mrštil kapesníčkem o stůl, odvrátil se a odebral se do nejzazšího koutu pokoje, jako by se styděl za své nadšení. Směšné. Dát se strhnout k takovýmhle chvalospěvům. Pitomost. Dětinská pitomost. Dojem prvního okamžiku. Stará chyba. Otázka temperamentu, pravděpodobně italské dědictví. Neposuzuj, pokud čicháš, to je první pravidlo, Baldini, ty hlavo skopová. Čichej, když čicháš, a posuzuj, když jsi dočichal. Amor a Psyché není nevyrovnaný parfém. Opravdu zdařilý výrobek. Dovedně sestavená slátanina. Skoro bych řekl, že je to šikovně namíchaný šmejt, ale šmejt oslňující. A nic jiného než oslňování se od chlapa jako Pelissier nedalo taky očekávat. Přirozeně nevyrobí chlapík jako Pelissier tuctový parfém. Ten padouch oslňuje s největší dovedností. Mate čich dokonalou harmonií. Ten člověk je vrkem v rouše beránčím klasického čichového umění. Jedním slovem ohavník s talentem. A to je mnohem horší než fušer se spravedlivou vírou. Ale ty, Baldini, ty se nedáš ošálit. Ty jsi byl jen na okamžik překvapen prvním dojmem té slátaniny. Ale co pak člověk ví, jak bude vonět za hodinu? Když vyprchají nejtěkavější substance a když vystoupí do popředí střední složka? A nebo jak bude vonět dnes večer? Až už se budou vnímat jenom těžké komponenty, které teď čichově spočívají jako v šerosvitu, uloženy pod příjemnými květinovými závoji. Uvidíme. Ucítíme to. Tak jako ostrá sekra štípe dřevěný špalek na nejdrobnější polínka, tak náš nos rozštípe ten parfém na nejmenší částečky. Pak se ukáže, že tahle údajně kouzelná vůně vznikla velice normální, dobře známou cestou. My, parfumér Baldini, se dostaneme tomu odstáři Pelissierovi na stopu jeho fíglů. My mu strhneme masku s tlamy a dokážeme tomu novátorovi, co dovede staré řemeslo. Na vlas přesně namícháme, jako on, ten jeho módní parfém. Pod našima rukama vznikne znovu tak dokonale okopírovaný, že ho ten větroplach sám už nedokáže rozlišit od svého vlastního parfému. Ne, to nám nepostačí. My parfém ještě vylepšíme. Prokážeme mu chyby a vymítíme je. A tak mu to strčíme pod nos. Jsi fušer, Pelissier. Jsi jenom malý smraďoch. Jsi parvený ve voňavkářském řemesle. Víc nic. A teď do práce, Baldini. Zbystři nos a čichej bez sentimentality. Analýzuj vůni podle všech pravidel umění. Do dnešního večera
se musíš zmocnit vzorce. Pracoval nepřetržitě po 2 hodiny. Jeho pohyby byly stále hektičtější, škrábanice pera stále neklidnější, z flakonu se vyléval a přidržoval před nosem stále větší dávky parfému. Už téměř nic necítil. Byl už dávno omámen éterickými substancemi, které vdechoval. Nedokázal už rozpoznat nic z toho, o čem se na začátku svého zkoumání domníval, že se mu nepochybně podařilo analyzovat. Věděl, že nemá smysl čichat dále, ale jeho ruka nepřestávala mechanicky 1000krát nacvičeným elegantním pohybem napájet krajkový šáteček, roztřásat jej a rychle jim mávat kolem obličeje. A mechanicky do sebe vdechoval při každém přelétnutí kapesníku dávku prosyceného vzduchu, aby ji podle všech pravidel umění pomalunku vydechoval. Až se konečně jeho vlastní nos osvobodil od trýzně tím, že zevnitř alergicky otekl a sám se uzavřel jako voskovou zátkou. Teď mohl s dobrým svědomím skončit. Pohov. Zítra ráno pošle k Pelissierovi pro velkou lahev Amora a Psyché a tím navoní španělskou kůži pro hraběte Veramonta, jak si to objednal. A potom uchopí svůj kufřík se staromódními mídly, voňavkami, pomádami a voňavými sáčky a obejde salony staříčkých vévodkyň. A jednoho dne zemře poslední stará vévodkyně a tím jeho poslední zákaznice. A potom bude sám kmetem a prodá svůj dům buď Pelissierovi, nebo některému jinému z těch dravě vzestupujících kramářů. Třeba za něj dostane ještě několik 1000 livrů. A zbalí 1-2 kufry a se svou starou ženou, pokud do té doby ještě nezemře, odcestuje do Itálie. A když přežije cestu, zakoupí malý domek na venkově u Messíny, kde je Lacino. A tam zemře Giuseppe Baldini, kdysi největší parfumér v Paříži, v nejkrutější bídě, kdy se Bohu zlíbí. A tak to bude dobré. Zazátkoval flakon, odložil pero a naposled si přetřel čelo kapesníkem prosáklým parfémem. Cítil chlad vypařujícího se alkoholu, jinak nic. Pak začalo slunce zapadat. Baldini vstal, otevřel žaluzii a jeho tělo se až po kolena pohroužilo do večerního světla a rozzářilo se jako dohořelá doutnající pochodeň. Baldiniho oči byly vlhké a smutné. Chvilku stál nehybně. Potom z nenadání prudce otevřel okno, široce rozevřel obě křídla a vyhodil velkým obloukem flakon s Pelissierovým parfémem. Viděl, jak pleskl o hladinu a na okamžik rozerval jiskřivý vodní koberec. Do pokoje zavanul čistý vzduch. Baldini zhluboka dýchal a uvědomoval si, jak se mu otok v nose ztrácí. Potom zavřel okno. Nepošlu si tak, Pelissierovi řekl. A oběma rukama sevřel opíradlo židle. Neudělám to. A také nebudu obcházet salony. Zajdu zítra k notáři a prodám dům i obchod. To udělám. Basta. Jeho obličej nebyl vzdorovitého klukovského výrazu a najednou se cítil Baldini velice šťastný. Byl zase tím někdejším mladým Baldinim, odhodlaným statečně čelit osudu, i když to v tomto případě znamená pouhý ústup. Ať si.
Nic jiného nezbývalo. Ta pitomá doba nepřipouštěla jinou volbu. Bůh sesílá dobré i zlé časy. Ale nechci, abychom ve zlých časech bědovali a naříkali. Nýbrž, abychom mužně obstáli. Giuseppe Baldini vyklízí pole. Ale učinil to sám od sebe a nepokořený. S téměř mladistvým elánem si nasadil na holou lebku paruku, vklouzl do modrého kabátu, uchopil svícen, který stál na psacím stole a opustil pracovnu. Právě zapálil svíčku odlojové svíce na schodišti, aby si posvítil na cestu nahoru k bytu, když zaslechl dole v přízemí zvonek. Zaposlouchal se směrem dolů. Příručí šenie už zřejmě odešel z krámu. Ani služebná nešla otevřít. Tak tedy sestoupil Baldini sám se schodů, aby otevřel. Odstrčil závoru, otevřel těžké dveře a neviděl nic. Temnota úplně pohltila záři svíce. Potom velmi ponenáhlu rozeznal drobnou postavičku, dítě nebo nedospělého hocha, který nesl něco přes ruku. Co pak chceš? Přicházím od mistra Grimala a nesu kozinku, řekla postavička a přistoupila blíž a napřáhla k Baldinimu ohnutou paži, přes níž viselo několik kožek. Ve světle svíce rozeznal Baldini hochův obličej s úzkostně číhavýma očima. Stál tam překrčeně. Vypadalo to, jako by se skrýval za napřeženou paží, jako někdo, kdo očekává ránu. Byl to Grenouille. Kozinka pro španělskou kůži, rozpomněl se Baldini. Před několika dny přece objednal kůže, nejjemnější, nejměkčí jirchu pro psací podložku hraběte Veramonta, 15 franků za kus. Ale teď už ji vlastně nepotřebuje. Může si ty peníze ušetřit. Na druhé straně, co když pošle chlapce jednoduše zpátky? Kdo ví, mohlo by to udělat nepříznivý dojem. Třeba by ho pomluvili. Bude lepší přijmout ty kozinky, když jsou teď už zbytečné. Nikdo se přece nemusí v nevhodnou dobu dovědět, že Giuseppe Baldini změnil svůj život. Pojď dál. Nechal chlapce vstoupit dovnitř a oba přešli do krámu. Baldini se svícnem vpředu, Grenouille s kůžemi za ním. Bylo to poprvé, co Grenouille vkročil do parfumérie. Do místa, kde vůně nebyly pouhou parádou, nýbrž zcela nezastřeně střediskem zájmu. Přirozeně znal veškeré parfumérie a drogerie ve městě, po dlouhé noci stával před jejich výklady, tiskl nos do škvír ve dveřích. Znal všechny vůně, které se tu prodávaly. A často je už ve své mysli skládal v nejkrásnější parfémy. Nečekalo ho tedy nic nového. Ale stejně jako hudebně nadané dítě hoří touhou potom vidět zblízka orchestr anebo vystoupit v kostele na krochtu ke skrytému manuálu Varhan, tak hořel Grenouille touhou potom vidět zevnitř parfumérii. A když zaslechl, že mají být kůže dodány Baldinimu, vynaložil všechno úsilí, aby směl tuto pochůzku vyřídit. A teď stál v Baldiniho krámu, na tom místě v Paříži, kde byl shromážděn největší počet odborně vytvořených vůní na nejmenším prostoru. V mihotavém světle svíce toho mnoho neviděl, jen na okamžik stín pultu s váhou, křeslo pro zákazníky, tmavé regály u zdí, krátký záblesk mosazného náčiní a bílé etikety na lahvičkách a tyglících. A také nečichal o mnoho více, než už čichal předtím z ulice. Ale okamžitě vycítil vážnost, která vládla v těchto prostorách. Člověk by skoro řekl posvátnou vážnost, pokud by slovo posvátný mělo pro Grenouille nějaký význam. Cítil chladnou vážnost, řemeslnou střízlivost suchého obchodního ducha, který lpěl na každém kusu nábytku, na každém kusu náčiní, na kádích, láhvích a hrncích. A zatímco kráčel za Baldinim, v Baldiniho stínu, neboť Baldini se vůbec nenamáhal posvítit mu, zmocnila se ho myšlenka, že patří sem a nikam jinam. Jedině sem. Že tady zůstane.
a že z tohoto místa otřese světem v základech. Tato myšlenka byla přímo groteskně neskromná. Neexistovalo nic, ale skutečně vůbec nic, co by opravňovalo jen tak přiběhlého kožlužského dělníka pochybného původu, bez styků nebo protekce, bez nejnepatrnějšího stavovského postavení k naději, že zakotví v nejrenomovanějším obchodě s voňavkami v celé Paříži. Tím spíše, když, jak už víme, likvidace obchodu již byla rozhodnutou věcí. Ale nešlo přece o žádnou naději, která by se nějak vyjadřovala v Grenouillových neskromných myšlenkách, nýbrž o jistotu. Věděl, že tento krám opustí už jen proto, aby si zašel pro své šaty ke Grimalovi a pak už nikdy. Klíště zavětřilo krev. Po léta bylo v klidu a vyčkávalo. Teď se pustilo a padalo na zdař Bůh odhodláno na život a na smrt. Naprosto beznadějně. A proto byla jeho jistota tak veliká. Prošli krámem. Baldini otevřel zadní místnost obrácenou k řece. Byla využívána částečně jako sklad, částečně jako dílna a laboratoř, kde se vařila mídla, třely pomády a mísly voňavky v baňatých lahvích. Tamhle, řekl a ukázal na velký stůl, který stál u okna. Tamhle je polož. Grenouille vystoupil z Baldiniho stínu, položil kůže na stůl, potom zase rychle uskočil zpátky a postavil se mezi Baldiniho a dveře. Baldini zůstal ještě chvilku stát, držel svíci trochu stranou, aby kapky vosku nepadaly na stůl a přejížděl hřbetem ruky po hladkém povrchu kůže. Potom obrátil nejhořejší kůži a přejel po sametové, zároveň drsné i měkké vnitřní straně. Kůže byla velice dobrá, jako stvořená pro jeho práci. Při sušení se ani trochu nevytáhne. A až se pořádně přetře hladítkem, bude zase pružná. Cítil to okamžitě, když ji promnul mezi palcem a ukazovákem. Mohla v sobě uchovat vůni po 5 nebo 10 let. Byla to velmi, velmi dobrá kůže. Třeba si z ní jednou udělá rukavice. 3 páry pro sebe a 3 páry pro svou ženu. Na cestu do Messiny. Otočil se a měl se k odchodu. Ve dveřích stál ten malý, přihrblý človíček, na kterého téměř zapomněl. Je to v pořádku, řekl Baldini. Věřit svému mistrovi, že kůže je dobrá. V nejbližších dnech se u něho zastavím a zaplatím. Ano, řekl Grenouille. A zůstal stát a zatarasl cestu Baldinimu, který se chystal opustit dílnu. Baldini se na okamžik zarazil, ale protože nic netušil, nepovažoval chlapcovo chování za drzost, nýbrž za plachost. Co pak je, zeptal se. Máš mi ještě něco vyřídit? No tak to řekni. Grenouille stál přikrčen a díval se na Baldiniho pohledem, který jakoby prozrazoval úzkost. Ale ve skutečnosti byl plodem číhavého napětí. Chci u vás pracovat, pane Baldini. U vás. Ve vašem obchodě. Chci pracovat.

0: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec, režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Kriminálka na Dvojce.
2: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
3: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
3: Na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný pozdní večer, milí posluchači. Z nočního mikrofóra, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, zdraví Monika Valentová. Mým hostem dnes je dáma, která celý svůj dosavadní profesní život pracovala ve školství, vystudovala střední pedagogickou školu a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy potom obor sociální a školní pedagogika. Věnovala se hlavně a především předškolákům. Má zkušenosti z období před rokem 89 ze státních školek, dokonce ze školky internátní, které se určitě dostaneme. Po roce 89 zakládala a spoluzakládala waldorfské školky obecní a potom, tuším, že byla vlastně založena a začala existovat, teda to mě potom možná opravíte, ale v roce 2007 i soukromá waldorfská mateřská školka ve Slušticích. Donedávna byla její ředitelkou a působí také v radě Asociace waldorfských mateřských škol. Prostě renomovaná odbornice na slovo vzatá, paní Táňa Smolková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Já jsem moc ráda, že jste přišla, děkuju já. Jaké to bylo, paní ředitelko? Já vás stejně, vy jste emeritní ředitelka prostě mnoha škol a teď aktuálně opravdu té ve Slušticích, takže vás asi takto budu oslovovat. Jaké bylo po téměř tuším 16 letech ředitelování předat veslo?
1: Je to samozřejmě vždycky velký životní krok. Já jsem měla pocit, že se na to aktivně chci chystat, protože k tomu rozhodnutí jsem došla v okamžiku, kdy jsem si uvědomila, že před dětmi už se nepohybuji tak ladně a lehce a zpívat můžu o oktávě dvě níž, než bych měla. Říkala jsem si, že asi nazrál čas, aby se ty věci změnily, aby tam prostě byly mladší, čerstvější a dnešní lidi dneška. Mm-hmm. A přestože samozřejmě jsem tam už měla do určité míry babičkovskou roli, tak některé věci už jsem měla pocit, že se můžou stát do budoucna handicapem v té přímé práci s dětmi. No a pak nastala fáze hledání a já jsem si uvědomila to, co pro mě byla vždycky samozřejmost, přistoupit s nějakou odpovědností k tomu procesu, že to dnes už tak zase úplně jednoduchá věc není. Já jsem prostě člověk, který vzniknul z revolučního období v tomhletom profesním, že vlastně s ohledem na všechno, co se dnes po představiteli takového zařízení žádá, že je ne vždycky je připravenost toho mladého člověka nebo toho nového člověka to všechno absolvovat. Administrativa, finanční odpovědnost.
0: No a právě ještě vzhledem k tomu a o to víc, že tahle ta mateřská škola byla skutečně nebo je vaším dítětem, vy jste přišla s tou iniciativou, aby se taková, je to teda soukromá mateřská škola waldorfská, aby se založila. To musí být hrozně těžké. No nicméně, ředitelkou už nejste, takže se asi podařilo.
1: Podařilo, trvalo mě to nejméně rok. Já jsem podobnou situaci zažila, když jsem opouštěla tu svoji první obecní školku tady na Žižkově. Tak, ale tam jsem měla výhodu v tom, že ta doba byla skutečně ještě jiná, je to téměř 20 let. A to jsem tehdy, protože přece jenom za tu dobu tam se vystřídalo spousta mladých žen, tak jsem rok předtím, než jsem kývla na budování té soukromé školky, jak jsem všechny pozvala, všechny jsem poprosila, aby se zamysleli nad tím, kdo by se toho chtěl ujmout a dali jsme si skutečně rok na to rozmyšlení a jedna z těch kolegyň se vygenerovala a školky se ujala a do dneška ji skvělým způsobem vede. No a tenhle ten model už se ale opakovat bohužel nepodařilo, byť tam přesto bylo spousta a spousta zase i v té nové školce spousta kolegyň, protože je to ženský kolektiv, tak různě přicházeli, odcházeli na mateřské a tak dále, tak po těch téměř 20 letech to byl horší proces. A taky ale i ta administrativní rovina je prostě trošičku složitější dneska.
0: K tomu se možná ještě dostaneme, každopádně až po písničce. Mým hostem, dámy a pánové, a hostem dnešního mikrofóra je Táňa Smolková.

0: Hostem nočního mikrofora, které právě posloucháte na Dvojce, je odbornice na vzdělávání, zejména předškolní, pedagožka, emeritní ředitelka několika mateřských škol, paní Táňa Smolková. My jsme tady před písničkou mluvili o tom, že ten proces vybrat následovnici, teda je to žena, že nebyl vůbec jednoduchý. Ona vlastně, ta dáma, ještě neměla asi čas, aby se osvědčila nebo neosvědčila. Budete sledovat tu její činnost?
1: Já myslím, že to ani nejde jinak. Nemůže člověk prostě opustit, je to jako v rodině, to svoje dítě. Velmi těžko to dělá, aby dokázal ve svobodě skutečně někoho propustit nebo něco. Ale máme to ošetřeno tak, my jsme samozřejmě probírali všechny možné způsoby, ošetřeno tak, že máme tady v naší asociaci mentory. Já jsem jedním z toho kruhu mentorů, ale nepřála jsem si to, abych tam nebyla ten, kdo bude chodit a bude říkat, takhle jsme to dělali a takhle by se to mělo. Mým velkým přáním bylo, aby ten můj nástupce měl svobodu v tom, co dělá, aby si mohl tomu najít svoji vlastní cestu, ověřit si to, co potřebuje si, i třeba s tím, že se to ne vždycky povede. Je tam velmi podporující kolegium. Takže si myslím, že sledovat to budu zpovzdálí.
0: Školka je v dobrých rukách prostě.
1: Jsem přesvědčená, že
0: našla
1: ano.
0: Jsem tam, že v té školce pracuje Veronika Smolková. To asi nebude náhodná schoda jmén.
1: Není to náhodná schoda jmén, je to moje dcera, která vlastně jako moje druhé dítě prošla celým vzděláváním valdorským, takže je to dneska vlastně paní učitelka, která absolvovala tenhle ten typ vzdělávání od raného dětství.
0: A já bych ráda, aby tady zaznělo, že váš manžel, pan Ivan Smolka, vlastně, teď to řeknu lidově, seknul s ředitelováním Waldorfského lycea a také ve stejnou dobu jako vy a také po mnoha letech. To jste se rozhodli spáchat tenhle čin společně?
1: My jsme k němu věkově dozráli, především. On párkrát s letčím seknul, ještě hluboko před revolucí byl vlastně vedoucím pracovníkem v Národním technickém muzeu, což byla taková velmi tajemná a krásná instituce.
0: Vlastně studoval ČVUT, že jo? Ano. Mimo jiné. Tedy
1: on vždycky, když něco dělal, tak k tomu studoval. Takže vystudoval ČVUT, potom, co jsme se rozhodli naše děti dát do první valdorské školy tady v Praze v Jenonicích, byli jsme zakládající rodiče, tak po čase se rozhodnul, že tam půjde pracovat a pracoval na pozici zástupce ředitele, takže vystudoval péďák. A ještě předtím, myslím, v jedné fázi vystudoval muzeologii, nějakou restaurátorství a takové. Takže vždycky prostě ano. Do čeho šel, tak k tomu si udělal příslušnou teda školu a skončil jako ředitel lycea a teď už i tak skončil.
0: O tom, co chystáte v důchodu a nevěřím, že budete společně sedět na lavičce a krmit ptáčky, to si u vás dvou opravdu neumím představit, k tomu se dostaneme, ale já bych ráda teď udělala takový drobný exkurs do té historie, protože myslím, že s vašimi zkušenostmi 43 let, je to tak, jste ve školství?
1: 44 to bude.
0: 44 to bude, že by byla strašná škoda tohle vynechat. Pracovala jste vlastně v jiné než mateřské škole někdy?
1: Pracovala jsem téměř 20 let na Waldorfském lyceu.
0: Ano, ale to bylo...
1: A jinak neumím nic.
0: Ale to bylo paralelně, tedy
1: to bylo
0: vlastně
1: paralelně,
0: s ředitelováním. Ano, ano. Proč jste se rozhodla primárně věnovat těm předškolákům?
1: Když vám řeknu, že jsem v životě nechtěla dělat učitelku, tak to tomu nebude nikdo věřit. To byla poslední práce, kterou bych někdy chtěla dělat. Vždycky jsem se každému posmívala, ale já jsem se vlastně k tomu dostala takovou zvláštní oklikou. Já jsem chtěla vždycky být novinářka, představte si to, protože můj otec byl novinář a po roce 68 musel odejít z profese a skončil v uranových dolech v Příbrami a bylo v celkem jasné, já jsem žila jenom s maminkou, že žádné velké studium prostě se konat nebude. Hmm. Ale tou novinářkou jaksi ze vzdoru jsem chtěla být, ale protože prostě to nešlo jinak a bylo potřeba, abych po maturitě už se něčím kloudným živila, vysoká škola teda nebyla před revolucí rozhodně žádná možnost pro mě, tak jsem se, ne úplně omylem, ale dostala jsem se prostě na pedagogickou školu a abych později mohla teda přispět do rozpočtu rodiny. A takhle jsem k tomu byla osudem přivedena.
0: A po maturitě jste teda rovníma nohama skočila do procesu a mám pocit, jestli to nebyla rovnou ta internátní mateřská škola, nebo ne?
1: Nebyla. Moje úplně první byla na Novodvorské, velká šestitřídní školka a tam jako absolventka 19letá jsem dostala hned 35 předškoláků, velkou skupinu. Wow. A dnes už je těm dětem, tehdy dětem kolem 50 let. Aha. A vzpomínám na to velmi ráda, protože dneska už si třeba nedovedu představit, že skutečně bych měla 35 předškoláků, jelikož ta doba tak pokročila, že tehdy ta skupina, velká skupina předškoláků byla nějak menší. Dneska prostě každé dítě potřebuje něco jiného. Ale to byla velká škola zkušeností.
0: Šla jste tam tedy nedobrovolně vlastně studovat teda střední pedagogickou. Potom v tom procesu, v té praxi, litovala jste ještě toho studia, anebo už vám to hned sedlo?
1: Myslím si, že jsem nikdy v životě nelitovala a dnes můžu říct, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Jak někdy prostě se to vyvine úplně jinak, než ty vlastní představy.
0: Takhle překvapila sama sebe vlastně.
1: Ano, ano. Ono to je tím, že prostě ta dětská duše člověka vtáhne. Ta dětská duše vlastně je vždycky čistá a dovede potěšit a udivit a překvapit a dá se předtím pouze s vděčností jenom stát a prožívat to.
0: Jedna z vašich publikací, které jste vydala, a teď to tady najdu, abych to neřekla špatně, nebo mě opravte, ale je to Od Lilie k růži? Nebo?
1: Na cestě od Lilie k růži.
0: Tak, na cestě od Lilie k růži. Lilie teda, to je takové to děťátko právě čisté?
1: To je ta čistota.
0: A ano, ta růže je
1: trny obdařená, krása. Ta knížka je teda ale věnovaná spíš tomu procesu sebevzdělávání pedagoga. Ale vlastně to je v tom kontextu. Je.
0: Čili Lilie a růže, to je ten materiál, který má pedagog v rukou.
1: Tak,
0: a někdy se i poraní o ty trany.
1: A v každém případě oboje jsou krásné květiny.
0: Ano, ano, to je, nelze než souhlasit. A jak to bylo dál teda po téhle první školkové zkušenosti?
1: Potom jsem teda velmi záhy, i v tom ta doba pokročila. Já jsem měla prvního syna velmi brzo, takže jsem šla na mateřskou. A po té době mateřské s ním jsem nastoupila na Žižkově, kde byla internátní mateřská škola, jsem byla přidělena dvoutřídní na parukářce, v tehdy teda vile, která ještě byla státní, ale po revoluci potom se v restitucích vracela a to byla další velká zkušenost.
0: To je taková ta, jak tam jsou děti od pondělí od rána do pátku do večera.
1: Byly tam děti od pondělí od rána do pátku do večera, od 3 do 6 let. Byly tam dvě skupinky, trošku menší samozřejmě a byla to tehdy takový sociálně terapeutický proces pro ty děti, protože tam byly děti třeba matek samoživitelek letušek nebo lékaře, které nemohli prostě během služby se o děti starat a neměli hlídání, ale pak tam taky byly děti z Dolního Žižkova, z různých prostě sociálních skupin a byl to jeden takový jako velký mix sociální tolerance a poznání různých překvapivých souvislostí a byla to školka dávno před revolucí, nicméně já jsem tam obdržela informaci, kterou jsem ve škole vlastně nikdy předtím neobdržela. Tehdejší paní ředitelka říkala, děvčata, myslete na to, že to, co nedostanou děti tady u nás, už nedostanou nikdy. Že prostě s nimi trávíte tak intimní čas a tolik času, že vlastně tady nejde pouze o vzdělávání, ale především o výchovu a k tomu jsem se často vracela.
0: Teď mi skoro naskočila husí kůže z té zodpovědnosti. Napadá mě, že vám možná bylo ku prospěchu, že už jste byla maminkou v té době.
1: Stoprocentně. stoprocentně, že člověk vlastně porozumí i tomuhle rozměru toho, že to dítě je vydáno do cizího prostředí, musí se s ním srovnat a proto cizí prostředí je to závazná věc, protože ho to formuje. Dítě do 6 let si vlastně vytváří první životní strategie, které potom vydrží dlouhodobě, že jo? To znamená, ta odpovědnost, kterou nemohli nést ty rodiče z různých důvodů, tak ta tam prostě byla na nás.
0: Pořád jsme se nedotkli té waldorfské pedagogiky, tedy podrobněji, ale my to uděláme a uděláme to hned po písničce.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Dnes se mnou ve studiu sedí pedagožka, emeritní ředitelka mnoha mateřských škol, také jedné z prvních zakladatelka, také jedné z prvních waldorfských školek, paní Táňa Smolková. Slíbila jsem, že se budeme věnovat té waldorfské filozofii, tomu waldorfskému přístupu ke vzdělávání. Kdy jste se vlastně s waldorfem potkali nebo s tou waldorfskou pedagogikou?
3: Musím říct, že po revoluci, kdy jsem vlastně trávila krátkou chvíli po revoluci ještě na druhé mateřské dovolené právě s tou mou dcerou, tak jsem velmi váhala, jestli se mám do školství vrátit. Ne kvůli dětem, ale kvůli rozpakům, které tehdy v pedagogické veřejnosti panovaly, co vlastně se má učit, jak se to má dělat, protože končil ten celý program toho předchozího období a všechny ty motivy, které obsahoval, ale byly velké rozpaky, co to vlastně bude znamenat do budoucna. A v tu chvíli zase, jak ten osud prostě tomu vždycky chce, tak jsem tady měla kamarádky dvě, přímo ze Žižkova, jedna bývalá herečka Hanáckého divadla, jedna žena jednoho známého muzikanta tady ze Žižkova, a ty přišly a říkali, hele, my jsme zjistili, protože měli děti stejně jako já, staré, obě dvě, tak říkali, my jsme zjistili, že jsou semináře tady, něčeho zvláštního, nějaká nová pedagogika. A bylo to na týden. Takže aha. Ivan zůstal teda doma s dětmi a my jsme tam šli a absolvovali jsme týden vzdělávání, toho prvního vzdělávání waldorfské pedagogiky, který organizovali holandští lektoři. A po tom týdnu to skončilo, šli jsme teda spolu si dát pivo a řekli jsme si, to byla tak skvělá věc, že ty dvě říkali, my do roka založíme waldorfskou školu. A já jsem říkala, jestli vy založíte školu, tak já založím školku do roka. A vážně se to podařilo. Bylo to úplně neuvěřitelná věc. Vyprosili na Praze 5 budovu, která byla před demolicí, a sehnali peníze přes nějaké nadace na základní prostě rekonstrukci. Sehnali velkou skupinu rodičů, my jsme byli jedni z nich, kde jsme prostě během času celou budovu se snažili zrekonstruovat. Ze začátku jsme ještě, ta první třída fungovala v šatně, tehdy v Sokolovně, v Jinonicích.
2: A to byl teda nějaký rok 90...
3: 93. Přesně tak. No a my jsme teda to pojali velmi punkově, protože v té době už náš syn chodil do první třídy na Balabence a měl ji za sebou.
2: Tam jsem chodila taky.
3: Měl tam skvělou paní učitelku, lidskou, ale ten systém prostě ještě samozřejmě tam byl. A na konci první třídy uměl skvěle číst, psát, počítat. A všichni, včetně nejbližších příbuzných, říkají, vy jste se zbláznili, vy ho chcete dát znova do první třídy. A my jsme to skutečně udělali. Takže jsme z něj udělali repetenta hned v první třídě.
2: Ale to je vidět, že jste tomu skutečně věřili.
3: Jo, to byla velmi zvláštní doba toho porevolučního nadšení a ideálu a tak dále. A podařilo se něco, co to bylo první překvapení, co mě ta pedagogika přinesla. Přestože všechno uměl, byl jeden z nejlepších té třídě na Balabence, tak najednou přišel do té první třídy waldorfské a všechno vlastně ho bavilo, protože se to dělalo barvitým, krásným, bohatým způsobem, celým tělem, celou bytostí, a navíc tam byly věci, které nikdy v té první třídě předchozí nezažil, třeba pletení. Třeba rukodělné věci, a protože on byl vždycky člověk rozumu, a vždycky vlastně člověk představ, dneska vlastně je autorizovaným architektem, takže tam se vyžije, a najednou prostě, když měl tu motoriku probudit na něčem jiným než na kreslení, tak přišlo velké překvapení a v tom sebepojetí a sebehodnocení velká korekce. Už to nebyl pan mistr světa, ale spolužáci, kteří prostě třeba v těch myšlenkových procesech nebyli tak úplně jako on, ani nemohli, protože to byli skuteční prvňáci, tak najednou prostě zažíval, že tu hodnotu těch dalších a věci, který on nedokáže a musí jako výzvu je přijmout a učit se. To bylo velké školení a to jsem si říkala, to je vlastně super. No a pro nás s Ivanem, pro oba dva, to první setkání s waldorfskou pedagogikou bylo jedna z prvních knih, která tady vyšla, tak se jmenovala Výchova ke svobodě. A jak jsme byli v tom revolučním étosu, tak jsme si říkali, jo super, tak jako svoboda, teď máme ten klíč, to je ono, tak to prostě bude, teď budeme tady jako vytvářet tu svobodu. Ale postupným studiem tohoto tématu jsme došli k tomu, že existuje ještě daleko hlubší pojetí svobody, než tak, jak jsme to si představovali, a že se jedná především v oblasti výchovy o cestu k vnitřní svobodě toho dítěte. A to už jsme se chytili. Už nás nepustilo.
2: Ráda bych se tady trošku ponořila do té waldorfské pedagogiky, tedy té předškolní. Ono mnohdy mylně za předškoláka je považováno jenom to dítě poslední rok před nástupem do školy, ale ono to je celé to úvodní sedmiletí života dítěte, je to tak?
3: Je to tak.
2: Jaké jsou tam, já vím, že to je nesmírně široká, hluboká věda, ale přece jenom, kdybyste řekla třeba nějaké takové základní principy, které jsou vlastně nejdůležitější pro vás.
3: My v té pedagogice máme za to, protože ona pracuje samozřejmě s vývojovými fázemi dítěte, máme za to, že ten vývoj a i obecně psychologie vývojová to má také, je vlastně asi nejdynamičtější a nejdůležitější v celém prostě životě člověka. Má samozřejmě svoje charakteristiky, i v tom období toho prvního sedmiletí jsou určité milníky, co se vlastně stane, když to dítě se poprvé postaví, když se vzpřímí, jako kdybychom obrazně viděli, vzpřímuje se prostě lidská bytost. To má vlastně i určitý morální charakter. Když začne mluvit, najednou prostě objeví tu možnost komunikace, spojení a dorozumění a naslouchání. Spojí se s druhým člověkem. Ono vzpřímené vlastně přichází blíž k tomu druhému. A když začne myslet, když začne vnímat první obrazy a souvislosti, tak je to vlastně třetí zázrak, kdy prostě všechno to, co se celým tělem zažívá, může někam ukládat. V těch spojeních, v těch hlavičkách se to usazuje, prohlubuje a dostává to vlastně velikou barvitost. Nenáhodou vývojová psychologie o tomhletom období mluví, že se rozvíjí, třeba Piaget o tom mluví, imaginativní myšlení. To dítě vlastně vnímá intuitivně určité jevy a dává si je do svých vlastních významů, do obrazů a vnímá je vlastně jako celek, byť vnímá jenom to, co se jeví jako nejdůležitější. Přesto je to propojeno s cítěním. Je to vlastně možná jediné období, kdy dítě myslí, ale přitom myšlení cítí. Má to spojeno.
2: Je vlastně ještě v těle a je to dobře, že je v těle.
3: Jo.
2: Pro vás pedagogy je asi také důležité tenhle ten přirozený vývoj neuspěchat.
3: Velmi důležité. Konec konců o tom už mluvil i profesor Zdeněk Matějček, který celé tohleto období prvního sedmiletí nebo toho předškolního věku nazval kouzelným věkem dítěte v jedné ze svých knih. A přesně o tomhletom imaginativním myšlení mluví a říká, nechte rodiče ty děti, necpěte je předčasně do logiky vás dospělých, nechte ho, aby si to prožilo, protože toho sytí. Je to něco, co nejenom rozvíjí fantazii, ale dává tomu prožívání hloubku.
2: A už se to vlastně nedá dohnat.
3: A už se to nedá dohnat, protože nenáhodou taky, že už od Jana Amose Komenského kolem 6. roku začíná školní docházka a pak přichází už fáze myšlení trošku jiná, konkrétních operací, tam to ještě před tím je to předoperační fáze, to znamená, tamto dítě už najednou jakoby ty jeho síly růstu, které potřebuje použít, aby se upevnilo činnost srdce, ledvin, žaludku, aby se citlivěla jemná motorika, aby prostě bylo pevné ve svém vzpřímeném postoji, aby se dokázalo pohybovat. V jednom z vašich předchozích rozhovorů tam vlastně jsem slyšela, jak je důležité to svalstvo pevné, že jo, při plavání, jak se to cvičí, tak to vlastně všechno souvisí s tím, že to dítě má vlastně podle nás úkol v tom prvním sedmiletí posílit všechno, co obdrželo při narození jako nástroj, jako instrument svého budoucího života. A pak teprve, když se tohle stane, tak ty síly růstu dle nás se můžou svobodně uvolnit do sil a proměnit v síly myšlení. To, co ta energie, ta životní síla tvoří na zpevňování toho fyzického v době školní docházky, je volná a svobodná a stejně tak modeluje myšlenkové procesy jako vlastně předtím ty fyzické procesy. Hmm.
2: Jestli jsem to dobře pochopila, když jsem si četla o tomhletom období, dejme tomu od těch 3 do 7 let, to znamená dětí, které vy máte jako svěřence, tak vlastně vy se snažíte, aby žili v bezpečí, aby žili bez obav ze světa, z lidí, aby nezažili frustraci, strach, trauma. Protože je potřeba, aby získali pevnost, protože se samozřejmě s těmi frustracemi a traumaty posléze setkají, ale je potřeba, aby byli hotoví k tomu je dobře řešit. Nebo?
3: Přesně tak. Když dítě přijde na svět, tak po narození nemá nejmenší představu o negativech a pozitivech toho světa. A ten úkol toho dospělého v té první fázi prostě je zprostředkovat mu prostředí bezpečí, jistoty, lásky a přijetí, bezpodmínečného přijetí, to je taky termín z vývojové psychologie. Je to vlastně náš úkol. Co se děje, když to dítě takovou skutečnost nemůže prožívat, taky známe z různých traumat dětí, jakým způsobem to má, nebo jaký vliv to má potom na budoucí sebepojetí, jak to oslabuje životní síl, jak to oslabuje vůli, když to dítě projde tím obdobím, a známe to třeba z rozpadu vztahů a tak dále, je spousta situací, jak o sobě pochybuje a jak vlastně má určitý vnitřní handicap v té víře v sebe sama, v důvěru vlastně smysluplnosti jeho existence. Proto je to tak strašně důležité.
2: Dámy a pánové, hostem nočního mikrofóra je paní Táňa Smolková.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Věděl, jsi šťastná, či ne? Vidím, jak krčíš rameny. A já vím své.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Studio dnes navštívila paní Táňa Smolková, pedagožka a také členka Rady Asociace Waldorfských mateřských škol, což bude důležité vzhledem k tomu, o čem budeme mluvit. Ráda bych ještě, jak jsme probírali specifika waldorfského předškolního vzdělávání, zmínila ty hračky a hry, protože já jsem slibovala v upoutávce našim posluchačům, že vysvětlíte, proč waldorfské panenky nemají obličej, tak proč? To musíme říct.
3: Prostředí, ve kterém se malé dítě ocitá, je vlastně takovou jako velkou živinou, výživou pro jeho vývoj. Proto se snažíme, aby působilo esteticky, harmonicky, aby oslovovalo to dítě, oslovovalo jeho smysly a samozřejmě city. No a najednou...

0: Může vytvořit z toho autíčko a autíčko může hned se stát prostě bagrem anebo stavební kostkou v přibudování hradu. No a holčičky, to je velké téma, protože holčičky s naší, nebo jejich možná i třeba budoucí ženskou rolí, mají dneska málo vzorů k tomu, aby se přichýlili jako ty nositelky nějakých jako vztahových kvalit, tak tam ty panenky prostě mít musíme. Ale je otázka samozřejmě jako u všeho, co to má být a jaké to má mít kvality. My samozřejmě z hlediska vývojových zvláštností dítěte máme i různé typy panenek, ale snažíme se jít tím principem toho nejjednoduššího modelu. To znamená, třeba malinkaté děti mají panenku jenom ze šátku. Absolutně nekonkrétní, neurčitou, postupně samozřejmě s tím už bychom neuspěli u holčiček 6-7 letých, tak ty už samozřejmě určitý výraz mají, ale ta potřeba je, aby byl stále nekonkrétní. Proč? Protože pokud hra, dětská hra, a vnímáme to vážně, je prostředkem psychoterapie, tak to dítě ve hře si promítá do té hračky sebe sama. A všichni víme, já třeba, jsem byla malá, tak byl hit Mrkací panenka. A ta aspoň prostě otvírala, zavírala oči, nesmála se, ale prostě něco se tam proměňovalo, taky už jsem byla teda větší v té době. Ale najednou prostě ta holčička si vezme panenku a ta panenka stejně tak jako kostka může být chvíli autíčkem a chvíli stavbou, tak ta panenka, která mě zrcadlí moje citové pohnutí a stává se pro mě terapeutickým nástrojem, tak stylizovaná panenka typu Barbie nebo jakákoliv jiná nese výraz toho tvůrce, toho autora. S tím se nedá nic dělat. Ta panenka prostě nemůže plakat, aby ke mně vstáhla ruce a já jsem ji pochovala, abych se o ní starala, aby nějakým způsobem vedla dialog s mým srdcem, nebo já jsem do ní mohla něco vsunout a nějakým způsobem s ní zacházet. Vlastně, když by si to člověk vzal úplně až do detailu, tak činí tu holčičku ta tvář nesvobodnou. Znesvobodňuje ji, vnucuje ji prostě určitý pojetí, určitou charakteristiku, designově samozřejmě je to jako rozdílné u různých typů panenek, ale nedávají svobodu, aby ona si vytvořila výraz té panenky.
1: Takže ideální panenka je třeba v těch 6 letech nějaká třeba hadrová, která má naznačené oči?
0: My si šijeme panenky, ano, nebo jsou tady odbornice, které dělají úplně profesionální panenky, které přesně tak mají jenom naznačené oči, naznačenou pusinku, máme je prošité, vypadá to všechno krásně, ale ten výraz je neutrální. To kouzlo vlastně psychologické tkví v tom, že vlastně možná i filozofické spíš, co je lidská tvář. Lidská tvář a třeba způsob chůze a gesta člověka vždycky vypovídají o nitru. Lidská tvář se v průběhu věku proměňuje a vždycky je vlastně nositelem charakteristiky toho člověka. Pokud to dítě uvězníme v nějakých představách někoho, nějakého tvůrce, výrobce hraček, tak vlastně popíráme to dítě to samozřejmě takhle nebere, ale my o tom takhle přemýšlíme. Popíráme tu svobodu hledat v lidské tváři právě to, co z ní vyzařuje. V dospělosti, v tom raném věku, do ní vkládáme to, co v ní chceme vidět a cítit.
1: Čili umožňujeme dětem, aby si mohli představovat a projektovat.
0: A to je podstata vlastně fantazie, to je podstata imaginativního myšlení. V tuhle tu chvíli prostě mám nějaký prožitek a ta panenka se mnou komunikuje díky tomu, že já v tom ten prožitek můžu skutečně vidět. Nic mě tam vlastně nebrzdí, nebrání.
1: Paní ředitelko, teď trošku přehodím výhybku, ale stále se to týká předškolního vzdělávání. Velkým tématem je totiž mediální výchova předškoláků a s tím souvisí i téma digitalizace. Člověk by si leckdy mohl představit, že mediální výchova to jsou mobily, tablety, ale ona, ta mediální výchova, vlastně takhle úzká není. Je to tak? Co to vlastně obsahuje? Co se tím vlastně myslí?
0: Současný návrh po revizi rámcového vzdělávacího programu formuluje zcela vlastně jako zřejmě a vlastně i přívětivě

0: Různé kompetence a mezi nimi jsou zařazeny i digitální kompetence, které jsou klíčové a které jsou povinné. A člověk vlastně samozřejmě musí přemýšlet o tom, co tvůrce vedlo k tomu. Já jsem kdysi v 90. letech byla členkou poradního sboru na ministerstvu, když se chystal ten první rámcový vzdělávací program. A tam bylo sdružení v tom poradním sboru většinou pedagogů s praxí spojených, to znamená lidí, kteří naprosto přesně rozumí psychice malého dítěte. A ten první rámcový vzdělávací program byl prostě mistrovské dílo, zakončené teda ještě dohledem nebo komunikací s výzkumným ústavem pedagogickým. Ale byli to lidi, utvářeli ho lidi, kteří ten vývoj a tu psychiku dítěte a potřeby malého dítěte znali velmi dobře ze své každodennosti. Dnes mám pocit, že je to dílo, zejména v téhleté oblasti, tvůrců, kteří úplně vlastně není jejich každodenním chlebem život s malým dítětem, ale každodenním chlebem je představa dospělého člověka o tom, k čemu by vlastně ta výchova měla dojít a jak by měla reagovat na otázky doby. A to samozřejmě nepochybně všichni zažíváme, že je to velká výzva. Celá mediální gramotnost a všechny mediální nosiče a digitální nosiče a tak dále, umělá inteligence. A ta logika dospělého, která předjímá, že něco se na nás valí a vlastně pravděpodobně to bude vyžadovat nějakou speciální přípravu, tak velí trošičku popřít ty vývojové potřeby dítěte a přizpůsobit to tomu, čeho se obáváme. A v tom já vidím, ono to má několik rovin, v tom já vidím právě primárně to, co je ochromující, ten strach. My nemůžeme přece děti vychovávat z obavy z něčeho. To znamená prostě paniku. To taky, strach je to nejvíc, co nás znesvobodňuje. To nám úplně zamlží průhled a jednáme vlastně v určitým krizovým způsobem. Já s tím mám vnitřně problém v tom, že a Waldorfská pedagogika s tím ale velmi odborně zachází taky. Samozřejmě zabývá se tím i na mezinárodní úrovni, i třeba v rámci Evropského parlamentu. Já to vnímám v rovině třeba filozofické. Waldorfská pedagogika vychází z filozofického směru, který se nazývá fenomenologie. Fenomenologie znamená vlastně vnímání podstaty fenoménů. To znamená pokusit se, a to odpovídá i vlastně vzhledem k tomu vývoji toho raného dítěte, raného věku dítěte, přesně tomu, že vnímám svět v celcích, že se snažím rozumět tomu, co se nějak jeví, ale to, co se nějak jeví, není to, čím to třeba skutečně je. Mm-hmm. A to už je prostě věc, která se přesně vlastně umělá inteligence digitálních médií a tak dále dotýká. V tom rámcovém vzdělávacím programu v tom návrhu je třeba podpora algoritmického myšlení malého dítěte. Mm-hmm. A když se člověk zamyslí nad tím, co to vlastně algoritmické myšlení je, je to schopnost řešit problém pomocí přesných postupů. Účelem je vytvoření opakovatelného návodu. Má to určité stupně nebo určité oblasti. Třeba, a teď to nesouvisí samozřejmě jenom s tím dětským věkem, ale jako určité paradigma, první předpoklad je, nebo určitý pilíř je něco, co bychom mohli nazvat dekompozice. To znamená rozložit tu skutečnost na jednotlivosti. Dalším krokem třeba je abstrakce. To znamená umět vyjmout ty podstatné věci a ignorovat ty nepodstatné. A jedním z dalších jako bodů třeba v rámci toho procesu potom je návrh toho nějakého přesného a konečného plánu pro ten postup, a to je ten návrh toho algoritmu. Mm-hmm. Ono to zní hrozně vzdáleně dětskému věku, ale je to vlastně výcvik. Je to proces pouhé manipulace v oblasti poznání. Uh-huh. Zatímco proti tomu stojí třeba ta fenomenologie, která se snaží vidět i to nezjevné v tom, co je zjevné. Což jsou třeba právě ty panenky. Nebo máme tam spoustu kamínků, oblázků, přijdete, podíváte se, oblázek může prostě být kamenem v fiktivním rybníčku, může být rybkou, může se stát základem stavby a teď to děťátko prostě drží ten oblázek, ten valounek a najednou vidí, že tam je modrá žilka. Nikdy by si ji předtím nevšimlo dopředu. A najednou to tam vidí. Najednou vlastně ten fenomén najednou se nestává pouhým kamenem, nějakou jako nezajímavou přírodněnou, něčím, s čím můžou manipulovat, ale objevem. Najednou se stává uměleckým dílem. To znamená, podstatou toho fenomenologického přístupu, toho našeho paradigmatu, je vlastně tvořivost. A to je úplný opak toho algoritmického myšlení. Protože co to je tvořivost? Schopnost nacházet nová řešení, originální a nová v situacích, kde nemůžeme uplatnit předchozí zkušenost, kde se nehodí žádné dosud použité řešení a nebo prostě vlastně ještě ani není.
1: Ano.
0: To znamená, tvůrčí proces je úplně proti tomu.
1: Ano. Ono to vypadá trošku, jenom když jsem do toho tak nahlížela, jak kdyby někdo prostě vývojovou psychologii předškoláka vůbec neznal, nečetl, nezohlednil, ale to na to teď bohužel nemáme prostor, mě by zajímalo, vy jste taky členka Rady Asociace českých valdorských škol a povinně by se toto mělo zavádět od příštího roku, od 1. září tedy.
0: Ano.
1: Co můžete udělat? Můžete to ještě zvrátit? Jak to vidíte?
0: Bylo by to moje velké přání. Ne v tom smyslu, že by se to vůbec nemělo tam promítnout. Jsem si vědoma toho, že 99% předškolních pedagogů s upřímnou snahou obohatit poznání dětí tomu fandí, ale pouze ta povinnost je něco, co mám pocit, že je omezující.
1: Čili snažíte se vlastně prosadit to, aby to bylo dobrovolné.
0: Tak.
1: Dámy a pánové, hostem nočního mikrofóra je paní ředitelka, emeritní ředitelka Táňa Smolková.

0: Hostem nočního mikrofóra ještě pár minutek bude žena, která se snaží, aby se do rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk vklínilo slovíčko dobrovolně, dobrovolnost, co se týče zavádění digitálních technologií. To by vlastně úplně stačilo. Ale teď přehodíme výhybku, ještě jméno, Táňa Smolková je tou dámou, která je naším hostem. Vy jste v důchodu, po 43, téměř 4 letech jste předala ředitelské veslo. Já si neumím představit, že se školstvím nebudete aktivně zabývat, ale zeptám se na ty takové bezprostřední vaše plány.
1: Já samozřejmě úplně nemůžu vystoupit z toho procesu. Běží tady vzdělávání učitelek valdorských školek, kde jsem aktivní, mám vlastně přednáším, tam mám tam spoustu práce, skupina mentorů je další věc. Teď zrovna pozítří odletám do Bulharska, kde bych měla vést seminář, začínající seminář pro učitelky v Bulharsku, v němčině, tak to beru jako velkou výzvu. Trošku z toho mám stažení. A to samozřejmě profesně ještě nějakým způsobem to bude doznívat určitě a to bych byla moc ráda. No ale my oba dva jsme to pojali tak, protože vlastně na rozdíl od asi našich jako budoucích následovníků a generací relativně v raném věku jsme se stali důchodci, ještě podle starých pravidel, využít ten čas prostě k sebe rozvoji. Změnit ty priority, dosud jsme pořád něco někde budovali, vytvářeli pro ostatní, tak.
0: Takže se budete sebe vzdělávat a vzdělávat dál a předávat to. To jsme moc rádi. Byla to bohužel poslední odpověď právě končícího nočního mikrofora. Od mikrofonu se loučí Monika Valentová a můj dnešní host, paní Táňa Smolková. Já vám moc děkuju za návštěvu. Bylo to pro mě nesmírně zajímavé, tak doufám, že i pro naše posluchače.
1: Já moc děkuju taky. Přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Taky.

0: Monika Valentová si v nočním mikroforu povídala s Táňou Smolkovou. Za Jitku Benešovou vás dnes od mikrofonu nočního proudu zdraví Robin Šalamon. Přeji vám krásný první zářijový večer. Pokud jej strávíte ve společnosti dvojky, budeme a jsme jenom rádi. Dnes 1. září odstartoval nový školní rok 2026-2027. A tak se ptám, jaký jste měli den? Ptám se nejenom paní učitelek, pánů, učitelů, žáků, studentů, prvňáčků a jejich rodičů. Možná, že jste svým dětem už dnes odpoledne pomáhali linkovat sešity. No vzhledem k tomu, že je za námi první školní den, musí tento noční proud odstartovat. Karel Kahovec.
1: Legenda nočního proudu.

O škole v nočním proudu na Dvojce zpíval Karel Kahovec, kterého o tomto víkendu můžete vidět koncertovat na Tramském širáku na Hanesově mlýně u Štoků na Vysočině. Kromě Karla Kahovce se tam objeví Samson, Robert Křesťan, Pacifik, taky Franta Nedvěd mladší. Bude tam Tomáš Kulus, Miroslav Paleček nebo skupina Beatles Revival. Nebude chybět Táborák, degustace vín, jízdy na koních a soutěže pro děti. Ladíte Dvojku, posloucháte hudbu, která nikdy nespí, posloucháte Noční proud. Je 1. září, všem školákům přeji úspěšný školní rok.

Stanislav Procházka v první školní den zpíval o tom, že celá škola už to ví. Máme 7:30, posloucháte úterně středeční noční proud. Jitka Benešová si užívá dovolenou v Anglii, proto je tady místo ní dnes Robin Šalamon. My se teď ale nevypravíme do Anglie, nýbrž do Francie, kde ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a mohou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat. V nočním proudu teď zaspívá francouzská zpěvačka Edith Piaf.

Je 1. září, posloucháte Dvojku, posloucháte Noční proud. Předpokládám, že prvňáčci odpoledne nemluvili o ničem jiném, než o tom, jaké to dnes vůbec poprvé bylo ve škole. Když Ilona Čáková měla v 1. třídě nakreslit, čím by chtěla být, tak se nakreslila jako zpěvačka. Nezůstala jenom při dětském snu, byla cílevědomá, byla tvrdohlavá, zkrátka chtěla zpívat a to si také splnila a svým dětským snem žije dodnes. V Nočním proudu je s námi Ilona Čáková.

Promovaní inženýři nemohli chybět v první školní den nového školního roku. To byli Rangers, chcete-li plavci, písničku Promovaní inženýři napsala dvojice Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. A slova o hlavách studovaných byla na místě, protože v průběhu let se v kapele vystřídalo několik vysokoškoláků. Ještě stále, ještě 9 minut, tady bude 1. září a 80. narozeniny dnes slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Pustíme si písničku, která se 6 měsíců držela na prvních příčkách hitparád. Písničku, které se prodalo přes 40 milionů kopií. Je tady rok 1977, skupina Bee Gees a horečka sobotní noci, Stayin' Alive.

To byla legendární skupina Bee Gees, Stayin' Alive, 5 minut před půlnocí. Za chvíli tady budou půlnoční zprávy. V nich se dozvíte, že slavného herce a dabéra Františka Filipovského nově připomíná pomník v jeho rodné Přelouči. A tak si říkám, když je řeč o Františku Filipovském, že bychom si jeho hlas mohli taky připomenout v této písničce, v zimní písničce. Aktiva!

Lesní panovníci, lupiči a lomníci.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Německo obvinilo z pokusu o dronový útok na lipském letišti Rusko. Šéf české diplomacie si předvolá ruskou velvyslankyni. Koaliční partneři hnutí ANO kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Požadují nižší schodek. Tenistky Havlíčková a Knudsonová vypadly v prvním kole US Open. Dnes bude nejdřív polojasno, postupně oblačno až zataženo. Ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů. Je středa 2. září. Začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na srpnový hybridní dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Ruský prezident Vladimír Putin to odmítá a tvrdí, že akci připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu.
2: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vádefůl řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k tzv. Ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru novinky.cz a i dnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Diplomatka by měla být předvolána v nejbližších dnech. Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
4: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
3: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
5: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
3: Šéf SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Kontroverzní předvolební plakáty hnutí SPD nejsou trestným činem. Rozhodl o tom odvolací soud a zprostil vládní hnutí obvinění z podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů před volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a textem o chirurzích z dovozu. Původně nižší soud hnutí uložil 3milionový trest.
6: Podle soudkyně Moniky Křikavové byly plakáty provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. Protizákonné ale nebyly.
7: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby se politické projevy, které jsou přehnané.
6: Podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
8: Od začátku říkám, že neodvolám. A jsem rád, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
6: Obžalobě čelí i sám Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Je to už podruhé za poslední 3 dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
9: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle iránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle iránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Chabahar a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená a tvrdil, že iránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Dál tam totiž podle něj budou útočit ukrajinské drony. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
10: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
11: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Nový norský král Hákon VIII. Oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel v pátek ve věku 89 let.
12: Od zesnulého dlouholetého panovníka si jeho 53-letý syn převzal i oficiální motto. Vše pro Norsko. A na Haralda vzpomínal i předseda norského parlamentu. Kvůli období státního smutku byli v černém taky poslanci, kteří ceremoniál předání moci zakončili zpěvem hymny. Královská rodina má v Norsku podle ústavy pouze reprezentativní funkci. Håkon ještě jako princ vystudoval námořní akademii a pak politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. První v nástupnictví na norský trůn se nově stala 22-letá princezna Ingrid Alexandra. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: V Přelouči odhalili pomník herci, dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě pískovcová písmena F, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
13: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
14: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise Define.
15: Hej, vítám!
16: Jo, šefe.
15: Sem se dívejte, vždycky sem!
17: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
14: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Radiožurnál.
3: Sport. Tenistkám Lucii Havlíčkové a Gabriele Knudsonové se nepodařilo ve Spojených státech postoupit do druhého kola US Open. Havlíčková prohrála s Maďarkou Bondárovou 2x3-6. Stejným poměrem podlehla Knudsonová Němce Lisové. V New Yorku už nastoupila na kurt další z českých tenistek, Daria Vidmaňová. Její souboji se Španělkou Bouzdazovou Manejrovou vidí reportér David Prouza.
18: A ani Darie Vidmaňové se úplně nedaří vstup do zápasu se španělskou soupeřkou. Na začátku prvního setu prohrává 1-4, to znamená, že už přišla o svůj servis. Teď aktuálně vede také 15-0 při podání Bouzdazové Manejrové. Ještě jedna Češka by se měla představit v programu prvního dne US Open. Nikolu Bartuňkovou čeká zápas s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D11 za Prahou a překážka na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. V omezení na 7. kilometru havarovalo osobní auto. Pohybuje se tam více lidí, na místě už je policie, projíždějte opatrně, kolona se ale netvoří. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, místo už je označené šipkou. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není dlouhá, jede se přes Turnov Bezručovou ulicí. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění je neprůjezdný ve směru z Břevnova na Smíchov. A práce tam mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnešek má být skoro jasný až polojasný, postupně od západu s přibýváním oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy.

0: slyšíte v 6 hodin ráno.
1: Do 2 hodiny s vámi bude Noční proud. Za Jitku Benešovou vám příjemný poslech přeje Robin Šalamon.
2: Český rozhlas 2.

Máme čtvrt na jednu, tady je dvojka, tady je noční proud a na televizní obrazovky se dnes ve středu večer po pětileté přestávce vrátí Superstar. Jsem zvědav, kdo se v soutěži dostane až na vrchol. Vítěz si odnese vysněný titul Superstar a také výhru 2 miliony korun. O osudu soutěžících budou rozhodovat porotci. Jeden z nich teď dospíval s kapelou Nightwork, Jakub Prachař. Další porotce v nočním proudu zaspívá právě teď. Kellyn.

0: Kelin, také Viktor Šín a Safír na dvojce v nočním proudu. Nevím, jak moc máte rádi talentové soutěže, ale zkrátka Superstar neunikneme, protože se o ní bude psát asi všude. Další ročník startuje už dnes večer v televizi. Jedním z porotců tady bude i Kelin. V Superstar už za sebou porotci se soutěžícími mají castingová kola. V nich Kelin, co by porotce nebyl podle svých slov tak úplně hodný, jak si původně myslel, že hodný bude, byl spíš racionální. Tak v jeho nové roli, tedy v roli porotce, ho uvidíme už dnes večer. A tady je další porotkyně. Eva Farná s Janem Bendíkem. Ten byl taky v Superstar. Tuším, že tehdy skončil čtvrtý. Stejný cíl mám dál.
1: Ten kluk patrně puší špunty má a v duchu je

Eva Farná, také Jan Bendík v nočním proudu na dvojce. Eva Farná letos třikrát vyprodala Eden. Moc děkuje za tu důvěru. Věděla, že když jste se na její show koupili lístek, že to pro ní byl závazek dát vám to nejlepší, co dokáže. O to se taky snažila a to taky dokázala. Zkrátka Eva dodnes děkuje vám, že jste ji dovedli na místo, kde se cítila, že se přesně pro to narodila. Eva Farná je třetí porotkyní v Superstar 2026. Zpíval ten první porotce Jakub Prachař s kapelou Nightwork. Byl tady Kellyn, byla tady Eva Farná a zbývá ještě poslední, čtvrtý porotce. A tím je samozřejmě možná obávaný, nevím, každopádně se mu říká, že to je Kat, Palo Habera. A kdože vyhraje letošní Superstar? Palo by vám na to asi odpověděl, že... Je to...

Jakub Prachař, Kellyanne Eva Farná a Paolo Habera, to jsou porotci Superstar 2026. Ti letošní soutěžící jsou podle Pala v 15-16 velmi kvalitní. V těch 15 letech jsou na úrovni, když jemu, Palovi, bylo 25 let, že jsou šikovní, vyspívaní, neví, kde se to v nich bere, ale zkrátka to v sobě mají. Tak jsem zvědav, kam nás letos dovede Superstar, kdo ji vyhraje, jaké zážitky na nás čekají. Celou ji bude moderovat Leoš Mareš.

známý, musíme to probrat. Zvedla to její sestra a nastal ten obrat. Začala mě vykat, no musím si zvykat, když tom ve sluchátku najednou slyším jí říkat. Je tu nějaký starý chlap, šel čekat ven předům, podle mě mu může být tak asi 27, tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, je mi 26. Neboj se, taky se tě to bude brzy týkat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další, už jsme zase starší a už to bohužel bude jenom horší.

a viděl čtvrťáky. Řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už paráky. Jak mi v 15 přišli, tak starý 20-letý. Ve 20 zas byli důchodci 30-letý. Pak se časem trošku pozměnili role. Já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámy chládce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni? Zas tam budou běhat, proč ten čas tak honí?

0: Karel Gott, taky Leoš Mareš, písnička Stále mlád, o půl jedné tady u nás na dvojce v nočním proudu. Až do jedné hodiny se tak nějak budeme bavit o té superstar nebo o různých pěveckých talentových soutěžích. Já si myslím, že je na čase, abychom se vrátili do roku 2004 k první české superstar.
1: Máme neděli 20. června a historicky první.
2: Českou superstar se stává Aneta Langerová!
3: Český rozhlas Dvojka.

To byla a stále je první česká superstar Aneta Langerová. V roce 2004 zpívala písničku Letím ke hvězdám. Superstar samozřejmě bojuje každý sám za sebe, ale pak jsou okamžiky, kdy se finalisté musí spojit. Mluvím o takových těch hymnách různých řad soutěže. Když si vezmeme tu první řadu, ještě pod názvem Česko hledá superstar, tak tehdy desítka finalistů zpívala písničku s názvem Veď mě dál. Tak si ji připomeňme, zpívá Aneta Langerová, Sámer Issa, samozřejmě Šárka Vaňková, Martina Balogová, Tomáš Savka. No, schválně, vzpomínáte si na písničku Veď mě dál? Teď si ji připomeneme. Když jsem

V ročním proudu na dvojce dospívali finalisté první řady soutěže Česko hledá Superstar. Už dnes večer začne Superstar 2026. Jinak v letech minulých jeden z ročníků Česko hledá Superstar zvítězil, nebo v jednom z těch ročníků zvítězil Zbyněk Drda. Ten si spolu s ostatními soutěžícími zaspíval v písničce Máme svůj cíl, což je písnička, ve které kromě Zbyňka Drdy zpívá i Barbora Zemanová nebo Leona Černá. Je to písnička, kterou otextoval Radek Šlangal a hudbu složili Martin Kolařík a Radovan Krejčí.

To byli finalisté Superstar z roku 2006, to byla tehdejší finálová hymna Máme svůj cíl. Tak nabídnu ještě jednu hymnu ze Superstar. Je to písnička, která je asi nejúspěšnější, známe ji od roku 2009 pro finalisty. Tehdy už vlastně československé Superstar ji složil jeden z porotců, Palo Habera, a jmenuje se... Ano, je to ta písnička, když ji pustíte na oslavě narozenin, nebo kdekoliv na diskotéce, tak ji zpívají úplně všichni. Takže se vracím tam, kde jsem skončil. Je to písnička Příběh nekončí.

Na tohle vždycky čekáme, až tu písničku uzavře Ben Kristoval. Příběh nekončí, to byli finalisté Československé Superstar. Byl tam i Martin Chodůr, Dominika Stará, nebo třeba Miroš Majda. Miroš Majda se do Superstar prý tehdy vůbec nehrnul. Přihlásili ho kamarádky, on v té době měl metalovou kapelu, takže zkoušeli v garáži a k televizní show přistupoval spíš jako k něčemu, co tak úplně nevíde, ale ono to vyšlo. Samozřejmě, že i on vzpomíná na to, že hodnocení některých porotců to někdy byla velmi tvrdá slova. Takže těm, kteří letos budou soutěžit, tak vzkazuje, že každý porotce tam svým způsobem má svoji roli. Je to zkrátka show a člověk to tak musí brát. Měl by samozřejmě to brát celé s nadhledem. Jinak, co se týče jeho účinkování v Superstar, tak v té finálové sestavě byli každý jiný, ale neházeli si klacky pod nohy, jak se říká, zkrátka se spolu normálně bavili. Tak Miroš Majda je tady právě teď a Příběh těla.

0: Jste na dvojce, posloucháte úterně středeční noční prout. Zdraví vás Robin Šalamon. Teď zaspívá vítězka Superstar v roce 2018. Pamatujete si, kdo vyhrál Superstar v roce 2018? Už víte? Věřím, že ano. Superstar v roce 2018 vyhrála Tereza Mašková.
1: Občas umí být naše duše nestálí. Občas hrajeme si každý vlastní hrou.

Budu při tobě stát, to byla Tereza Mašková tady u nás na Dvojce v Nočním proudu. Už od dnešního večera budeme moci v televizi sledovat cestu soutěžících v Superstar 2026. Ze začátku o jejich osudu bude rozhodovat porota, pak už my, diváci. V Americe se Superstar vysílala pod názvem American Idol. Ten vůbec první ročník vyhrála v roce 2002 zpěvačka Kelly Clarkson. Možná, že si vybavíte ještě jinou talentovou pěveckou soutěž X Factor. V roce 2006 ve Velké Británii vyhrála Leona Lewis. Tak Kelly Clarkson a Leona Lewis zaspívají v Nočním proudu právě teď. A to by tak k těm talentovým soutěžím prozatím stačilo, ale myslím si, že o Superstar 2026 v těch nadcházejících nočních proudech bude řeč ještě několikrát. Ono bude záležet samozřejmě na tom, jak se ta soutěž bude vyvíjet. Tak Kelly, pojď, since you've been gone.

0: Dámy a pánové, přejeme vám krásný dobrý večer. Je středa, je 2. září roku 2026. Máme 2,5 minuty po 1 hodině. Na dvojce pokračuje noční proud. Ten pondělní pro vás chystá Martin Hrdinka, úterní Jitka Benešová, dnes je tady za ní Robin Šalamon. Ve středu s vámi bývá Miloš Skalka, dnes ale za něj přijde Martin Hrdinka. Ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, páteční noční proudy vysílávám já, Robin Šalamon. V sobotu se střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělní noční proudy obstarává Zdeněk Vrba. Je 2. září, pravda, velké letní prázdniny skončily, ale léto ještě pokračuje.
1: Český rozhlas 2.

1:09, tady je dvojka, tady je noční proud. Vracíme se o 650 let zpátky do 2. září roku 1970. Toho dne si v té době zatím neznámá skupina Genesis dala do časopisu Melody Maker inzerát na bubeníka. Přihlásil se jí 19-letý Phil Collins, ten prošel výběrem i díky tomu, že hrál na perkuse na desce George Harris na All Things Must Pass. O tom, že skupina Genesis má za sebou velmi úspěšnou kariéru, tady asi nemusím mluvit, tak si připomeňme jeden z největších hitů této partičky.

0: scházíte se ve společnosti úterně středečního nočního proudu. Teď si pustíme písničku, jejíž text zdůrazňuje hodnotu lásky, která je přirozenou součástí každodenního života. Jak všichni víme, lásku je potřeba chránit a pěstovat. Nedostatek lásky dokáže docela bolet. No a když se podíváte kolem sebe, tak určitě vidíte, že tu lásku každý hledá. A právě o tom je tato písnička věčně milovaná od skupiny Elán.
1: Legenda nočního proudu.
2: Keď ju navždy velmi lúbiš, keď to cíti, keď to vie, urob všetko, čo si slúbil, je to žena,

Noční proud. Dnes s Robinem Šalamounem.

Meduza, Don't Wanna Go Home, písnička je o tom, že se chceme prodloužit večer, zůstat s přáteli, posedět a nechodit ještě domů. Skoro bych řekl, že máme i podobnou českou verzi. Na

To byla Verona, Na mě nečekej v nočním proudu na dvojce. Tento noční proud začal v úterý 1. září ve 23.30, skončí dnes ve středu 2. září ve 2 hodiny, tedy zhruba za nějakých 34 minut. No a včera 1. září měla narozeniny 69. tato dáma. Gloria Estefan, tak blahopřejeme.

Gloria Estefan a Reach. Gloria Estefan včera měla narozeniny 69. Já jsem ji schválně pustil až den po narozeninách ve středu 2. září, protože nechtěla se mi jí připomínat událost, která se jí s písničkou Reach stala. Takhle, brala to asi sportovně, ale přeci jenom mi to určitě zamrzelo. Gloria Estefan totiž byla za písničku Reach nominována na cenu Grammy, ale vítězství jí vyfoukla Toni Braxton s písničkou Unbreak My Heart.

To byla nádherná balada zpěvačky Toni Braxton, Unbreak My Heart. Jsme dvojka, jsme Noční proud. Každou noc Noční proud vysíláme živě, tedy i dnes v noci. Je 2. září, nevím, jestli jste už v obchodech viděli nějakou vánoční ozdobu. V průběhu září už se zkrátka ty vánoční záležitosti v obchodech zpravidla objevují. Ostatně někteří interpreti už začali zvát na své vánoční koncerty. Třeba Petr Nať bude mít 19. listopadu svůj vánoční koncert v brněnském Sonu. A vstupenky na tento vánoční koncert se začaly prodávat včera, 1. září. Tady je, jsme svoji.

Toto byla americká partička jménem Cheap Trick a písnička The Flame, která vyšla v roce 1988. O 11 let později, v roce 1999, tato skupina Cheap Trick v Rockfordu narozeninovým koncertem slavila 25. výročí kapely a fanoušci na tom koncertu i samotní členové skupiny Cheap Trick měli velkou radost, protože na pódiu se během toho koncertu ke kapele Cheap Trick přidal i kytarista Slash. Tak tady je máte. Slash a Guns N' Roses. Samozřejmě i Axl Rose. Sweet Child O' Mine. 1:43. Tady je dvojka. Tady je noční proud.

Sweet Child of Mine a Guns N' Roses na dvojce v nočním proudu 11 minut před druhou hodinou. V září roku 1984 se zpěvačka Tina Turner poprvé dočkala. Ona se totiž poprvé dostala na vrchol americké top 40 a bylo to s písničkou What's Love Got to Do With It. Ale tuto písničku v roce 2020 zremixoval Kygo. A zremixoval ji takto. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

Kygo, taky Tina Turner a parádní hit What's Love Got To Do With It. 1:53. Takový byl úterně středeční noční proud. Za Jitku Benešovou zaskakoval Robin Šalamon. Za týden Jitka opět usedne tady ve studiu dvojky u mikrofonu nočního proudu. Je středa, je 2. září, znělka nočního proudu se opět ozve ve 23:30. Středy patří Miloši Skalkovi, ale i Miloš nám odjel dovolenkovat, tak tě Miloši na dálku zdravím, užij si dovolenou a za Miloše Skalku dnes ve 23:30 zaskočí Martin Hardinka. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám klidnou noc s dvojkou, budu tu opět v pátek 4. září ve 23:30. A teď ještě Pavel Calta a Brunecka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o 30 minut a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida, tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.